zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vaše.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě začíná pořad Na cestě, věnovaný folku, tramským písničkám, country, bluegrassu a žánrům spřáteleným. Věřím, že jen málo který z posluchačů nezná jeden z nejstarších festivalů této hudby u nás. Jmenuje se Porta. A právě tento víkend se koná už po 60. To už je důvod k oslavě. Zvu vás tedy ke společně strávené hodině věnované právě Portě. Především jejím začátkům, nejstarší historii a to hlavně prostřednictvím muziky. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

S myšlenkou na uspořádání festivalu Country and Western skupin přišel v roce 1966 Jiří Šosvald, který se právě této muzice věnoval aktivně. Společně s přáteli začali v Ústí nad Labem kout plány a protože country kapel bylo málo, přizvali k účasti i trampské sbory. Ty si pak vzal pod křídla Jaroslav Velinský, kapitán Kit. A následující rok 1967 to vypuklo. První ročník festivalu byl na světě. Pojmenovaný byl Porta a kde se název vzal, si po písničce dovolím citovat z festivalového zpravodaje. Ten se pak od roku 1970 jmenuje Portýr.

Místu, kde Stará řeka, Velká i Zlatá řeka, spojené v jeden mohutný tok, rozrážejí České středohoří, říká se od pradávna Porta Bohemica, brána Čech. Je to kraj s prastarou tradicí, tradicí lásky k přírodě. První trampové, časově téměř souběžně s legendární Ztracenkou nebo Kocábou, se usídlili právě v tomto údolí nad Sebuzinem, kde Karel May čerpal inspiraci pro dobrodružství Old Shatterhanda a Winnetoua. Kde jinde, než v srdci tohoto prostředí, by se dal uspořádat první celostátní festival tramských a country and westernových skupin. Symbolický název Porta bude skutečnou bránou pro skupiny zabývající se těmito hudebními žánry. Tolik poetické vysvětlení názvu Porta. První ročník v kategorii country and western vyhráli těsně před Greenhorns Rangers. Obě kapely jsme už slyšeli v historických portovních nahrávkách. Stejné pořadí zůstalo i v ročníku druhém. V trampských sborech vyhráli Mohikáni před Stopou, další rok pak brněnští Bavasač, které si teď poslechneme.

Slyšeli jsme nahrávku kapely Hobous z druhého ročníku Porty v roce 1968. Ten se rozrostl i o autorskou soutěž. Předcházející poslední míle Mickeyho Rivoli skončila druhá za krinolinou kapitána Kida. A zatím všechny nahrávky pocházejí z neskutečně bohatého archivu Petra Beneše. Krinolinu si však poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc z Kidova stejnojmenného CDčka.

Forta se stávala známou. Muzika se objevovala v rádiu i v televizi. Časopis Mladý svět, potažmo Honza Dobijáš, vydával zpěvníky. Rostl zájem i mezi muzikanty. A proto od třetího ročníku vzniklo 6 oblastních předkol. Rangers a Greenhorns už na Portu nepřijeli. Na stupních vítězů je nahradili White Stars s Benjem Marko Čermáka, které si poslechneme opět autentické nahrávce.

Dnes se pořadu Na cestě věnuju Portě, která právě oslavuje 60. V roce 1969 přibyla taky kategorie folk, kterou vyhráli českobudějovičtí minnesängři, ve kterých hrál třeba Žalman.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla písnička Dány Gol. V nahrávce zpočátku Porty v podání Spiritual Quintetu, který se stal neodmyslitelnou součástí Porty. V tramské kategorii se v roce 1969 rozhořel spor mezi klasiky, například Červánek, a modernisty, což byli vlastně bratři Rivolové či Kapitán Kit. Nabídnu vám teď kapelu Scarabeus, která zvítězila před Hobous, ovšem s písničkami Babiho Rivoli.

Samozřejmě o hobous a bednu od whisky vás pořadu na cestě nemůžu ochudit. Vždyť jde vlastně v uvozovkách o původce všech těch šarvátek. Oběma kapelám společně s Carabeus i Hobous vyšlo jedno z prvních EPček, malá gramodeska se 4 písničkami našeho žánru. Každopádně je to první deska, která byla jenom moje.

Porta 1970 se omezila jen na cenu hlavní a uznání poroty, kterých byla udělena naopak celá řada. Při poslechu nahrávek mě zaujala kapela Drnkači, ve které hráli Maršálkovi, později známi z Pacifiku.

A Porta se chystá oslavit páté narozeniny. Ovšem doba normalizační ji nepřeje a nejenom v Ústí nad Labem. Musí se proto stěhovat. Díky partě nadšenců se octne v Karviné, ale v podzimním termínu. Paradoxně se v pražské Lucerně koná Folk a Country Festival, který je rozsahem větší. Autorská soutěž se konala v Hostomicích, stejně jako rok následující. A tak soutěž v Karviné probíhala vlastně mezi trampskými kapelami a zvítězil sokolovský plížák s Babi Daňkem.

Rok 1972 přinesl další změny. Předkola se konala ve všech krajích, nesoutěžní finále folkových a country kapel pak v Sokolově. Porty se nemohly udělovat. Tramské skupiny soutěžit mohly a byly rozděleny do kategorií tradiční a moderní. Tu vyhrál Pacifik. V tomto roce se objevilo v Portyru poprvé motto Hudba je lék a Porta je nejlepší apatika.

Porta se v 70. letech stále stěhovala. Třeba v roce 1973 rozhodl Český ústřední výbor SSM, že se finále bude konat na 4 místech, každá kategorie jinde a i v jiném termínu. Vyšla z toho velmi zajímavá statistika. 53 koncertů a 15 000 diváků. Moderní tramskou kategorii vyhrál opět Pacifik a Tony Linhart bodoval taky v autorské soutěži. A v kategorii tradiční byl oceněn brněnský příboj, který zahraje Ontario.

0: veliká nostalgie.
1: Pořadu Na cestě jsem se dnes věnovala nejstarší historii Porty, která právě slaví šedesátiny. Na Portu se ještě párkrát vrátíme, protože má stále v naší muzice nezastupitelné místo. Poslední slovo bude patřit kapele Volupsie. To je vítěz v kategorii country klasiky 7. ročníku Porty. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Uplynulo už 23 hodin od našeho posledního setkání a mnohem víc času od toho, kdy tu s námi ve studiu byla i Saskia Burešová. Už je tu zase a já ji vítám. Hezké odpoledne nebo ráno.
3: Krásné odpoledne, jsem ráda, že jsem tady s vámi.
2: Začínáme takhle léto, už dorazilo i k vám, Saskio, nějak...
3: Ano, myslíte, ty čtyřicítky, ty dorazily v plné síle, ano.
2: A takže koupání ve vlastním potom máme všichni
3: tak,
2: za sebou.
3: Tak ano, ano, bylo
2: na
3: to nádherné.
2: Na nějakém koupališti nebo pláž nebo výlet
3: ne,
2: někam.
3: Ne, ne, ne, já jsem byla ve studiu, točili jsme tobogán, ale byla tam klimatizace, tak to snad dobře dopadlo a druhý den jsme šli na výstavu. Bohužel ta klimatizace moc nefungovala, takže opravdu to bylo koupání ve vlastním potu.
2: Ano, tak my si teď užijeme ale dobré české zábavy a humoru, který vytáhneme z archivu už za chvíli.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to zahájila a teď slovem výběrem prvním taky zahájí tu dnešního Moriádu Saskia Burešová. Co to bude?
1: Bude to scénka Bedřichem Zelenkou, s kterým jsem shodou okolností účinkovala mnohokrát a mám na něj hezký vzpomínky.
0: Tak je probereme potom a konečně doma se jmenuje ta ukázka z roku 1967.
2: Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na Pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex appealu zachovat aspoň ten appeal. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej! Keď som išiel na striptíz.
3: Hejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
2: Proklatě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
0: Zelenka na přání Saskie Burešové. Vy jste určitě se museli nějak potkat, minimálně uvést nějaký pořad, kde
1: Bedřich vystupoval. Já jsem ho uváděla mnohokrát, on byl vždycky takový, já můžu říct o něm, že byl veselá kopap, jo? Že to byl člověk, který rozdával smích nejenom na tom jevišti, ale i v zákulisí, což nebývá u těch komiků vždycky pravidlem. Byl takový vysoký, hubený, prostě, ale byla s ním strašná legrace, ale mimo jiné, jenom tak pro zajímavost, jeho bratr byl známý scénárista a dramaturg Československé televize Otto Zelenka. Velmi známá osobnost. A jinak, pokud jde o Beru, tak vím, že napsal spoustu nádherných scének.

0: v případě televizního vystoupení právě.
1: A hlavně on si to sám psal taky pro sebe, takže to je to cennější.
0: To si vždycky říkám jako, proč se rozhodl tohle použít pro sebe a tohle dal někomu jinému? Jestli si to lepší schovával pro sebe?
1: Já myslím, že takhle neuvažoval. Já myslím, že ne. A on měl spoustu dobrých přátel, takže jim taky přál.
0: Jo. Co budete si přát vy, vážení? Obracím se na vás teď dnes poprvé v Humoriádě, jestli budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou, jeho povídání nazvané Cizina a památky. A nebo si dopřejeme první dopis Sally v podání Uršuly Klukové. Varianta B nabízím já proti, jiné jméno, jiný šuplík v archivu bychom mohli otevřít na vaše přání. Kdo získá víc hlasů, jde do vysílání. Taková jsou pravidla. Takže vybírejte ze dvou ukázek Bedřich Zelenka, Cizina a památky, nebo Uršula Kluková, první dopis Sally. Číslo do studia 731 800 900 je v provozu, stejně jako to SMS-kové 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku si vybíráte.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Je to Humoriáda dnes s Patrikem Rozhnalem a Saskí Burešovou a máme tu na telefonu taky vás, co rozhodujete a vybíráte si mezi ukázkami. Jedna je s Bedřichem Zelenkou, druhá s Uršulou Klukovou. Komu byste rádi dali hlas? Dobrý den, přejeme tedy.
4: Krásné dobré odpoledne, ahoj Patriku, u toho Ondra, zdravím tebe i paní Saskí Burešovou, dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Já hlasuji pro Ačko a přeji všem krásné letní dny a případně příjemnou dovolenou a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
3: Dobře,
5: ano,
3: děkujeme.
5: Ano, my vám taky přejeme krásné chvíle.
3: Ale to, kdo tam je dál?
6: Dobrý den, já jsem z Brna. Ačko.
3: Ačko. Dobře, Bedřich Zelenka dostává bod od vás, zabral. Ještě někdo se ozve, určitě telefonu
7: ano,
3: je dost.
7: Ano, dobrý den, tady Jarka a Lucka, Brno, nemocnice. A my bychom chtěli Ačko.
3: Dobře.
7: Děkujeme.
3: Brzké uzdravení a návrat domů v plném zdraví. Mějte ano, se hezky.
7: Děkujeme.
3: Není zač, jsme rádi, že voláte i takto. A myslím si, že máme rozhodnuto na to i
5: Zoskavení. Je to jasný.
3: Dobrý výběr na začátku. Budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou. Cizina a památky.
8: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to takhle, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí Jonský sloup, támhle je schátralý Koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hoteliérů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšloh dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutujou, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukénky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lak se máš? Co ti nadělil Ležišek? No léle, lakolóni. Oholt lako Laponci. V Austrálii vesele poskakujou. Hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.
0: Humoriáda.
3: Cestování a památky, tak jaké bylo cestování a kam třeba příjemné, Saskio, kdy v životě?
5: No tak já jsem po revoluci chtěla dohonit všechny ty resty, kde jsme ještě nebyli, tak jsme projezdili křížem, krážem Evropu a nejdál, co jsem kdy byla, jsme byli na Kubě. Tam si tenkrát dopřál, měli jsme nějaký výročí svatby. A co mě tam zaujalo, že ti lidé byli vlastně hrozně chudí, ale oni byli tak nenároční. A hlavně, oni měli pořád dobrou náladu. Já vím, že to dělá asi sluníčko a krásný počasí a moře a tak. Ale co se mně nejvíc líbilo, tam v každém dvoře prostě vždycky byla skupinka lidí a oni hráli. A jakmile šel někdo dookolo, tak vždycky nás zatáhli a my jsme s nima zpívali Guantánamera, no nádherný. A víte, a co člověk se tak krásně naladil. A bylo mu dobře, to se mi strašně líbilo, taková ta veselá, bezstarostná povaha. Oni nic neměli, tak oni vlastně po ničem nemuseli moc toužit.
3: To je pravda. A neustále zpívali, tam byla teda taky, takže no, no, si to pamatuju.
5: Je to pravda.
3: A jsou zpěvní, družní,
5: příjemní
3: a takový je vlastně, člověk to obdivuje ano. V té nouzi, co mají,
5: no,
3: tak právě. Ten život si dokáží užívat.
5: Ale něco asi na tom bude.
3: Jo. Tady třeba, řekněme, evropské státy nebo místa, kam jste třeba jezdili rádi.
5: Itálie, ta je krásná, jako. No samozřejmě, jako spousta památek a Řím. A dokonce jsem byla pozvaná tenkrát na Aidu do Verony, kde jsme seděli v takových krásných kožených křeslech, to se mi líbilo. Byli jsme pozvaní, jinak bych si to asi nemohla dovolit v té době, ale bylo to nádherný.
3: Zabloudili jste někdy někde? Ztratili jste se?
5: Jo, v Basu, v Anglii jsme zabloudili. To bylo hrozný, protože jsme jeli nějakým autobusem a oni nás vysadili na neobvyklé místě. No a my jsme si tak jako různý ty hospůdky tam prohlíželi s manželem a zapomněli jsme na čas. Já říkám, Ježišmarja, za chviličku už musíme na to stanoviště. Jenomže já jsem najednou ztratila orientaci. Tak jsem se ptala těch lidí, jako kde je autobusová zastávka, nebo kde jsou ty autobusy. A oni nás poslali na autobusové nádraží, jenomže tam to nebylo. A teď vysvětlete anglicky, že to je místo, kde obvykle stávají nějaké autobusy. Helejte, bylo to strašné. Já jsem opravdu byla bez sebe, ale podařilo se to, my jsme to skutečně našli a dokonce včas. Byla jsem na sebe pyšná.
3: Jak člověk v krizové situaci ze sebe dokáže vyplodit ano. I to, co netuší,
5: no, jasně,
3: že by řekl.
5: Jasně.
3: A zachrání se tedy. Tak cestování jsme probrali díky tedy vysílání Bedřicha Zelenky. Budeme vybírat další ukázku z archivu, zatím si ji necháme pro sebe a vám pustíme další písničku. Posloucháte Humoriádu a bude zpívat Marek Strace.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dál v Humoriádě za další ukázkou vybírá Saskia Burešová. Koho?
2: Já mám hrozně ráda komickou dvojici Milana Lasicu a Julia Satinského. Tak doufám, že se divákům nebo posluchačům strefím do vkusu.
1: Právě o těch dvojicích komických bude řeč i z jejich úst. Dobře, ukázku máme, pustíme si kousek.
3: Víte, na čo som myslel po celý ten čas?
4: Viem, na jedlo.
3: Nie. Vynímočne nie. Ale vrtá mi v mysli taká jedna neodbitná tá... ako sa to volá?
4: Preboha, hádam, len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára?
3: Nie.
4: Doktor Pasteur?
3: Netreba, až taká neodbitná nebola. Aj. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Patašón.
4: No.
3: A
4: a my dvaja, však. Aby ste si nemuseli namáhať pamäť, nie?
3: Máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora?
4: Prosím?
3: Na čo nosí drevo do mora, som povedal.
4: Drevo do lesa, nie?
3: Však hovorím, na čo nosí drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať.
4: No.
3: Boli ste už v lese?
4: Nie?
3: Tam je krásne, to zhnité lístie. Netopieri skáču po stromoch, lúskajú oriešky. Veveričky cez deň takto vyspávajú. Nádherne je v lese.
4: Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne.
3: A, už to mám. Už to mám. Vrátila sa.
4: Kto?
3: Pamäť sa mi vráti.
4: Tak na túto chvíľu, vážení diváci, čakám už roky. Čo ste chceli povedať?
3: Ja?
4: No tak si spomeňte,
3: ja
4: vám pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko.
3: No, v tom prípade číslovky.
4: No.
3: Jeden, dva... Už to mám!
4: No,
3: áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice. Komické dvojice.
4: No.
3: Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame.
4: No. Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu.
3: Môže?
4: Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú.
3: Vieš, ešte aj ten Brouk a Babka sú muži.
4: No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na tohle téma se dá ještě hovořit a taky ukázka pokračuje. Zdali bude pokračovat i ve vysílání, o tom budete rozhodovat za malou chvíli vy. Tak tuhle dvojici, Milan Lasica a Julius Satinský, jak má ve vzpomínkách uloženou?
2: No já moc dobře, protože když jsem před lety účinkovala ve známém kinoautomatu, který režíroval režisér Janík Roháč, tak měl samozřejmě spoustu přátel, mimo jiné právě taky Milana Lasicu a Julia Satinského. A oni, když byli v Praze, tak jim skončilo někde představení, tak vždycky po našem představení právě do toho světozoru za námi chodili. A já jsem vždycky obdivovala jejich chytrý humor, protože já obdivuju právě ten chytrý humor.
1: Hmm. Nakousli jsme Kinoautomat, což je pokračování toho úspěšného projektu, vlastně Expo, pak to přeneseno sem, tady to fungovalo tedy ve světozoru.
2: Ano.
1: S kým jste se střídali v tom moderování?
2: No, původně to bylo tak, že uváděl na té světové výstavě, to uváděl Mirek Horníček, ano, a Zuzka Neubauerová. A když potom jsme přešli do Prahy, tak nás bylo víc, takže z těch mužů tam byl Eda Hrubeš, byl tam Vašek Čapek, z žen tam byla tedy Zuzka Neubauerová, byla jsem tam já, Jarka Panírková.
1: Ano. A jak to fungovalo? Podobně muselo být asi to kino nějak uspůsobeno? Jak se hlasovalo?
2: Samozřejmě, tam se museli udělat různý ty tlačítka, zelená, červená, že můžu paní vpustit. Ano. A teď se mohli rozhodnout diváci v sále. Když zmáčkli červenou, nevpustit, zelenou vpustit, co myslíte, že vyšlo? Pustit. Ona byla odhalená, to je to důležité říci.
1: Opravdu to takhle fungovalo?
2: Opravdu.
1: Nebyl to, jak se dneska říká, fake?
2: Podvod. Prosím, ne, opravdu.
1: Protože když třeba vzpomíná Pepa Dvořák na natáčení Kuchaře Svatopluka, jo, což byl podobný model, ale v televizi, tak samozřejmě fungovalo to v té televizi, ale ty žárovky, které jsme rozsvícili, na to se spolehnout tehdy nedalo.
2: Fungovalo tak, jak mělo.
1: Tak, jak mělo. A jak dlouho to fungovalo?
2: No, bohužel jenom 2 roky. Protože pak jedna dáma tam pozvala delegaci z ústředního výboru KSČ a oni, když to zhlédli, tak zjistili, že ten předfilm, kdy Mirek Horníček říká, že no vidíte, jak jsme byli úspěšní v cizině, ale ono je to vždycky tak, že doma nejste proroky. Takže jakmile vybočíte z onoho kýženého středu, tak vám hned dají najevo, že se tam zase musíte rychle vrátit. No a pak řekli, že vůbec to má takový nějaký, nemá to ten správný kulturně politický dopad, no a zrušili to celé.
1: A tak aspoň ty 2 roky.
2: 2 roky a my jsme měli neustále vyprodáno odpoledne a večer, každý den představení, to by se bylo hrálo dál, samozřejmě by se to zaplatilo mnohokrát, ale takhle to skončilo.
1: Vzpomíná Saskia Burešová na Kinoautomat, tedy i v pražské verzi. A teď vy rozhodněte, jestli s Milanem Lasicou a Juliem Satinským budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích, anebo si poslechneme, jak se dělá hit z úst Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa. Měla by to být a mohla by to být ukázka ze Silvestra Československé televize. Vybíráte si ale vy 731 800 900, to je telefon do studia, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla. Tak do toho.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Doufám, že zmatení nejste teď, posloucháte Humoriádu, vybíráte si, hlasujete, dohlíží na to dnes Saskia Burešová a teď tedy jenom shrnutí. Milan Lasica, Julius Satinský, Ačko, Bčko, Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Na telefonu je kdo jako výběrčí?
4: Dobré odpoledne, tady Vláďa Zbavuje. To je nejlepší, je krásný den.
3: Děkujeme.
4: Si Bčko.
3: Varianta B, děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Kukeňová z Turnova, prosila bych Ačko.
3: Pokračovat tedy.
6: Děkujeme.
3: Děkujeme za to zavolání do Humoriády, za účast a vítáme dalšího.
7: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a paní Sasky.
6: Ano, dobrý den.
7: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko. A ještě jsem chtěla vzkázat, že se moc těším na příští čtvrtek na festivalovou Humoriádu.
3: A uvidíme se ve Varech. Dobře.
6: Zdravíme do Karlových Varů.
3: Děkujem.
7: Ano, děkuji.
3: Taky se těším. Výborně.
7: Tak děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
3: I vy, děkujeme za zavolání, ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím oba dva ve studiu.
6: Děkujem.
8: A přála bych si Bčko a chtěla bych paní Burešové poděkovat za pěknou besedu z komunitního centra v Cílkový ulici.
6: Ježiš, děkuju.
8: Moc se mi to líbilo.
6: Ano, děkuju vám.
8: No, mějte se hezky, děkuji, nashledanou.
6: Nashledanou.
3: Děláme si radost vzájemně, to je fajn a já už taky znám vítěze. Podle těch hlasů je to Milan Lasica a Julius Satinský. A rozhodli jste vy, vybrali jste si a budeme pokračovat v povídání o komických dvojcích.
9: To byl taky trochu morbidný humor. No. Ten.
10: České komické dvojice neexistují a víte proč?
9: Nevím.
10: Neviete?
9: No povedzte mi to. Ja si na vás tak strašne vážim, že vy mi odpoviete na všetko, na čo si len spomeniem. Povedzte
10: to. To není taký kumšt zase, čo? Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa. Na čom sú založené také tie mužské komické dvojice, no?
9: Neviem.
10: Tak, neviete. Ne. Videli ste už smiešnú ženu, čo?
9: Videl. No,
10: tak to ste si mysleli vy, ale nie ona. A na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlúpy, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie?
9: A jeden je, čo ja viem.
10: A druhý zase celkom naopak. A teraz si predstavte, že by sa stretli dve ženy, z ktorých jedna by bola ochotná pripustiť, že tá kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obi dve štíhle, krásne a inteligentné.
9: Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, Jedna je pekná, druhá ještě krajšia a že by obidve boli strašně, ale strašně inteligentní. No ale poznáte vy také dve?
10: Poznám, no. Ano? Naše ženy. Seru stávám.
9: Vidíte, na tie som zabudol, ale nie, že im to navrhnete.
10: Ne.
9: Začínam chodiť po estrádach a ja by som doma varoval deti.
10: Veď vy nemáte deti.
9: Nie? A vidíte, zase som zabudol. No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú.
10: Nie, jedine s mužmi. Aha. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy. No.
9: Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom.
10: Väčšinou s vlastným.
9: No a... Taká, ktorá vlastného nemá?
10: No tak tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, tak bude vaše přání ještě vyslyšeno, ještě vám dáme k hlasování. Já chci možná využít té přírodosti, nevím, jestli se do té doby uvidíme. Sašo, vás čekají narozeniny.
6: No jo,
3: kulatiny.
6: No už jo, se to provalilo, já to chtěla ututlat.
3: Chystáte se na to nějak sama pro sebe?
6: Nechystám, ne.
3: Nebo pro rodinu,
6: ne,
3: aspoň oslavu, nebo
6: jo,
3: tak?
6: Jo, nějak všechno se kolem mě nějak chystá, ale já se moc nechystám. Já vždycky říkám, to je trizna, to není oslava.
3: Tak co by bylo takovým nejhezčím dárkem?
6: Zdraví.
3: To je pravda.
6: No, protože když máte zdraví, máte všechno, když nemáte zdraví, nemáte nic.
3: Ano, a když je člověk zdravý, může vyrazit jenom oslavit ostatním, ano, aby to nebylo ano, tak na něj jenom strženo a tak. Takže ať se to vydaří, ty oslavy,
6: děkuju.
3: Ať je u toho zdraví a dobrý humor, protože
6: tak,
3: ten
6: ano,
3: zdraví
6: humor,
3: ještě umocňuje. Přesně tak. No a my bychom měli dát posluchačům poslední možnost vybrat se. Já do té hry vrátím zpátky ukázky, které nevyhrály, to znamená Uršula Kluková z prvního souboje a z toho druhého Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp, varianta B. Ačko Uršula Kluková, Bčko Uhlíř, Šíp. Vy si teď klidně vyberte, zavolejte nám své rozhodnutí 731 800 900 nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: 731 800 900 náš telefon, Humor Jádnický ve studiu dnes Saskia Burešová. Na výběr poslední ukázka, buď to bude Uršula Kluková nebo Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem. Rozhodujete vy? Pro co jste? Dobrý den, stišit rádio, jen požádám.
2: Ještě jednou, Milan. Já vás zdravím.
3: Ano, dobrý den. Dobrý den.
2: Zdravím paní Bure. Zdravím celý rádio vaše nejlepší. Ještě jednou paní Burešovou, teda moc zvlášť.
3: Děkuji.
1: A pro co hlasujete?
2: Super rádio a chtěl bych to Bčko teda.
1: Dobře, zapsáno. Ano, děkuju. Kdo dál?
4: Dobrý den, tady posledná. Hlasuju pro Ačko. Bydlím v Dietrichově ulici v Praze.
3: Ale.
4: Viděl jsem naproti salon dlouho.
3: Ano, ano, ano. Byl jste tam taky na návštěvě?
4: Už taky tam nebydlím. Bohužel.
3: Už tam nebydlíte.
4: Vzpomínky máme, když jsem šel z 25, tak přímo proti salonu.
3: Ano.
4: Tak jenom vzpomínka, jste úžasná.
3: Děkuji.
1: Děkujeme moc za zavolání i vzpomínku. Ať se daří. Kdo ještě další? Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Tak co to bude?
5: Dobré odpoledne. Standa Zeník vás zdraví.
3: Ano, dobrý den.
5: A dám přednost dámě paní Uršule a zdravím vás oba.
3: Děkujeme.
1: My taky zdravíme. A tedy strana vítězná, jako poslední zněla Uršula Kluková, to vyhrála kousek prvního dopisu Sally.
6: Mm-hmm. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažer přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě objevili příslušníci VB a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pohyblivém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si velké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano. Protože mi student orientálních jazyků při rozmíšce v předním voze procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi udělal také do nosní přepážky, ale tu zatím nevyužívám, protože mezi pankáče nechodím. Ale dobře se mi odfukuje do schodu. Když to tak sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občan. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksak i na druhé ouško, ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká dorostenka, která doučovala své méně nadané kamarádky základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jako ohořelé Františky, to žádná tragédie nebyla, spíš radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší, ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. Nakonec můj chrup má své výhody. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuji a do plechovky s džusem udělám dvě dírky současně. Bohužel do lesa nesmím, protože hlodavci mi závidí a házejí po mě šíšky. Také mě mrzí, že mi kluci z vozovny ve Vokovicích přezdívají bílý tesák a koupili mi k Ježíšku obojek s nápisem Trhej.
0: Humoriáda.
1: Udělat dvě dírky do džusu, to už ví jenom pamětník, protože to byly ty plechovky klasické.
3: Tak, Uršula je úžasná komička a my vlastně těch českých komiček máme hrozně málo, ale já ještě na ní prozradím, že taky báječně vykládá karty a je to ezoterička. Tak to se musela prasknout.
1: Moc si zdravíme, možná i poslouchá ano, ano. A taky se brzo chystá do Humoriády. Tak se na to těšíme. Dnes na návštěvě byla, hodinku s námi pobyla a já jsem za to moc rád, Saskia Burešová. Tak ať se daří a krásné léto, Saskia.
3: Děkuji moc krát a přeji všem krásné léto.
1: Nezapomeňte poslouchat i zítra, máme přes prázdniny každý všední den pro vás i v ty sváteční, to znamená i v pondělí Humoriádu, ale zítra to bude jako host Marie Formáčková. I na to se těší Patrik Rozehnal a na to, že nám zase pomůžete a pobavíte se. A samozřejmě dál poslouchejte Český rozhlas.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Soud v Pardubicích dostal 8. stížnost proti vazbě kvůli útoku na zbrojovku. Nový manuál má v Litomyšli usměrnit reklamu ve veřejném prostoru. Svrap se v Česku dál šíří, hygienici hlásí už přes 7100 případů. A počasí v kraji dnes čekejte oblačno až polojasno a teploty do 23 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré páteční ráno. V případu březnového teroristického útoku na halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích podala další obviněná stížnost proti vazbě. Jde už o 8. případ, kterým se bude zabývat pardubická pobočka krajského soudu. Žena je občankou jednoho z východoevropských států a do vazby ji poslal okresní soud v Pardubicích jako poslední z obviněných. Radnice v Litomyšli začala regulovat reklamu pomocí nově vydaného manuálu Litomyšl kultivovaná. Chce tak například zamezit zbytečně velkým reklamním plochám nebo výdejním boxům na nevhodných místech ve veřejném prostoru. Podle starosty Daniela Brídla z hnutí Generace 89 nechce ale město podnikatelům reklamu zakazovat, ale spíše jde o to nastavit jasná doporučení.
3: Ten manuál by neměl ani tak zakazovat, jako opravdu spíše ukazovat tu cestu. Je tam 11 jednoduchých pravidel pro umisťování reklamy, technické infrastruktury a dalších aktivit v historickém centru a potom 7 doplňkových pravidel mimo historické centrum, že samozřejmě tam legislativně se pohybujeme v různých úrovních.
2: Manuál zároveň obsahuje informace o dotacích, které mohou podnikatelé využít při úpravě svých provozoven. 4 studenti gymnázia ve Svitavách získali zlaté ocenění programu DOFI, tedy mezinárodní ceny ve vody z Edinburgu. Jde o nejvyšší stupeň prestižního programu, který podporuje osobní rozvoj mladých lidí. Účastníci v něm dlouhodobě plní cíle ve 3 různých oblastech, vysvětluje zástupce ředitelky školy Přemysl Dvořák.
4: Jedná se o zlepšování dovedností, o dobrovolnictví a o nějaké pohybové aktivity. Potom má 3 stupně, bronzovou, stříbrnou a zlatou úroveň. Před 2 lety jsme měli 5 účastníků, kteří dosáhli na zlatou úroveň a v letošním roce se můžeme pochlubit dalšími 4.
2: Svrap se v Česku letos šíří rychleji než loni. Hygienici už teď hlásí přes 7100 případů, což je zhruba o 40% více než ve stejném období minulý rok. Nejvíce nakažených hlásí v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji. Informovali o tom hygienici na síti X. Nemoc se projevuje silným svěděním, hlavně v noci a vyrážkou. Zdravotníci varují, že při zanedbání léčby se stav může vážně zkomplikovat. Letos už v souvislosti se svrap zemřeli 4 lidé. Sport. Další 3 čeští tenisté vybojovali účast ve 3. kole Wimbledonu. Z postupu se radují Linda Nosková, Marie Bousková a Jiří Lehečka. Naopak končí Karolína Plíšková a také Jakub Menčík, který podlehl Bulharovi Dimitrovi. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až polojasno, večer bude oblačnosti ubývat. Páteční teplotní maxima 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: V Ústí nad Orlicí počítejte celé prázdniny s uzavírkou ulice U Vody. Dělníci tam opravují vodovodní řad. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Je 3. července, prázdniny v plném proudu, tak proč si neudělat výlet třeba do zoologické zahrady a nemusíme do té naší východočeské ve Dvoře Králové nad Labem, klidně do Prahy, která hlásí nový přírůstek. Lachtanímu samečkovi je teprve měsíc a proto ho musí chovatelé pravidelně kontrolovat a vážit. Jak takové vážení vypadá, tak to uslyšíte v reportáži za chvíli. A čekají vás písničky, které nestárnou, Meteor lásky, Věra Špinarová, taky třeba Drupy, Marie Rotrová a na začátek Meky Žbírka a Marta. Tak vám všem pěkný poslech.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Hezké páteční ráno s Českým rozhlasem Pardubice. 3. července za 4 minuty bude 5:45 a na vlnách Českého rozhlasu Pardubice se vydáme teď do zoologické zahrady v Praze. Má teprve měsíc a většinu dne prospí. Právě v Zoo Praha se po 7 letech narodilo mládě Lachtana. Malému samečkovi je teprve měsíc a proto ho chovatelé pravidelně kontrolují a taky váží. Reportérka Sabina Vosecká se na mládě zašla podívat.
1: Déšť, když prší, tak si zalezou do vody a plavou.
2: Výborně, tady už nám odpovídají, zdraví nás.
1: Ano, to je maminka Daisy, taky vedle bazénku tady a teď jdeme vyzvednout toho našeho vpáče tady. On většinou dne prospí, takže ho musíme na vážení většinou budit. Tak jdeme na to.
2: Chovatelka Lachtanů Helena Rosypalová teď jemně a láskyplně budí lachtaní mládě. Tak mládě jsme teď vzali do náručí, respektive paní chovatelka. Teď míříme už do vedlejší místnosti k váze.
1: Jdeme na to. Tady máme takovou vaničku, akorát já jsem si to vaničku nezapla, tak já ho musím na chvilku pustit. Ale to vůbec nevadí, my ho tady takhle pouštíme. Zapneme si mezi tím váhu.
2: Ale je vidět, že prozkoumává tady okolí.
1: Prozkoumává, vždycky nám to tady počurá a pokaká, takže máme co uklízet.
3: Šup do vaničky.
1: No pojď ty, už se nám tam nevejdeš. Prosím tebe, no. 8560. Samička zřejmě neměla mlíko, takže dostala různé podpůrné věci, aby se jí to mlíko začalo tvořit a tomu mláděti jsme museli pár dní ze začátku vlastně pomoct a trošku ho přikrmit, aby nestratilo sílu.
2: Filip Mašek, mluvčí zoologické zahrady v Praze. Filipe, my jsme teď byli u vážení mláděte Lachtana.
4: Tak Lachtany jihoafrické nechová moc zoologických zahrad v Evropě, takže toto mládě jsme očekávali s napětím. Věděli jsme samozřejmě, že porod přijde, věděli jsme také, že Daisy je prvorodička, takže jisté obavy byly, ale Daisy to zvládla perfektně. A porodila nám vlastně pravnuka legendárního Gastona, který tedy se nechvalně proslavil v roce 2002, kdy uplaval během povodní a potom tedy tragicky zahynul.
2: Protože se lachtaní mláďata rodí na souši, musí se nejdřív naučit plavat. I proto zatím sameček zůstává v zázemí expozice. Pokud půjde všechno hladce, návštěvníci ho uvidí zhruba v půlce srpna. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice. Žije.

0: Právě dnes skončí lhůta pro podání nabídek do soutěže na provozovatele železniční linky R10 Praha Hradec Králové Trutnov. Taky začínají vzpomínkové akce ke 100. 60. výročí bitvy u Hradce Králové. Od 13 hodin v plánu odhalení pamětní desky ve Střezeticích, v 15 hodin otevření nové expozice Muzea války 1866 na Chlumu, v 16 hodin odhalení nového památníku Plamen míru v Máslojedech a v 17 hodin pokračuje akce v Hradci Králové na Velkém náměstí. Vzpomínky potrvají až do neděle. A ve Lhotách pod Lipčany, respektive ve Lhotě pod Lipčany, tam je spousta lhot a lehot, je tam jejich 44. sjezd, trvá až do soboty, tedy do zítřka, kdy je hlavní program.
1: Počasí.
0: A jaké bude počasí v Pardubickém kraji, tak na to se budeme moci zaměřit i s meteorology, kteří pro nás předpověď pravidelně chystají. A o dnešní dni se dá říct, že nabídne v celku přijatelné počasí. Konkrétně meteorologové mluví o tom, že bude docela slunečno, oblačno až polojasno. Na horách se mohou ojediněle objevit přehánky, večer bude oblačností ubývat. Teploty 20 až 23, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Je to fenomén, který z dnešního světa mizí. Jde o cirkus. Před 135 lety 3. července 1891 se narodil Karel Kluckský, artista a drezér koní, který založil slavný cirkus Kluckský. Dnes se názory na existenci a působení cirkusů hodně různí ve společnosti. Pravdou je, že kdyby se nějakého sociologického výzkumu účastnili děti, výsledky by asi vypadaly jinak. Děti určitě cirkus vnímají jiným úhledem pohledu než my dospělí. Tedy pokud cirkusové představení vůbec někdy zažili. My jim dáme slovo, protože mezi ně vyrazila redaktorka Českého rozhlasu Pardubice Tereza Brázdová. Je 6:07, pátek 3. července.
1: Co je cirkus?
2: Cirkus je takový stán, který, že tam jsou lidi a sednou si, koukají se, můžou tam jíst popcorn, no a dívají se a je tam lev a takhle drží takový kruh a ten lev ho přeskočí. To je cirkus.
3: Je to takový stán a je plný zvířat. Jsou tam třeba medvědi, sloni, velbloudi, koně, psi.
4: Třeba tam žijou kobry.
1: Co je tam nejvíc legrační?
2: Já vím. Tam je nejlegračnější klaun.
3: Na jednoho pána vysypal klaun popcorn.
1: Jak se jmenuje pán, který pracuje s tygry?
3: Krotitel.
1: A je to nebezpečná práce?
3: Jo, je, protože tygry jsou divoký a může je i sežrat, poškrábat, může je i skrotit, aby byli hodní, aby se spolu kamarádi.

0: A co je nového, shrneme ve zprávách. Pátek 3. července, zprávy chystá Michaela Spáčilová.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Cyklostezka ze Skutče do Přehradí je kompletní. Stavbaři dokončili poslední úsek přes obce Lažany. Nová trasa měří 2,5 kilometru a stála 36 milionů korun. Hvězdárna barona Artura Krause v Pardubicích je bez astronomické kopule. Sundala ji stavební firma kvůli rozsáhlé rekonstrukci za 8 milionů korun. Vymění ji za novou, díky které bude mít observatoř také speciální robotický dalekohled. Sněmovna má dnes opět na programu třetí čtení novely jednacího řádu. Ta má omezit obstrukce při parlamentních debatách. Návrh koalice a části ODS počítá se zkrácením řečnické doby i u poslanců s přednostním právem. Proti se staví část opozice, podle které omezení není nutné. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl téměř na 2600. Oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová s tím, že pátrání po přeživších dál pokračuje. Stále se pohřešují desítky tisíc lidí. Finanční pomoc na obnovu infrastruktury nabídl například Mezinárodní měnový fond. Více než 300 florbalových týmů se ode dneška utkají v Dobrušce na největším venkovním florbalovém turnaji v Česku Open Air Cupu. Na městském stadionu Václava Šperla se bude až do neděle hrát na 6 hřištích. Vedle českých týmů přijeli také celky z Polska, Německa, Slovenska nebo Švédska. A počasí. Dnes čekejte v regionu oblačno až polojasno, večer bude oblačnosti ubývat. Páteční teplotní maxima 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, tlak slabý až mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Věra Martinová dospívala 7 minut před 6:45 v pátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice s datem 3. července a my už se s Michalou Spáčilovou podíváme do novin. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě. Denní tisk.
0: Během letošní zbraňové amnestie odevzdali lidé v Pardubickém kraji policii 192 zbraní, více než 6800 kusů střeliva, 288 kusů munice a 0,5 kilogramu výbušnin. Amnestie trvala od ledna do konce června a umožnila beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně i výbušniny. Jenom během posledních 2 dní lidé na policejní služebny přinesli 24 zbraní a nezdráhali se přinést i daleko nebezpečnější nálezy. Amnestie zahrnovala třeba výbušky, rozbušky, dýmotvorné a osvětlovací prostředky. I přestože policie důrazně žádala, aby lidé s takovými předměty sami nemanipulovali a raději okamžitě volali linku 158, v mnoha případech tenhle nebezpečný materiál donesli přímo na služebny policie, řekla policejní mluvčí Dita Holečková. Veškerou odevzdanou munici a výbušniny převzala k likvidaci pyrotechnická služba. K letošní zbraňové amnestii v Pardubickém kraji se vrací Mladá fronta Dnes.
1: Velká fluktuace učitelů, nekvalifikovaní pedagogové a ztráta důvěry. To zjistila inspekce na střední technické škole ve Vysokém Mýtě. Původní spor kolem jednoho žáka odhalil potíže s vedením školy. Zprávou se zabývá Pardubický kraj jako zřizovatel. Inspekce navrhla odvolání ředitelky Jitky Jiskrové. Ta se proti části závěru inspekce důrazně ohradila. Celou kauzu podrobně popisuje Orlický deník.

0: My zdravíme určitě i pekaře a ostatní radní pracovníky minutu před 6:45 ze studia Českého rozhlasu Pardubice v pátek 3. července. A jdeme se podívat za muzikou. Závěrečný koncert 68. Smetanovy Litomyšle můžete od 20 hodin sledovat v neděli živě v tamních klášterních zahradách. Během slavnostního koncertu s podtitulem Italská filmová noc zazní orchestrální svity k filmům Kmotr, Pošťák, Tenkrát na západě a Sladký život v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera. Už po druhé se propojuje ten závěrečný koncert s výborem Dobré vůle nadací Olgy Havlové. Velké finále Italská noc doplní kromě sbírky taky celodenní akce Den Dobré vůle. Během ní se návštěvníci festivalu seznámí s organizacemi pečujícími o seniory v regionu. Výtěžek veřejné sbírky podpoří konkrétní služby pro seniory na Litomyšlsku, od domovů pro seniory přes mobilní hospicovou péči až po půjčovny kompenzačních pomůcek. Tak tedy bude vypadat závěr letošní Smetanky. V parku Jana Palacha ve Svitavách tam budou mít v neděli od 15 hodin finalisty zdejšího oblastního kola Porty, kteří stanuli na druhém až pátém místě. Každý interpret zahraje set o délce 45 minut. Pokud by hrozilo nevlídné počasí, ozviny Porty se uskuteční v alternativním klubu Teatr. A ve Starých Ždánicích na Pardubicku se 1. červencovou sobotu koná první ročník hudebního festivalu Mezi kraji. Do Staroždánické hospůdky lákají na koncerty místních kapel. Se sobotním hostem, pořadatelem Slávkem Králem, budeme lákat i my. A to v našem zítřejším ranním vysílání. Do studia dorazí krátce po 8:30.
1: Počasí.
0: A jaké bude o víkendu počasí, budeme zjišťovat u meteorologů, to bude kolem 7:45. Teď tady o nich máme zprávu, která se týká dnešního dne, kdy má být oblačno až polojasno, na horách se můžou ojediněle objevit přehánky. Večer bude oblačností ubývat, maximální teploty 20 až 23, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vítr bude mírný severozápadní, rozptylové podmínky velmi dobré.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Pardubice, posloucháte 5 minut po 6:15 v pátek 3. července roku 2026. My jsme dostali informaci od Petra Tlapáka, který navazuje na svou plavbu z kánojí v roce 2017 Žižín-Hamburg. Momentálně připravuje další plavbu s nově vlastnoručně postaveným mořským kajakem. Jednalo by se o pokus o plavbu v rámci nejdelší organizované vodácké akce 69. ročníku Tour International Danubien. Pokus o zdolání tak zhruba 2000 kilometrů na podomácku postavené lodi v garáži. A o víkendu bude dokonce i prezentace téhle lodě. My jsme o tom už taky mluvili s regionálním stopařem v tomto týdnu, takže kdo z vás poslouchal Český rozhlas Pardubice, tak mu tahle informace rozhodně neutekla. No a jinak existují i internetové stránky malaamazonie.cz, jak nám poslal pan Petr Tlapák, a ta se týká přírodního mokřadu u obce Žižín nedaleko Pardubic. Svůj název nese jako symbolické spojení s jihoamerickou Amazonii. Připomíná, že ochrana přírody má smysl i doma. Tak Petra Tlapáka rozhodně zdravíme a kdybyste se s ním chtěli setkat, tak možnost je právě na Pardubicku už teď o víkendu v neděli. Bude to v 16 hodin, jak jsme dostali zprávu, takže doporučujeme vám, kteří máte zájem o Petra Tlapáka a o jeho plavbu, abyste se šli podívat právě na tuhle akci. No a pojďme ještě na dnešní odpolední pořad Vesele a zdravě, který pro vás máme po 13. hodině. To je poradna o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Oba zdravím a ptám se, jaké téma se bude tentokrát rozebírat.
1: Přejeme vám pěkný den.
2: Ano, hezký pátek. A to dnešní téma se bude točit kolem zmatenosti.
1: Určitě jste se s tím už setkali a možná to vás nebo někoho z vašich blízkých trápí.
2: Máte pocit, že vám to někdy špatně myslí, hůř se orientujete v čase nebo prostoru a nevíte, čí jste?
1: Trvá to jen chvilku? Vrací se to často nebo jenom někdy? Nesoustředíte se tak jako dřív? Máte výpadky paměti nebo špatný úsudek?
2: Třeba je to léky, únavou, dehydratací. Nemusí jít hned o Alzheimera. Zkusíme na to přijít společně.
1: Nezapomeňte, že vše o zdraví a nemocech najdete také na stránce www.veseleazdravie nebo na našem Facebooku, kde se můžete ptát dnes na své problémy se zmateností.
2: Stejně tak nám můžete nahrát vzkaz s dotazem na náš telefonní záznamník s číslem 221 553 770.
1: Opakuji, ještě jednou náš telefon 221 553 770.
2: A my se na vás budeme těšit dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě na téma zmatenost.
1: A kdo to nestihne, uslyší reprízu ještě večer po 20. hodině.
2: Těšíme se na vás.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: No, byl jsem taky trochu zmatený, teď už konečně jsem našel, že setkání s Petrem Tlapákem a mořským kajakem bude tuto neděli od 16. hodiny a bude to v kiosku u splavu ve Měticích.

Katie Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich si klek,

0: w niem, co sem psa.
1: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou.
2: Kde se vlastně ukrývá a kam chodí spát?
1: Písničky, které nestárnou.
3: Málo mě zná, kdo o mě říká.
1: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz.
1: Šest hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Heřmanovu městci hrozí zkrácení dotace na dopravní terminál. Moravská Třebová zavádí program poskytování půjček na opravy domů. Česká bankovní asociace varuje před konverzí měny, která může prodražit platbu kartou v zahraničí. Je polojasno až oblačno a teploty do 23 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré páteční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Heřmanův městec může přijít o část dotace na dopravní terminál. Podle poskytovatele totiž město až do letošního března neplnilo základní podmínku, aby na přestupní uzel zajíždělo minimálně 40 spojů za den. Poradnici chce vrátit přes 27 milionů korun.
2: Město terminál dokončilo před 3 lety a na stavbu získalo dotaci 58 milionů korun. Úředníci se při kontrole zaměřili na období do letošního února, kdy terminál využívalo jen 12 spojů za den. Navrhují proto příspěvek výrazně zkrátit. Radnice proti výsledkům kontroly podá námitku. Ze Heřmanova městce Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Moravská Třebová bude nově poskytovat peníze z Fondu rozvoje bydlení i na opravy fasád domů. V rozpočtu bude mít pro tyto účely každý rok vyčleněný 1 milion korun. Půjde o bezúročné půjčky.
3: Hlavním cílem nového přístupu při půjčování peněz z rozpočtu je motivovat majitele k obnově a modernizaci bytových i rodinných domů. Finanční podpora je určená na opravy a úpravy fasád nebo rekonstrukci pohledově významných částí objektů. Přednost budou mít ty, které se nacházejí v městské památkové rezervaci a budovy lemující hlavní příjezdové silnice do města. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
1: Přes 60% Čechů plánuje i v zahraničí platit kartou. Ukazuje to studie společnosti Visa, které se v Dubnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Česká bankovní asociace ale varuje před zbytečnými poplatky, které se s platbou mohou pojit. Expert ČBA Tomáš Hládek lidem radí, aby při dynamickém převodu měny na terminálu volili možnost platit v místní měně a ne v českých korunách.
4: V případě, že nám nabídnou v zahraničí, že můžeme rovnou platit v korunách, tak ten převod provádí provozovatel nějaké sítě nám v tu chvíli neznámým kurzem. A pokud si nedokážeme přepočítat, kolik by to asi tak mělo být, můžeme zaplatit nemalé poplatky, které s takovým převodem jsou spojeny. Sport.
1: Fotbalisté Portugalska a Španělska postoupili do vzájemného souboje na mistrovství světa. Portugalci prošli do osmifinále díky výhře 2-1 nad Chorvatskem a Španělé porazili 3-0 Rakousko.
0: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až polojasno, večer bude oblačnosti ubývat. Páteční teplotní maxima 20 až 23 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, tlak slabě až mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Stavební práce uzavřely v Moravské Třebové ulice Palackého a Boženy Němcové. Uzavírka je naplánovaná až do konce prázdnin. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Na mistrovství světa ve fotbale je rozehraný další zápas, další boj o osmifinále. Zatím žádné překvapení, po prvním poločase vede Švýcarsko nad Alžírskem 1-0 a vy posloucháte Český rozhlas Pardubice. Podíváme se i na Svitavské gymnázium. 4 tamní studenti získali zlaté ocenění programu DOFI. Ten motivuje mladé lidi k sebezdokonalování. Podrobnosti povíme za malou chvíli. A z muziky nabídneme třeba Petru Janů, taky Pokáče, bude i Freddie Mercury, skupina Rangers a nebo Ilona Čáková. Je pátek 3. července, krátce po 6. hodině. Vám všem přejeme pěkný poslech a ať se vám daří.
0: Dobré ráno.

0: Pět minut zbývá do 6:45, s vámi je Český rozhlas Pardubice, pátek 3. července, jdeme se podívat na léto na Příhrádku. V Pardubicích dnes v 18 hodin zažijete vzpomínky na Francii, hudebně literární představení, zazní francouzská hudba pro marimbu a flétnu od Cecil Boafán a Veroniky Pejřilové, doplněná četbou prózy a poezie v podání Josefa Vrány. Mimochodem, ředitelka Pardubické krajské knihovny Radomíra Kodetová bude hostem radioporadny po 11. hodině, tak se o létě na Příhrádku dozvíte rozhodně víc. Teď jsme ale slíbili, že se podíváme do Svitav na tamní gymnázium, které se může pochlubit 4 novými držiteli zlatého ocenění programu DOFI, neboli mezinárodní ceny vévody z Edinburgu. Nejvyšší stupeň prestižního programu získávají mladí lidé, kteří dlouhodobě pracují na svém osobním rozvoji, sportují, dobrovolničí anebo se učí nové dovednosti. Jaká cesta ke zlatému ocenění vede, tak to zjišťovala reportérka Věra Pavlasová.
1: Cílem projektu je motivovat mladé lidi k tomu, aby se sebe zdokonalovali, a to ve 3 oblastech, vysvětluje zástupce ředitelky školy Přemysl Dvořák.
2: Jedná se o zlepšování dovedností, o dobrovolnictví a o nějaké pohybové aktivity. Potom má 3 stupně, bronzovou, stříbrnou a zlatou úroveň.
1: Vy jste se této soutěže nezúčastnili poprvé?
2: Ano, tenhle program běží u nás ve škole již řadu let. Před 2 lety jsme měli 5 účastníků, kteří dosáhli na zlatou úroveň, a v letošním roce se můžeme pochlubit dalšími 4.
1: Pro získání nejvyššího ocenění se museli studenti aktivitám věnovat 18 měsíců. Součástí zlaté úrovně byla také týmová expedice a rezidenční projekt. Každý ze studentů se vybrané činnosti věnoval nejméně 200 hodin. Jednou z úspěšných studentek je Šárka Smekalová. Na co jste se zaměřila z těch 3 okruhů?
3: V rámci pohybu jsem běhala, potom v rámci dobrovolnictví jsem docházela každý týden do charity a v rámci dovednosti jsem si v jedné z těch úrovní zlepšovala úroveň angličtiny.
1: Bude vám k něčemu to zlato, co jste získala?
3: Tak určitě, nemyslím si, že fyzicky ten diplom a ten zlatý odznak, co jsme dostali, ale spíše ta vytrvalost, kterou jsme se museli naučit při plnění těch úkolů a zapisování těch jednotlivých okruhů.
1: Milana Novotného nejvíc zaujala dobrovolná činnost?
4: Že jsem se v rámci dobrovolné činnosti věnoval trénování fotbalu dětí od 5 do 8 let.
1: A co ty ostatní okruhy? Taky jste byl úspěšný, protože zlato jste nedostal jen za dobrovolnickou činnost?
4: Tak v rámci pohybu jsem měl dlouhou chůzi a v rámci dovedností jsem měl čtení k maturitní četbě, kterou jsem úspěšně zvládl.
1: Maturitu máte oba dva za sebou. Pomohlo vám to, že jste se zúčastnili té soutěže?
3: Tak si myslím, že jo. A to právě tou vytrvalostí, kterou jsem zmiňovala před chvílí, protože i to učení na maturitu chce vytrvat a nevzdat to.
1: Účast v projektu DOFE pomohla při maturitě také Milanovi, hlavně při zkoušce z češtiny.
4: Hlavně ve čtení, ve kterém jsem vynikal. Češtinu jsem zvládl za 2.
1: Projektu DOFE se zúčastnili 4 letošní maturanti gymnázia. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Máme tady jeden tip ze Svitavska ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Týká se neděle a slavnosti na růžovém paloučku. Ta začíná ve 14 hodin. Podle pověsti je louka místem, odkud odcházeli čeští bratři v 17. století do emigrace. Na setkání vystoupí historička a komenioložka Miroslava Poláková, zástupce nadace Jana Antonína Bati, potomek Jana Antonína Bati John Nash, a zdravice přednesou taky představitelé krajanských a exulanských spolků. Tuto neděli ve 14 hodin slavnost na růžovém paloučku. Další víkendové tipy hledejte taky na webu pardubice.rozhlas.cz. Jsou 2 minuty po 6:45, pátek 3. července.
1: Počasí.
0: Přicházíme s informacemi o pátečním počasí. Bude hodně slunečné, polojasno až oblačno, večer oblačnosti ubude. Dnešek by měl být beze srážek. Teploty 21 až 24, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. A osvěžovat nás bude i vítr, mírný severozápadní, během dne přechodně místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Slyšeli jste už o tom, že nedaleko Živanic běžel krátce po válce tajný výzkum paprsků smrti. Vedl ho ještě tajemnější inženýr Štamfl. Před únorovým převratem ale i s laboratoří zmizel. Kam? Na to se zeptáme jeho dcery a vezmeme ji přímo do Živanic za paní kronikářkou a tamním panem starostou. Živanice nedávno získaly archiválii s první písemnou zmínkou o obci. Prozradíme vám tedy, jak jsou Živanice staré a jestli se chystají nějaké oslavy. Do Živanic a okolí vás zve Šárka Kuchtová.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese.

0: Pardubické dostihové závodiště to není jenom velká pardubická rozsáhlý areál čítající desítky hektarů. Součástí je třeba taky kolbiště, nevelký prostor, který najdete hned za vstupem. Teď jsou na něm velké novinky a vy o nich uslyšíte kolem 6. hodiny 50. minuty. Posloucháte Český rozhlas Pardubice 6.22, aktuální čas, pátek 3. července roku 2026 a máme pro vás taky spotřebitelský servis. Tentokrát nám píšete, že jste se setkali s problémy při opravě spotřebiče. Jak postupovat a jak dlouho čekat, už řekne Josef Černý. Mimochodem, ptejte se i vy na e-mailu s adresou studio.pardubice@rozhlas.cz.
1: Paní Teodoře se stala následující věc. Při záruční opravě mrazničky opravář poškodil těsnění. Chybu přiznal a slíbil vadu odstranit, jenomže prý těsnění nemůže sehnat. Paní by ráda věděla, jak dlouho musí čekat. Paní posluchačko, odpověď je jednoduchá. Oprava musí být provedena do 30 dnů, a to od nahlášení původní závady, pokud ovšem opraváři nebo prodejci nepodepíšete souhlas s prodloužením lhůty. Po jejím uplynutí můžete odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení peněz.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Michaela Spáčilová, zprávy.
3: Půl sedmé.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
3: Přírodní koupaliště v Pardubickém kraji zůstávají čistá. Podle hygieniků jsou dobré podmínky na Písnicích, Březhrad a Mělice, nádrži Březina na Svitavsku, Konopáči u Hermanova Městce, ale i v přehradách Pastviny a Seč. Mírně zhoršenou kvalitu vody má koupaliště v Horním Bradle, kde je snížená průhlednost. Areál Zlaté přilby v Pardubicích, kde se v říjnu koná stejnojmenný nejstarší plochodrážní závod na světě, má nové bezpečnostní bariéry kolem dráhy a připravuje opravu oplocení. ČTK to řekl předseda automotoklubu Zlatá přilba Evžen Erban. Po dvouleté přestávce se dnes v obci Chlum otevře obnovená expozice Muzea války 1866, která připomíná bitvu u Hradce Králové. Stane se tak symbolicky přesně 160 let od rozhodujícího střetu v prusko-rakouské válce. V Karlových Varech dnes začne 60. ročník filmového festivalu. Dorazily už všechny zahraniční hvězdy slavnostního večera. Publikum tak v sále hotelu Thermal pozdraví i herec Dustin Hoffman. Na řadě je sport. Tenista Jakub Menčík končí na Wimbledonu ve druhém kole, s Bulharem Dimitrovem prohrál ve 4 setech. Karolína Plíšková také vypadla, ve dvou sadách nestačila na bývalou světovou jedničku Polku Švjontekovou. Postoupili naopak 3 Češi, Linda Nosková, Marie Bousková a Jiří Lehečka. A počasí dnes čekejte v regionu polojasno až oblačno, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr povane přechodně místy s nárazy. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak se měnit nebude nebo slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Z pardubických silnic nemáme v tuto chvíli hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Radek Tomášek na vlnách Českého rozhlasu Pardubice v pátek 3. července 6 minut před 6:45 s Michalou Spáčilovou se teď podíváme do novin. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
1: Dunění zbíječek, provizorní ploty a dělníci pracující jenom pár metrů od cestujících čekajících na vlak. Obrázek, který už více než rok utváří každodenní realitu na pardubickém hlavním nádraží, se tento týden změnil. Lidé už mohou využívat výrazně prostornější polovinu odjezdové haly, která má rekonstrukci za sebou. Termín dokončení celé rekonstrukce se posunul do května 2027. Rozsáhlá rekonstrukce památkově chráněné nádražní budovy v Pardubicích teď vstoupila do další fáze a popisuje ji Mladá fronta Dnes.
0: Letní prázdniny tradičně přinášejí řadu uzavírek a dopravních omezení. Silnice opravuje stát i kraje, které každoročně investují do komunikací ve svém vlastnictví. V případě silnic druhé a třetí třídy v minulých letech pomáhal krajům taky Státní fond dopravní infrastruktury. Peníze se mezi regiony rozdělovaly podle délky jejich silniční sítě. Letos ale do krajských rozpočtů z téhle dotace nezamířila žádná částka. Pro Pardubický kraj jde podle hejtmana Martina Netolického z uskupení 3 PK ocitelný výpadek. Zatímco před 3 lety získali ze Státního fondu dopravní infrastruktury řádově 350 milionů, před 2 lety 250, loni to bylo jenom 120 milionů a letos nic. Hejtman připomněl, že 1 kilometr běžné opravy silnice stojí přibližně 10 milionů korun. Pardubický kraj letos tedy nedostal žádné peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravu silnic druhé a třetí třídy. Podle hejtmana je naděje, že kraje peníze ještě letos získají prakticky nulová. Další informace zjistil regionální deník.
1: V médiích dál rezonuje spor mezi vládou a prezidentem kolem summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře. Deník Právo s odkazem na zdroj obeznámený s obsahem mandátu české delegace píše, že navzdory sporům o účast a složení delegace mezi vládou a prezidentem nepanují zásadní rozpory v otázce podpory Ukrajiny. V takzvaném mandátu, tedy dokumentu určujícím postup české delegace, se uvádí, že Česko na summitu podpoří dlouhodobou pomoc Ukrajině, a to i v případě, že v zemi nastane mír.

0: Český rozhlas Pardubice, 6:45 bude za půl minuty, je pátek 3. července. Těsně před víkendem vám nabízíme taky spoustu tipů na našem webu pardubice.rozhlas.cz, kam byste se mohli vypravit nejenom dnes, ale hlavně taky v sobotu a v neděli, případně v pondělí, protože víkend bude tentokrát díky státnímu svátku prodloužený. Ale zpátky k dnešku, v 17 hodin začíná na zámku v Nových Hradech výstava Veronika Bílková Bohuslav Martinů. Představuje cyklus několika desítek ilustrací ke knize Bohuslav Martinů, třetí autorské publikaci, která spadá do volné ediční řady o hudebních skladatelích právě v podání Veroniky Bílkové. Tak se na téhle akci můžete zastavit dnes v 17 hodin na zámku v Nových Hradech. Počasí. Čeká nás polojasný až oblačný den, večer bude oblačností ubývat, dnešek by měl být úplně beze srážek, teploty příjemné 21 až 24, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. A bude docela foukat, vítr mírný severozápadní s rychlostí do 30 km za hodinu, během dne přechodně místy s nárazy kolem 55 km za hodinu. A díky větru budou velmi dobré rozptylové podmínky.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Pardubice.

0: Adam Ďurica, Emma Drobná ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. A čeští basketbalisté dnes mají ve Stockholmu možnost spečetit v případě výhry na Švédskem postup do druhé fáze kvalifikace mistrovství světa. Ve Wimbledonu nastoupí tenistka Karolína Muchová a ve vzájemném duelu Barbora Krejčíková s Nikolou Bartuňkovou a rozhodně to jsou zápasy, které budeme sledovat taky na dálku. No a rozhodně se můžeme zaměřovat teď taky na dění na pardubickém závodišti. Většina lidí ho má tohle závodiště spojené s Velkou Pardubickou, která se pravidelně koná druhou říjnovou neděli. Větší fanoušci dostihu ho navštěvují i během roku třeba na kvalifikace slavného dostihu a jsou i takoví, kteří sledují i jiné soutěže, všestrannost, parkour, drezura a tak dále. Na to je potřeba kolbiště a to se v Pardubicích změnilo k nepoznání. Jak zjistil Otaku Twirt?
1: S úpravou pardubického kolbiště, které je hned za vstupem do areálu, se začalo na konci listopadu 2025. Pracuje se na něm tedy necelých 8 měsíců. A úpravy jsou skoro hotové, jak říká mluvčí dostihového závodiště Pardubice Kateřina Nohavová.
2: Jezdecké kolbiště je téměř před dokončením, už se opravdu finišují takové věci, jako je třeba chodník okolo samotného kolbiště. Povrch i s tím moderním zavlažováním je hotový. Přes prázdniny budou probíhat ještě nějaké dokončovací práce a hned na začátku příštího školního roku bychom ho měli slavnostně otevřít.
1: Vyjmenovat seznam úprav by bylo hodně dlouhé. Jednodušší je říci, že vznikla stavba v podstatě úplně nová, protože proměna je opravdu generální.
2: To kolbiště je z brusu nové a doslova to takto můžu říct, protože to staré kolbiště bylo odstraněno úplně. Je to největší a možná i nejmodernější kolbiště v České republice. Je opravdu velké, má zavlažování ze spodu, bude osvětlené, takže se na něm budou moct konat závody i těch nejvyšších kategorií a to nejenom ve dne, ale i večer.
1: Vzhledem k tomu, že kolbiště na pardubickém dostihovém závodišti je nejlepší v Česku, tak se znovu otevírá možnost pro pořádání soutěží té nejvyšší kategorie, jak domácích, tak i mezinárodních.
2: Výstavbou tohoto nového moderního kolbiště máme teď příležitost vrátit se k pořádání soutěží i na těch mezinárodních úrovních, tak jak tady v minulosti bývalo, protože tady kromě mistrovství republiky nebo kromě olympijských kvalifikací na všestrannost byly právě třeba i závody mistrovství Evropy.
1: Říká k novému kolbišti mluvčí dostihového závodiště Pardubice Kateřina Nohavová. Otaku Twirt, Český rozhlas. Měl

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: 7 hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Úklid po bouřkách v pardubických Měticích potrvá až 2 měsíce. Chrudim začíná vybírat poplatek z pobytu. Poslanci by dnes měli schvalovat změny jednacího řádu. Novela má zajistit omezení obstrukcí. Dnes čekejte v regionu polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Je pátek 3. července a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Až 2 měsíce podle dobrovolných hasičů potrvá odstraňování následků úterní bouřky v Měticích v místní části Pardubic. Silný vítr lámal stromy, povalil stožár a spadlý smrk poškodil několik aut. Bouře poničila i tamní chov koní a krav a také městský majetek a zahrady u domů. Místní hasiči teď proto plánují svolávat brigády, aby nepořádek uklidili.
2: Bouře v noci z úterý na středu zasáhla i Drozdice, část Černé Zabory a Pardubičky, lámala celé koruny stromů, v Měticích padaly lípy, vrby, topoly a duby. Kromě jiného poškodila i elektrické vedení. Radnice 4. městského obvodu nechala po vichřici preventivně uzavřít park Vinice, aby na chodce a cyklisty nespadl strom. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Chrudim začíná vybírat poplatek z pobytu. Nové nařízení platí od tohoto týdne. Provozovatelé hotelů, penzionů, apartmánů nebo ubytoven budou radnici odvádět 30 korun za osobu a den. Vedení města předpokládá, že vybere zhruba 1 000 000 korun ročně. Ve Lhotě pod Lipčany na Královéhradecku začal 44. ročník sjezdu obcí, které mají v názvu slovo Lhota nebo jeho obdobu. Akce se zúčastní až 5 000 lidí ze Lhot, Lhotek, Lhotic, Lehuot nebo Lehuotek. V Česku i na Slovensku je takových míst přes 400. Na setkání jsou koncerty, soutěže a také společný průvod účastníků. Pořadatelství převzala obec ve středočeské Vrbové Lhotě, která se organizace vzdala. Vysvětluje nezávislý starosta Lhoty pod Lipčany Jaroslav Jelínek.
3: Nám se obec rozrostla 5x. Máme výbornou spolupráci s naším agrodružstvem, ty nám tady půjčili 10 hektarů pole, kde bude stanový město a parkoviště. Obec investovala do kabin místního sokola, kde jsme udělali úplně nový sprchy, úplně nový toalety, zázemí prostě pro lidi, plus jsme si pronajali další mobilní toalety, mobilní sprchy, mobilní oplocení, všechno, co se dalo půjčit, jsme si půjčili.
1: Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit, počítá s tím novela koaličních poslanců a zástupců opoziční ODS. Cílem je hlavně omezit obstrukce, a to zejména při navrhování změn programu schůzí. Limit řečnické doby by se nově vztahoval také na poslance s přednostním právem, kteří teď mohou mluvit neomezeně. Úpravy jednacího řádu jsou potřebné i podle všech opozičních stran. TOP 09 ale změny podpoří pouze v případě, že začnou platit až od příštího volebního období. Dobí, pokračuje předseda strany Matěj Ondřej Havel.
4: My dobře víme, proč tedy ta změna jednacího řádu přichází teď. V následujících měsících vy chcete zařadit řadu velmi kontroverzních zákonů. A já to nepovažuji vůbec za náhodu, já si myslím, že to je součást vašeho politického plánu. Sport.
1: Fotbalisté Portugalska a Španělska si proti sobě zahrají 8. finále světového šampionátu. Portugalci vyřadili obhájce bronzu z Chorvatska po vítězství 2-1. Španělé si poradili výsledkem 3-0 s Rakouskem. Švýcarští fotbalisté zdolali na mistrovství světa ve Vancouveru Alžírsko 2-0. Jejich soupeřem v 8. finále bude vítěz zápasu Ghana-Kolumbie.
0: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr povane přechodně místy s nárazy. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, tlak se buď měnit nebude, nebo slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Z východu českých silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: I pardubičtí pejskaři už můžou své čtyřnohé mazlíky nechat zapsat do nové centrální evidence. Veterinární komora sice doporučuje počkat až na pravidelné očkování proti vzteklině, aby se ordinace zbytečně nepřetížily. Někteří veterináři ale registraci provádějí už teď. Podrobnosti přineseme za chvíli. Je krátce po 7. hodině pátek 3. července. Písničky, které nestárnou, určitě budou, třeba Petr Spálený, Dlouho, dlouho spím, taky nás čeká Lucie Vondráčková, Roy Orbison, Marta Kubišová a nebo teď Karel Gott. Tak vám před víkendem, který bude prodloužený, přejeme pěkný poslech.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice, pěkný pátek, 3. července roku 2026, za 4 minuty bude 7:45. Od začátku tohoto měsíce funguje v Česku centrální registr psů. Zápis do něj provádí veterináři, lidé ale kvůli tomu nemusí hned zamířit do ordinací. Povinnost můžou splnit při nejbližším očkování proti vzteklině. Jak ale zjistila reportérka Šárka Rusnáková, někteří pejskaři v Pardubicích se objednávají už teď jenom kvůli registraci svého psa.
1: Tohle je Syra, je to maďarský ohař a její rok a půl.
2: Říká Vojtěch, který tady na pardubickém sídlišti Dukla právě venčí rodinného psa, informace o centrálním registru, ale zatím žádné nemám.
1: Minimálně to doma dneska zmíním.
3: Vojtěchova rodina ale nemusí nic uspěchat. Veterinární komora sice centrální registr psů spustila k 1. červenci, majitelé však nemají povinnost své psy zapisovat okamžitě, potvrzuje prezidentka profesní organizace Petra Šinová.
4: Nejzazším termínem pro zapsání je nejbližší vakcinace proti vzteklině. To znamená, že u psů, kteří jsou vakcinováni vakcínou, která má délku působení 3 roky, mají čas 3 roky. Ti, kteří chodí na každoroční revakcinaci, tak ten jejich nejzazší termín je vždy spojený s tou nejbližší vakcinací proti vzteklině.
3: Zápis do centrálního registru pak provedou sami veterináři. Je ale dobré, aby si předtím majitelé zvířat vytiskli a vyplnili pro zvěrolékaře formulář,
4: který naleznou na stránkách centrální evidence psů, a s tímto formulářem poté přijdou na veterinu. Tam vlastně veterinární lékař může při vakcinaci zkontrolovat číslo mikročipu, potom má 7 dnů na to, aby psa zapsal.
3: Za zápis zaplatí majitel psa poplatek v řádu několika set korun. S doporučeným postupem počítá také Michal Přibinda, chovatel čokoládového labradorského retrievera.
5: Využijeme toho, že registraci je možné provést při nejbližším očkování na vzteklinu. Předpokládá se, že teď bude nábor po tom, co to vyšlo ve známost.
3: Někteří lidé se ale rozhodli psa registrovat okamžitě, jako paní Jitka z pardubické Černé Zabory.
6: Teď momentálně jsme se zaregistrovali.
3: Že se majitelé psů k registraci hlásí už nyní, potvrzuje i recepční a veterinární sestra z pardubické kliniky Vetino a Esculap Aneta.
7: My se snažíme na to objednat, ale přijde spousta i neobjednaných, a když na to ten prostor je, tak je normálně přihlásíme.
3: Lidé se pro registraci rozhodují už teď hlavně proto, že chtějí mít psa v evidenci pro případ ztráty. Někteří se ale také obávají, že by na zápis při příštím očkování mohli zapomenout. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Cestu na mezinárodní vesmírnou stanici nabídne během letních prázdnin pardubická sféra. Návštěvníci se promění v astronauty, absolvují výcvik, experimenty i vesmírné úkoly. Program startuje už zítra, tedy v sobotu 4. července. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Další tipy máme pro milovníky dopravní historie, protože na zítřek je připravená jízda historického vlaku z Pardubic do Hořic a Ostroměře a zpátky s návazností na druhý historický vlak v úseku Jaroměř, Smiřice, Hněvčeves a zpět. V neděli budou podvečerní vyhlídkové jízdy po Pardubicích historickým trolejbusem. Trasa bude vždy okružní s návratem na třídu míru. Původně plánovaná jízda na zmrzlinu do Rybitví není možná kvůli opravám silnice v tomto směru. V neděli se odjíždí z třídy míru v 15, 15.30, 16 hodin, 16.30, 17, 17.30 a v 18 hodin to se jede už do vozovny. Vstupné je dobrovolné. Akci pořádá Pardubický spolek historie železniční dopravy a právě na webu tohoto spolku najdete i další informace. Nejenom o trolejbusu, ale i o vlaku. Počasí. Dnešek bude slunečný, v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, večer bude oblačnosti ubývat ještě víc, obejde se beze srážek, teploty 21 až 24, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Za 7 minut bude 7:30, posloucháte Český rozhlas Pardubice v pátek 3. července. Bleskovka. Taky dnes můžete vyhrát knihu Pařížské noci z nakladatelství Kazda s podtitulem Paříž, město, kde se i hra na lásku může stát skutečností. Ptáme se na osobnost, která se narodila přesně před 85 lety. Je to herec, který stvárnil desítky výrazných rolí na divadle, hrál i stovky filmových a televizních úloh. Ve filmu proslul jako výrazný představitel menších rolí. Do srdcí diváků se navždy zapsal jako rostlinář Jaromír Kunc z filmu Vesničko má středisková anebo doktor Vrba v dramatu Cena medu. Začínal v divadle na Zábradlí, odkud v roce 1991 přešel do divadla na Vinohradech. Tam hrál až do odchodu na odpočinek. Sklízel úspěchy třeba v hrách Williama Shakespeara. Ještě vám pustíme jeho hlas.
1: Jednou jsem vypil 15 piv, jel jsem na nějaký exteriér a čekal jsem na štáb, než se jako dostaví. Tak jsem seděl v hospodě a nudil jsem se. A vypil jsem jich, to si pamatuju, 15. A ani jsem nebyl opilej, jako, ale spíš jsem byl tupej. A když se mě pak zeptali policajti, jak se jmenuju, tak jsem na ně zíral a musel jsem vzít občanku, abych pochopil vlastně. Jako, nebyl jsem malitej.
0: A to jméno by nás zajímalo taky. Jak se jmenuje dnešní oslavenec? Zavolejte na číslo 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Český herec, který se narodil přesně před 85 lety. Kdo odpoví správně, tak získá knihu Pařížské noci. Telefonní linka už je obsazená, máme tam tedy prvního volajícího do dnešní Bleskovky, tak půjdeme zjistit, kdo pak to je. Hezké ráno. Bleskovka, dobrý den.
2: Je to Oldřich Vlach.
0: Tak Oldřich Vlach je to. Ale přeslechli jsme vaše jméno.
2: Petr.
0: Pan Petr, tak pane Petře, gratulujeme, knížka je vaše, přejeme pěkný pátek i víkend, naslyšenou.
2: Čau, mám taky,
0: díky.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál Vyprávěj. ČT 2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post-Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
2: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek u Hradce Králové na samozběr česneku. V sobotu poslední šance. Nad 20 kg sleva 20%. Mrkněte na web smetanovstatek.cz nebo volejte 777 74 14 74.
3: Další páteční zprávy přináší Michaela Spáčilová a my přejeme hezké ráno.
4: Půl osmé.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Cyklostezka ze Skutče do Předhradí je kompletní. Stavbaři dokončili poslední úsek přes obec Lažany. Nová trasa měří 2,5 kilometru a stála 36 milionů korun. Hvězdárna barona Artura Krause v Pardubicích je bez astronomické kopule. Sundala ji stavební firma kvůli rozsáhlé rekonstrukci za 8 milionů korun. Vymění ji za novou, díky které bude mít observatoř také speciální robotický dalekohled. Sněmovna má dnes opět na programu třetí čtení novely jednacího řádu. Ta má omezit obstrukce při parlamentních debatách. Návrh koalice a části ODS počítá se zkrácením řečnické doby také u poslanců s přednostním právem. Proti se staví část opozice, podle které omezení není nutné. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl téměř na 2600, oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že pátrání po přeživších dál pokračuje. Stále se pohřešují desítky tisíc lidí. Finanční pomoc na obnovu infrastruktury nabídl například Mezinárodní měnový fond. Více než 300 florbalových týmů se ode dneška utkají v Dobrušce na největším venkovním florbalovém turnaji v Česku Opener Cupu. Na městském stadionu Václava Šperla se bude až do neděle hrát na 6 hřištích. Vedle českých týmů přijeli také celky z Polska, Německa, Slovenska nebo Švédska. A počasí. Dnes čekejte v regionu polojasno až oblačno, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr povane přechodně místy s nárazy. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak se buď měnit nebude, nebo jen slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: V Ústí nad Orlicí počítejte celé prázdniny s uzavírkou ulice U vody. Dělníci tam opravují vodovodní řad. Tolik doprava, dobře dojeďte.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Trenér Julian Nagelsmann po neúspěchu na mistrovství světa opustí německou fotbalovou reprezentaci. Podle médií se dohodl se svazem na odstoupení. Za chvíli budeme číst z dnešních novin. Je pátek 3. července.
5: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Helena Vondráčková, pátek 3. července na vlnách Českého rozhlasu Pardubice 5 minut před 7:45 a jsme tady s novinami s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Modernizace krajské silnice 2. třídy číslo 360 mezi Lanšperkem a Dolní Dobroučí za skoro 180 milionů korun se protahuje. Druhá etapa měla skončit tento týden, bude prodloužená do konce července. Objízdná trasa pro osobní auta vede přes Hnátnici a Písečnou. Nákladní auta musí jet z Ústí nad Orlicí po silnici 1/14, taky silnici 2. třídy číslo 312 a potom po 11 do Letohradu. Oprava vozovky a mostu v délce necelých 2 kilometrů má skončit na konci října. Novinky z Orlicko-Ústecka nabízí Mladá fronta dnes.
1: Policie pátrá po svědcích dopravní nehody, při které se v Pardubicích střetl jezdec na elektrokoloběžce s chodkyní. Žena při nehodě utrpěla zranění, neznámý koloběžkář z místa krátce po střetu odjel. K nehodě došlo v neděli 7. června kolem 18. hodiny na náměstí Dugalských hrdinů. Střet se odehrál v prostoru mezi výdejními boxy a dětským hřištěm za domem s číslem popisným 2551. Podle policie se neznámý jezdec jedoucí na elektrokoloběžce střetl s chodkyní, ta utrpěla zranění, cyklista, který byl podle oznamovatelky školního věku z místa nehody krátce po střetu odjel neznámo kam. Popsal událost mluvčí policie Pardubického kraje Tomáš Dub. Policisté teď žádají o pomoc každého, kdo nehodu viděl nebo by mohl přispět ke zjištění totožnosti jezdce na elektrokoloběžce. Svědci se mohou přihlásit dopravním policistům nebo na linku 158 a článek najdete v Pardubickém deníku.
0: Noviny i dnes žijí chystaným summitem v Ankaře. Analýza Hospodářských novin uvádí, že Turecko chce vrcholnou schůzku NATO využít k posílení svého mezinárodního vlivu i k propagaci domácího zbrojního průmyslu. Součástí summitu má být taky politicko-biznisová show. Během ní se podepíšou nové kontrakty rychle rostoucích tureckých zbrojovek. Země zároveň pokračuje v potlačování opozice a kritických hlasů. Evropa potřebuje rychle dozbrojit, turecké partnery potřebuje a do pozadí pragmaticky ustupují různé kontroverze režimu.

0: pátek a posloucháte Český rozhlas Pardubice ve 7:45. Kam se vydat o víkendu? Tak třeba sportovní areál Bor u Chroustovic, tam se bude slavit té 30. výročí založení sboru dobrovolných hasičů. Bude to zítra, při té příležitosti nachystaný kulturní program. Součástí bude i lávka přes rybník, na které se pojede na kole i ve dvojicích s trakařem. Dál budou různé ukázky a večer zábava s kapelou. Jevíčko v Panském dvoře, závody mladých hasičů, a těch akcí na víkend je pochopitelně mnohem víc. Třeba v Litomyšli, tam se budou hrát dokonce šachy. 16. turnaj na šachovém hřišti zítra od 9:30 do 16:30 a třeba Horní Robeň v neděli, hasiči a tradiční cyklomaraton 27. ročník, začátek je už v 7 hodin ráno. Trasy jsou 15, 30, 60 nebo 120 kilometrů. Každý účastník dostane diplom, je připravený taky doprovodný program a tombola, občerstvení zajištěné. A teď ještě zajistit počasí.
1: Počasí.
0: My jsme ve spojení s meteorology z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, konkrétně je to pan Jaroslav Tuček, a začneme předpovědí na dnešek. Jak to vypadá, jaká ta předpověď je, tak o to poprosíme a zdravíme. Hezké ráno.
2: Dobré ráno. No tak za tou studenou frontou se nám na chvilinku projasní, nicméně přes den bude i nějaká oblačnost, polojasno až oblačno, žádné srážky. Večer pak ta oblačnost se bude rozpouštět. Maximální teploty dneska 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. No a začíná nám ode dneška taková větrná epizodka několika dení, takže dneska ten vítr bude foukat mírný od severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. V průběhu dne pak přechodně bude i s nárazy kolem 15 metrů za sekundu. Rostlé podmínky velmi dobré, bio to je na jedničce, mírná zátěž.
0: A pojďme k tomu víkendu, dokonce prodlouženému. Jaké nás tam čeká počasí?
2: Noční počasí bude jasné nebo skoro jasné, s nejnižšími teplotami 14 až 11 stupňů Celsia. Vítr ten bude foukat od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a zítra po ránu jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne zase naskáče oblačnost, takže bude polojasno až oblačno. A večer potom od severozápadu začne přibývat frontální oblačnost. 21 až 24, takže shodně jak dnes, maximální teploty na horách 15 až 18 a vítr mírný od severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, večer potom bude slábnout. No a když se podíváme na neděli, tam budeme mít hodně oblačnosti, oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo s deštěm, minimální teploty 14 až 10 stupňů Celsia, maximální 21 až 25, vítr od západu až severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, no a pondělní počasí opět velká oblačnost, zataženo až oblačno, místy s přeháňkami nebo s deštěm, minimální teploty 15 až 11, maximální 19 až 23, a vítr od severozápadu až západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Takhle tady vypadá předpověď počasí na prodloužený víkend v Pardubickém kraji a my děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, kde má službu pan Jaroslav Tuček. Máte vůbec vy prodloužený víkend nebo budete v práci?
2: Mám prodloužený víkend.
0: Výborně, tak užívejte a mějte se, naslyšenou.
2: Díky, nápodobně naslyšenou.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
3: A my si společně tentokrát připravíme letní brokolicové placičky s výborným dipem. Nabídneme další díl našeho letního seriálu s Radkem Pálkou. Ochutnáme lehký salát s krutým masem, závin s tvarohem a borůvkami a dozvíte se, jak vypadal pravý prvorepublikový chlebíček.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek a první červencový nese datum 3. Svátek má Radomír a tady je Petr Jungmann. Rozhodující střet rakousko-pruské války, bitva u Hradce Králové, nazývaná i jako bitva u Sadové, se odehrála v roce 1866. To je přesně 160 let. Do roku 1944 to byla největší bitva na území Československa. Proti sobě stálo přes 400 tisíc vojáků a skončila výrazným pruským vítězstvím. Díky taktice a taky novým zbraním s rychlejší střelbou. První automobil poháněný spalovacím motorem, Benzův patentní motorový vůz číslo 1, představil sám Carl Benz prvním úžasným divákům přesně před 140 lety v roce 1886 na Ringstraße v Mannheimu. Před 55 lety v roce 1971 byl v pařížském bytě ve vaně nalezen bez známek života zpěvák skupiny Doors Jim Morrison. Jelikož nebyla nařízena pitva, o Morrisonově smrti se dodnes spekuluje. Mnozí se domnívali, že smrt fingoval a stáhl se do ústraní. Český producent Jany Sidovský se zpěvákem Pavlem Vítkem uzavřeli před 20 lety jako jedni z prvních u nás registrované partnerství na Hradě Karlštejně. Před 85 lety se narodil Jaromír.
3: To neděláš dobře, Jaromíre, že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky.
2: Narozeniny slaví rodák z Bezděkova na Klatovsku Oldřich Vlach. Tehdy to dobře dopadlo.
4: Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
2: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Tento týden začala přestavba Svitavské nemocnice, potrvá 4 roky. Stavba nového kotviště na Labi v Pardubicích skončí v předstihu. Hasiči potvrdili, že český tým záchranářů se v neděli vrátí z Venezuely domů. A počasí v kraji dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Dobré páteční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Ve Svitavské nemocnici začala rozsáhlá modernizace skoro za 1,4 miliardy korun. Zhotovitel si tento týden převzal staveniště a zahájil první stavební práce. Během následujících 4 let projde areál rekonstrukcí, součástí projektu bude také výstavba nových pavilonů. Další podrobnosti přidává ředitel nemocnice Pavel Kunčák.
2: Začnou teďka v průběhu léta první části, takové spíš přípravné práce, to největší začne vlastně příští rok. Zatím pracujeme s harmonogramem na 4 roky, mělo by být hotovo v roce 2030. Celá ta akce je vlastně etapově vymyšlena tak, aby nedošlo prakticky žádnému omezení lůžkové kapacity, protože my vlastně nejdřív postavíme novou budovu, do které se přestěhuje část nemocnice a potom teprve se budou bourat vlastně ty zbylá lůžková oddělení.
1: Stavba nového kotviště na Labi u pardubického Zdymadla pokračuje rychleji, než se původně předpokládalo. Ředitelství vodních cest očekává dokončení už v srpnu. Na pravém břehu teď dělníci instalují speciální kotvicí sloupy pevně ukotvené do dna řeky, které budou sloužit k bezpečnému uvazování lodí. Jaký význam bude mít nová stavba pro říční dopravu, vysvětluje mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
3: Stavba umožní kombinaci čekacího a ochranného stání i pro velká plavidla, která začnou vodní cestu využívat po jejím připojení novým plavebním stupněm u Přelouče na splavné Labe. Bude tak zaručeno bezpečné vyvázání plavidel při přerušení plavby, zvýšených vodních stavech, ale i při standardním čekání na proplavení plavební komorou.
1: Čeští záchranáři se z Venezuely vrátí v neděli. 69 členů USAR týmu a 8 pátracích psů se v zemi po zemětřesení zapojilo do záchranných akcí. Podle velitele týmu Petra Vodičky je v tuto chvíli šance na záchranu dalších přeživších malá.
4: V tomto okamžiku je velmi, velmi nepravděpodobné, že by se tam nacházela nějaká živá osoba. Neustále počítáme s tím, že v sobotu dopoledne odletíme a v neděli během dopoledne se dostaneme zpátky do České republiky.
1: Odjíždět budou i další zahraniční týmy. Zemětřesení má aktuálně 2600 potvrzených obětí. Pohřešovaných jsou desítky tisíc. Sport. Další 3 čeští tenisté vybojovali účast ve 3. kole Wimbledonu. Z postupu se radují Linda Nosková, Marie Bousková a také Jiří Lehečka. Naopak ve 2. kole skončili Karolína Plíšková a Jakub Menčík. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr povane přechodně místy s nárazy. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, tlak se buď měnit nebude, nebo jen slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí na exitu číslo 39 ve směru na Hradec Králové, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Heřmanovou městci hrozí, že bude muset zpátky vrátit část dotace na dopravní terminálu. Úřadům vadí, že tam jezdí málo spojů. Víc k tomuto doplníme za chvíli. Je pátek 3. července, krátce po 8. hodině. Děvče z krásných začátků, právě o něm bude zpívat Petr Novák. Už za chvíli čeká nás skupina Krištof píseň Na viděnou, nebo Marie Rotrová Večerem zhýčkaná. A na začátku hodiny si dáme slovenskou skupinu No Name.
0: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Pojďme zase do rána z toho večera, o kterém zpívala Marie Rotrová ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Máme pro vás aktuality 4 minuty před 8:45 v pátek 3. července. Podíváme se teď do Heřmanova Městce, tam pokračují problémy s dopravním terminálem. Město může přijít o část dotace, kterou na stavbu získalo, a nejde o malou částku, skoro 30 milionů korun. Proč chtějí poskytovatele dotace peníze zpátky, tak to vysvětlíme s naším reportérem Josefem Kopeckým. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: V čem je problém? Proč městu hrozí tak vysoká sankce?
1: Dopravní terminál u nádraží byl dokončený před 3 lety a město na něj dostalo 50 milionů korun z evropských fondů. Aby peníze vůbec mohlo získat, mělo splnit podmínku, že přestupní úzel bude využívat minimálně 40 spojů za den. Jenže to se nestalo, většina autobusů až do letošního jara využívala zastávky na hlavním náměstí. Podle kontrolního protokolu Centra pro regionální rozvoj, to je úřad, který ověřuje, jestli byly dotace využité správně, na terminál jezdilo do konce února jen 12 spojů. To úřad považuje za závažné porušení podmínek a žádá zpátky přes 27 milionů korun.
0: Jak na výsledky kontroly reagovala radnice?
1: Starosta Aleš Jiroutek za Patrioty zveřejnil na webu Heřmanova Městce prohlášení, ve kterém ostře kritizuje celý projekt terminálu, který připravilo předchozí vedení města. Upozorňuje, že je v praxi velmi obtížné zachovat současně provoz zastávek v centru a terminálu u nádraží, který podle něj jako přestupní úzel ani fungovat nemůže. Na to už reagoval zastupitel za KDU-ČSL Marek Výborný, který naopak kritizuje současné vedení města, že se nesnažilo zajistit navýšení spojů, které by k nádraží jezdily. Povedlo se to až letos na jaře, tedy zhruba 2,5 roku od dokončení terminálu.
0: Jaký bude další postup? Bude muset Heřmanův Městec peníze vracet?
1: To zatím jasné není. Radnice chce proti výsledkům kontroly podat námitky. Pokud neuspěje, hodlá se proti krácení dotace bránit. Současné vedení města i opoziční zastupitelé se shodují na jedné věci, že je potřeba případné následky co nejvíce zmírnit, protože vratka by zásadně zasáhla do městského rozpočtu. Na 13. července je svolané mimořádné jednání zastupitelstva, na kterém se bude řešit právě terminál a možná pokuta.
0: Tak jsme probrali současné problémy, které se týkaly Heřmaňáku neboli Heřmanova Městce, a o tom nás informovala, dál to všechno sleduje reportér Josef Kopecký. Tak díky, naslyšenou.
1: Pěkný den.
2: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: teploty 21 až 24, na horách 14 až 17 stupňů Celsia a do toho mírný severozápadní vítr. Během dne přechodně místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, tak ten nás určitě osvěží. A osvěžující bude i dopolední vysílání s Jitkou Slezákovou. Dnes se podíváme třeba i do Chrudimi. Pěkné ráno.
1: Máš pravdu, krásné ráno. No, musíme do Chrudimi, protože tam se koná loutkářská Chrudim a my si řekneme s naším regionálním stopařem, jaká je tam atmosféra. Je to, pozor, nejstarší nepřetržitě pořádaný loutkový festival na světě. Hmm. Tak to už je co říct.
0: To je unikát.
1: Podíváme se tam jak po 9, tak po 10 hodině. A jestli rádi čtete, a teď o prázdninách byste chtěli nějaký ten tip, máme tady člověka povolaného, pozvaného do radioporadny. Bude to ředitelka krajské knihovny Pardubice Radomíra Kodetová.
0: A bude toho mnohem víc, včetně písniček, které nestárnou.
1: Samozřejmě budeme mít i soutěž, věřte, nevěřte, ta vás baví, z toho máme velkou radost a máme tady poslední krásnou knížku, se kterou můžete tvořit s vašimi dětmi nebo vnoučaty.
0: A taky Zámecké léto ještě?
1: Ve 9:45, na to se můžete těšit František Kinský, Pavel Kudrna, to jsou dva průvodci.
0: A Jitka Slezáková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že chobotnice mají 3 srdce? Není to však kvůli lásce, ale pro efektivnější život pod hladinou. Tito zajímaví mořští živočichové mají jedno hlavní srdce, které rozvádí okysličenou krev do celého těla. Jenže jejich krevní barvivo má sníženou kapacitu pro přenos.

0: z kyslíku a proto krev do žaber pumpují pod větším tlakem ještě dvě přídavná srdce. Pevnými částmi těla chobotnic jsou pouze radula, něco jako pevný jazyk a zobák, zbytek jsou jen měkké tkáně. Takže kudy projde tlama, tudy se pak protáhne celé tělo, což někdy může vypadat až neuvěřitelně. Chobotnice mají vždy 8 chapadel s přísavkami. Dlouhá chapadla jsou velmi pružná a zručná, chobotnice o ně však může snadno přijít. V takovém případě je chapadlo schopné žít ještě asi hodinu po oddělení od těla, takže až budete plavat v moři, dejte si pozor na odložená chapadla. A ještě jazyková drobnost na závěr. Ve slovanských jazycích slovo chobot označovalo ocas. Rybáři na pobřeží Jadranu vnímali chobotnici jako zvíře s mnoha ocasy. Pojmenovali ji proto chobotnica a z toho tedy český název chobotnice.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek u Hradce Králové na samozběr česneku. V sobotu poslední šance. Nad 20 kg sleva 20%. Mrkněte na web smetanovstatek.cz nebo volejte 777 74 14 74.
1: A jsou tady další zprávy, které připravila Michaela Spáčilová.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Přírodní koupaliště v Pardubickém kraji zůstávají čistá. Podle hygieniků jsou dobré podmínky na Písnicích, Březhrad a Mělice, v nádrži Březinka na Svitavsku, na Konopáči u Heřmanova Městce, ale i v přehradách Pastviny a Seč. Mírně zhoršenou kvalitu vody má koupaliště v Horním Bradle, kde je snížená průhlednost. Areál Zlaté přilby v Pardubicích, kde se v říjnu koná stejnojmenný nejstarší plochodrážní závod na světě, má nové bezpečnostní bariéry kolem dráhy a připravuje opravu oplocení. ČTK to řekl předseda automotoklubu Zlatá přilba Evžen Erban. Po dvouleté přestávce se dnes v obci Chlum otevře obnovená expozice Muzea války 1866, která připomíná bitvu u Hradce Králové. Stane se tak symbolicky přesně 160 let od rozhodujícího střetu v prusko-rakouské válce. V Karlových Varech dnes začne 60. ročník filmového festivalu. Dorazily už všechny zahraniční hvězdy slavnostního večera. Publikum tak v sále hotelu Thermal pozdraví i herec Dustin Hoffman. Na řadě je sport. Tenista Jakub Menčík končí na Wimbledonu ve druhém kole s Bulharem Dimitrovem, prohrál ve čtyřech setech. Karolína Plíšková také vypadla ve dvou sadách, nestačila na bývalou světovou jedničku Polku Švionteckovou. Postoupili naopak tři Češi, Linda Nosková, Marie Bousková a Jiří Lehečka. A počasí. Dnes čekejte v regionu polojasno až oblačno, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr povane přechodně místy s nárazy. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, tlak se měnit nebude nebo jen slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Auto s defektem překáží na dálnici D11, stojí na exitu číslo 39 ve směru na Hradec Králové, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Taky ráno nevíte, co na sebe? Mohla by vám pomoct studentská aplikace z Holic. Povíme o ní za malou chvíli přímo se členem studentské firmy Matějem Kopeckým. A teď bude tady skupina Jobent a píseň Rybitví.
3: Dobré ráno

0: Český rozhlas Pardubice, 7 minut zbývá do 8:45, je pátek 3. července. Naším dnešním hostem je zástupce studentské firmy z gymnázia v Holicích Matěj Kopecký. Pěkné ráno.
1: Děkuji moc za pozvání, pěkné ráno.
0: Mimochodem máte jméno jako legendární loutkář.
1: To tak.
0: Je to na schvál nebo náhoda?
1: Tak asi půl na půl bych řekl. Něco mezi.
0: A v té studentské firmě jste ředitel nebo tiskový mluvčí, jak to máte?
1: Já funguji jako PR manažer a zároveň tiskový mluvčí.
0: Dobře, takže proto jste dnes dorazil na rozhovor. Možná právě teď někteří naši posluchači stojí před otevřenou skříní a říkají si, nemám si co vzít na sebe, a přitom ta skříň co tvade zavřít, to se stává docela často. Vy jste na tenhle problém vymysleli řešení a vymysleli jste konkrétně aplikaci. Jak přesně funguje?
1: Tak naše aplikace Fitbox funguje v momentální chvíli jako digitální šatník, dovoluje uživateli nahrát absolutně bez limitu všechny kousky z jeho šatníku, ať už je vyfotit v aplikaci nebo nahrát z galerie. Potom si může člověk utvořit outfity, ať už v normálním módu nebo co máme jakoby na to sdílení, tak máme canvas mod, kde si člověk může různě ty kousky zvětšovat a vrstvit na sebe, aby to bylo hezký, když to třeba sdílí kamarádům, a pak si je ukládat různě do kolekcí, třeba na denní nošení nebo na formálnější akce. A tak různě. To je zatím takové to gro naší aplikace.
0: A můžu si do té aplikace průběžně doplňovat? Koupím si třeba svetr nebo kraťasy, můžu si je tam přidat?
1: Samozřejmě, a vždycky po tom přidání, tak po rozkliknutí toho kousku vidíte i info, můžete si tam dát jméno, kde jste to koupil, hodnocení, cenu, kolik to stálo, a i třeba barvy, což pak uvidíte v jedné z našich nejnovějších aktualizací, která vám ukazuje tu kolekci vašeho šatníku, kde uvidíte celkovou cenu, vlastně kolik procent vašeho šatníku tvoří třeba trička, boty, a to je taková spíš zábavná funkce, která vám ukáže, jak ten váš šatník vypadá celkově vlastně pak.
0: A umíte aplikace třeba i hodnotit jednotlivé kousky oblečení, že by třeba doporučila tohle už nenos, to už je třeba z módy?
1: V momentální chvíli tam tyhle ty funkce ještě nejsou, stejně jako třeba samostatné tvoření outfitu, to tam vlastně ve funkci jenom randomizeru, funguje to úplně na náhodné bázi, člověk klikne, ono mu to srovná, protože ty AI funkce jsou pro nás momentálně hodně náročné na implementaci, ale je to cesta, kterou se chceme do budoucna určitě vydat.
0: Takže zatím to pracuje se všemi kousky, které máme v šatníku, a všechny nám to nějak tam rotuje, doporučuje do těch outfitů, tak si to můžeme představit.
1: V momentální chvíli to funguje na tom, že si ty outfity skládá člověk sám, anebo právě tím randomizerem, protože ta instalace těch AI funkcích a vlastně toho backendu, co by bylo potřeba k tomu, by víc řekl programátor, tak momentálně je ani ne tak nad naše síly, ale spíš na čas a finanční síly.
0: Jak se zrodil ten samotný nápad na tuhle aplikaci? Byla v tom nějaká vaše praktická zkušenost?
1: Tak se samotným nápadem za námi přišel náš CEO Filip, ale všichni jsme se shodli, že to je problém, se kterým se setkáváme často, že koukáme do té skříně přesně, jak jste říkal vy, a nevíme, co na sebe, i když je ta skříň v podstatě plná. Ale třeba i to, že lidi často zbytečně utrácí peníze za oblečení, které by nepotřebovali, a tím pádem s naší aplikací dokážou ušetřit svoji peněženku i životní prostředí tím, že poznají svůj šatník a zjistí, co všechno můžou poskládat z toho, co už tam je.
0: Tak nápad je jedna věc a potom aplikace je věc další. Co bylo nejtěžší při tom?

0: tom samotném vývoji, než jste dospěli do fáze, že ta aplikace je použitelná?
1: Tak to by byla asi otázka hlavně našeho programátora Honzu, ale řekl bych, že pro něj byla ta nejtěžší část ten samotný začátek. A jakmile se do toho pak už dostal a lépe pochopil, jak ten program, se kterým pracoval, funguje a co od té aplikace vlastně vyžadujeme a měli jsme ten základní design, tak už to asi postupovalo pořád a pořád líp.
0: Protože jste studenti gymnázia, tak musíte chodit i do školy. Kolik času zabírá tenhle projekt vedle školy? Nebyl někdy problém to všechno skloubit?
1: Tak my vlastně měli jsme každý týden 2 hodiny předmět, seminář dobrovolný výchovu k podnikavosti, který s námi vede paní učitelka Nečesaná Martincová, kde jsme se této firmě věnovali, ale hodně, dalo by se říct, i většina té práce, samozřejmě co se týče různé přípravy na třeba výroční zprávu nebo právě na ty různá expa, tak hodně té práce, drtivá většina je vždycky doma ve volném čase, takže někdy nás to i dost otravovalo, ale když vidíme, že to má nějaký přínos a zároveň, že nás to baví, tak je to fajn a člověk to rád obětuje.
0: Ta aplikace má úspěch i v tom, že získala zajímavé ohodnocení, tak se pochlubte tím vaším úspěchem.
1: Tak nám se podařilo ukořistit výhru v národním finále JA studentských firm, což nás udělalo vlastně papírově nejlepší český studentský startup a budeme od 7. do 10. července reprezentovat Českou republiku na evropském kole studentských startupů v Rize.
0: Tak to bude příští týden v Lotyšsku, tady v Rize. Jak se tam těšíte, jak se tam chystáte?
1: Těšíme se moc, ale zároveň je to poměrně stresující, protože v náš produkt věříme a věříme pevně, že se dokážeme nějak umístit, ale je to přeci jenom 41 firem ze 41 evropských zemí, co se přihlásili a je to vlastně to nejlepší z nejlepších z Evropy. Takže my jsme připravovali výroční zprávu, připravovali jsme novou prezentaci a dnes nás čeká poslední jury interview, což jsou vlastně online rozhovory s porotou, které jsou ještě před těmi rozhovory v Rize.
0: Co to může přinést pro vás? Co myslíte, takové mezinárodní setkání?
1: Tak kdyby se nám to náhodou povedlo vyhrát, tak je pak ještě celosvětové kolo. Mm-hmm. Ale celkově věříme v to, že pro nás ani není tak důležité to umístění, ale například tam získat nějaké kontakty, nebo kdyby tam byla nějaká studentská firma, co má něco dočinění s oblečením, tak s nimi navázat spolupráci. A zároveň to je obrovská zkušenost.
0: Naším dnešním hostem je Matěj Kopecký, který je z gymnázia v Holicích a stojí taky za úspěšnou aplikací, která vám pomůže sestavit si outfit na každý den z vašeho šatníku. V rozhovoru budeme za chvíli pokračovat.

0: Tady je Český rozhlas Pardubice, povídáme si s Matějem Kopeckým, který je součástí studentské firmy Gymnázia v Holicích a je to velmi úspěšná studentská firma, protože získala titul firma roku, tedy ta studentská, za rok 2025-2026 a svůj nadějný business plán brzy představí, jak jsme slyšeli, i v zahraničí. A kdo jste s námi nebyli u té první části rozhovoru, tak jenom připomeneme, že gymnazisté z Holic vyvinuli aplikaci, která uživatelům za chvíli sestaví outfit podle jejich šatníku, nebo lépe řečeno vám umožní, abyste si to sestavili podle své vlastní volby, ale abyste měli přehled o tom svém oblečení. Kdy vám vůbec došlo, že z toho nápadu je najednou projekt, který může uspět v té konkurenci těch dalších týmů, dalších projektů?
1: Tak my jsme tomu nápadu poměrně dost věřili už od začátku, ale potom, co nás vlastně JAček, které to celé zaštiťuje, vybralo na to Expo a tam se nám podařilo tenkrát vyhrát kategorii nejlepší inovace, tak řekl bych, že tam nám začalo docházet, že to můžeme vlastně poznat ještě mnohem výš a když se do toho opřeme, tak se z toho projektu může stát i něco třeba velkého, což se nám potvrdilo v tom národním finále.
0: Tu aplikaci si můžou naši posluchači opravdu stáhnout, jde to?
1: Je to tak momentálně úplně zadarmo na Google Play i App Store.
0: Už jsou určitě i nějaké první ohlasy od prvních uživatelů. Co vám říkali, jaké jsou poznatky?
1: Tak první ohlasy jsme měli úplně od našeho kruhu, takže od rodiny a kamarádů, ale poprosili jsme je, aby byli nekompromisní. A celkově zpětná vazba i od uživatelů, co třeba máme na Instagramu od našich jako trvalejších uživatelů, tak byla vesměs v podstatě pozitivní většinu času, za co jsme rádi. A nikdy jsme se nesetkali asi s něčím, že by ta aplikace někomu vyloženě nevyhovovala, nebo nám to aspoň ten člověk neřekl, takže...
0: No, aby se to rozvíjelo dál, tak jsou určitě potřeba ty peníze na to. Bez nich by to nešlo, ten další vývoj.
1: Je to tak.
0: Jak na to půjdete? Jak třeba chcete ten váš biznis posouvat dál?
1: Tak po té ryze by bylo asi největším cílem získat nějakého investora, který by nám právě s tímhletím finančním rozvojem pomohl. A co se týče té budoucnosti, tak už nemůžu úplně přesně odhalovat, co máme v plánu. To je takové tajnůskářství trošku. Ale plánujeme to rozrůst, jak jsem říkal, těmi AI funkcemi a tím instalováním toho backendu, takže nějakých internetových funkcí a hlavně těmi spoluprácemi se značkami.
0: Vás teď čeká ještě studium na Gymnáziu v Holicích, nebo už máte hotovo?
1: Je to tak, všechny nás čeká maturitní ročník.
0: Maturitní ročník, tak to bude velká výzva.
1: To bude právě zábava kombinovat ještě s tou firmou, to bude celkem dobrý.
0: No a potom bude otazník, protože se rozprchnete nejspíš na vysoké školy. Dáváte tomu projektu šanci tedy do budoucna, že se udrží, že mě budete pokračovat?
1: Já si myslím, že tím, že právě ho nenecháváme zaniknout teďka v tom červnu, ale chceme z něj udělat regulární firmu i na vlastní pěst a všechny nás to v podstatě naplňuje ta práce. Už bych řekl, že jsme i zvyklí na tom dělat, tak věřím tomu, že na tom budeme pracovat i na těch vysokých školách, že se zvládneme aspoň jednou do měsíce sejít, udělat si nějaký face-to-face meeting a domluvit se.
0: A co byste poradil případně ostatním středoškolákům, kteří třeba taky mají nápad, ale bojí se udělat ten první krok, nebo si říkají, že se to nechytne a že to bude jenom nějaký ten studentský projekt, který nebude mít reálnou odezvu. Jaké by bylo vaše doporučení?
1: Rozhodně to zkusit, protože nejspíš v téhle době už nikdy nebudete někdo, kdo tu věc dělá úplně sám a najdete pár alternativ vašeho produktu, ale to neznamená, že to nemůžete dělat nějakou novou cestou a nejlíp.
0: A ještě obecně k tomu oblečení a k našim šatníkům, vy jste zástupce mladé generace. Myslíte, že ta dnešní mladá generace umí líp hospodařit s oblečením než ta starší, jste víc udržitelní a máte v šatníku jenom to, co se nosí a ne zbytečnosti?
1: Já bych řekl, že

0: to je takový velký mix, protože tam je právě hodně velký vliv těch sociálních médií a tam se trendy hodně střídají, takže spousta lidí si nakoupí na půl roku jedno oblečení a pak tení trendy a na půl roku další oblečení a třeba jim to tam zůstane a už to nikdy nebudou nosit, nebo to pošlou dál, což je ten lepší případ. Ale na co cílí naše aplikace je právě si utvořit ten osobitý styl, který člověku opravdu sedne a může se v něm cítit ne dobře půl roku, ale klidně 10 let.
1: Tak to říká dnešní host ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Byl to Matěj Kopecký, člen studentské firmy Gymnázia v Holicích. Tak díky moc za rozhovor, ať se vám daří do budoucna. Naslyšenou.
0: Já děkuji, ať se daří.

0: Užijete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu. Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Bíteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Úklid po bouřkách v pardubických Hněticích potrvá až 2 měsíce. Cyklostezka ze Skutče do Předhradí je kompletní. Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit. V kraji dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Dobré páteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Až 2 měsíce podle dobrovolných hasičů potrvá odstraňování následků úterní bouřky v Měticích místní části Pardubic. Silný vítr lámal stromy, povalil stožár a spadlý smrk poškodil několik aut. Bouře poničila také tamní chov koní a krav a také městský majetek a zahrady u domů. Místní hasiči teď proto plánují svolávat brigády, aby nepořádek uklidili.
3: Bouře v noci z úterý na středu zasáhla i Drozdice, část Černé Zabory a Pardubičky, lámala celé koruny stromů, v Měticích padaly lípy, vrby, topoly a duby. Kromě jiného poškodila i elektrické vedení. Radnice 4. městského obvodu nechala po vichřici preventivně uzavřít park Vinice, aby na chodce a cyklisty nespadl strom. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Cyklostezka ze Skutče do Předhradí je kompletní. Stavbaři dokončili poslední úsek přes obec Lažany. Nová trasa měří 2,5 kilometru a stála 36 milionů korun. Ve Lhotě pod Lipčany na Královéhradecku začal 44. ročník sjezdu obcí, které mají v názvu slovo Lhota nebo jeho obdobu. Akce se zúčastní až 5000 lidí ze Lhot, Lhotek, Lhotic, Lehuot nebo Lehuotek. V Česku i na Slovensku je takových míst přes 400. Na setkání se uskuteční koncerty, soutěže a také společný průvod účastníků. Pořadatelství převzala obec po středočeské Vrbové Lhotě, která se organizace vzdala. Vysvětluje nezávislý starosta Lhoty pod Lipčany Jaroslav Jelínek.
4: Nám se obec rozrostla 5x. Máme výbornou spolupráci s naším agrodružstvem. Ty nám tady půjčili 10 hektarů pole, kde bude starý město a parkoviště. Obec investovala do kabin místního sokola, kde jsme udělali úplně nový sprchy, úplně nový toalety, zázemí prostě pro lidi. Plus jsme si pronajali další mobilní toalety, mobilní sprchy, mobilní oplocení, všechno, co se dalo půjčit, jsme si půjčili.
1: Obstrukce ve sněmovně by od příštího roku mohly být menší. Má to zajistit novela jednacího řádu, kterou by dnes měla schvalovat sněmovna. Novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS má omezit řečnickou dobu hlavně při debatách o programu schůzí. Časový limit by se mohl týkat nově také poslanců s přednostním právem. Podle Jaroslava Foldyny za vládní SPD ale není omezení řečnické doby nutné.
5: Já se opravdu domnívám, že obstrukce jsou součástí demokracie, jsou nepříjemné, ale jsou součástí principu a je to o nás, jestli se jsme schopni domluvit. Podpořím návrh, který koalice předložila, nicméně mám s tím ohromný problém.
1: Pro úpravy jednacího řádu jsou i všechny opoziční strany, třeba TOP 09, ale návrh podpoří, jen když budou změny platit až od příštího volebního období. Sport. Fotbalisté Švýcarska jsou v 8. finále mistrovství světa, dostali se do něj po výhře nad Alžírskem 2-0. V dalších duelech vyhrálo Španělsko nad Rakouskem 3-0 a Portugalsko zdolalo Chorvatsko 2-1.
2: Počasí.
1: Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr povane přechodně místy s nárazy. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak se buď měnit nebude, nebo jen slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní nehodu máme hlášenou ze silnice nižší třídy u Opatovic nad Labem na Pardubicku. Střetlo se tam nákladní a osobní auto. A dopravní komplikace čekejte také na Chrudimsku u obce Honbice. Na silnici nižší třídy bourala dvě osobní auta. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Máme 3. července, je pátek, krásný prázdninový den přejeme vám všem. No a naše vysílání bude pochopitelně také prázdninové. Řekneme si, kde vzniklo slovo panděro. Budeme balit kufr, tak aby se tam něco vešlo. Nabídneme zámecké léto a také se podíváme na loutkářskou Chrudim. Máme tam našeho regionálního stopaře, tak vám řekneme, jaká je tam momentálně atmosféra. No a už za pár minut nás pobaví Václav Vorlíček, tak si to s námi pěkně užívejte.
2: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: 9 hodin, skoro 13 minut a pojďme si teď zavzpomínat na úžasného herce Vladimíra Menšíka. K tomu, aby lidem vyčaroval úsměv na tváři, nepotřeboval žádný lexikon kouzel. A to ani při natáčení Dívky na koštěti, na které u nás před lety vzpomínal režisér Václav Orlíček.
1: V Dívce na koštěti hrál Menšík školníka, který ovšem přišel z pohádky, on byl z pohádkového světa, byl vysloužilý upír a když Saxana uprchne do světa lidí z pohádkové říše, tak jeho pošlou, aby ji přived zpátky. No a on se odsnul teda taky ve škole, kam Saxana už chodila, no a on se tam trošku zaláskoval ze školnicí, což byla Stella Zázvorková. On skutečně se pokoušel tu Saxanu sehnat poctivě, že ji přivede zpátky do pohádky, že ji vrátí, aby si musela odsedět těch 300 let po škole, kvůli kterým vlastně utekla. Jak se seznámil s tou školnicí a tak po sobě koukali a on jí pomáhal a o Saxanu se moc nestaral, Saxana prožívala ten příběh, který má teda ve scénáři. No a jednou Saxana za ním jako šlapa, až věděla, že se vyskytuje v blízkosti té školy a on před školou byly prosklené dveře a on tam s takovým tím stříkátkem stříkal ten iron nebo co a čistil tam v okna, jakože pomáhal paní školníkovi. Saxana s ním mluví a on jí nadšeně vykládá, pomáhám tady paní školníkovi. Představ si, my jsme prali, ona má pračku. Když byl film hotový, tak protože jsme to točili v Pardubicích, kde bylo vojenské letiště a lítal tam jeden mig za druhým, tak jsme nemohli přijímat zvuk, respektive přijímali jsme ho jenom pomocně a po filmu jsme to celý, jako se dělá dubbing, jsme celý film znova namluvili. Tak jsme namlouvali tohleto. No a když přišla zada na Menšíka, tak tam bylo to, říkal, no já jsem pomáhal paní Vondráčkový s prádlem, ona má pračku, jako vynález světové, že jo, upír z pohádky, co může vědět o pračkách. Tak jsme to namluvili, tohleto, a já jsem byl volaný k telefonu, tak jsem odešel do produkce z toho sálu. Menšík se tam mezi tím domluvil se zvukařem, že to pustí ještě jednou a že tam ještě si něco opraví. Já jsem tam nebyl, já jsem skutečně byl pryč. Pak jsem se vrátil, řekl, tak kontrolu. Oni to pustili a Menšík úplně perfektně to padlo na pusu. Říkal, já jsem pomáhal paní Vondráčkový se žrádlem, ona má sračku.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Loutkářská Chrudim letos slaví už 75. ročník a až do pondělí nabídne desítky představení tvůrčí dílny i další doprovodný program. Dnes dopoledne si na své přijdou hlavně rodiny s dětmi. Jaká je teď atmosféra na nejstarším nepřetržitě pořádaném loutkářském festivalu na světě? A co všechno dnes Chrudim nabízí, to už nám přímo z místa řekne náš regionální stopař Milena Vápeníková. Pěkný den.
2: Dobré dopoledne od divadla Karla Pepicha z Chrudimi. Nejdřív k tomu programu. Dnes se mají odehrát například pohádky Bajaja nebo Větroplaši, to přiveze naivní divadlo Liberec, nebo představení s názvem A to je všechno. Jinak vedle toho se už teď tvoří v dílnách a ten festival se začíná probouzet do dalšího takového vlastně dne, ale samozřejmě minimálně tady kolem divadla Karla Pepicha je vidět, že ten festival žije v podstatě na každém kroku. Těch představení je připravená opravdu spousta. Každý den vstupenky na většinu se ještě dají koupit a organizátoři navíc u každého představení přehledně uvádějí doporučený věk, takže si snadno vyberou buď to rodiče malých dětí, nebo třeba i starší návštěvníci.
1: Jak jsi říkala, festival nabízí desítky představení, ale jen pár z nich je v tom takzvaně hlavním programu. Podle čeho se to rozděluje?
2: Festival nabízí ten hlavní program amatérských loutkových inscenací, které byly vybrané na krajských postupových přehlídkách, které hodnotila odborná porota. Potom je open program, ten je vybraný z loutkových inscenací statutárních, nezávislých a amatérských loutkových scén a doplňkový program. Ten tvoří koncerty, pouliční loutkový festival, různé výstavy, přednášky nebo třeba promítání loutkových filmů a tak dále a tak dále. Co se týká toho hlavního programu dnes, tak se třeba bude představovat strakonický soubor ženčeň Emma Mele Maso, to je to představení, nebo představení Golem. A to jsou představení pouze 20-minutová, ale pro starší děti od 12, respektive od 10 let, ale zároveň odpoledne se třeba odehraje pohádka z Kurníku, což je 30-minutová pohádka pro zase menší děti už od 4 let. Takže ta nabídka je opravdu pestrá.
1: No, vybere si skutečně každý a my se v tom výběru budeme ještě probírat za hodinu s Milenou Vápeníkovou. Už teď se těším. Díky, naslyšenou.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice.

0: Máte rádi koblihy? Já se tady teď dívám na krásně zlatavé koblihy, dokonalé. Mají kolem dokola takový ten bílý proužek, ať s proužkem nebo bez, sní se stejně rychle. No a máme tady koblihy, které jsou s kváskem. Tuhle kváskovou kuchařku nám tady nechala Jana Berková, byla tady v radioporadně nedávno a rozhodli jsme se, že si to zopakujeme, protože jsme nestihli rozhodně všechny recepty říct, takže na konci srpna ji tady budeme mít znovu. No a když tady koukám na ty koblihy, tak se nám docela hodí slovo panděro k tomu. Jak vzniklo? Tak to nám teď vysvětlí jazykovědkyně Dagmar Magincová.
1: Buď máme úctu ke všem svobodám a požadavkům tvůrčího ingénia, ať je politické, sociální nebo kulturní, nebo nám imponuje toliko plné panděro. To napsal kdysi nesmlouvavý S.K. Neumann. V citátu nás může zaujmout Neumannovo oblíbené ingénium, talent, nadání, ale třeba taky to expresivní panděro, neboli pupek, teřich, cejcha, nápadně velké břicho. K tomu, jak se dostalo do češtiny, se totiž pojí vysvětlení o českých vojácích v rakouské armádě, kteří tohle slovo přivezli z válek o španělské dědictví v 17. a 18. století. Zaujalo je španělské pojmenování vojenského bubnu pandéro.
0: No tak to teda krásně sedí. A příště, to znamená v pondělí, si řekneme něco o původu francovky.

0: Máme 3. července, když jsem jela do práce, tak jsem nepotkala skoro ani jedno auto. Všichni už jsou možná někde na dovolené, ale mnoho z vás jistě čeká balení kufru. Tak si nenechte ujít dnešní babské rady, protože v nich pomůžeme s výběrem oblečení a ukládáním do zavazadla.
1: Babské rady.
2: Čas dovolených a prázdnin je v plném proudu a mohla by se hodit doporučení, jak si jednoduše i přehledně zabalit kufr. Co se týče oblečení, nebalte jednotlivé kousky izolovaně, ale vytvářejte promyšlené mikrokolekce. Každý svršek, který putuje do tašky, musí být 100% kombinovatelný s ostatními částmi vašeho letního dočasného šatníku. Základem úspěchu je držet se jedné neutrální barevné palety a vrstvit oblečení tak, aby z několika málo kusů vzniklo velké množství různých outfitů. Velkou úlevu přinese také změna techniky ukládání. Místo klasického skládání do komínků, oblečení rolujte do úhledných válečků. Tato metoda nejenže zabraňuje nevzhlednému pomačkání látky, ale hlavně uspoří místo a zvětší kapacitu zavazadla. Na dno ke kolečkům kufru dejte těžké a objemné věci, jako jsou boty nebo kosmetické taštičky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
0: Do válečku, tak to zkusíme, do válečku. Pokud se chystáte na nějaký ten zámek, na to velký kufr potřebovat nebudete, ale inspiraci tu pro vás máme a nabídneme přesně ve 3/4 na 10.

0: Charm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Hostem prvního prázdninového Šarmu speciál bude sportovkyně a podnikatelka Olga Studničková-Šípková. Povídat si budeme o hledání radosti ze života, životní energii, coachingu, knize pro ženy, ale i tolik důležité rodinné pospolitosti.
0: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Hezký den, příjemný pátek vám ze Zámeckého leta přeje Pavel Kudrna. Ano, před námi je první finálový pátek. Proč finálový? Protože určitě v pozoru už je pan Vojtěch z Višňové, paní Lenka ze Zdechovic, paní Dagmar z Větřní a pan Jiří z Liberku. Tak to jsou naši výherci od pondělí do včerejška. Dnes se k nim může přidat další a může vyhrát soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. Dnes tedy budeme losovat prvního, řekněme, takového semifinálu. No, co vás čeká? Určitě prohlídka dalšího zámku. Pozorně poslouchejte, protože právě z té reportáže bude následovat soutěžní otázka. No a kam nás František Kinský dnes zve?
0: Zámecké léto.
2: Naším cílem bude barokní stavba s arkádovým dvorem a oválnou převýšenou kaplí ležící na Opavsku. Zámek Kravaře. Od roku 1920 patřil státu, který tam tehdy zřítil školu pro hospodyňky. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Na zámku v Kravařích mě vítá Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury města Kravaře. A my jsme hned zamířili do té hodně cenné a krásné části Kravařského zámku. Jsme v kapli.
4: Ano, jsme v zámecké kapli a je to vlastně jediné místo, které nám ukazuje tu krásnou výzdobu barokní, protože zámek v roce 1937 vyhořel. A my vždycky říkáme jako takovým zázrakem jediné místo, které nebylo porušeno tím požárem, byla zámecká kaple a my jsme do ní právě vstoupili. Je zasvěcená archandělu Michailovi, kterého tady vidíme téměř všude.
3: A nedávno zrekonstruovaná obrovská freska.
4: Nástropní fresku jsme restaurovali. Ten čas letí, tak je to v roce 2020 a hlavním motivem je na nebevzetí Panny Marie, kterou vidíme na středu úplně nahoře kolem zástupy andělů. Vidíme tam i vlastně božskou trojici a veškeré apoštoly. Jsou tam alegorické výjevy světadílu. Takže opravdu tady je na co koukat. Takže hlavu nahoru a povídání na poměrně dlouho. A myslím si, že díky tomu restaurování jsme dali té fresce zase takovou tu původní krásu té barokní malby.
3: Takže pícha Kravařského zámku.
4: Tady to mám ráda moc, má to tu svoji energii.
3: Zavřeme vstup do kaple. A kam se teď vydáme, paní Hříbková?
4: No, teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka. A my teď můžeme jít buď do stále zámecké expozice, nebo si můžeme projít takovou hezkou výstavu, výstava historických kočárků a panenek. No a nebo si můžeme zajít do zámecké kavárny, a nebo se projít do parku, jo.
3: Tak pojďme třeba za nějakým zajímavým exponátem se podívat do patra zámku. No, my procházíme tou částí, která přibližuje život lidu tady na Hlučínsku. Zemědělský kraj, ostatně i název Kravaře o tom svědčí.
4: Zároveň koukneme i, jak mohla vypadat škola v té době, kdy tady fungovala, myslím, hospodinsko-hospodářská škola, která se otevřela v roce 1921 a vlastně byla tady do té doby, než zámek vyhořel.
3: A ještě procházíme tou expozicí pokoj, jak kdysi bydlela šlechta tady na zámku.
4: Největší rozkvět měl v tom 18. století, kdy tady přišli Eichendorfové, kteří potřebovali pro svůj život jako reprezentativnější prostory, tak nechali dostavit původní panství do toho vrcholně barokního slohu. A tady máme ukázku, jak asi mohli žít Eichendorfové tady u nás na zámku. Takže veškerý nábytek, který zde vidíte, je z období baroka.
3: Zapůjčené věci ze Slezského zemského muzea.
4: Ano, a poslední část vlastně prohlídky je věnovaná Michalu Sendivojovi. Byl to velice známý alchymista a k tomu se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které jako schoval tady po zámku. 4 údajně tady jsou ještě někde jako ukryté, takže asi bychom měli kopat. Abychom našli ty zlaté kačeny, abychom mohli i dál rekonstruovat a upravovat zámek. No. Tady máme zrovna fotku Michala Sendivoje, kterou jsme nechali rozpohybovat.
3: Možná vypráví
4: něco, jak to udělal s tou transmutací, teda přeměnu olova ve zlato.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Kravaře si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak kolik bylo těch zlatých kačen? Může to být soutěžní otázka? No může, ne, nebude určitě, tak tohle si škrtněte, pokud jste si dělali poznámky. Mám pro vás jinou soutěžní otázku a řeknu ji tomu, kdo se dovolá na náš telefon 731 800 900 a bude třetí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Valentino a Věra Špinarová v Českém rozhlase v zámeckém létě. Ano, je tu takové malé finále, protože za chvilinku budeme losovat. Pevně věřím, že z 5 týdenních výherců přidá se s číslem 5 paní Bronislava z Vizovic. Paní Bronislavo, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já vás zdravím. Soutěžní otázka je připravená, já to asi nebudu moc natahovat, protože pak nás čeká to losování. Takže můžu do soutěže rovnou?
1: Ano, ano, povídejte.
0: Tak já vás špatně slyším, trošku přidejte na hlase, nějak jste nám mizel.
1: Ano,
0: už je to, jo, už je to v pohodě. Tak otázka zní, jakému archandělovi je zasvěcena zámecká kaple na zámku v Kravařích? Za A. Gabrielovi, za B. Urielovi, za C. Michailovi?
1: Ačko.
0: Gabrielovi. Gabrielovi.
1: Ano.
0: Co mi to děláte? Já jsem myslel, že to
1: já
0: dopadne
1: nevím,
0: dobře.
1: Já nevím, já jsem asi blbě poslouchala, tak je to Cčko, no. Radím tomu.
0: Tak paní Bronislavo, já se s vámi rozloučím. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuji, mějte se, naschledanou.
0: Nemáte zač, tak to zkuste poneděli zase. No a teď paní Eva ze Studénky, která byla trochu pesimistická. Paní Evo, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Co neštěstí druhého potěší v tomhle tom případě. Otázka zůstává stejná. Jakému archandělovi je zasvěcena zámecká kaple na zámku v Kravařích? Za A. Gabrielovi, za B. Urielovi, za C. Michailovi?
2: Já bych řekla to Cčko Michailovi.
0: Paní Bronislava možná i napověděla, je to tak, získáváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, tam jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. A paní Evo, budeme losovat, takže můžete zavěsit, uslyšíte-li za chvíli číslo 5, tak jste vítězkou a můžete vyhrát soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby. Mějte se hezky, hezký pátek a hezký prodloužený
2: taky
0: víkend.
2: Taky vám přeji, naslyšenou.
0: Tak se do toho dáme, já už tady mám to losovací osudí, je to, myslím, že původně akvárium, malé kulaté nebo na květiny, v tom jsou pingpongové míčky s čísly, takže to roztočím. A vytahuji, a já už to vím, vy to nevíte, je to číslo 3 a pod číslem 3 se skrývá paní Dagmar Špolcová, Větřní, veliká gratulace. Byla středeční výherkyně a tam tu trojku zase vrátím na příští pátek. No, vás čeká teď samozřejmě víkend místo klasických výletů po dobu prázdnin. Nám nabídneme zámecké léto, to se podíváme na dva zámky, nejprve na zámek v Kostelci nad Orlicí, v neděli pak na zámek Neustupov. No a Pavel Kudrna se s vámi sejde zase v pondělí, tedy pokud přijmete moje pozvání k zámeckému soutěžnímu létu. Mějte se moc krásně, hezký víkend, hezký svátek, ale v pondělí se v 5:45 můžeme sejít. Tak si to užijte.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Česká školní inspekce navrhla odvolat ředitelku střední školy technické ve Vysokém Mýtě Jitku Jirsovou. Stavba nového kotviště na Labi v Pardubicích skončí v předstihu. Sklizeň základních obilovin podle odhadu statistiků klesne až o 16%. V regionu dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Dobré páteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Česká školní inspekce navrhla odvolání ředitelky střední školy technické ve Vysokém Mýtě Jitky Jiskrové. Ve inspekční zprávě upozorňuje například na nedůvěru zaměstnanců vůči vedení školy, častou fluktuaci učitelů odborných předmětů nebo na velké množství stížností. Kauza souvisí i se sporem se studentem, který na poměry ve škole upozornil školní inspekci. O dalším postupu bude rozhodovat krajská rada, která zasedne 13. července, potvrzuje mluvčí kraje Dominik Barta.
2: Se zprávou se seznámil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který se bude chtít osobně s ředitelkou školy setkat, a to na začátku příštího týdne, tak aby na celou situaci získal také její pohled. Cílem Pardubického kraje je především uklidnit situaci a zajistit ve škole klidný průběh školního roku 2026-2027.
0: Stavba nového kotviště na Labi u Pardubického Zdymadla pokračuje rychleji, než se původně předpokládalo. Ředitelství vodních cest očekává dokončení už v srpnu. Na pravém břehu teď dělníci instalují speciální kotvící sloupy pevně ukotvené do dna řeky, které budou sloužit k bezpečnému uvazování lodí. Jaký význam bude mít nová stavba pro říční dopravu, vysvětluje mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
3: Stavba umožní kombinaci čekacího a ochranného stání i pro velká plavidla, která začnou vodní cestu využívat po jejím připojení novým plavebním stupněm u Přelouče na splavné Labe. Bude tak zaručeno bezpečné vyvázání plavidel při přerušení plavby, zvýšených vodních stavech, ale i při standardním čekání na proplavení plavební komorou.
0: Sklizeň základních obilovin letos klesne meziročně zhruba o 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiků nejspíše skoro o pětinu nižší než loni. Lidé už na sbírku pro dětské domovy kvůli zrušeným táborům poslali přes 2 miliony 400 tisíc korun. Původní cíl byl přitom jen 2 miliony. Dárci peníze poslali za jeden den. Vyplývá to z informací na webu znesnaze21.cz. Spolek tábory Aurora na začátku léta zrušil tábory pro asi stovku dětí z dětských domovů. Jejich ředitelé přitom už spolku zaplatili desítky tisíc korun. Díky sbírce budou moci děti odjet na náhradní letní tábory. Sport. V sobotu začne 113. ročník cyklistické Tour de France. Závod začne v Barceloně týmovou časovkou a po třech etapách ve Španělsku dojedou závodníci na francouzskou stranu Pyrenejí. Hlavním favoritem je vítěz posledních dvou ročníků Slovenec Tadej Pogačar. Po 9 letech bude mít česká cyklistika trojnásobné zastoupení. Představí se Pavel Bittner, Jakub Otruba a český mistr Matyáš Vacek.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr povane přechodně místy s nárazy. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré, tlak se buď měnit nebude, nebo jen slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Pardubicku. Osobní auto s nákladním bouralo na silnici nižší třídy v Opatovicích nad Labem. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A my nabízíme další hodinu našeho dobrého dopoledne. Opět se vydáme na loutkárnu, jak se zkráceně říká loutkářskému festivalu, který je v Chrudimi. Nepřetržitě už mnoho let a je to nejstarší festival na světě, což mě úplně šokovalo. Takže se tam podíváme a hlavně vás tam pozveme na dnešní den, co všechno tam uvidíte, uslyšíte, zažijete. No a taky zavítáme do lesa a podíváme se, jestli rostou houby. A co bychom mohli ještě nabídnout? Třeba takový hospodský kvíz. I tam vás zavedeme, protože se v Pardubicích bude příští týden konat mistrovství.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Zajdete si občas na hospodský kvíz? Tohle soutěžení u piva je u nás nesmírně populární a je to moc dobře. A teď nás čeká mistrovství, dokonce v Pardubicích. Více než 500 otázek, 4 dny nabité soutěžemi a přes 1000 hráčů v celé republice. Tak to bude vypadat 9. ročník mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Uskuteční se na pardubické hrací ploše v Enteria aréně. Mistrovství České republiky bude 9. až 12. června. To znamená příští týden a je určeno nejen pro ostřílené kvízové matadory, ale pro všechny, kteří si chtějí vyzkoušet atmosféru největší vědomostní akce svého druhu. Přihlásit se mohl kterýkoliv tým bez nutnosti předchozí kvalifikace. Celkem by se mělo zúčastnit více než 140 uskupení. Letošní ročník přinese výrazně přepracovaný herní koncept. Namísto tradičních samostatných kvízů čekají hráče tematicky rozdělené herní dny s novými dosud nehranými formáty, ve kterých si mohou soutěžící o body taky přijít. Organizátoři připravili celkem, jak už jsem říkala, 500 otázek, což z letošního mistrovství činí dosud nejobsáhlejší a nejpropracovanější ročník. Možná, že jste přihlášeni a už si brousíte zuby na své konkurenty. No a co ještě důležité, vedle samotného soutěžení nabídne akce také doprovodný program, včetně charitativních aktivit, setkání hráčské komunity, taky afterparty bude a mistrovství probíhá ve spolupráci s festivalem Czech Open, díky čemuž se Pardubice i letos stanou centrem deskových her, šachu a vědomostní zábavy. A my to samozřejmě budeme sledovat.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Slíbili jsme, že se ještě jednou vypravíme na loutkářskou Chrudim, tak jdeme na to. Tahle loutkářská Chrudim není jen o divadelních představeních. Součástí festivalu je také bohatý doprovodný program, ve kterém si mohou návštěvníci sami něco vyzkoušet a zapojit fantazii. Dnes se například koná kreativní dílna Tajemství papírových masek, kde hlavně děti pod vedením zkušených lektorů objevují, co všechno se dá vytvořit z obyčejného papíru. A právě tam je teď i náš regionální stopař Milena Vápenková. Ještě jednou pěkný den.
2: Dobré dopoledne ze suterénu divadla Karla Pepicha, kde se nachází klubovna Slavoj. Je to vchod ze strany od řeky Chrudimky a právě tady v klubovně Slavoj před malou chvílí začala kreativní dílna, která má název Tajemství papírových masek. Se mnou u mikrofonu to je také produkční festivalu Loutkářská Chrudim Klára Konopásková. Dobrý den.
3: Dobrý den všem.
2: A právě ta je vlastně pověřená osoba proto, aby nám řekla ty zásadní informace, které se dílny Tajemství papírových masek týká. Co všechno se pod tím názvem skrývá? Kdo tu dílnu vede?
3: To dílnu vede italsko-španělský soubor Neamera Teatro, kteří letos přijeli proto, aby udělali dvoutřídenní dílnu pro dospělí, takovou intenzivní, a k tomu si přidali i takovou dílničku pro veřejnost, která trvá 3 hodiny. Můžou děti přijít vždycky a hodinu si vytvářet loutky nebo masky podle své potřeby.
2: Takže to je to, co se odehrává právě dnes, je to určené pro děti. Pro jak staré?
3: Je to trošku starší děti, protože tak od minimálně 7-8 let výš, protože je potřeba trošku trpělivosti vytvořit si tu masku, to není jen tak obyčejná maska, je to maska, která je velmi zdobná a trvá to třeba i hodinu, tak aby ty děti měly trpělivost a zkušenost, uměly stříhat nůžkama a nějak vydrželi u toho prostě.
2: Ta dílna, jste říkala, že už se konala včera jedna. Jaké masky vám tam vznikly?
3: Vznikly různé masky, to člověk si ani nemůže představit, co všechno ty děti si vymyslej a vytvořej různý zvířátka, nadpřirozené bytosti a nedá se to ani popsat kolikrát.
2: Takže dnes další možnost, já to jenom zopakuji, klubovna Slavoj v divadle Karla Pepicha od 10 do 13 hodin.
1: Tak, my moc děkujeme za informace, no a ještě bychom mohli pozvat na zbytek Loutkářské Chrudimy, dokdy celá tahle krásná akce potrvá.
2: Je to do pondělí, takže času ještě spousta. Celý Výborný. Víkend a sváteční den.
1: Tak zapátrejte i na internetu, podívejte se, co by vás nejvíce bavilo. Doufáme, že jsme vás naším regionálním stopařem inspirovali. Díky a zdravíme do Chrudimy.
2: Děkujeme, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám horolezeckou legendu Denu Štěrbovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Byli jste se teď, dneska nebo včera podívat v lese, jestli přece jenom už ten déšť nespůsobil růst hub. Náročná vedra jsou momentálně snad za námi, tak uvidíme, jestli nás letos v létě ještě nějaké ty čtyřicítky čekají, ale jak to může zamíchat s růstem hub? I na to jsem se ptala Mikološky Terezy Tejklové a taky jsme se porozhlédli po zahradních houbách, které tam můžeme objevit nejčastěji.
1: Závojenky, podtrnky právě rostou okolo ovocných dřevin. Případně potom tam mohou růst nějaké hnojníky, třepenitky, klidně i václavky se vám můžou objevit na zahradě. Mm. Ale ta hruška není strom, který by měl mykorizu, takže třeba hřiby, kozáky, křemenáči nebo holubinky okolo ní nikdy nebudou.
0: Nebudeme čekat, takže spíš ty houby nejedlé.
1: Většinou houby nejedlé, maximálně s výjimkou těch václavek.
0: Ty václavky. Hmm, na ty si ještě počkáme teda. Ale když se ještě zaměříme na tu zahradu, mnoho lidí pořád dává ty zbytky, když okrajujeme houby, tak má tam nějaké jehličnany například. My to taky děláme a říkám si, co kdyby se to tady ujalo, protože bydlíme u lesa. Má to smysl?
1: Já to dělám taky, ale nikde to neříkejte. No, věřím, že možná nějakou šanci člověk má, ale je potřeba dávat tam ty části s tou výtrusorodou vrstvou, takže lupeny nebo rourky, odřezky střeňů, ty nožičky.
0: To je úplně zbytečné.
1: To je zbytečné, to nestačí, nicméně nám to třeba pohnojí aspoň ty stromy. Dělá se to tak samozřejmě a spousta lidí pak říká, no a nám už roste tohle, tohle. My taky máme na zahradě klousky, ale já nevím, jestli tam byli s tím modřínem, nebo jestli jsme si je tam jako donesli vlastně.
0: Tak... A každoročně tam máte, nebo jsou i výjimky, kdy tam nejsou?
1: V podstatě každoročně, ale různí se počet plodnic. Někdy jsou jenom třeba dvě, ale někdy tam jsou třeba 2-3 měsíce v kuse. Zasadili jsme si tam třeba habry a tam už nám rostou skutečně druhy vázané na ty habry, takže z toho mám radost, jenom pořád tedy zatím ty nejedlé druhy, takže i já očekávám, že třeba taková liška bledá nebo kozák habrový by se mi tam objevit mohli, to by mě velmi potěšilo a moje rodiče obzvlášť, protože by si je mohli přidat třeba do polévky.
0: A bude z tebe pěstitelka hub potom. No ale teď se nabízí právě otázka, jestli běžně, když houbaři mají ta svoje místečka a chodí tam každoročně a většinou nepřijdou s prázdnou, jestli třeba ta vedra, to opravdu neobvyklé 40 stupňů tady u nás, jestli to může nějak zamíchat s tím, že by letos se vynechalo a ty houby byly někde pod zemí a čekali, až bude příhodněji pro ně.
1: No ono pořád velmi záleží na tom, co bude, tak řekněme, co bude v srpnu, případně v září, protože už jsme zažili ty sezóny, že byly velmi suché a pak vlastně začalo pršet koncem září a ty houby vyrazily, jak kdyby na to čekali na té startovní čáře, jenom na tu kapku, až dopadne a mohli vystřelit přesně nad tu zem. Takže já určitě bych nikdy neházela flintu do žita, pořád je pro tu podzimní sezónu ještě relativně dost času.
0: Tak jo, moc zdravíme Terezu Tejklovou, bereme ji za slovo. No já už tady mám před sebou knihu Dárky z přírody, tak když nenajdeme houby, tak určitě nějaké ty listy, kamínky a všechny možné oblásky nebo proutky, může se s tím tvořit a úplné zázraky se dají vytvářet z přírodních materiálů. Ta knížka je právě o tom a vy ji můžete za chvíli získat v naší soutěži Věřte, nevěřte.

0: Juch. Teď nám tady blikají telefony, teď teprve je ten správný čas a možná nejlépe si promyslet, jestli budete věřit nebo ne a potom vyťukat naše číslo, je to na vás.
1: Věřte, nevěřte.
0: Výhra je jasná, kniha Dárky z přírody, 100 nápadů na tvoření s dětmi z nakladatelství Kazda. A teď pozor, co je správně, kopule nebo kupole? Teď se hodně mluví o tom, že pardubická hvězdárna přišla u tu svou kopuli nebo snad kupoli a nahradí nová, lepší. Píše se to různě v různých článcích, tak co je tedy dobře? Uděláme hrubku, když řekneme kupole nebo snad když řekneme kopule? Já tvrdím, že výraz kopule i kupole, když teda mluvíme o vypouklé klenbě, tak je správný obojí. Čili správné jsou oba výrazy. Hrubku neuděláte. Co vy na to? 726 46 48 48 a vítám první volající nebo volajícího. Dobrý den. Už jste ve vysílání. Halo. Dobrý den, dobrý den. Vy jste čekala tak dlouho, že už teď v podstatě, jak vy to děláte vlastně, že vyťukáte telefon a čekáte, jestli to dopadne a jste trpělivá, vydržíte i minuty na tom telefonu.
2: Tak vydržím.
0: Vydržíte, tak dneska
2: jsem... Ale teď jsem to nějak přehlídla, že jsem...
0: No vidíte to, naštěstí vás slyšíme, tak se jenom představíme, tady je Jitka Slezáková, kdo je na druhé straně.
2: Tady Jana.
0: Výborně. A Jano, může být kopule, nebo je správně kupole, nebo jsou správné oba výrazy? Já říkám, že správně je obojí.
2: Já bych řekla ta kopule.
0: Kopule se vám líbí víc?
2: Kopule, protože je to kulatý.
0: No tak jo. Když mluvíme teda o té vypouklé klenbě, teď se hodně mluví například o té pardubické hvězdárně.
2: Ano, pardubické.
0: Takže vy mi nevěříte a dáváte za pravdu očku, čili kopule je jediná správná varianta podle vás.
2: Ale já, no tak možná, že...
0: Tak stačí věřím, nevěřím, ale hlavně to rádio věřím. Nás tam zlobí. Věříte nakonec? Dobře. Jano, uvidíme, jestli se ta vaše trpělivost vyplatila. V každém případě vás moc zdravím. Hezký prodloužený víkend přeji a naslyšenou.
2: Já mám víkend furt.
0: No tak to máte ještě lepší. Užívejte si tyhle dny, kdy můžeme oddechovat, je tak jako příjemně, fajn, tak je to
2: no,
0: dobré.
2: No, pouká to hodně.
0: Ano. Tak jo, naschledanou.
2: Naschled.
0: Další z posluchačů, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Taky vás poprosím rychle zeslabit rádio, abychom se slyšeli a už se to skvěle podařilo.
3: Dobrý den, tady Marie Opatovskou, já jsem vypla dokonce, já bych vám dnes věřila, paní Slezáková.
0: Mm-hmm, že mohou být obě varianty, byste řekla.
3: A když to... ve starých těch se píše i kupo, nevím, třeba paní Magincová k tomu má jiný názor, nebo na to jiný názor, že jo, ale řekla bych, že obojí je správné.
0: Vy se toho nebojíte, klidně byste řekla, pardubická hvězdárna přišla o svou kopuli i kupoli. Jo? Tak jo.
3: Ano.
0: Marie, děkuju za váš tip.
3: Naschledanou.
0: Naschledanou. A ještě třetí posluchač. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Kdo pak je tam? Opět tam máme ozvěnu takovou dneska.
4: Jo, tady je Jitka.
0: Ano.
4: Jitka Myšle.
0: Mhm.
4: A... Já bych řekla, že obojí je správně.
0: Taky si myslíte, že obojí je správně?
4: Já si myslím, že jsem se tom setkala, že jsem o tom četla jednou v nějakém časopise. Aha.
0: Takže vás to už tohleto zajímalo, že jste si to opravdu jako
4: no to
0: zjišťovala?
4: Ne, spíš jako, to, ne, spíš jako takhle, když čtu, že jo, tak... Si myslím, že to tam někde bylo psané.
0: Mm-hmm. No to já se vám přiznám, já už jsem to taky řešila před pár lety, tuhle tu otázku jazykovou, ale věděla jsem to, ale když jsem se teď na to zaměřila, tak už jsem to zase nevěděla. Ono, teď jsme se o tom bavili s kolegy, že jedním uchem to jde tam a druhým ven. Kdyby se mě všechno udrželo v té hlavě, co já kde slyším, já bych byla tak chytrá, ale bohužel. Dobře, Jitko, takže věříte.
4: Ano.
0: Tak jo, díky, naschledanou, mějte se krásně.
4: Taky, naschledanou.
0: Zkusíme ještě maily studio.pardubice@rozhlas.cz. Mluvíme tady o kopuli nebo o kupoli. Co je správně podle vás? Ten vypouklý tvar, vypouklá klenba. Já tvrdím, že správné jsou oba výrazy. Hrubku neuděláte, ať už tam dáte U nebo O. Zkuste typovat.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Vítáme i vás, kdo jste až teď přišli k rozhlasu, posloucháte Český rozhlas Pardubice a právě teď vrcholí naše soutěž Věřte, nevěřte. A řekla jsem, že kopule i kupole jsou správné oba výrazy. Vy tomu ve většině případů věříte, někteří ale ne. Přikláníte se spíše k té kopuli s očkem, že to slyšíte častěji. Tak jak to je? Mám vás tady opravdu hodně dneska. Děkuju vám všem, kdo se účastníte této soutěže. Dělají to potom ještě mnohem zajímavější. Já se musím mnohem víc snažit, abych vás aspoň někdy nachytala. Tak jak to je s kopulí nebo kupolí? Podle internetové jazykové příručky a současných výkladových slovníků češtiny, třeba nového akademického slovníku cizích slov nebo slovníku spisovné češtiny či slovníku spisovného jazyka českého, jsou správně obě možnosti kopule i kupole. Slovníky hodnotí varianty jako rovnocenné, a to jak při užití v oblasti architektury s významem klenba tvaru části kulové nebo jiné rotační plochy nad kruhovým nebo mnohoúhelníkovým půdorysem, tak jako astronomický termín, čili kryt astronomického dalekohledu z pravidla polokulovitého. Podle etymologických slovníků vznikly varianty přesmykem samohlásek z původního italského výrazu cupola, tam máme U, což je vlastně zdrobnělina latinského cupa s významem sud, bečka, káť. Takže když to shrneme, neuděláme chybu s kopulí ani s kupolí. Nicméně, když mluvíme o té hvězdářské, tak je lepší kopule. Pravopisná podoba kopule je v uživatelské praxi téměř dvakrát častější. Tak takhle to tedy je. Máme tady za sebou takové pravopisné okénko. A poslední knížku pro jednoho z vás. Dárky z přírody. Nádherné tvoření s dětmi, s vnoučaty. Kdo tuhle knížku získá? A je to posluchačka Petra, která jako jedna z posledních nám poslala e-mail. Takže paní Petro, velká gratulace. Krásně si to s dětmi užijte, to tvoření přírodní. A co nás čeká dále? Jestli raději čtete, než tvoříte, tak rozhodně poslouchejte naši radioporadnu po 11. hodině, protože naším hostem bude ředitelka Krajské knihovny Pardubice Radomíra Kodetová a budeme si povídat o té četbě prázdninové, co by doporučila a hlavně, jak má otevřeno Krajská knihovna v Pardubicích a jaké akce na prázdniny pro vás chystá a že jich bude. Jau.

0: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek u Hradce Králové na samozběr česneku. V sobotu poslední šance nad 20 kg, sleva 20%. Mrkněte na web smetanovstatek.cz nebo volejte 777 74 14 74.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Tento týden začala přestavba Svitavské nemocnice, potrvá 4 roky. Přírodní koupaliště v Pardubickém kraji zůstávají čistá. Česko získalo přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. V kraji dnes čekejte polojasno až oblačno a teploty do 24 stupňů. Dobré páteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Ve Svitavské nemocnici začala rozsáhlá modernizace skoro za 1,4 miliardy korun. Zhotovitel si tento týden převzal staveniště a zahájil první stavební práce. Během následujících 4 let projde areál rekonstrukcí. Součástí projektu bude také výstavba nových pavilonů. Další podrobnosti přidává ředitel nemocnice Pavel Kunčák.
3: Začnou teďka v průběhu léta první části, takové spíš přípravné práce, to největší začne vlastně příští rok. Zatím pracujeme s harmonogramem na 4 roky, mělo by být hotovo v roce 2030. Celá ta akce je vlastně etapově vymyšlena tak, aby nedošlo prakticky žádnému omezení lůžkové kapacity, protože my vlastně nejdřív postavíme novou budovu, do které se přestěhuje část nemocnice a potom teprve se budou bouvat vlastně ty zbylá lůžková oddělení.
1: Přírodní koupaliště v Pardubickém kraji zůstávají čistá. Podle hygieniků jsou dobré podmínky na Písnicích, Březhrad a Mělice, v nádrži Březina na Svitavsku, na Konopáči u Heřmanova Městce, ale i v přehradách Pastviny a Seč. Mírně zhoršenou kvalitu vody má koupaliště v Horním Bradle, kde je snížená průhlednost. Na Královéhradecku začínají vzpomínkové akce ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Třídenní program dnes zahájí odhalení památníků ve Střezeticích a Máslojedech. Na Velkém náměstí v Hradci Králové pak výročí připomene série koncertů nebo večerní ohňová show. Součástí programu je dnes také otevření nové expozice Muzea války 1866 na Chlumu za necelých 20 milionů korun. Popisuje ředitel Muzea východních Čech Petr Grun.
4: Jsou tady 3 na sobě nezávislé příběhy, poskytnuté prostřednictvím interaktivního komiksu v aplikaci od herního studia Charles Games. A zároveň celá ta expozice je vlastně protchnutá snahou nabídnout opravdu emocionální zážitek, který nebude vyprávět, kdo, kde, s kým, v kolik hodin bojoval, ale o tom, co to pro ty lidi znamenalo.
1: Česko získalo přes 500 miliardy eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosu z emisních povolenek, oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie.
5: Modernizační fond shromažďuje výnosy z emisních povolenek a unijní exekutiva z něho nově podpořila celkem 51 energetických projektů v 11 členských zemích. Česko přitom získalo 3. nejvyšší částku. Investice podle Evropské komise pomohou modernizovat energetické systémy v průmyslu či dopravě a zároveň podpoří snižování emisí skleníkových plynů. Mezi podpořené projekty patří například dekarbonizace výroby tepla v systémech centrálního vytápění v Česku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Venezuelská vláda odmítá, že by její reakce na ničivá zemětřesení z minulého týdne byla příliš pomalá. Podle prozatímní prezidentky Delcy Rodriguezové úřady aktivovaly nouzové plány do několika hodin od katastrofy. Venezuelané si ale stěžují, že v postižených oblastech chyběly záchranáři i těžká vyprošťovací technika. Otřesy mají 9 dní po katastrofě téměř 2600 potvrzených obětí. Pohřešovaných zůstávají desítky tisíc. Český USAR tým už se připravuje na odjezd z oblasti. Hlavní část specialistů by se do Česka měla vrátit v neděli.
2: Počasí.
1: V Pardubickém kraji dnes čekejte polojasno až oblačno, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Mírný severozápadní vítr povane přechodně místy s nárazy. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, tlak se buď měnit nebude, nebo slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
6: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D35. Nákladní auto s osobním bouralo na exitu 166 ve směru na Vysoké Mýto. V místě je zavedený kyvadlový provoz. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nám se tady roztáčí další hodina dobrého dopoledne a samozřejmě s hostem, jako vždy, s hostem radioporadny. Radit budeme, i když ono tohle slovo, dala bych to spíš do uvozovek, budeme spíše nabízet četbu prázdninovou, a to s ředitelkou Krajské knihovny Pardubice Radomírou Kudetovou. A mimochodem v Krajské knihovně nezahálejí ani o prázdninách. Chystají pro vás Léto na příhrádku. Dnes bude první představení. Na co se můžete těšit, tak i o tom bude řeč.
6: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Rádio poradna.
1: My jsme tady taky v takové dobré prázdninové náladě s ředitelkou Krajské knihovny Pardubice Radomírou Kodetovou. Vítejte u nás, pěkný den.
2: Krásné dopoledne.
1: Máte ale možná trošku větší rozsah pracovní teď o prázdninách než jindy.
2: No, dá se to tak říct, protože samozřejmě nám začíná letní program, který vždycky je nabitý. Snažíme se vlastně dělat nějakou kulturu, zábavu, ale i vzdělávání pro všechny, kteří vlastně v tuhle chvíli nejsou na dovolené nebo nikam třeba neodjíždějí, nemají tu možnost. Takže vlastně pro všechny věkové kategorie od dětí, rodiče s dětmi, až samozřejmě i pro seniory a podobně. Takže doufáme, že každý si u nás něco najde.
1: Já jsem včera šla kolem vás, tedy ne přes Pernštýnské náměstí, ale směrem k zámku. A tam je spoustu plakátů všude, léto na příhrádku, léto na příhrádku. Vlastně ten příhrádek okupuje taky Krajská knihovna Pardubice.
2: Ano, je to vlastně další takové detašované pracoviště knihovny, kde tím záměrem bylo, aby to co nejvíc sloužilo vlastně nějaké komunitní činnosti, zábavě, kultuře, částečně vzdělávání, ale třeba taky zážitkovým věcem a podobně, takže si myslíme, že tam opravdu máme co nabídnout.
1: Mm-hmm. Máte tam taky čítárnu a tam je velmi příjemně i v těchto teplých letních dnech, v tom starém domě.
2: Jsou to více vlastně skoro 500 roku staré domy z doby Pernštejnů, takže jsou kamenné, vlastně uchovávají aspoň nějaký chládek, když musím se přiznat, že po třech dnech těch veder tam i kolegové musí mít větráky.
1: Už se to nakumulovalo už potom, to se nedá. To i my tady na schodišti to tak cítíme. No a jenom bych se ještě chtěla vrátit k rodině Vokolků, protože s tím je taky spojená vaše knihovna a ne všichni vědí, kdo to vlastně byli, ti Vokolkovi.
2: Rodina Vokolků vlastně byla tiskařská rodina tady z Pardubic, jedna z nich, která tady vlastnila tiskárnu. Zakladatel té rodiny, vlastně Václav Vokolek, tak on se zabýval tím, že sice tiskl kalendáře, reklamní pytlíky a podobné věci, ale velmi důležité bylo to, že on byl mecenáš umění a hlavně krásné literatury. Takže ta rodina se přátelila se spoustou spisovatelů a vlastně podporovali je ve vydávání takzvaných krásných tisků. Což znamená, že spoustu peněz věnovali právě do toho, že každá ta kniha byla vlastně uměleckým dílem, měla svoje ilustrace, svoji obálku, svůj typ písma a podobně. A to bylo tehdy velmi nákladné samozřejmě a bylo to ojedinělé, moc lidí zase, kteří by se tomu věnovali, nebylo. A na druhou stranu samozřejmě to finančně zatěžovalo tu jeho rodinu, takže to nebylo úplně jednoduché. Nicméně ta rodina byla vlastně takovým jakoby kulturním salonem vlastně Pardubic. U nich doma se scházela spousta lidí, kteří se vlastně zabývali nejenom kulturou a uměním, ale samozřejmě i určitým politickými názory a podobně. A bylo to takové podhoubí, ze kterých vlastně vycházela spousta věcí, nápadů a tak dále. Důležité bylo, že on měl vlastně tři syny a měl k tomu teda ještě dceru, která byla taky sama o sobě velmi zajímavá. Ona sice byla jeptiška, ale vlastně o celou tu rodinu pečovala, ale pečovala taky o lidi vlastně v rámci města Pardubic.
1: Osvícená rodina
2: byla
1: celá.
2: To taková osvícená rodina a vlastně jsou strašně zajímaví. Já si myslím, že pokud vás to bude zajímat, tak si určitě najděte třeba na knihovním webu, je o nich velmi podrobná informace, protože stojí za to si to prostudovat, protože oni byli výtvarníci, spisovatelé, básníci, zasáhli vlastně celou spoustu i budov v rámci Pardubického kraje svým uměním a svým počínáním a celé je to vlastně taková uzavřená jakoby velká kapitola, která vlastně svým způsobem pokračuje do dneška, protože oni třeba potom potomci vlastně si třeba založili vlastně List tří bratří, což bylo takové malé vydavatelství, které sice vydalo jenom pár titulů, ale každopádně...
1: A to už je teď o současnosti mluvíte?
2: To mluvíme, dejme tomu, kolem těch 50. let, než jim potom tu tiskárnu sebrali a za války vydávali. Oni jako děti třeba dělali linority a vydávali knížky, které dělali pro vlastně Halase. jako dárky.
1: No vy se tomu taky vracíte, k těm linoritům, to, na to navážeme za chvíli, protože děláte i dílny právě pro děti v tomto stylu, ale jenom ještě mě strašně zajímá, jak vy tam máte tu knihovnu, tu pobočku, tak to byla ta místa, kde oni žili?
2: Ne, oni žili na Karlovině, vlastně tam, kde dneska bývalá kinokavárna, byla tam pak, že jo, vlastně dole byly velké potraviny, tak ta nová budova, tak zhruba někde v těch místech stála tiskárna a oni původně bydleli v domě za pasáží, ale právě pak se přestěhovali na Karlovinu a měli tam byt.
1: Tak teď už jsme moudřejší.

0: Máme tady prázdninovou radioporadnu, je pátek a my zveme na léto na Příhrádku a konkrétně můžeme pozvat na dnešní večer, protože to bude krásně, ideální počasí a jestli máte rádi Francii, tak vás právě teď ředitelka Krajské knihovny Pardubice Radomíra Kodetová naláká. Máte slovo.
1: Děkuji. No, my dneska vlastně zahajujeme už 7. ročník našeho multižánrového festivalu, který se jmenuje Léto na Příhrádku. Aneb kultura, program pro všechny, kdo zůstávají ve městě. Začínáme vlastně takovým francouzským dvojákem, to znamená, že první představení začíná v 6 hodin a to jsou vlastně vzpomínky na Francii, kdy herec pardubický Josef Vrána spolu se svým hudebním doprovodem připravili komponované pásmo z básní, doprovázený hudbou a od 8 hodin potom vlastně u nás vystoupí studenti a absolventi Pražské konzervatoře s pořadem pod názvem Šanzonování, kdy se můžeme těšit nejen na francouzské šanzony, ale i šanzony vlastně Hany Hegerové, takže si myslíme, že to bude takové důstojné zahájení. Jinak samozřejmě máme pro všechny připravené celkem 16 představení,
0: takže si každý pátek, úterý, že to je.
1: Budeme hrát vždycky v pátek nebo v úterý s tím, že je to napříč všemi možnými žánry, takže těch kapel bude opravdu, řekněme, velmi široké spektrum.
0: Když se tak podívám na to prostředí, na Příhrádku, není to rozhodně jenom pro Pardubáky. Já bych řekla, nalákala teď, nebo vy nalákejte i ostatní posluchače z celého kraje, protože tam se nebudete nudit, že? Tam je zámek, kousíček a tak dále.
1: My jsme vlastně na takové průsečíku všech těch kulturních vlastně institucí a pamětihodností v centru města, tak vždycky se to na tom Příhrádku víceméně tak jako kříží. Proto máme i ve znaku ten trojúhelník, který tvoří nejen ten barbakán, to naše náměstíčko, ale vlastně všechny ty věci, které jsou v dosahu. Takže určitě, pokud budete chtít cestovat do

0: Pardubic, tak přijďte třeba právě z úterý nebo v pátek, protože nemusíte o víkendu a každopádně v Pardubicích si něco najdete a u nás si pak můžete v klidu sednout třeba na terase, dát si dobrou kávu a jen tak rozjímat a koukat právě na zámek. Hmm.
1: A možná, že ani někteří Pardubáci nevědí, že vy tam máte dobrou kávu přímo v té čítárně, že? Takže tam si
0: my tam máme dobrou kávu, máme tam občerstvení. Samozřejmě důležité je, že musím podotknout, že knihovna je ze zákona přístupná všem. To znamená, všechny aktivity, které my vlastně děláme, jsou zdarma. Takže se snažíme vlastně dát možnost užít si nějakou kulturu nebo nějaké vzdělávací aktivity vlastně pro lidi, i kteří třeba jsou sociálně slabší nebo na tom nejsou tak dobře. A nemusí to být jenom třeba seniori, ale jsou to samozřejmě různě ohrožené rodiny, takže všechny srdečně zveme, u nás si určitě něco vyberete. Mm-hmm.
1: A v té čítárně jsou, předpokládám, knížky, které se tam dají půjčit, přečíst?
0: Máme tam knížky, kde si můžete knížku vybrat, odnést si ji domů, přečíst si ji, buď ji přinesete zpátky, nebo nám naopak přinesete za to nějakou jinou. Je to vlastně taková volná veřejná knihovnička. Jsou tam k dispozici časopisy, denní tisk, to znamená, že vlastně všecko to, co v takové klasické čítárně funguje a mohli byste chtít. Mm-hmm, je tam to... dostupný internet, samozřejmě dá se tam sednout na terasu, můžete být jak vevnitř, tak venku, záleží na tom, jaké je počasí. Teďka jsme navíc udělali ještě přes léto službu třeba pro maminky s dětmi, že jsme otevřeli vlastně ateliér, který je každý den přístupný, kdyby třeba nebylo hezky. Jsou tam k dispozici omalovánky, vystřihovánky, dá se tam s dětmi prostě plnohodnotně trávit čas.
1: A to všechno je v té čítárně, to je jedna budova, my se za chvíli přesuneme do té další, abychom vás tam také pozvali. A pokud máte jakýkoliv dotaz, který se týká krajské knihovny Pardubické, tak sem s ním máme tady paní ředitelku, nejpovolanější osobu.
2: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
3: Slyšeli jste už o tom, že nedaleko Živanic běžel krátce po válce tajný výzkum paprsků smrti. Vedl ho ještě tajemnější inženýr Štamfl. Před únorovým převratem ale i s laboratoří zmizel. Kam? Na to se zeptáme jeho dcery a vezmeme ji přímo do Živanic za paní kronikářkou a tamním panem starostou. Živanice nedávno získali archiválii s první písemnou zmínkou o obci. Prozradíme vám tedy, jak jsou Živanice staré a jestli se chystají nějaké oslavy. Do Živanic a okolí vás zve Šárka Kuchtová.
2: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tak my tady povídáme stále s paní ředitelkou Krajské knihovny Pardubice Radomírou Kodetovou, která si takhle u nás užívá i svůj sváteční den. Všechno dobré, paní ředitelko, k dnešnímu svátku. No a zveme vás do Krajské knihovny, ale tentokrát hlavně na ten Příhrádek, kde teď o prázdninách vždycky v pátek a v úterý je na večer pěkný kulturní program. No a pokud jste příznivci pohlednic, tak pro vás máme další takovou nabídku. Paní ředitelko, mně se to teda strašně líbí. Pohlednice z cest, tak se to jmenuje.
1: Ano, my každý rok vždycky na léto připravujeme nějakou jakoby soutěž. Tady nám jde o to, že vlastně už jsme si několikrát posílali třeba fotky s knížkou, kterou čtete na dovolené nebo tak. A tady bychom rádi vlastně se vrátili k takovému digitálnímu detoxu. To znamená, že pokud pojedete někam na dovolenou, nebo i když budete v Pardubicích, tak bychom rádi, kdyby nám vlastně lidé poslali pohled z toho místa, kde tráví vlastně svůj čas. A jde nám o to, aby se zamysleli nad tím, jaká kniha třeba podle nich by se na tom místě mohla odehrávat. Aha. To znamená, nejde nám ani o to, co čtou, ale co by se tam mohlo stát. A je to vlastně taková zásobárna nápadu a námětu vlastně na příběhy. Je to o fantazii, o představivosti, o tom oprostit se vlastně od toho technična. Takže budeme moc rádi, pokud budete mít chuť, tak nám pošlete pohled. My je budeme samozřejmě všechny sbírat, odměníme nějakou drobnou odměnu a pak bychom z nich hrozně rádi udělali výstavu, kde nejenom představíme to pestré vlastně pemzum toho, kde lidé dovolenou tráví, ale i vlastně z těch nápadů, co je napadné, co vlastně ve své fantazii považují za příběh hodný zpracování.
0: A není to jenom pro děti? Mohou si fantazírovat klidně i seniori,
1: každý,
0: je to jedno.
1: Každý. Aha.
0: Ta adresa je jasná, vy máte letáčky, spoustu letáčků právě tam na Příhrádku a adresa je jednoduchá, Krajská knihovna Pardubice, Pernštín náměstí 77 Pardubice, takže takhle.
1: Určitě to dojde.
0: Můžete vyzkoušet, jestli se chystáte třeba na nějaký zámek, tak tam stačí jenom napsat zdravíme a tady by se mohl odehrát příběh s názvem. A teď ten příběh.
1: Ale prosím vás, minimálně tam dejte na sebe nějaký kontakt, aby když vás budeme chtít odměnit, tak abychom věděli, koho budeme moc rádi.
0: Samozřejmě. Tak a pojďme ještě k těm dílnám, které chystáte. Už jsme zvali do čítárny a pak je další dům po té levé straně.
1: Je tam vlastně grafický ateliér, to je místo, kde se odehrává spousta různých akcí, workshopů. Teďka o prázdninách se tam vlastně budou konat workshopy, které jsou třeba zaměřené na linorit, na vyrábění z papíru. Vrátíme se takovou retrospektivou vlastně k přednáškovému cyklu, který jsme dělali teďka vlastně před prázdninami o umění, o impresionistech s paní doktorkou Řehákovou a máme vlastně připravený workshop, který se jmenuje U Moneta na zahradě. Takže pokud vás zajímá tato varianta, tak určitě si to přijďte zkusit, protože to bylo moc krásné. Zároveň vlastně k tomu připravujeme spoustu nových výstav. Poběží vlastně takové akce, které jsou zaměřeny na rodiče s dětmi. Nepořádáme klasické příměstské tábory, ale vlastně jsou to tábory zaměřené na to, aby rodič přišel s dětmi a mohli si něco užít. Buď jsou to smyslohrádky, anebo je to vlastně naše vesmírná Technolandie, kde si můžete pohrát s legem, můžete si budovat vlastně na základě své fantazie nějaké vesmírné město, budete si moct hrát vlastně s věcmi, které se týkají astronomie, a zažijete spoustu vlastně důležitých věcí.
0: Tak je vidět, že vy opravdu jako knihovna nezahálíte, že vaši pracovníci jsou na místě, že se věnují dětem, rodinám. Stačí jenom zajít na ten Příhrádek a chodím tam každý den ke svému autu, takže já to vidím, že tam jste i na těch lavičkách kolikrát. Stačí jenom vejít dovnitř, nebát se a domluvit se.
1: Určitě, myslím si, že kdo by se bál, tak na první kontakt stačí, když se podíváte na naše webové stránky knihovny. Pokud si zadáte Krajská knihovna Pardubice, tak na vás hnedka vyskočí a tam vlastně najdete veškeré informace, co se bude dít a jak to u nás bude a myslím si, že každý si tam něco najde.
0: A my za chvíli máme poslední povídání před sebou. Pozveme na jógu, protože i jógu organizuje knihovna.

0: Dnešní radioporadně neradíme, ale spíše zveme na kouzelné místo, které nabízí Pardubice. A je pravda, že když sem někdo přijede a nezná to, historické centrum Pardubic je z Prahy nebo z nějakého jiného místa, tak je velmi překvapen tím, jak to tady máme krásné. A my zveme na léto na příhrádku s ředitelkou Krajské knihovny Pardubice. No a když půjdeme ještě kousek dál a už vidíme zámek a po levé straně máme louku hezky zelenou, tam je ten koník teď nově, socha, a tam právě probíhají ty jógy vaše.
1: Ano, my vlastně pod příhrádkem u nás vlastně pod terasou každý čtvrtek od 9 hodin ráno cvičíme jógu. Máme to ve spolupráci samozřejmě se studiem Malaya Káčou Šteklovou, protože my sami cvičíme, my neumíme předcvičovat, nejsme odborníci, ale přijde nám to jako poměrně smysluplná záležitost vlastně v rámci nějakého zdravého životního stylu. Očisty, vyčistit si hlavu hnedka po ránu, ono, když tam vlastně jste, tak je vlastně takový vlahý ráno, zpívají ptáci, řvou tam pávy a do toho v klidu vlastně se můžete ponořit sami do sebe a něco pro sebe udělat. A pak určitě ten start do toho dne je úplně jiný samozřejmě.
0: No a teď mi řekněte, vy jste to vyhlásili, že to máte, teď ve čtvrtek bylo první sezení nebo první yoga.
1: První cvičení
0: a?
1: No, byli jsme strašně překvapeni, moc potěšení, děkujeme všem, kdo si na nás udělali čas, přes tam se šlo více jak 85 cvičenců, ani nemůžu říct žen, protože chodí dámy, chodí ale taky páni, chodí děti, takže je to taková vlastně všeho chuť a je to strašně fajn. Protože se nikdo nemusí bát, že by to nezvládl, protože i já, která jsem mírně, řekněme, pohybově handicapovaná, tak pořád to cvičení zvládám. A když ne, tak prostě chvíli počkám, až zase můžu, tak pokračuju dál.
0: A je to každý čtvrtek?
1: Je to každý čtvrtek.
0: Od 9 do 10 hodin. Tak zveme, uvidíme, příští čtvrtek bude 150 cvičenců třeba. Tak a pojďme na ty knížky. Přece jenom z té knihovnice. Co byste doporučila na takové příjemné prázdninové počtení?
1: No, já bych určitě doporučila za prvé, pokud chcete někdo se zorientovat v tom, co jsou bestsellery, jak to vychází, tak se podívejte na webové stránky knihovny, protože tam úplně dole vám běhá vždycky aktualizovaný karusel s nabídkou vlastně knížek, kde jsou obálky, jsou tam k ním nějaké povídání. To znamená, že si můžete vybrat podle žánru, co vás zajímá. Pro ty, kteří odebírají u nás newsletter, tak jim chodí vlastně doporučení na knižní novinky, které v knihovně jsou a jsou zase tematicky řazené, to znamená, že vždycky dostanete nějakou velkou dávku toho, co si můžete půjčit. Kdo si to nechce půjčovat, tak si to třeba může i koupit, to je určitě dobrá jako investice.
0: U vás si to může koupit?
1: U nás ne, my knihy neprodáváme, ale může navštívit kterýkoliv z obchodů, ale je to spíš taková jako, řekněme, knihovna je výkladní skříň pro knihkupectví. Když si nejste jistí, jaká ta knížka bude, tak si ji můžete půjčit, přečíst a když zjistíte, že se vám líbí, tak pak ji můžete koupit buď sobě, nebo třeba někomu jako dárek a víte, do čeho jdete.
0: Ano.
1: Nabízíme kromě papírových knih samozřejmě i možnost elektronických knížek, kde máte možnost se vlastně dostat okamžitě k bestsellerům, protože nám to chviličku trvá, než je nakoupíme, zpracujeme a dostanou se ke čtenářům.
0: A to mě zajímá spíše, jednotlivci se o tohle zajímají, nebo
1: elektronické knihy mají velký boom. V současné době vlastně teď aktuálně za měsíc půjčujeme 1000 elektronických knih měsíčně. Což znamená, že vlastně řekněme, že protože to máme selektované zhruba na 5 titulů za měsíc máme omezeno, protože bychom se nedoplatili, protože samozřejmě knihovna za to platí, čtenáři ne. To znamená, že kdo se stane registrovaným čtenářem knihovny, tak má možnost výpůjček elektronických knih zdarma. Když se podíváte, pokud si budete chtít třeba koupit elektronickou knihu, tak v rámci bestselleru se ty ceny pohybují kolem 300 korun za titul, tak kolik ušetříte měsíčně.
0: No. A mě to překvapilo, že mě to nějak neláká tyhle elektronické
1: záležitosti.
0: No já bych
1: řekla, že to je taková jako varianta, možnost hlavně to využívají třeba lidé, kteří dojíždí do práce, můžete číst na telefonu nebo na malém tabletu. Když jdete na dovolenou, tak já jsem sebou vždycky vezla kufr. Jeden malej, tam jsem měla oblečení a pak velký a v tom jsem měla knížky. Teďka vlastně si vezu sebou jednu malou krabičku, ve které mám třeba 250 knih. Jo, to znamená, že si můžete vybrat a je to úspornější samozřejmě, ale nenahradí to to, že vám šustí papír, že jsou tam obrázky,
2: přivoníte a tak
1: že
2: dále.
1: Samozřejmě má to své kouzlo. Jsou knihy, které se prostě podle mě nedají nahradit elektronickými. Já to nemyslím jenom dětské knihy, ale jsou to knihy, které mají speciální ilustrace, obálky, prostě to jsou takové ty dárky, které se pak dědí v rodinách vlastně po generace, protože mají svůj příběh.
2: No, paní ředitelko, vy budete muset přijít, to máme tady kousek k sobě, třeba někdy na podzim, protože, jak jste říkala, chystáte zase dílny úplně jiného ražení, než je výuka nějaké digitální učenlivosti a podobně, takže my se na vás budeme těšit. Budete mít dovolenou letos nějakou, nebo jste stále na příhrádku?
1: Já jsem hlavně na příhrádku samozřejmě, nebo se věnuju těm činnostem, důležité pro mě, aby mohli mít dovolenou moji kolegové. Ale já se doufám, že se k tomu určitě dokopu, protože mám 3letého vnuka, takže no je to velký motor.
2: To tedy,
1: jako, že budu babičkovat.
2: Tak si to krásně užijte a zveme vás všechny na dnešní večer na příhrádku v 18 hodin vzpomínky na Francii, ve 20 potom šanzonování. Díky a krásné dny.
1: Děkuju za pozvání, mějte krásné léto a těšíme se na vás.

0: Jsme tady stále pro vás, už je 11:45, no a chybí nám ještě děti do té 12, aby bylo dobré dopoledne kompletní. Je to fenomén, který ze světa mizí. Jde o cirkus. Před 135 lety, právě 3. července 1891, se narodil Karel Kluckský, artista a drezér koní, zakladatel slavného cirkusu Kluckský. Dnes se názory na existenci a působení cirkusů ve společnosti hodně různí. Pravdou je, že kdyby se nějakého sociologického výzkumu účastnili děti, výsledky by asi vypadaly jinak. Děti určitě cirkus vnímají jiným úhlem pohledu než my, dospělí. Tedy pokud cirkusové představení vůbec někdy zažili. Dáme jim slovo. Ptá se Tereza Brázdová.
1: Co je cirkus?
2: Cirkus je takový stán, který, že tam jsou lidi a sednou si, koukají se, můžou tam jíst popcorn a dívají se a je tam lev a takhle drží takový kruh a ten lev ho přeskočí. To je cirkus.
3: Je to takový stán a je plný zvířat. Jsou tam třeba medvědi, sloni, velbloudi, koně, psi.
4: Třeba tam žijou kobry.
1: Co je tam nejvíc legrační?
4: Já vím, tam je nejlegračnější klaun.
3: Na jednoho pána vysypal klaun popcorn.
1: Jak se jmenuje pán, který pracuje s tygry?
3: Krotitel.
1: A je to nebezpečná práce?
3: Jo, je, protože tygry jsou divoký a může je i sežrat, poškrábat, může je i skrotit, aby byly hodní, aby se spolu kamarádi.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: No a pátek je právě dnes, 13. hodina bude už brzy, takže si to můžete poslechnout, ale ještě předtím pozdravím Petra Sajdla. Ahoj.
2: Já přeji zatím ještě hezké dopoledne. Ahoj Jitko, tobě i všem posluchačům. 13. hodina a program po ní, ten už je jasný.
1: Ano,
2: ten
1: no, a hlavně si ještě předtím písničky od srdce.
2: Ještě předtím písničky od srdce budeme vyřizovat vzkazy našich posluchačů, k tomu přidáme i nějakou pěknou muziku. Jaká tam bude po té 12. hodině, to vám určitě povím. A vy mezi tím můžete psát na studio.pardubice@rozhlas.cz. No a jinak během odpoledne budeme tak trošku cestovat. Jedna z našich zastávek bude třeba Pražská zoologická zahrada. Teď je čas dovolených, prázdnin, před námi prodloužený víkend. Takže určitě zajímavý tip na výlet, kam se vypravit.
1: Ideální počasí na to bude.
2: No ale aby ta návštěva nebyla jen taková, prohlédnu si zoologickou zahradu, protože tu jsme každý viděli minimálně 100krát, tak oni tam mají teďka takovou raritu. Představ si, že po 7 letech se v Pražské zoologické zahradě narodilo mládě Lachtana. Je mu teprve měsíc. Tak se na kluka zajdeme podívat ještě předtím, než se tam třeba naši posluchači o víkendu vypraví.
1: Peťo, ty by si mohl dělat nějakého toho manažera, protože ty na to tak lákáš, že tam snad všichni pojedeme teď.
2: Tak já se zkusím zamyslet. No a jinak taky budeme mít zpěváka naživo ve studiu. V 15 hodin 35 minut nás navštíví pan Petr Perk, který dneska vystupuje v Litomyšli. A kdo to je Petr Perk? No tak no. To vám povíme odpoledne.
1: Dobře, je to docela známé jméno. A teď ještě známější jméno František Nedvěd 19. A příjemný poslech všem a nádherný víkend.
2: Díky.

0: Audio Service představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek u Hradce Králové na samozběr česneku. V sobotu poslední šance nad 20 kg, sleva 20%. Mrkněte na web smetanovstatek.cz nebo volejte 777 74 14 74.
2: Hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: U Anenské studánky na Orlickoústecku by měla v srpnu nebo září začít výstavba nového větrného parku. Pardubice koupí pozemky u základní školy v Ohrazenicích. Tři české tenistky budou bojovat o postup do osmifinále Wimbledonu. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty až 24 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. U Anenské studánky na Orlicko-Ústecku by měla v srpnu nebo září začít výstavba nového větrného parku. Společnost Noho Energy tam postaví 4 větrné elektrárny s celkovým výkonem až 21 MW. Hotové mají být na přelomu let 2028 a 2029. Projekt už dřív podpořili lidé v místním referendu. Investor obci slíbil pravidelný finanční příspěvek a obyvatelům možnost levnější elektřiny. Firma se taky podílí na drobných investicích v obci, například do autobusové zastávky. Základní škola Ohrazenice v Pardubicích si už nebude muset pronajímat pozemky kolem školní budovy. Zřizovatel školy, město Pardubice, se s dosavadním majitelem dohodl na jejich výkupu. Radnice za parcely utratí 36 milionů korun. Rozhodli o tom zastupitelé na svém posledním jednání.
3: Město od vlastníka kupuje 14 000 metrů čtverečních, umožní mu to investovat do rozvoje areálu školy, což doteď možné nebylo. Radnice zároveň dlouhodobě usiluje o pozemky u základní školy bratranců ve Verkových. Škola by tam ráda například postavila venkovní učebnu, ale zatím nemůže. Odkup parcel komplikuje dědické řízení a neochota dědiců žijících v USA s městem se dohodnout. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Chrudim začíná vybírat poplatek z pobytu. Nové nařízení platí od tohoto týdne. Provozovatelé hotelů, penzionů, apartmánů nebo ubytoven budou radnici odvádět 30 korun za osobu a den. Vedení města předpokládá, že vybere zhruba 1 000 000 korun ročně. Lidé v Kyjevě dnes drží den smutku za oběti včerejšího masivního ruského útoku. Podle záchranářů ho nepřežilo 30 lidí. Dalším úderům čelila Ukrajina i dnes. V Krivém Rihu na středovýchodě země odstraňují následky raketového útoku. Ruské nepilotované letouny mířily i na čerpací stanice na několika místech země.
4: Přílet ruské balistické rakety do Krivého Rihu zaznamenaly kamery průmyslové televize. Podle městské vojenské zprávy bylo zraněno 10 lidí a poškozeno nejméně 5 obytných domů a garáže. Rusko dnes drony zaútočilo na 2 čerpací stanice v Dnipropetrovské oblasti. Další benzínky se staly cílem ruských útoků v Sumské oblasti, kde zahynula podle tamních úřadů 1 osoba a 3 byly zraněny. Počet obětí nočního ruského útoku na Ramenský okres Sumské oblasti dosáhl 5 a 26 lidí bylo zraněno, z toho 5 dětí, oznámila oblastní vojenská zpráva. Z Dnipra Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Sport. Minimálně jedna z českých tenistek jistě postoupí do osmifinále Wimbledonu. Ve třetím kole se totiž utkají krajanky Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková, která se na souboj s předloňskou šampionkou z Londýna těší.
5: Vyhrála to tady, pro mě by to byl zase výborný zápas. Když jdu na ten zápas, tak mě vlastně nezajímá, kdo je na druhé straně. Já se koncentruji na sebe, na svůj výkon. Už jsem jako rozehraná hodně. Už teď je to fakt obrovský úspěch pro mě.
0: Počasí.
2: Odpoledne bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, večer by mělo oblačnosti ubývat. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Varování máme z Přelouče, Pražská ulice. Je tam nehoda dvou osobních aut.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hodiny ukazují přesně 4 minuty popolední a páteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice začíná písničkami od srdce.
0: Písničky od srdce s Petrem Seidlem.

Úvod pátečních poledních písniček od srdce zaspíval Janek Ledecký a kdo nám zahraje až do 13. hodiny dál, tak budou to třeba Činasky, Karel Zich, Ilona Čáková, Marie Rotrová, Cher, Miroš Birka, Karel Gott a spousty dalších. Tak pokud byste některého z těchto interpretů chtěli někomu poslat a udělat mu tak před víkendem radost, tak není nic jednoduššího, než nám napsat na náš e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz, poslat SMS-ku se slovem Pardubice na začátku zprávy na číslo 900 11 04, anebo zavolat přímo do studia na 726 46 48 48. No a pokračujeme s Pavlem Bobkem, který zaspívá k dnešnímu svátku s přáním všeho nej, všem Radomírům a Radomírám.

Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují. Tu další vybírá paní Věra z Pardubic a hrát budeme pro všechny, co budou o víkendu pracovat úplně stejně jako ona, a přeje, ať nám to všem pěkně o víkendu v práci utíká.

písničkách od srdce stále vyřizujeme vaše vzkazy a hrajeme pro radost vašim známým. No a ta další písnička poletí Lence do Chotěboře, aby jí šla práce pěkně od ruky.

0: Život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Další e-mail na studio.pardubice@rozhlas.cz poslal Vlastík, který následující písničku od srdce posílá Jiříčkovi, Elišce, mamince a tatínkovi z Němčic, kteří jsou u moře ve Španělsku, ať si to tam užijí.

0: Za 4 minuty bude 1:30, páteční polední písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice jsou v plném proudu a komu udělá radost ta další, tak to už nám určitě prozradí paní Anička, kterou zdravíme tímto do České Třebové. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás taky všechny zdravím a chtěla bych nechat zahrát písničku pro Martu Cápalovou, že vás poslouchá každé poledne. A ještě to vzkáže těm lidem, který pozdravuju, tak jim to řekne. A taky moc pozdravuju ze zahrádky.
0: My vás taky moc zdravíme na zahrádku. Co pěstujete nám, ještě prozraďte.
1: No letos už nic, protože jsem to prodala nebo přenechala vnukoj.
0: A ten se o to nechtěl starat.
1: Ale on si odjel do zahraničí, tak se musím o to trochu postarat, o tu trávu.
0: Rozumím. Tak alespoň, ale... že tak. Tak ať vám to jde pěkně od ruky, paní Aničko, rádi jsme vás slyšeli. Užijte si prodloužený víkend a mějte se moc hezky. Naschledanou.
1: No vítám taky. Naschledanou.

Tak to byly Projektil a Zahrada ticha. No a teď už k narozeninám pro pana Josefa zaspívá Věra Martinová, kterému kamarádi Martin, Jirka a Tonda přejí vše nejlepší.

Jsou 3 minuty po půl jedné a další písnička od srdce letí pro dobrou náladu, radost a pohodu Denise Hubálkové, Viktorce Riancové a Pavle Dudkové od Babičky s dědou.

0: To byl Eric Clapton v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice, kterého za malou chvíli vystřídá Michal Šindelář s písní Hořely padaly hvězdy. No a komu písnička poletí, to už nám určitě prozradí paní Vlasta, kterou zdravíme do Moravské Třebové. Paní Vlasto, dobrý den.
1: Děkuji, dobrý den.
0: No výborně, slyšíme se, spojení nám vydrželo, tak je to dobré. Tak povídejte, pro koho písnička bude?
1: Já bych prosila zahrát k narozeninám mému nejlepšímu kamarádovi Pavlovi Nečesánkovi z Moravské Třebové. No a jelikož nás s tím Pavlem už dělí dálka 6 let, tak na něj často i na Irenku jeho vzpomínám. A pro Pavla mám jediné přání, a to, aby se uzdravil. Posluchači prominou, písnička bude patřit jenom Pavlovi. A vzkázal jsem Pavlíku, vydrž, zázraky se dějí. Co myslíte?
0: My
1: ho potřebujeme.
0: Já, jak vás tak poslouchám, tak určitě věřím, že zázraky se dějí. Přeju mu brzké uzdravení. Vám moc děkuji za zavolání, paní Vlasto. Užijte si ten prodloužený víkend, který máme před sebou, a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
1: Ano, já vám děkuji, naslyšenou.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice pokračují s Philem Collinsem, kterého k polednímu kapučínku posíláme s přáním krásného pátečního odpoledne paní Jarce od Litomyšle.

jdeme do finále pátečních poledních písniček od srdce. Karel Zich zaspívá k nedělním 85. narozeninám milované Anduličce, které vše nejlepší, zdravíčko, štěstíčko a pohodu dalších let přeje paní Hana.

Spodních písniček od srdce je to už pro tuto chvíli vše. No a za malou chvíli v pořadu Vesele a zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou rozebere Patrik Rozehnal zmatenost. Příjemný poslech vám přeje Petr Seidl a za hodinu naslyšenou. Dva večer.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Úklid po bouřkách v pardubických Měticích potrvá až 2 měsíce. Sklizeň základních obilovin podle odhadu statistiků klesne až o 16%. Dopravci posilují spoje do Karlových Varů kvůli filmovému festivalu. A odpoledne bude polojasné až oblačné, teploty až 24 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otto Twirt. Až 2 měsíce podle dobrovolných hasičů potrvá odstraňování následků úterní bouřky v Měticích, místní části Pardubic. Silný vítr hlámal stromy, povalil stožár a spadlý smrk poškodil několik aut. Bouře poničila i tamní chov koní a krav a taky městský majetek a zahrady u domů. Místní hasiči teď proto plánují svolávat brigády, aby nepořádek uklidili.
4: Bouře v noci z úterý na středu zasáhla i Drozdice, část Černé Zabory a Pardubičky, lámala celé koruny stromů, v Měticích padaly lípy, vrby, topoly a duby. Kromě jiného poškodila i elektrické vedení. Radnice 4. městského obvodu nechala po vichřici preventivně uzavřít park Vinice, aby na chodce a cyklisty nespadl strom. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: Cyklostezka ze Skutče do předhradí je kompletní. Stavbaři dokončili poslední úsek přes obec Lažany. Nová trasa měří 2,5 kilometru a stála 36 milionů korun. V pevnosti Dobrošov na Náchodsku se dnes uskuteční tradiční noční prohlídky. Sraz návštěvníků je plánovaný na 20 hodin a 45 minut u pokladny tvrze. Prohlídky začnou o 15 minut později. Novinkou pro letošní sezonu je ukázka funkce karbidové svítilny. Lidé se tak na prohlídkách dozví, čím se původně svítilo při ražbě podzemí Dobrošovské tvrze. Správa památky zájemcům o prohlídky doporučuje vlastní osvětlení pro noční přesun mezi parkovištěm a objekty tvrze.
5: Při nočních prohlídkách jsou přístupné základní okruhy ve srubech Můstek a Zelený. Návštěvníci si prohlédnou také petrolejovými lampami osvětlený srub Jeřáb. Od 8 hodin večer se pro zájemce se zakoupenou vstupenkou otevře stálá expozice a dočasná výstava opevnění v průběhu věků v návštěvnickém centru tvrze. Z Dobrošova Jana Házová, Český rozhlas.
3: Sklizeň základních obilovin letos klesne meziročně o zhruba 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiků nejspíš o skoro pětinu nižší než loni. Kvůli začínajícímu filmovému festivalu v Karlových Varech posilují dopravci autobusové spoje do města. Dálkové linky jsou na víkend z většiny vyprodané. Posilové spoje mají pokrýt zvýšený zájem cestujících během festivalu. Největší nápor bývá podle dopravců právě na jeho začátku. Sport. Fotbalový Artis Brno musí do dnešních 16 hodin říct, jestli chce hrát nejvyšší soutěž. Artis dostal možnost posunout se do šance ligy poté, co Táborsko odmítlo. Ligová fotbalová asociace hledá doplnění soutěže poté, co byla Karviná vyloučena kvůli kauze s ovlivňováním zápasů. Počasí. Odpoledne bude v Pardubickém kraji polojasno až oblačno, večer by oblačnosti mělo ubývat. Nejvyšší teploty dnes 21 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Nehodu máme hlášenou ze silnice číslo 211 u Lázní Bohdanič. Je tam nehoda dvou osobních aut, počítejte tam s možnými komplikacemi právě kvůli následkům nehody.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Tak jsme připraveni do vysílání opět. Patrik Rozehnal.
7: Přemýšlím možná Terezie, nebo... A kolikátýho vlastně dneska je?
6: Ale, paní doktorko, na vás už to taky leze. Trochu zmatená.
7: Kapku, ano.
6: Tak snad jenom zmatenost a ne žádná jiná choroba. Jsou tři věci, které jsou na Alzheimerovi nejlepší. Víte to?
7: Netuším.
6: Tak za prvé, každý den poznáváte nové přátele.
7: A?
6: Za druhé, můžete se smát stále starým vtipům.
7: Ale to dělám, to už dělám.
6: A za třetí, každý den poznáváte nové přátele.
8: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Nosím černý br-

0: Myslím, že jste všichni pochopili, že to dnešní téma se v pořadu Veselé a zdravě bude točit kolem zmatenosti. A budeme řešit, kde jsou její příčiny, jestli se máme bát, je to něco vážnějšího nebo třeba jen chvilková věc. Ono se to totiž nejčastěji vyskytuje u starších lidí, ale i my mladší. Občas třeba stojíme v obchodě a nevíme, proč jsme tam přišli zrovna do té které uličky a podobně. Zmatenost může mít prostě různé příčiny. Právě o tom si bude povídat i naše redaktorka Bára Kvapilová s geriatričkou Zuzanou Schneiderovou z Nemocnice milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze.
1: Existují jiné formy a příčiny zmatenosti, než je Alzheimerova choroba?
2: Samozřejmě ano. Zmatenost, když to vezmeme od toho nejjednoduššího, tak vlastně každý z nás může být někdy zmatený. Buď protože se nedostatečně v letním horku napije, nebo protože třeba studentovi dají učitelé přehršel nějakých informací, kterých se nezorientuje hned.
3: Rovnoběžka, tečna, sečna plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus x na druhou plus a minus hyperbola, parabola.
2: Ale my tady v tom pořadu asi mluvíme spíše o té zmatenosti, která není normální, která neodezní za chvíli. A tam je potřeba odlišit, jestli je to vlastně záležitost dlouhodobá, tedy bavíme se o pacientovi s demencí, anebo jestli je to ad hoc vzniklá dezorientace, taková ta senior se málo napije v letním horku, protože se málo napije, tak se dehydratuje, v rámci té dehydratace upadne, něco si zlomí, dostane léky na bolest, dostane se do nemocnice a tam je vlastně několik příčin takzvaného delíria, tedy té akutní zmatenosti, protože jedna moje kolegyně říkala, ať se seniorovi děje cokoliv, tak se buď zmate nebo začne padat, nebo oboje dohromady a takováhle zmatenost může být právě to takzvané delirium, tedy akutní zmatenost a to je opravdu cokoliv. Močová infekce, dehydratace, bolest, některé léky to mohou udělat, ale i to cizí prostředí.
1: Se zmateným člověkem, většinou seniorského věku, se můžeme setkat nejenom jako blízcí příbuzní, ale třeba i jako kadeřník v restauraci, v kavárně. Máte pro ty lidi nějakou radu?
2: Ta rada je jednoduchá. Aktuálně běží projekt Dementia Friendly Společnost, kdy se i ti kadeřníci nebo provozovatelé restaurací mohou vlastně zapojit do projektu, nechat se proškolit, mít k tomu nějaké webináře a potom si nalepit na svoji provozovnu takovou krásnou poměnku, kdy vlastně říkají, ano, sem se nemusíte se svým trošku dezorientovaným staříkem nebo člověkem, který má třeba nějakou formu demence, se nemusíte k nám bát přijít, protože my to zvládneme, aniž bychom tím třeba rušili ty lidi okolo.
1: Takže třeba babičku, která už se jinak bojí někam chodit, můžeme vzít do takové kavárny a oslavit s ní narozeniny.
2: Samozřejmě ano.
4: Vesele a zdravě.
5: Já bych k tomu jenom dodala, že zmatenost, i to delirium a demence jsou stavy narušeného vědomí a poznávacích funkcí, které jsou někdy spojeny s akutními psychotickými poruchami a v tom mezinárodním klasifikačním systému je to číslo F23, přičemž to delirium, to je vážná kvalitativní porucha s kolísavým průběhem, která může trvat až 6 měsíců, ale prostě odezní. A při somatických neboli fyzických onemocněních, paní doktorka tady hovořila vlastně o těch přechodných zmatenostech, ale podobně, pokud třeba ta dehydratace trvá dlouho, změny tlaku jsou dlouhodobé, tak ten člověk se může dostat na delší dobu do delíria. A demence naproti tomu, ta má úplně jiná čísla, ta má F0 anebo F03. Tak to je záležitost, která je vlastně chronická a trvá velmi dlouho. Čili ta
0: to
5: doba...
0: To znamená déle než půl roku.
5: No ano, a ta doba, a pak jsou ještě akutní stavy, jako je schizofrenie, a to je vlastně zmatenost, která je organicky podmíněná a je to vlastně něco, co může být celý život.
0: Co je teda nejhorší z toho?
5: No já bych řekla, že nejhorší jsou ty stavy demence, protože to je záležitost, která výrazně zhoršuje kvalitu života i toho člověka, i jeho příbuzných, ale třeba schizofrenie, pokud je dobře léčena, tak ta může vlastně tomu člověku umožňovat normální život.
0: Možná budeme hledat právě ten odpovídající stav, to, co trápí vás, když se cítíte zmatení, orientujete se špatně v čase, prostoru, na něco zapomínáte, tak co z toho to je a co by se mělo dělat. I o tom budeme mluvit s doktorkou Kateřinou Cajdanovou v pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: otevřeme dnešní téma i s naším posluchačem Petrem.
1: Zdravý Petr, jsem z toho nějak zmatený. Sice chodím po zemi, ale nevím proč a kam. Děsnou smůlu asi mám.
2: Ano, děkujeme, přesně tak. Já bych jenom znovu zopakovala, že se budeme hlavně věnovat té zmatenosti.
0: Co to je?
2: Což je kvalitativní porucha psychických funkcí a většinou je to porucha schopnosti identifikace zevního světa a je porušeno vnímání, myšlení, afekty, to znamená emoce, paměť, jednání a další. A buď máme obluzené vědomí, kterému se říká buď zmatenost nebo to delirium, podle toho, jak to dlouho trvá, anebo mrákotné stavy, těm se dneska nebudeme věnovat. A ty příznaky zmatenosti jsou trojí. Buď ten člověk neví, kdo je, nebo neví, kde je, a nebo neví, kolikátého je, nebo kdy je vlastně, že třeba si myslí, že je středověk. A je to krátkodobé nebo dlouhodobé, ale to dlouhodobé je pouze týdny. A po skončení toho stavu, kdy vlastně je zmatený, on si to nepamatuje. To znamená, on má amnézii na tu dobu, kdy si to nepamatoval.
0: To znamená, když si uvědomíme posléze, že jsme si na něco nemohli vzpomenout,
2: tak nebo to
0: jsme
2: není netušili,
0: tak to je v klídku.
2: To je v klídku, protože správná zmatenost, tedy podle těch učebnicových případů, ano, kterou opravdu musíme řešit, je, že ten člověk vlastně něco netuší, takhle zmatenýho dělá, nebo říká, nebo se prostě ztratí a pak tvrdí, že nic takového nebylo. Mně to teda trošku připomíná občas některé muže.

0: velmi rychle.
1: Na tyhle stavy může mít vliv třeba stres, jasný, asi spojený i s únavou, ale třeba i léky, jídlo.
0: Ano, ano. A to říkala paní doktorka, nejčastější příčinou je nedostatečný pitný režim. A to v těchto těch vedrech, kdy ještě slunce svítí na hlavu a ta se nám přehřívá, tak zmateností trpí kdekdo. Hmm. A ta nejjednodušší zmatenost je vlastně, že já se pětkrát vracím, něco prostě furt si říkám, sakra, kam jsem to dala, a pak zjistím, že je mobil v lednici. Že?
1: Kdy jde o banalitu, kdy už jde o vážnou věc, kde najdeme tu hranici?
0: No tak pokud ty stavy jsou krátkodobé a pokaždé je to něco, co si ten člověk uvědomí, tak je to vlastně banalita. V okamžiku, kdy na to má tu amnézii, to znamená, nepamatuje si to, nebo je to něco, co se projevuje pravidelně, no tak se může jednat o vlastně organickou poruchu, a v okamžiku, kdy tam jsou halucinace nebo vysloveně jako iluze, že ten člověk je přesvědčen o tom, že vidí nebo slyší něco, co neexistuje, no tak musíme to začít řešit.
1: Jak se to vyšetří? Kdo to pozná? Kdo to klasifikuje? Doktor? Máme někam zajít k nějakému konkrétnímu?
0: Tak, první chodíme k obvodnímu lékaři, který nejprve vyloučí, že se jedná o nějakou vedlejší vlastně důsledek cukrovky, takže nám udělá krev, udělá nám moč, udělá nám běžná vyšetření, koukne se vlastně, jestli nejsme intoxikováni, to znamená pozná třeba alkoholem intoxikaci nebo nějakými drogami.
1: Jako, že by to bylo delirium ale tremens, jo?
0: No, to může být lecos, že jo. No, a takže tohle to všechno vyšetří. Samozřejmě s náma probere, zeptá se i na objektivní anamnézu, čili je dobré tam přijít s někým, který vlastně řekne, že on to měl a on si to nepamatuje. No a vlastně dochází k tomu, že toho člověka by měl vidět neurolog, který by vyloučil, že se jedná o nějakou příhodu cévní mozkovou, protože ateroskleróza může být tohleto, nebo že se jedná právě, psychiatr se podívá, jestli se nejedná o schizofrenii. No a pokud ten člověk ohrožuje sebe nebo okolí, no tak ho odvoláme záchranku a je potřeba ho odvést k hospitalizaci.
1: Je nějaký věk, kdy bychom tohle vyšetření třeba měli automaticky podstoupit?
0: No, automaticky asi ne. Tady bych řekla, že dokud vlastně není důvod, tak je to zbytečné, je to zatěžování zdravotního systému. Ale když se ptáte takhle, tak schválně, Patriku, od kterého věku se dá diagnostikovat zmatenost? To znamená, že jako my už opravdu řekneme, aha, tak tento člověk je zmatený.
1: Napadají mě dvě věkové hranice, no. Tak plnoletost a pak třeba 65.
0: No, budete se divit, ale už u čtyřletého dítěte se to dá poznat. Ano, protože tříleté dítě už si uvědomuje svoji individualitu, už většinou ví, kde je, minimálně doma nebo venku nebo něco, a už ví zhruba, kdy je, že třeba je jaro, léto, podzim, zima. To znamená, už u tříletých dětí se dají kvalitativní poruchy vědomí trošku poznat.
1: Říká doktorka Kateřina Cajthamlová. Probereme i vaše dotazy a problémy na tohle dnešní téma zmatenosti, a to nejprve ty, které jste nám dopředu dali jako v psané formě, anebo jste zavolali na náš záznamník, pak se dostaneme i k vašim živým dotazům.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes s námi jako vždy v tomto čase a v pátek doktorka Kateřina Cajdamlová. Patrik Rozehnal ji pustí už za chvíli ke slovu, protože by měla odpovědět na dotaz, který nám přišel i přes telefonní záznamník k tématu zmatenost.
1: Dobrý den, tady Marie. Je mi v uvozovkách 20 a pár. Paní doktorko, prosím, jak rozeznat zmatenost od třeba schizofrenie nebo nějakého zoufalství, případně nenávisti, a jak se proti těmto lidem bránit nebo jak jim pomoct?
2: Páni, to je krásný dotaz. Tady slyšíme vlastně afektivní poruchy. Afekt je krátkodobá změna nálady. Paní říká od stresu nebo nenávisti, jak se to. No, i u stresu, i u nenávisti ten člověk vlastně úplně moc zmatený není. On je docela soustředěný na ten nějaký moment a třeba to pořád opakuje dokola a nějakým způsobem to má fixované, ale on vlastně přesně ví, že něco nenávidí nebo někoho nenávidí, je si toho vědom a je si toho vědom dlouhodobě. U té schizofrenie tam bych opravdu doporučila tu diferenciální diagnostiku svěřit do ruky psychiatra, protože to takhle jako doma nepoznáme. A jedna z věcí, která je velmi důležitá u těch psychiatrických diagnóz, prostě tomu člověku chybí náhled. Čili když bych chtěla od sebe odlišit někoho, kdo někoho šíleně nenávidí a teď paní pravděpodobně komentuje, že co říká, nedává smysl, ale to neznamená, že je to zmatenost, protože jemu to smysl dává nebo jí. Ale u té schizofrenie, tam je to opravdu z úplně jiného světa. Jsou tam halucinace, iluze, jiný vlastně
0: vnímání. Jak se jim bránit takovým lidem?
2: No, tady bych asi doporučila opravdu se odstěhovat nebo se nějakým způsobem izolovat, protože jiným způsobem těžko člověku, který buď je zaměřená jeho pozornost, anebo nemá náhled, těžko se mu bude bránit. A u těch zmateností upozorňuji, on si to pak nepamatuje, čili to je problém.
0: Máme dotaz i z formuláře na stránkách veseleazdravie.cz.
2: Paní Věra, dobrý den, chci se zeptat, co to je, když si občas nemůžu vzpomenout na slovíčko nebo se zastavím, nevím, proč jsem nějak šla, proč jsem tam, kde jsem. Je to jen tak, jsem tam jednou za čas, jde o něco vážného nebo jsem přetížená, no tak paní si sama odpovídá, pravděpodobně je to některý stupeň syndromu vyhoření. To, co vlastně je tady dominující, ona si to pamatuje a je si toho vědoma. To znamená, je to spíš stres a přetížení, než ta zmatenost, o které jsme hovořili.
0: Jestli podobné projevy míváte i vy, na něco zapomínáte, ať už si to uvědomujete vy přímo nebo někdo ve vašem okolí, a rádi byste se poradili s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, využijte telefonního čísla, které otevíráme právě teď, umožňujeme vám se dovolat do studia a poradit se. Dnešní téma zmatenost.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě dnes na téma zmatenost, problémy tedy, kdy se necítíme úplně komfortně, že ano. Víme, co děláme, proč to děláme, nebo na ano. Něco zapomínáme. A řešíme to teď i s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den. Ještě dobrý jednou den. Poprosíme, zopakujte pro posluchače.
2: Tak je mi 82.
1: Ano.
2: A stává se mi, že prostě si spletu který je den.
1: Ano.
2: Tak pro sichr mám tady program na televizní program.
1: Ano.
2: Tam je vždycky napsáno, který je to den a mě to dojde.
1: Krásné. Takže já vás chci uklidnit vzhledem k tomu, že jste si toho plně vědoma a dokonce to vlastně se snažíte kompenzovat, tak je to pravděpodobně úplně běžná nějaká krátkodobá porucha soustředění a zapomnětlivost. Mně se tohle stává dokonce i tak, že celý den si myslím, že je pondělí a pořád se musím koukat.
0: Ještě, že to není v pátek.
1: Ano.
0: No.
1: Takže klid, v pořádku.
0: Buďte
1: v klidu. Upravte pitný režim, ale nemusíte se bát.
2: Ano, a mě se vždycky vybaví totiž, když jsem byla před asi nevím, 50 lety hospitalizovaná na jednotce intenzivní péče, tak tam mě napsali, že pacientka se orientuje v čase i prostoru.
1: Ano.
2: A já jsem si vždycky řekla pro Krista Pána, tenkrát jsem se... No tak ono
1: Madam,
0: to je
1: prosím,
0: takový technický jenom popis.
1: Buďte tak hodná, nebuďte na sebe tak přísná, prosím.
0: A děkujeme, ať děkujeme. Se daří, mějte se krásně, další, kdo volá a je s námi v kontaktu v pořadu Veselé a zdravě, ptá se.
2: No,
0: poprosíme, stište si rádio, ať nám to nevazbí, jak my říkáme.
1: Rádio vypnout asi.
0: Nejlépe, tak a ptejte se.
3: No, já bych se chtěla zeptat, mám 82 roku.
1: Ano.
3: A třeba mám spoustu květin, miluji je, ale když chci někomu říct, jak se ta květin, znám je z nás.
1: Rozumím.
3: Když chci někomu říct,
1: ano.
3: Tak to neví.
1: Madam.
3: Nebo jméno.
1: Ano, to není zmatenost, tomu se říká porucha výbavnosti, to znamená v té paměti to je. A já vám poradím trik, protože vybavování informací někdy pomáhá vlastně pohyb. Takže se doporučuje, znáte to, když se ztratí klíče, tak
0: vrátíme
1: se jde po vlastních stopách. Zkuste si třeba obejít stůl a ono se to někdy vybaví.
0: Tak jo, tak takovou radu máme. Děkujeme za to, protože
1: díky.
0: Třeba tenhle stav se týká jiných posluchačů. A ptá se někdo další. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka z Jihlavy. Paní doktorko, já bych se chtěla zeptat na svého dobrého kamaráda. Je mu 69 let a stává se teďko v poslední době dost často to, že konkrétně třeba jsme byli domluveni na nějaké schůzce, no a on teda nepřišel a zapomněl, že měl přijít a bylo to třeba ze dne na den. A tak se to nějak moc neuvědomil. A poslední věc taková, že jsme byli domluveni, že mě odveze z jedné akce, protože já nebudu nic pít a teda já budu pít a on nebude nic pít. No a pak si sedl na místo řidiče, podáváme klíčky s tím, že jako ať jedu.
1: Jasně.
4: A vůbec si jako v tu chvíli neuvědomil, že prostě ano. To bylo domluveno jinak.
1: Ano.
4: Nechce si samozřejmě připustit, že by se mohlo něco dít.
1: Já bych se s takovým pánem asi bála jezdit autem. Asi bych ho nenechala, jako, že bych s ním nejezdila jako spolujezdec. A tady jsme v situaci, a já to hrozně nerada říkám, ale dokud se něco nestane, tak ono ho to nedonutí, bohužel.
4: Ano. Jo, ještě jenom taková drobnost, budeme sedět v nějaké skupince, bude se o něčem hovořit a bude nějaké téma, všichni se mu budeme věnovat a on do toho najednou skočí otázkou, úplně se zeptá na něco z cestního jiného.
1: Říkáte vlastně přesně příznaky zmatenosti s tím, že nevíme, jestli má třeba cukrovku nebo aterosklerózu,
4: nemá.
1: No, ale může to být počínající demence, těžko říct, no, bez vyšetření a bez dalších nějakých objektivních vlastně zobrazovacích a dalších metod, těžko říct.
0: V tohle chvíli vyrazit asi s někým, kdo to dokáže
1: no,
0: popsat.
1: No, ale pozor, právě. Opravdu...
0: Opatrně.
1: Opatrně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdemlová, i vy se ptejte dál na různé projevy zmatenosti, ať už vážnější, drobné, prostě proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na telefonu 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová a je připravena na další otázky od vás, kladené po telefonu s číslem 731 800 900. Od koho teď?
1: Dobrý den, tady Dobrý je posluchačka z Nového Jičína. Prosím vás, paní doktorko, já bych se chtěla pardon, já jenom vypnu radio.
2: Ano.
1: Zeptat, mi se stává někdy, když mluvím s kamarádkama nebo s dětma, že najednou v polovině věty si nemůžu uvědomit dál pokračovat.
2: Jasně.
1: Když oni mi odpoví, tak potom ano. Nevím, co jsem chtěla říct dál.
2: Ano, zase tohleto je spíš porucha výbavnosti a paměti, ale není to kvalitativní porucha vědomí, protože vy jste si toho vědomá, vy víte, ano. Co jste říkala předtím, čili tam chybí ta amnézie. Vy to víte, že to nevíte.
1: Ano, takže mi to nejde dál.
2: Ano, přesně tak. A tohle někdy bývá, když se příliš snažíme rychle něco říct, nebo hodně ano. Nám na tom záleží, tak my si vytvoříme stres a ten nám trošku zablokuje tu výbavnost.
0: Jakoby nám ucpe nervy celé vymyšlenky.
1: No, a ještě no. Se mi stane, když jsem u pana doktora,
2: no jo,
1: když ano. Na preventivní prohlídce.
2: Jo, jo.
1: A tak on normálně hovoří a najedenkrát mi řekne tři slova.
2: Jasně.
1: No a já jsem si to poprvé neuvědomila, on se mě potom řekl, co jste říkal. No já jsem věděla jenom jedno, ty další dvě ne.
2: Ano, čili to jsou prosím opravdu poruchy soustředění a výbavnosti. Nedělejte si starost, zmatenost to není.
0: Uklidňuje doktorka Kateřina Cajdamlová a ptá se jí někdo další na telefonu s číslem 731 ano. 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: No, dobrý den.
0: Ptejte se.
2: Poslouchám.
3: Ano. No. Paní doktorko, mám takovou prosbu. Mám kamarádku a ty našli korovou atrofii mozku.
2: Ano.
3: A každý jí řekne něco jiného, ale ona si přečetla něco na internetu, něco o doktoru. Můžete mi k tomu něco povědět?
2: No, co se týče tak korové dysfunkce, to je záležitost vlastně kůra mozková, je racionální kůra nejčastěji. A ty příznaky, kromě poruch chování, můžou být, že má třes a může mít poruchy výslovnosti a může mít nějaké poruchy paměti a nepoznává a podobně. A ten
3: To spíš někdy prostě ta paměť, no.
2: No,
3: že ona říká, že to prostě jako vidí,
2: no jo.
3: Co to je, ale nemůže si ano. Vzpomenout, jak se to jmenuje.
2: Mozková kůra je vlastně ta racionální naše kůra, která nám pomáhá vlastně věci vysvětlit, pochopit, popsat. Týká se analýzy i syntézy, to znamená krok za krokem a nebo vidět celkový obraz a podobně. No. Nemusí to, tam záleží, jak velké množství a v které oblasti je ta kůra atrofovaná, proto každý říká trošku možná něco jiného.
0: Tak vysvětleno.
3: No. Ona si právě přečetla na internetu, no. Že má 2 roky života.
2: Ale ne, to určitě ne.
0: Ať nečte na internetu a probírá to s odborníky.
2: No, ať opravdu, ale hlavně tyhle ty sebenaplňující proroctví, že se řekne nějaký deadline a ten člověk to potom splní, to fakt nemám ráda, jo. Takže existuje spousta studií na prodloužení doby života, pokud ten člověk je optimistický, má naději, věří, že se to zlepší.
0: Ještě jeden dotaz před další písní v pořadu Veselé a zdravě. Od koho dobrý den?
4: Tady Hana od Kroměříže a mám
2: dobrý
4: na
2: den.
4: Paní doktor. Dobrý den, paní doktorko, mám dotaz. Nemůžu si vzpomnět třeba na nějaké příjmení, ale vytvořila jsem si takovou pomůcku, třeba to příjmení je Vrtichvostová příklad.
2: Ano.
4: A protože jsem si na to nemá smět, tak jsem si pomyslela takovou pomůcku vr, že si vzpomenu, že to má vrčet to jméno.
2: Výborně.
4: Tak existují nějaký takový pomůcky?
2: Ano,
4: na
2: ano,
4: jiné,
2: existují a je velká spousta odborníků, kteří vlastně říkají, že pomůže třeba, když si jako procházíme zámkem a představujeme si různé věci. No. Existuje odborník na telefonní číslo, Kukla, který vlastně říká, a díky němu já si pamatuju telefonní číslo svého partnera a své dcery a svého syna, ano. Ale je to vlastně povídačka dlouhá. Já když to komkoliv
0: dát
2: říkám...
0: Dát těm číslům nějaký podobu
2: význam.
0: A příběh?
2: Ano, příběh. Jo? Takže je to záležitost velmi individuální a toto jsou přesně věci, které máme se zvyšujícím se věkem dělat, protože když tu paměť trénujeme, tak ona funguje. Funguje lépe, než když ji necháme být. Čili opravdu jakýkoliv rozvoj, jakýkoliv schopností je na hranici komfortu. Čili my to musíme opakovat, říká se, přečtu si, zopakuju si to druhý den ráno, zopakuju si to za dva dny, zopakuju si to za týden a ono se to vštípí.
0: Takhle k tomu všichni přistupujeme a k tématu zmatenosti se budeme ještě za malou chvíli věnovat na závěr našeho pořadu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
7: a Petr Kostka.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Budeme se ještě chvíli povídat, budeme radit a dělat takové, řekněme, závěrečné povídání a shrnutí dnešního tématu o zmatenosti s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Paní doktorko, co dělat nebo nedělat, tedy když se občas ztrácíme v tom čase, prostoru, děláme něco znovu nebo si na něco nemůžeme vzpomenout?
1: Tak pokud se to týká nás samotných, tak je dobré věřit svému okolí, pokud nás na to upozorní. Brát to vážně, jednak teda, jak říkala paní doktorka, zkusit upravit pitný režim, zkontrolovat glykemii, pokud máme diabetes, nechat si vyšetřit třeba štítnou žlázu nebo hormonální stav, může se jednat o lecos. To znamená nepodceňovat to a poslouchat, když nám někdo říká, tyjo, já mám o tebe starost, ty jsi mimo trošku někdy a tak. Tím lékařem první volby je náš obvodní lékař, ten udělá základní diagnózu a potom vlastně nás pošle na specializovaná vyšetření, ať už na neurologii, nebo k psychiatrovi, nebo za psychologem. To, co nedoporučuju, aby dělali lidé, kteří jsou v okolí pacienta se zmateností, nepřesvědčovat ho, nesnažit se mu vyvrátit, že je to takhle onakle, protože tam může docházet k výbuchům emocionální reakce a ten člověk může být nebezpečný sobě nebo okolí.
0: A teď ho třeba chceme dostat k lékaři, aby ho vyšetřila, on nechce, co s tím?
1: Tam je důležité, pokud máme pocit, že jsme ohroženi my nebo on, tak opravdu zavolat tu záchranku a nechat na posouzení zdravotního personálu, jak je ten stav vážný.
0: Jsou na to nějaké vitamíny, léky na to, abychom to mírnili třeba?
1: Tak zaprvé je dobré vědět, jestli někdo u nás v rodině něčím podobným trpěl, protože tam bude možnost, že se to stane. No a samozřejmě léky existují, ale my nejdřív vždycky musíme znát příčinu, čili podle příčiny se dává
0: léčba. A s tím pomáhá právě ten lékař, proto ta návštěva u něj radí lékařka tady u nás ve studiu, doktorka Kateřina Cajdanová. Moc za to děkuju, za dnešní odpovědi a pobyt tady u nás ve studiu.
1: Já moc děkuju všem, kdo se dovolali a významně převažovali lidé v věku 82 let. To bylo fascinující, ženy, ano.
0: Na koho se nedostalo, klidně zavolejte na záznamník 221 553 770, nechte nám vzkaz a my se k tématu rádi někdy vrátíme. Mějte se hezky, přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Slatiňany zatím nechystají velkou rekonstrukci plovárny. Stovce dětí z dětských domovů organizátor na poslední chvíli zrušil letní tábor. Češi na jejich podporu vybrali ve sbírce přes 2,5 milionu. Sněmovna schválila změnu svého jednacího řádu, má omezit obstrukce. A zítřek bude polojasný až oblačný, teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Do zásadní úpravy plovárny se Slatiňany zatím pouštět nebudou. Město má od roku 2021 hotovou studii první fáze rekonstrukce. Jen ta by ale stála desítky milionů korun.
2: Původní plán zahrnoval výměnu bazénů a technologií. Odhadované náklady by přesáhly 60 milionů korun. Radnice chce hledat méně náročnou cestu, jak areál postupně modernizovat. Ze Slatiňan Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: V Ostřetíně na Pardubicku dnes a zítra slaví 690 let obce. Tolik uplynulo od první písemné zmínky o ní v dobových záznamech z roku 1336. Hlavní oslavy budou v sobotu. Organizátoři připravili celodenní program. Součástí bude vystoupení dětí z místní školky, ukázky současné i historické hasičské techniky a taky večerní taneční zábava. Češi poslali přes 2,5 milionu korun na podporu asi stovce dětí z dětských domovů. Organizátor jim na poslední chvíli zrušil letní tábor. Peníze lidé poslali na veřejnou sbírku během jediného dne.
3: Děti se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje.
4: Popisuje ředitelka domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku Markéta Remešová. Za tábor pro děti zaplatila desítky tisíc korun, další domovy i 100 000. Vybrané peníze jim pomůžou tyto výdaje pokrýt, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
5: Peníze půjdou právě na pobyty, tábory a náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově.
4: Organizátor pobytů spolek Tábory Aurora na dotazy nereaguje. Některé dětské domovy už na něj podaly trestní oznámení. Případem se zabývá i školský ombudsman. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát. Sport. Čeští basketbalisté nastoupí ve Stockholmu v 19 hodin k utkání kvalifikaci mistrovství světa proti domácímu Švédsku. Pro stvrzení postupu do další fáze kvalifikace potřebují výhru v jednom z posledních dvou zápasů. Trenér Luboš Bartoň na adresu soupeře říká.
6: Hrajeme proti velmi silnému soupeři Švédům, kterým vlastně nechybí nikdo. Budou hrát doma, určitě budou mít plno. Musíme být připraveni na fyzického soupeře, který bude mít větší kvalitu a bude hrát před vlastním publikem. Takže koukat se na ten šestý zápas doma s Estonskem je zbytečný. Budeme se snažit vyhrát ten zápas ve Švédsku.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji ráno jasno nebo skoro jasno, během dne polojasno až oblačno, večer od severozápadu přibývání oblačnosti. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky budou dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, ale s obrovskou kolonou počítejte mezi Cerkvicí nad Loučnou a Litomyšlí. Čeká vás tam velmi dlouhé zdržení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Sdílená kola se po více než dvou letech chystají vrátit do Pardubic. Ve městě má být během sezóny k dispozici až 200 kol na 65 stanovištích a právě jejich rozmístění vyvolává otázky. Některá sídliště totiž zůstávají bez stanoviště a jinde mohou být kola pro uživatele hůře dostupná. To je téma, kterému se budeme věnovat v pátečním dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice společně se Šárkou Rusnákovou už za pár minut a přidáme i písničky, které Stárnou zaspívají Michal Tučný a teď Helena Vondráčková.
1: Dobré odpoledne s Petrem Seidlem.

prodloužený víkend je před námi a pokud ještě nemáte úplně vymyšlený program a zároveň vás zajímá vojenská historie, tak je návštěva Vojenského muzea v Králíkách jasnou volbou. V sobotu i v neděli, vždycky od 10 hodin vás tu v rámci Dnů vojenské historie čekají komentované prohlídky, prezentace dobové techniky i vojensko-historická ukázka, které se zúčastní kolem 50 dobových vojáků, jeden tank a jedno letadlo, no a samozřejmě i množství polních zbraní. Ukázka se jmenuje Nevzdali se 1944 a jde o část finské války a součástí je i četnická stanice v nedalekém Těchoníně, kde proběhnou komentované prohlídky muzea, ukázky vojenských táborů německé, americké a sovětské armády a taky ukázka práce a postupu četnictva ve 30. a 40. letech. Navíc je připravena napínavá detektivní hra, vzduchovková střelnice, malování na obličeji pro děti a spoustu dalších atrakcí, takže nejen milovníci vojenské historie si o tomto víkendu přijdou v Králíkách na své.

0: tomu bychom vyhlásili výběrové řízení na poskytovatele služby pro dopravní podnik.
1: Říká ředitel pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán. Město zhruba před rokem rozhodlo, že sdílená kola jako další druh městské dopravy převede pod dopravní podnik prostřednictvím koncesní smlouvy. Její příprava ale trvala déle. Dokument totiž musí obsahovat taky podrobnosti o fungování systému, které se následně promítnou i do výběrového řízení na provozovatele služby.
0: V podmínkách té soutěže bude, že dodavatel má v letních měsících dát dispozici 200 sdílených kol, v zimních měsících 150 a zatím jsme dohodnuti i s městskými obvody na tom, že bude 65 stanovišť po celém katastru města, tak abychom dali těm všem, kdo si to kolo budou vypůjčit, maximální prostor k tomu, aby ho našli a měli kam vrátit.
1: Rozmístění stanovišť ale kritizuje pardubický aktivista Ondřej Štorek, který se dlouhodobě zasazuje o návrat sdílených kol do města. Upozorňuje například na to, že chybí na frekventovaných místech v širším centru, u obchodních domů nebo na hustě obydlených sídlištích.
2: Místa, kde sdílená kola mohou být vrácena a také vypůjčována, by se měla tvořit z centra města. To znamená, že první lokace, kde by k tomuto mohlo docházet, by mělo být centrum a také okolní sídliště. Nicméně pokud se podíváme na návrh, tak sídliště jako Cihelna nebo Závodu Míru žádnou stanici nemají, ale okrajové části Pardubic, například jako Drozdice, Mětice nebo Hostovice, stanici mají.
1: A stanoviště není plánované ani u terminálu Jih a Lávky přes železniční koridor.
2: Pro obyvatele Dukly, kteří chtějí využít sdílené kolo pro cestu z hlavního nádraží, vlastně není žádná kvalitní možnost. Jednou možností je jít od Červené Lávky pěšky až na Duklu do ulice Volkerova, kde je vlastně první stanice směrem z nádraží. Druhou možností je si kolo půjčit na hlavní straně hlavního nádraží, ale zase potom nemůžou přejet na kole přes Červenou Lávku, protože tam je zákaz vjezdu cyklistů.
1: Ondřej Štorek kritizuje také výběr některých konkrétních míst. Podle něj je tvůrci návrhu neověřovali přímo v terénu. Jako příklad uvádí Dražkovice, kde dodnes zůstaly stojany z předchozího systému sdílených kol. Nové stanoviště má být ale za rohem na malém, špatně viditelném místě hned u parkoviště.
2: Dedikované místo u obchodu v Dražkovicích je osazeno stojany, je vydlážděno, ale zeje prázdnotou a na tomto místě, které bylo vytipováno, hrozí riziko jak poškození vozidel stojících vedle tohoto místa, tak i toho, že si lidé ani nevšimnou té služby, protože je poměrně za rohem.
1: Podle ředitele dopravního podniku Pelikána může být ale rozmístění stanovišť později upraveno dodatkem ke smlouvě. Výběrové řízení chce vypsat do konce července. O termínu, kdy se sdílená kola skutečně vrátí do Pardubic, rozhodne až konkrétní nabídka vítězné firmy. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám horolezeckou legendu Dinu Štěrbovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Hostem prvního prázdninového Šarmu speciál bude sportovkyně a podnikatelka Olga Studničková-Šípková. Povídat si budeme o hledání radosti ze života, životní energii, coachingu, knize pro ženy, ale i tolik důležité rodinné pospolitosti.
2: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Kup mi den, kup mi noc,

0: Má teprve měsíc a většinu dne prospí. V zoologické zahradě v Praze se totiž po 7 letech narodilo mládě Lachtana. Je to obrovská událost. Malému samečkovi je teprve měsíc a proto ho chovatelé pravidelně kontrolují a taky váží. Reportérka Sabina Vosecká se na mládě zašla podívat.
1: Déšť, když prší, tak si zalezou do vody a plavou.
2: Výborně, tady už nám odpovídají, zdraví nás.
1: Ano, to je maminka Daisy, taky vedle bazénku tady a teď jdeme vyzvednout toho našeho vpáče tady.
2: No, tady.
1: On většinu dne prospí, takže ho musíme na vážení většinou budit. Tak jdeme na to.
2: Chovatelka Lachtanů Helena Rosypalová teď jemně a láskyplně budí lachtaní mládě. Tak mládě jsme teď vzali do náručí, respektive paní chovatelka. Teď míříme už do vedlejší místnosti k váze.
1: Jdeme na to. Tady mám takovou vaničku, akorát já jsem si to vaničku nezapla, tak já ho musím na chvilku pustit. Ale to vůbec nevadí, my ho tady takhle pouštíme. Zapneme si mezi tím váhu.
2: Ale je vidět, že prozkoumává tady okolí.
1: Prozkoumává, vždycky nám to tady počurá a pokaká, takže máme co uklízet.
3: Šup do vaničky.
1: No pojď ty, už se nám tam nevejdeš. Prosím tebe, no. 8560. Samička zřejmě neměla mlíko, takže dostala různé podpůrné věci, aby se jí to mlíko začalo tvořit a tomu mláděti jsme museli pár dní ze začátku vlastně pomoct a trošku ho přikrmit, aby nestratilo sílu.
2: Filip Mašek, mluvčí zoologické zahrady v Praze. Filipe, my jsme teď byli u vážení mláděte Lachtana.
4: Tak Lachtany jihoafrické nechová moc zoologických zahrad v Evropě, takže toto mládě jsme očekávali s napětím. Věděli jsme samozřejmě, že porod přijde, věděli jsme také, že Daisy je prvorodička, takže jisté obavy byly, ale Daisy to zvládla perfektně. A porodila nám vlastně pravnuka legendárního Gastona, který tedy se nechvalně proslavil v roce 2002, kdy uplaval během povodní a potom tedy tragicky zahynul.
2: Protože se lachtaní mláďata rodí na souši, musí se nejdřív naučit plavat. I proto zatím sameček zůstává v zázemí expozice. Pokud půjde všechno hladce, návštěvníci ho uvidí zhruba v půlce srpna. Sabina Vosecká, Český rozhlas.

0: Pokud rádi navštěvujete zámky, tak jste si určitě oblíbili i naše zámecké léto, ve kterém vás každý den zveme na jeden z našich zámků a navíc můžete každé všední dopoledne krátce před 10. hodinou soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. S průvodcem zámeckým létem Františkem Kinským se právě teď vydáme na další památku.
1: Zámecké léto.
2: Naším cílem bude barokní stavba s arkádovým dvorem a oválnou převýšenou kaplí ležící na Opavsku. Zámek Kravaře. Od roku 1920 patřil státu, který tam tehdy zřítil školu pro hospodyňky. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Na zámku v Kravařích mě vítá Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury města Kravaře. A my jsme hned zamířili do té hodně cenné a krásné části Kravařského zámku. Jsme v kapli.
4: Ano, jsme v zámecké kapli a je to vlastně jediné místo, které nám ukazuje tu krásnou výzdobu barokní, protože zámek v roce 1937 vyhořel. A my vždycky říkáme jako takovým zázrakem, jediné místo, které nebylo porušeno tím požárem, byla zámecká kaple a my jsme do ní právě vstoupili. Je zasvěcená archandělu Michailovi, kterého tady vidíme téměř všude.
3: A nedávno zrekonstruovaná obrovská freska.
4: Nástropní fresku jsme restaurovali. Ten čas letí, tak je to v roce 2020 a hlavním motivem je na nebevzetí Panny Marie, kterou vidíme na středu úplně nahoře. Kolem zástupy andělů, vidíme tam i vlastně božskou trojici a veškeré apoštoly, jsou tam alegorické výjevy světadílu, takže opravdu tady je na co koukat, takže hlavu nahoru a povídání na poměrně dlouho a myslím si, že díky tomu restaurování jsme dali té fresce zase takovou tu původní krásu té barokní malby.
3: Takže pícha Kravařského zámku.
4: Tady to mám ráda moc, má to tu svoji energii.
3: Zavřeme vstup do kaple. A kam se teď vydáme, paní Hříbková?
4: No, teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka. A my teď můžeme jít buď do stále zámecké expozice, nebo si můžeme projít takovou hezkou výstavu, výstava historických kočárků a panenek. No a nebo si můžeme zajít do zámecké kavárny, a nebo se projít do parku, jo.
3: Tak pojďme třeba za nějakým zajímavým exponátem se podívat do patra zámku. No, my procházíme tou částí, která přibližuje život lidu tady na Hlučínsku. Zemědělský kraj, ostatně i název Kravaře o tom svědčí.
4: Zároveň koukneme, jak mohla vypadat škola v té době, kdy tady fungovala, myslím, hospodinsko-hospodářská škola, která se otevřela v roce 1921 a vlastně byla tady do té doby, než zámek vyhořel.
3: A ještě procházíme tou expozicí pokoj, jak kdysi bydlela šlechta tady na zámku.
4: Největší rozkvět měl v tom 18. století, kdy tady přišli Eichendorfové, kteří potřebovali pro svůj život jako reprezentativnější prostory, tak nechali dostavit původní panství do toho vrcholně barokního slohu. A tady máme ukázku, jak asi mohli žít Eichendorfové tady u nás na zámku. Takže veškerý nábytek, který zde vidíte, je z období baroka.
3: Zapůjčené věci ze Slezského zemského muzea.
4: Ano, a poslední část vlastně prohlídky je věnovaná Michalu Sendivojovi. Byl to velice známý alchymista a k tomu se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které jako schoval tady po zámku. 4 údajně tady jsou ještě někde jako ukryté, takže asi bychom měli kopat. Abychom našli ty zlaté kačeny, abychom mohli i dál rekonstruovat a upravovat zámek. No. Tady máme zrovna fotku Michala Sendivoje, kterou jsme nechali rozpohybovat.
3: Něco vypráví.
4: Možná vypráví něco, jak to udělal s tou transmutací, teda přeměnu olova ve zlato.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Kravaře si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.
1: Dnes ráno, když bylo bůh,

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem a u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. No a teď v neděli bude péct ořechové trubičky plněné šlehačkou od Vlasty Pospíšilové z Drnovic, což byl recept z druhého místa roku 2022, cukrář Vojtěch Vrtiška. No a jak se mu vlastně peče letos v pochoutkovém roce, kde s ostatními peče znovu recepty posluchačů, co vyhráli?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
2: Je slyšet, že Vojta prostě sladké miluje, nejenom co se týká přípravy, ale i konzumace. Kam chodíval třeba na oblíbené zákusky?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a já to tam mám strašně rád.
2: Naši kolegové z pochoutkového roku, když předělávají ty soutěžní recepty, tak mají právo si to trochu upravit podle svého. I Vojta tohle právo dostal.
1: A když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou. Takže...
3: To zvládli za jedno odpoledne.
1: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám.
2: Možná, aby si Vojta ukrátil čas, tak vytvořil trubičky i trochu větší.
1: Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi.
2: A jak se nám to povedlo?
1: Moje křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
2: A nejlepší na tom vážení je ta pařížská šlehačka, kterou to Vojta vylepšil.
1: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
0: No a můžu vám garantovat, že nadšení budete i vy, protože ty trubičky jsou nejenom krásné, ale ten krém v nich, ten je prostě dokonalý. Cukrář Vojtěch Vrtiška je naučí i vás, stačí si poslechnout už tuto neděli po 10. hodině pořad Pochoutkový rok, ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní ořechové trubičky budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post-Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
2: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek u Hradce Králové na samozběr česneku. V sobotu poslední šance nad 20 kg, sleva 20%. Mrkněte na web smetanovstatek.cz nebo volejte 777 74 14 74.
3: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: V Moravské Třebové začaly opravovat vodovodní potrubí v ulicích kolem základní školy Palackého. Maximální přípustné ceny paliv o víkendu stoupnou. Artis Brno bude hrát nejvyšší fotbalovou soutěž. A zítřek bude polojasný až oblačný, teploty do 24 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Řidiče v Moravské Třebové čekají až do konce prázdnin dopravní komplikace. U základní školy jsou uzavřené ulice Palackého a Boženy Němcové, kde začala výměna vodovodního potrubí a přípojek k okolním domům. Podrobnosti přidává vedoucí odboru investic Petr Matějka.
5: Na to budou navazovat práce výměna kanalizace a celé tohle bude zakončeno výměnou a opravou povrchu. Komunikace bude uzavřena pro průjezd, pro pěší bude přístup zajištěn po stávajících chodnících, kterých se tyhle práce nedotknou.
4: Přírodní koupaliště v Pardubickém kraji zůstávají čistá. Podle hygieniků jsou dobré podmínky na Písnicích, Přeshrad a Mělice, nádrži Březina na Svitavsku, Konopáči u Heřmanova Městce, ale i v přehradách Pastviny a Seč. Mírně zhoršenou kvalitu vody má koupaliště v Horním Bradle, kde je snížená průhlednost. Dostihový spolek Pardubice mění název. Nově se bude jmenovat Dostihové závodiště Pardubice. Podle vedení společnosti má změna lépe vystihnout její spojení s historickým místem, kde se každoročně koná mimo jiné Velká Pardubická. Přejmenování nebude mít žádný vliv na fungování společnosti, uzavřené smlouvy ani další identifikační údaje.
6: Pardubické závodiště letos slaví 170 let od založení. Hypodrom spravuje dosavadní dostihový spolek od roku 1993. Jde o akciovou společnost, jejímž hlavním akcionářem je město. Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Benzín a nafta o víkendu mírně zdraží. Cenový strop pro benzín oproti dnešku stoupne o 17 haléřů, maximum bude 41,10. Nejvyšší přípustná cena nafty se zvedne o 15 haléřů na 37 korun a 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat nejméně do 19. července. Světové ceny potravin v červnu podruhé za sebou mírně klesly. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila organizace OSN pro výživu a zemědělství. Souhrnný index byl proti květnu nižší o 0,3%. Zlevnily obilniny, cukr a mléčné výrobky. Naopak zdražily rostlinné oleje a maso. Index OSN pro výživu a zemědělství sleduje ceny těchto komodit na mezinárodních trzích. Sport. Artis Brno přijal nabídku od Ligové fotbalové asociace a v příští sezóně bude hrát nejvyšší soutěž. V ní nahradí vyloučenou Karvinou. Mezi elitou bude startovat premiérově. Samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy. Zbrojovka v minulé sezóně suverénně ovládla druhou ligu a zajistila si návrat do nejvyšší soutěže po třech letech. Víc klubů z jednoho města hrálo samostatnou ligu jenom v Praze a Ostravě.
3: Počasí.
4: Zítra bude v Pardubickém kraji ráno slunečno, během dne polojasno až oblačno a večer od severozápadu přibývání oblačnosti. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Pozor na dopravní komplikace a nehody. Hořící auto je na silnici 1/37 zhruba na úrovni Draškovic. Počítejte tam s komplikacemi. Další nehodu máme hlášenou z Čáslavské ulice v Seči. Další nehoda je v Přívratu. Nehoda osobního auta, které sjelo mimo silnici. Zdržení na silnici 1/17 na sjezdu z dálnice D35. A také se zdržíte na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: No a do Litomyšle se vypravíme už za malou chvíli v pátečním dobrém odpoledni, protože město vydalo manuál, který má usměrnit reklamu ve veřejném prostoru. Jakým způsobem, to ví reportérka Naděja Kubínková, se kterou se spojíme už za malou chvíli a ta nám poví víc. No a přidáme i písničky, které nestárnou, zaspívají Pavel Bobek a teď Karel Gott.
3: Dobré odpoledne s Petrem Seidlem.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: počasí.
1: Za 4 minuty bude 3:15 a krásné páteční odpoledne už také v tuto chvíli přejeme panu Jaroslavu Tučkovi do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Alespoň za oknem to venku vypadá docela hezky. Ráno teda ještě poměrně foukalo, teď se zdá se vítr uklidnil. Jak to bude vypadat ve zbytku dnešního dne?
2: Tak i ta oblačnost, která je teďko na obloze, bude pomaličku s přibývajícím dnem a přibližujícím se večerem pomaličku se rozpouštět. Teploty dneska se dosáhly zhruba 23 stupňů v Pardubicích, tam bylo nejvíc 23 stupňů, 22,9 konkrétně. No a na tu noc očekáváme potom jasnou nebo skoro jasnou oblohu s tím, že pak v noci ty teploty spadnou na 14 až 11 stupňů Celsia a v noci bude vítr foukat od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Před námi je prodloužený víkend, s čím můžeme počítat o něm?
2: No tak v sobotu bude poměrně slunečno, tam očekáváme po ránu jasnou nebo skoro jasnou oblohu, v průběhu dne naskáče kupovitá oblačnost, takže bude polojasno až oblačno a večer potom od severozápadu začne přibývat frontální oblačnost, v sobotu neočekáváme srážky, v nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 15 až 18 a vítr bude foukat od severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, večer zase potom bude slábnout. Takže ten vítr bude hodně podobný tomu dnešnímu.
1: Říkal jste, že v sobotu srážky neočekáváte, znamená to, že v neděli přijdou?
2: V neděli už ano. V neděli už bude i hodně oblačnosti, tam bude oblačno až zataženo, místy se budou vyskytovat přehánky nebo déšť, výjimečně se může objevit i bouřka. V průběhu odpoledne pak ty srážky budou ustávat a zároveň i přechodně bude ubývat oblačnost. Nejnižší noční teploty budou v neděli 16 až 12 stupňů, maximální teploty 20 až 24 a vítr zase takový silnější od západu až severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Přechodně budou i nárazy do 15 metrů za sekundu, což je do 55 km za hodinu. A když se podíváme ještě na volný pondělí, tak tam to bude hodně podobné té neděli. Zataženo až oblačno, místy s přehánkami nebo s deštěm, nejnižší noční teploty 16 až 12, maximální 19 až 23 a vítr od západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Tak tolik pan Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Moc děkujeme za vyčerpávající předpověď na nadcházející prodloužený víkend a přejeme ho hezky i vám samozřejmě. Mějte se, naschledanou.
2: Vám také, naslyšenou.

0: Jak už z vysílání Českého rozhlasu Pardubice víte, tak Litomyšl chce mít méně vizuálního smogu a tak radnice vydala nový manuál nazvaný Litomyšl kultivovaná, který stanovuje pravidla pro reklamu, vývěsní štíty anebo umístěvání výdejních boxů ve veřejném prostoru. Jak mají nová doporučení pomoci zachovat vzhled historického města, tak to zjišťovala reportérka Naďa Kubínková. Naďo, hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Je to tak, ten nový manuál se jmenuje Litomyšl kultivovaná a jeho úkolem je zlepšit podobu veřejného prostoru. Dokument stanovuje pravidla pro umisťování reklam, vývěsní štítu nebo technické infrastruktury, obsahuje 11 pravidel pro historické centrum a dalších 7 pro ostatní části města. Podle starosty Daniela Brídla z hnutí Generace 89 není rozhodně cílem nějakým způsobem reklamu podnikatelům zakazovat, ale je asi důležité nastavit nějaká jasná doporučení, aby vlastně ta reklama nepřehlušovala architekturu ani nenarušovala vzhled města.
2: Ten manuál by neměl ani tak zakazovat, jako opravdu spíše ukazovat tu cestu. Je tam 11 jednoduchých pravidel pro umisťování reklamy, technické infrastruktury a dalších aktivit v historickém centru a potom 7 doplňkových pravidel mimo historické centrum.
0: Ono to zní jako jedna velká novinka, regulace reklamy v Litomyšli, ale ona to ve městě žádná novinka není. Slyšel jsem, že město se o ní snaží už nějakou delší dobu. Je to tak?
1: Je to tak, je to pravda. Město reguluje reklamu zvlášť v tom historickém centru, kde je to důležité, už nejméně 2 roky. V žádném případě se ji nesnaží vymítit celkově. Zásadou je, že nesmí přehlušovat architekturu ani přirozený život města. Když jsem se ptala na způsob komunikace radnice s podnikateli, tak mi bylo řečeno, že to funguje na konkrétním individuálním přístupu. Pokud si například podnikatel chce umístit nějakou reklamu před svoji provozovnu, tak mu právě ten manuál má poradit, jak na to, aby to bylo podle nějakých pravidel, nebo mu může konkrétní úředník doporučit konkrétní technické řešení.
2: Že to bude třeba ta děravá samolepka a bude třeba na 20%. My potřebujeme vidět od podnikatele dopředu jeho návrh a konzultujeme. Daří se třeba také mu vysvětlit, proč polepovat výlohu, když může dát něco za výlohu nebo za sklo. Tudíž my vidíme přírodní materiál sklo, ten historický, a co je zatím, to už neregulujeme. Takže do výlohy si může dát, co chce, ale ponechme tu výlohu bez plast, bez digitálního tisku.
0: Hrozí podnikatelům, kteří nedodržují pravidla umisťování reklamy ve svých provozovnách, nějaká pokuta?
1: Tak pokuta je samozřejmě možná, ale podle radnice je to nejzazší řešení. Podle starosty Brídla 95% podnikatelů pravidla v historickém jádru města dodržuje a zatím doposud žádnou pokutu nikdo nedostal. Je důležité i říct, že ten manuál zároveň obsahuje informace o dotacích, které můžou podnikatelé právě využít při úpravě svých provozoven.
0: Říká reportérka Naďa Kubínková. Naďo, děkujeme a hezké odpoledne.
1: Hezký den.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek a první červencový nese datum 3. Svátek má Radomír a tady je Petr Jungmann. Rozhodující střet rakousko-pruské války, bitva u Hradce Králové, nazývaná i jako bitva u Sadové, se odehrála v roce 1866. To je přesně 160 let. Do roku 1944 to byla největší bitva na území Československa. Proti sobě stálo přes 400 tisíc vojáků a skončila výrazným pruským vítězstvím. Díky taktice a taky novým zbraním s rychlejší střelbou. První automobil poháněný spalovacím motorem, Benzův patentní motorový vůz číslo 1, představil sám Carl Benz prvním úžasným divákům přesně před 140 lety v roce 1886 na Ringstraße v Mannheimu. Před 55 lety v roce 1971 byl v pařížském bytě ve vaně nalezen bez známek života zpěvák skupiny Doors Jim Morrison. Jelikož nebyla nařízena pitva, o Morrisonově smrti se dodnes spekuluje. Mnozí se domnívali, že smrt fingoval a stáhl se do ústraní. Český producent Jany Sidovský se zpěvákem Pavlem Vítkem uzavřeli před 20 lety jako jedni z prvních u nás registrované partnerství na Hradě Karlštejně. Před 85 lety se narodil Jaromír.
3: To neděláš dobře, Jaromíre, že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky.
2: Narozeniny slaví rodák z Bezděkova na Klatovsku Oldřich Vlach. Tehdy to dobře dopadlo.
4: Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
2: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice už vítám zpěváka Petra Perka, který dnes vystupuje v Litomyšli a tak u nás na chvíli přibrzdil. Petře, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i všem posluchačům.
0: Řeknu Petr Perk, možná pro někoho úplně neznámé jméno, a to i přesto, že jste vystupoval po boku Marka Straceného, Petry Janu, Petra Jandy, Michala Hrůzy, pravidelně vystupujete s Richardem Millerem. No a aktuálně se chystáte vydat už třetí desku. Ale i přesto se zeptám, kdo je a kde se vzal Petr Perk?
1: Tak to je hodně dlouhá historie, ale pokusím se to zkrátit. Petr Perk, jsem vlastně opavský zpěvák, předtím už mám za sebou docela dost kapel, asi 3, a vlastně nějakým způsobem to vykrystalizovalo tady v tenhle ten solový pop, možná pop-rockový projekt.
0: To uslyšíme. Dneska hrajete na Toulovcovém pátku v Litomyšli. Proč zrovna Litomyšlo a na co se mohou diváci těšit?
1: No, určitě se můžou těšit na hodinu a půl trvající akustický set, na který se hrozně těším, protože většinou tyhle ty akustické sety zařazují tam písničky, které jsou buď úplně nové, a nebo je na koncertech s kapelou nehrajeme, takže na to se hrozně moc těším a doufám, že posluchači taky.
0: No, do Litomyšle se potom budete vracet ještě jednou na začátku srpna a to nebudete sám, je to tak, že jo?
1: No to nebudu sám a vracím se tam hlavně díky Richardu Millerovi, který mě přizval na svoje koncertní tour tady v České republice a budu mu tam přeskakovat.
0: Jak jste se vůbec dostal ke spolupráci s Richardem Millerem?
1: No v podstatě to proběhlo tak, že jsem byl ve spojení s jeho manažerem, který mě pustil a nakonec to dopadlo tak, že už po druhé mám tu čest s ním vystoupit na jednom pódiu.
0: Já jsem na začátku našeho povídání říkal, že se chystáte vydat už třetí desku. Z ní pochází i ta písnička To se ti zdálo, která vyšla teďka koncem dubna.
1: Ano, to je první vlaštovka.
0: A to uslyší posluchači na dnešním koncertu v Litomyšli taky?
1: Určitě a právě akusticky, takže úplně jinak.
0: My si ji ale poslechneme teďka studiově. Tak pojďte nám o té skladbě něco říct a pojďte si ji nějak originálně uvést.
1: Tak je to taková zasněná skladba o jednom večeru s jednou ženou před klubem a vlastně to reflektuje i videoklip, na který se můžou posluchači potom podívat na YouTube. A je taková emotivní, bych řekl, možná taková niterní.
0: Říká zpěvák Petr Perk, který dnes vystupuje v Litomyšli. Pojďme říct ještě od kolika hodin, jak to máme komplet?
1: Je to od 19.30, hned jakmile skončí pohádka Bajaja.
0: Já myslím, že k tomu není víc co dodat. Pojďme si teď poslechnout váš nový singl a díky za návštěvu tady u nás v rozhlase.
1: Taky moc děkuju.

zjasnou světla poslední, tak rychle nech se rozední. Chceš zažít přece něco víc,

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Slyšeli jste už o tom, že nedaleko Živanic běžel krátce po válce tajný výzkum paprsků smrti. Vedl ho ještě tajemnější inženýr Štamfl. Před únorovým převratem ale i s laboratoří zmizel. Kam? Na to se zeptáme jeho dcery a vezmeme ji přímo do Živanic za paní kronikářkou a tamním panem starostou. Živanice nedávno získaly archiválii s první písemnou zmínkou o obci. Prozradíme vám tedy, jak jsou Živanice staré a jestli se chystají nějaké oslavy. Do Živanic a okolí vás zve Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Za 8 minut bude 16 hodin, před námi pravidelný spotřebitelský servis a tentokrát nám píšete, že jste se setkali s problémy při opravě spotřebiče. Jak postupovat a jak dlouho čekat, tak to už nám řekne Josef Černý.
1: Paní Teodoře se stala následující věc. Při záruční opravě mrazničky opravář poškodil těsnění. Chybu přiznal a slíbil vadu odstranit, jenomže prý těsnění nemůže sehnat. Paní by ráda věděla, jak dlouho musí čekat. Paní posluchačko, odpověď je jednoduchá. Oprava musí být provedena do 30 dnů, a to od nahlášení původní závady, pokud ovšem opraváři nebo prodejci nepodepíšete souhlas s prodloužením lhůty. Po jejím uplynutí můžete odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení peněz.

Užijete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu. Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Úklid po bouřkách v pardubických Měticích potrvá až 2 měsíce. Prodej nových osobních aut za letošní půlrok vzrostl o skoro 6%. Kvůli pádu lanovky na Ještěd z října 2021 podal státní zástupce obžalobu na 3 lidi a 1 firmu. A zítřek bude polojasný až oblačný, teploty až 24 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Až 2 měsíce podle dobrovolných hasičů potrvá odstraňování následků úterní bouřky v Měticích, místní části Pardubic. Silný vítr hlámal stromy, povalil stožár a spadlý smrk poškodil několik aut. Bouře poničila i tamní chov koní a krav a taky městský majetek a zahrady u domů. Místní hasiči teď proto plánují svolávat brigády, aby nepořádek uklidili.
2: Bouře v noci z úterý na středu zasáhla i Drozdice, část Černé Zabory a Pardubičky, lámala celé koruny stromů, v Měticích padaly lípy, vrby, topoly a duby. Kromě jiného poškodila i elektrické vedení. Radnice 4. městského obvodu nechala po vichřici preventivně uzavřít park Vinice, aby na chodce a cyklisty nespadl strom. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Chrudim začíná vybírat poplatek z pobytu. Nové nařízení platí od tohoto týdne. Provozovatelé hotelů, penzionů, apartmánů nebo ubytoven budou radnici odvádět 30 korun za osobu a den. Vedení města předpokládá, že vybere zhruba 1 000 000 korun ročně. Česká školní inspekce navrhla odvolání ředitelky střední školy technické ve Vysokém Mýtě Jitky Jiskrové. V inspekční zprávě upozorňuje například na nedůvěru zaměstnanců vůči vedení školy, častou fluktuaci učitelů odborných předmětů nebo na velké množství stížností. Kauza souvisí i se sporem se studentem, který na poměry ve škole upozornil školní inspekci. O dalším postupu bude rozhodovat krajská rada, která zasedne 13. července, potvrzuje mluvčí kraje Dominik Barták.
3: Se zprávou se seznámil také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, který se bude chtít osobně s ředitelkou školy setkat, a to na začátku příštího týdne, tak aby na celou situaci získal také její pohled. Cílem Pardubického kraje je především uklidnit situaci a zajistit ve škole klidný průběh školního roku 2026-2027.
0: Prodej nových osobních aut v Česku roste. Za první polovinu letošního roku se meziročně zvýšil o skoro 6% na necelých 130 tisíc vozů. Oznámil to Svaz dovozců automobilů. Největší zájem byl o značku Škoda, druhý skončil Volkswagen, třetí nejoblíbenější značkou byl Hyundai. Státní zástupce podal obžalobu na 3 lidi a 1 firmu kvůli pádu lanovky na Ještěd z října 2021. Vinný je z obecného ohrožení z nedbalosti. Informovala o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr. Zmíněnou firmou jsou České dráhy, které lanovku dřív vlastnily.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji ráno jasno nebo skoro jasno, během dne polojasno až oblačno, večer bude oblačnosti ještě přibývat. Nejvyšší teploty zítra 21 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta bude na nejnižším stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nové nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Stále počítejte s kolonou, která je ve směru do Litomyšle odmítá, a taky u Koclířova počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Další vydání před námi, rozhodovat budete vy, taky můj host. Já to budu jen taková spojka a pouštěč ukázek podle vašich přání. Dnes nás navštívila Marie Formáčková. Hezké odpoledne, Maruško.
5: Krásné odpoledne všem.
4: Víš, kolik vteřin v mozku dělí od zaznění vtipu od toho, kdy ho mozek pochopí?
5: No jak který mozek, ne? Já si myslím, že jsou mozky, který to nepochopí nikdy.
4: Tak zprůměrovaný statisticky obyčejný lidský mozek.
5: Tak já nevím, 1,5 vteřiny?
4: Skoro, 2, výborně. Sice jste vyhráváš, ale je to hezký začátek.
1: Humoriáda.

0: Skupina Elán zahájila dnešní vysílání Humoriády a teď je třeba vybrat první ukázku mluveného slova. Obracím se s dotazem, co budeme vysílat na Marii Formáčkovou.
1: Nabízí se tady smuteční řeči, což je teda do Humoriády výborné.
2: A to je zvesela trochu.
1: Iva Hitnerová, Hanka Křížková a Martina Hudečková, takové tři veselé, hezké holky.
0: Ano, a mají tam ještě chlapa, Ivo Šmoldase.
1: No tak... Tak tam by tam si tu smuteční řeč dovedu docela představit tomto, ale tyhle ty veselé holky by mě docela zajímalo, jaký mají smuteční řeč.
0: Dobře, tehdy v režii Jakuba Wendmerga.
3: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
4: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
5: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
6: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
7: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
4: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
5: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
6: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
7: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
4: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
5: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
6: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
7: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovno.
4: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
5: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
6: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která ráda se
7: vzala. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
4: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
5: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
6: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
7: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.
0: Hodina plná humoru na vaše přání. Nevím, jestli bych se dokázal udržet na nějakém z takových pohřbů, kdyby něco takového zaznělo tady.
1: Ale stává se.
0: Jo.
1: Stává se, taky jsem zažila takový jeden pohřeb, kde jak jsou, to byl církevní pohřeb a jak jsou dnes ty kněží jiné národnosti, tak ten neuměl jediný slovo vyslovit správně a tam se fakt všichni pak dusili smíchy, jo. A to, já jsem si pak nakonec říkala, hele, dítě, to je i pěkný, když jako je tam i ta veselost.
0: No. Je pravda, že moji maminku teda bylo to v dětství vyvedli z pohřbu kvůli tomu, že se smála. Musela opustit smuteční místnost. Ty jsi psala někdy smuteční řeč pro někoho?
1: Já jsem několikrát mluvila na pohřbu. A je to hrozný teda.
0: Jo.
1: Je to hrozný fakt. Já jsem si vždycky myslela, že jako prostě můžu mluvit kdykoliv, jo. Ale konkrétně třeba si pamatuju, že když jsem mluvila třeba na pohřbu Jirky Krampola, mně se zlomil hlas a já jsem najednou vůbec nemohla ze sebe vydat hlásku, jo. A to je hrozný. Hmm. Jako to opravdu, to není jednoduchý mluvit na pohřbu. Nechci to dělat často.
0: Ne. No i sepsat něco takového, dát tu řeč dohromady vlastně, aby...
1: Jako knížku smutečných řečí?
0: To takový... Už bys mohla, už tolik řečí máš za sebou?
1: Takový podnikatelský nápad ještě nikdo neměl.
0: Tak tohle vyšlo knižně, to byla citace z knihy, tak proč by něco takového...
1: Pokračovat
0: třeba...
1: v tom.
0: Ano, že by kompletní přepisy smutečných řečí známých osobností.
1: Ale jako pravdou je, že jako pohřeb má být opravdu tečkou za životem. A když ten člověk byl fajn a byl veselý, tak jako myslím si, že není nutný vždycky ten úplně totální smutek.
0: Ano.
1: Proto taky občas bývají i veselé, rozverné písně na tom pohřbu. To bývá hodně často. Tak... Až to se mnou sekne od nohavici, to ano. Se velmi často hraje na pohřbu.
0: Zaujalo vás to? Chtěli byste slyšet ještě další úryvky ze zmíněné knihy? A nebo se posuneme jinam třeba za Helenou Růžičkovou, což by mohlo potěšit i jako vzpomínání právě Maršku Formánskou?
1: No to by mě teda ale fakt potěšilo. Ale to je veliký dilema, protože opravdu i ty smuteční řeči jsou perfektní. A Helena, to je opravdu, to já vždycky
0: boj.
1: Říkám, to je člověk, který mě změnil život a udělal mě šťastnou, takže to je zase moje osobní záležitost.
0: Co nám vyberete? Je to na vás. Vy rozhodujete, my si můžeme říkat, co chceme, ale vy budete volat a psát SMSky, tedy textovky na číslo 90 011 04, volat na číslo do studia 731 800 900 a tak rozhodovat o tom, co budeme dál vysílat. Hej,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: dalším, kdo vybírá.
1: Krásné prázdninové odpoledne, přeje Robert z Prahy 7. Zdravím všechny posluchače, vás Patriku a hlavně paní Marii.
2: Já jsem taky z Prahy 7.
1: Já vím. Už jsme se o tom několikrát bavili. A každopádně já chci pokračovat, protože tak jsem se nezasmál hodně dlouho už.
0: Dobře, zapisujeme i váš hlas. Děkujeme, tak. Roberte, mějte se pěkně. Ještě někdo se přidá?
3: Já vás zdravím, hlavně paní Formáčkovou. Mám ráda její povídání, vyprávění. A prosím bych Alečko.
0: Dobře.
2: Také vás zdravím, děkuju.
0: Děkujeme moc. Dobrý den.
4: Dobrý den. Zdravím paní Formáčkovou, které si velice vážím. A chtěla bych teda pokračovat a chci se zeptat. Minule, když tam byla, říkala, že napsala krásnou knihu o Josefu Hlinomazovi. A já bych si ji chtěla koupit, jak se jmenuje.
2: Jenom snad Josef Hlinomaz, já už to nepamatuju. Já už jsem ji napsala dávno a ona už se nedá koupit. Jedině tak v antikvariátu.
0: A nebo počít v knihovně.
2: A nebo mi napište přes Facebook a já vám ji pošlu. Já mám doma dvě.
0: To je výzva.
4: A jak by to vám ji zaplatila?
2: Nebudete mi ji platit, já vám ji pošlu, jenom mě tam napište adresu.
0: Já, teď bude lidí.
2: Ano, mám jenom jednu. Taky.
0: My děkujeme všem za pomoc a jak jste asi odhadli správně, to Ačko zvítězilo. Ještě si dáme úryvky ze smutečných projevů, tedy z úst Ivy Hitnerové, Hanky Křížkové, Martiny Hudečkové a Ivo Šmoldase.
5: Uděláme opět radost vám a poslední pohled do sbírky pana Ladislava Mušky, co se odehrálo v krematoriích a pak nám Haničko zaspíváš. To je hezký díl. Mě by nikdy nenapadlo, že tenhle ten díl a že lidi od zbytovu můžou být takhle vtipný. To je, prosím.
6: Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na její místě, si to taky budeme přát. Hledáme útěchu ve slovech útěchy, ale tuto útěchu možno hledat jenom ve slovech útěchy.
7: Poslední dobou bydlela v Dolánkách, kde prožila celý svůj život.
8: Právě nyní, kdy provádíme odchyt zvěře, ty odcházíš.
6: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
7: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
8: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
6: Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce.
9: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
7: Byl členem spolku drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jako... vyhodnocen jako exemplář.
5: Já jsem vás v životě neviděl takhle se smát, pane doktore. Vy byste měl být v krematoriu denně.
6: No. Hlavně by tam mohl řečnit tím hlasem, že?
8: Měli jsme ho rádi i přes svůj pokročilý věk.
6: Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu.
9: Do naší obce se přistěhovala, aby ošetřovala dobytek a stala se babičkou.
7: Došlo k takové nehodě.
5: To se zase nedozvíte.
7: Uklouzla, protože jeho kosti byly narušeny svou přísnou životosprávou. O, onemocněl a záhy. Takovým banálním způsobem umřel.
5: Zase to uděláme zvláštní díl, kde budou ty, co měl číst pan doktor, abyste se je taky dozvěděli. To je sbírka pana Ladislava Mušky. Děkujeme.
10: Humoriáda.
0: Teď se budou všichni schánět i po téhle knížce, kde tedy jsou právě citace z těch různých smutečných projektů.

0: Ono v každé rodině občas vznikají nějaké perly. Taky máte takhle něco sepsaného, Marušku, doma třeba? Nebo tam? Já jsem si svého času třeba i se spolužáky, když jsme takhle nějakou perlu vyslovili, zapisovali, měli jsme takový perls blok.
1: Jsem si to říkala u svých dětí, jako jsem si říkala, proč já si to nezapisovala. Já si pamatuju jenom pár, já si třeba pamatuju, jak jednou můj syn, jeli jsme v narvaném autobusu, vezla jsem ho do školy a on byl malej, že chodil asi do první třídy a ona celý ten narvaný autobus zakřičel, mami, a čím by si se živila, kdybys byla hezká? A to vím, že to si pamatuju, protože to mě zasáhlo, že jo.
0: No, to se asi všichni otočili, ne?
1: Všichni si mě šli prohlídnout a některý mi říkali, není to tak hrozný. A nebo třeba u dcery, ale to fakt, toho bylo strašně, u dětí toho je hodně. A já jednou, měla mě strašný vztek, Lucinka přišla za mnou a říká, mami, já budu muset vyhodit medvěda. A já říkám, a proč? On, kdyby si věděla, co o tobě teď on říkal. A teď říká plno zprostých nadávek, jako aby si to se mnou vyříkala. Jo. Tak jsem si, to mě mrzí, že jsem nedělala. Já jsem si myslela, že to budu pamatovat, ale fakt jsem si to nezapamatovala.
0: Tyhle ty dětské hlášky, kdysi jsme, když máme jezdy humoriády na cestách, často končíme anekdotami, ale jednou jsme zvolili i právě tu variantu, budeme citovat děti, vnoučata, a taky z toho bylo docela hezké číslo. Stejně tak asi úspěšné jako tyhle ty řeči, které jsme dnes slyšeli. Teda.
1: No, děti jsou v tomhle tom jako strašně vynalézaví. A škoda, že to ta paměť neuchová.
0: Možná, že i posluchači nám třeba teď napíše nějaké dětské hlášky, které se u nich v rodině doma tradují. Budeme rádi, klidně rádi ocitujeme a zároveň za malou chvíli budeme vybírat s Maruškou Formáčkovou další ukázku, která by obohatila.
1: A my to začneme sbírat.
0: Ano, jo. A pak to vydám.
1: A pak to vydáme.
0: Posloucháte Humoriádu a poslouchejte dál, jsme rádi.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Vysílejme dál v Humoriádě, ale co? To už se ptám Marie Formáčkové, dnešního hosta.
2: No, v nabídce je Zdeněk Troška. To je opravdu zaručená věc, Zdeněk Troška. Já ho mám hrozně ráda. A navíc teď jsme o víkendu oslavili v Hošticích nedožité 90. Heleny Růžičkové. Takže opravdu jako psila se tam snad celá republika, i ze Slovenska tam přijeli lidi. Slavilo se v sobotu i v neděli. Bylo to strašně pěkný a Zdeněk tomu všemu vévodil a všechno to tam šéfoval, bylo to opravdu super. A já jsem dala potom na sociální sítě fotku, jak dávám Zdeňkovi pusu a nějaká paní mi napsala, jestli ji takhle budu dělat do trošky, takže mě přijde zabít. Tak paní, nedělám vám do trošky. My jsme kamarádi.
1: Bylo to jen poděkování. Takže plná náves, plný dvůr, všude plno v Hošticích.
2: Ano, bylo to tam na tom nádvoří zámeckém, to je tam, jak je slunce se na pár facek, jak se tam bydlej.
1: Závěrečná scéna,
2: ano,
1: tam se to odehrálo.
2: Tam se to konalo, bylo to opravdu moc hezký.
1: A Zdeněk si to užil?
2: Já myslím, že jo. Jako on je teďkon rád, že v těch Hošticích, já mu vždycky říkám, jako, jestli se tam nenudí, on se nenudí. On je tam opravdu spokojený, říkal dvakrát týdně, že mu přijede ta pojízdná prodejna, takže si tam vždycky něco nakoupí. A on vlastně jí jenom vajíčka a rajčata, takže on má takové...
1: A čte si knížky.
2: A čte ty knížky a dívá se na filmy a je naprosto spokojený.
1: Spokojený důchodce.
2: On je, ale přitom vypadá tak jako činorodě, jo? Ano. Ale vyhovuje mu to.
1: No tak možná odpočívá, sbírá síly, kam se hnát v tomhle
2: věku. No říkal, že už nechce něco čet.
1: No to už říká léta, je to škoda.
2: No, já
1: kolik lidí toho lituje. No.
2: Já ho přemluvám, ať píše, ať napíše o svém životě. A...
1: Že budeš točit ty. Že byste si to prohodili.
2: No ne, tak on umí krásně psát. Teď on už taky napsal. On už napsal dvě knížky, jako recepty s příběhama. Zdeněk umí všechno. Umí hrát na klavír, zná spoustu jazyků. Hraje teda mimochodem jako virtuos. On by se mohl opravdu on by mohl koncertovat. Ano. On umí prostě všechno.
1: No tak jo, tak o Pražském jaru nám povypráví jenom tlumočníkovi právě teď v ukázce.
2: No ale teď on i režíruje opery. Ano. On vážná hudba, to je jako jeho láska. Veliká.
3: Zazvonil telefon.
2: Doufám, že nás poslouchá.
3: Doma, říkám, prosím. To je pan Troška, poprosím. Pan Troška, prosím vás, nám se stala taková hrozná věc. Máte dneska odpoledne a večer čas? Je pan, no mám, to pak. Nám vybouch tlumočník do francouzštiny a my bychom potřebovali, kdybyste byli tak moc hodnej a šel nám vypomoct. Ona sem přijala excelence z Oranu, z Alžíru a my nemáme honem koho, bychom poslali s ním na koncert Pražského jara na Žofín. Panu, tak jako já velice rád půjdu, protože vážná muzika je můj veliký koníček, samozřejmě velice rád. Budu vás doprovázet paní Růžičková a Květa Fialová. Je pa, je, tak to bude strašný. To bude strašný. Nicméně vzal jsem si rakváče, kravatu, protože já jinak chodím ve Vietnamkách, v kraťasech, a v triku to by mě tam nepustili, ale přijedu tam na ten Žofín a tam už stála Helena ve svých šifónech. Cigaretou, vedlení Květa Fialová s tím udiveným údivem, díví všemu, že ještě nezemřela, nebo co já nevím. Tak jsme se svítali a čekali jsme na excelenci. Najednou přijela limuzína, vyskočil takový vám štramák, Helena udělala, se nadechla, Květa udělala, se nadechla, jenže štramák, obešel auto, otevřel zadní dvířka a vylezla excelence. Takový nechcípák, malý. Jepa, ježišmarja. Teď ta Helena k němu, kde se jako vítali, teď ta Helena k němu přišla, takhle ho pohladila po hlavě, říkala... Jepa, už to začíná. V životě neviděl takovou ženskou, rozumíte? Takhle na ní koukal, teď si prohlížel, teď jak mapu světa, takhle, čo, nahoru, dolů. Od pólu k pólu, teď on ta Květa tam okolo ně s tím úsměvem, tak a šli. Přišli jsme těsně, asi dvě minuty před zahájením, měli jsme rezervovaný místa v první řadě, kde všichni koukali, a teď jsme si sedli, jak protokol káže. Seděla Helena, vedle ní já, po mé pravice excelence a vedle něho Květa Fialová. Seděli jsme opravdu, jak se slučí a patří, podle Guta Jarkovského, rovně hezky, tak. Začal koncert. Na programu byli kvartety, sextety, pozdní díla Ludvíka van Beethovena. Opravdu muzika pro znalce a zasvěcence. Přišli čtyři chlapci, zapíchli basu do podlahy a už to začalo. Brum, brum. Excelence chvilku seděla, pak se opřela pak se takhle svezla a najednou se ozvalo. Excelence se nudila a začala si prospěvovat arabské národní písně. Jsem úplně stuhnul, tak jsem do excelence lehce, tak říkal, excelence, nebojte, nebude to mít dlouhého trvání. Květa Fialová udělala tak jako ten udivený, co to je, co to vedení kvičí. Já pak, excelence, vydržte, opravdu už nebude to dlouho trvat. Dum, dum, dum. A ozvalo se. Excelence si zatleskala sama. Ona skončila první věta, rozumíte, jo? To už Květa dělala, že k nám nepatří, koukala jako na výzdobu sálu. Říkal jsem, to je průšvih, tohle to není pravda. No nicméně, když skončil první kus a měli přijít jiný muzikanti, tak jsme udělali takový jako, že pardon, promiňte. A takhle jsme se vytratili ze sálu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: O útěku z koncertu, tedy tahle ukázka. Další může být třeba o kuchařské umění, o tom tady taky byla řeč, tak ať to všechno máme. Měli jsme tu Helenu Růžičku, měli jsme tu vážnou hudbu, tak ještě to
2: jídlo. Ano, aniž bychom tušili.
1: No a proti koho? Já bych zkusil, nevím, jestli ty si pamatuješ, ty bys mohla Smutného muže Jaroslava Válka.
2: Ano, já si ho pamatuju, ty si ho nemůžeš pamatovat.
1: Jen takhle z ukázek.
2: To no. Jsi ještě nebyl na světě, ale já si ho pamatuju z televize, já vím i jak vypadal.
1: Jo.
2: Že byl černě oděn, jo, a ani nehnul brvou, jo, opravdu
1: stál
2: to byl.
1: Stál kameně jak socha, ano, a vyprávěl.
2: I si vybavuju ten jeho hlas, ráda bych ho zase po letech slyšela.
1: Tak, varianta
2: B. Ale záleží
1: B.
2: to na posluchači.
1: Zdeněk Troška nebo Smutný muž, vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou poslanou na číslo 90 01 04 se správným heslem Humor mezera A, to je pro Zdeňka Trošku, nebo Humor mezera B pro Smutného muže Jaroslava Válka.
4: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Připomínám, že souboj svádí Zdeněk Troška se smutným mužem Jaroslavem Válkem a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Je tu Patrik Rozehnal ve studiu a Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
4: Tak já vás zdravím, tady je Milan Kuchař z Mladé Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, dobrý den. Zdravím celou Sadskou, Petra kamaráda a všechny okolo. A přeju hlavně hodně zdravíčka, hodně. A přeju si až k pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc za to. Jdeme za dalším. Kdo tam je? Haló, ozvěte se nám. Jste ve spojení s Umoriádou.
5: Haló.
6: Ano, posloucháme.
5: No, dobrý den. Tady je Slávka momentálně z Náchoda.
3: A co vybíráte, Slávko?
5: To vybírám. Vybírám Ačko. Zdravím paní Formáčkovou. Má hrozně příjemný hlas.
6: Ježi, děkuju.
5: Dneska vybírá perfektně. Mějte se hezký.
6: Ano, vybírá.
3: Hezký poslech, děkujeme. Přesuneme se za dalším volajícím. Odkud a komu půjde
7: bod? Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím paní Formáčkou. Viděla jsem ji v televizi s panem Šmoldasem. Chtěla bych Ačko.
6: Já vás také zdravím.
7: Naschledanou.
3: Dobře, naschledanou. Děkujeme všem za pomoc. Přelevalo se to ze strany na stranu a nakonec vítězně odchází z tohoto souboje Zdeněk Troška. Odchází do vysílání za vámi povídání o kuchařce.
8: Já jsem nechtěl dělat takovou tu kuchařku, že bych někde opisoval nějaké recepty, to nemá vůbec cenu. To by zase byla jedna zbytečná knížka navíc. Já jsem se rozhodl, že napíšu recepty, které já mám strašně rád, které si dělám a které jsem dostal od hodných lidí. Protože co si budeme povídat, žádný recept jsem si nevymyslel, to jenom když nějaký děláte, tak nemáte třeba to koření, tak fantazie pracuje. Ale lidi mě dávali svoje recepty. Já vždycky, když někam přijedu a chutná mi to, ať je to v restauraci nebo v privátu, tak si tam zajdu za panem kuchařem do kuchyně nebo za paní kuchařkou a poprosím je o recept. A můžu vám říct, že všude mě ten recept dali. No až na jedno místo, no, tak tam mě ho nedali. V Petrohradě. Přijel jsem do Petrohradu a pan konzul dal zrovna svému kuchaři volno. Měl vypučenýho nějakého ruského kuchaře, udělal velice dobrou věc, moc mě to chutnalo, tak jsem šel za ním dozadu, do kuchyně a říkám mu, izviním tě, pažást, rozumíte rusky ještě vůbec? Spasíbo balšoje. I vod, já skazal, izviním tě, pažást, vy nerozumíte rusky už, víte, tady. No, ta na mě kouká, jak Jožo na internet, tam ta dívenka. Já ti to přeložím. Tak já mi zviníte, páčte, můžete vy mě zkazat, jak vy to sdělali? Můžete mě říct, jak se to dělal? A on se na mě podíval a říkal, i zviníte mě, magu. A tam už to, je to můj sekret. Promiňte, nemůžu, protože to je moje tajemství. No tak ten kanon se udav Ivane Vasiljeviči. No ale za ním stála ta jeho pomocnice. Maria Arkádijevna na mě mrkla a říkala, já vám je to zkažu, já je to znáju. Já vám to řeknu, já to znám. A přinesla mě to napsaný na pytlíku od mouky. A dodneska to mám doma a vždycky, když na to narazím, nebo když na to vzpomenu, tak si udělám tohleto jídlo, který jsem nazval Petrohradské tajemství.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Snad je asi v té knížce, my se ho nedozvíme, ale po jednom takovém receptu pátrala kdysi i Maruška, si to pamatuju, sladkém.
6: Já furt pátrám po nějakých receptech.
3: Jo.
6: Já opravdu
3: po jakém teď?
6: Já vždycky, když něco dobrýho někde jim, tak potom pátrám a pak to musím udělat.
3: Jo.
6: A tak dlouho to dělám, až...
3: Teď... Až je to lepší než ten originál.
6: Ano, ano, ano. Takže já věčně v jednom kuse po něčem pátrám. Teďkon pátrám po receptu na jednu bábovku, kterou jsem jedla u jedné svý známý a ona ji dostala. Takže ještě jsem se, to je taková, i bábovky jsou putovní, jak jsou putovní flašky, tak jsou i bábovky.
3: Byla protože dobře uležela.
6: Ona ji taky od někoho dostala, takže říkala, že mi to sežene zase od toho, od koho to dostala.
3: Aha, novina, výborně, bábovky.
6: A to ty seš, ty pečeš, tak já ti to
3: bábovky
6: pak,
3: taky, no, to pak bábovky rád. No, ty máš před sebou i knížku těch sladkých věcí.
6: No, teď já už se na to tak těším.
3: Jo, budeš zkoušet
6: teď něco. Víkend před náma, já celý víkend budu jen péct.
3: Výborně. No a my budeme vás žádat o závěrečnou pomoc. Výběr ukázky číslo 5. Vracím do hry Helenu Růžičkovou, vracím do hry Jaroslava Válka, smutného muže, stavíme proti sobě. Helena má Ačko, Jaroslav má Bčko. A kdo se nám ozve na telefonu 731 800 900, může hlasovat, může věnovat nějaký ten svůj hlas někomu z těch favoritů a můžete posílat i SMSky 90 01 04, heslo Humor mezera A nebo B. Vyberte poslední dnešní ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jednou větou nebo dle libosti se můžete vyjádřit k tomu. Chcete slyšet Helenu Růžičkovou nebo Jaroslava Válka? Telefon sem do studia 731 800 900. Je tu se mnou Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
2: Dobrý den, Bohunka z Královského města Znojma.
1: Já vás zdravím.
2: Já bych vás poprosila o paní Helenku Růžičkovou.
1: Mm-hmm. Píšeme jí bod od vás.
3: A zdravíme Královské město.
1: Ať se daří, kdo další je tu s námi.
4: Dobré odpoledne, Honza z Rokemi. Zdravím vás i paní Formáčkovou.
3: Vás také zdravíme.
4: A já bych hlasoval taky pro paní Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod, děkuji moc. Dobrý den.
5: Dobrý podvečer, zdravím vás oba do rozhlasu. Mm-hmm. A jenom, když jste tam měli takové ty hlášky, jestli můžu, tak pozbu, tak tady u nás ve vsi, Jarda se jmenuje, a na konci, když tam měl pan starosta proslov, tak prohlásil: Františku, uměj se dobře a hodně zdraví.
1: To se tak, prostě je to nacvičené, ano. Komu dáte bod?
5: Samozřejmě paní Růžičkové.
1: Dobře, zapsáno, a tak si kousek toho příchodu domů pustíme.
6: Milé dámy, ženská potřebuje trochu něhy a musí si ji vydobít, i kdyby toho svýho chlapa měla utlouct. Tak já například přijdu domů a čekám na něžný pohlazení. Tak co bude s emocema? A když se k ničemu nemá? Mám těstý sesle zvednout za líme, co? Nevíš, že žena je křehká květina, která touží po polibku? Tak na mě nekoukej jako prdl na dva dny starou makrelu! A trochu se ke mně přitul! A vůbec, nevzala jsem si tě proto, abys hledal v inzerátech. Vyměním selskou jizbu za švédskou sekačku na trávu. Ale aby se projevil jako pozorný a přítulný milenec, ty seš éterický, já jsem robustní. Tak snad by se ty protivy měly začít přitahovat, ne? Jestli tě ještě jednou načapám takhle unuděnýho, já tě majznu. Nebo já tě pošlu za psychiatrem. Tak. A kdyby měl jiný mužský doma takovejhle sexuální objekt, jako jsem já, byl by na nohou dřív, než se stačím na chodbě přezout. Ano, sám náš ředitel se nechal slyšet, že dát mě do vrátnice, tak nikdo nepronese kolem ani vlastní duši. Ano, jsem rasantní dáma výrazného zevnějšku. Když někoho pohladím, kouká z toho tříměsíční pracovní neschopnost. Ale právě proto vyžaduji něhu a lásku svého partnera. Ten má ke mně plaše přistoupit, šeptat opojná slova lásky a nebejt ve střehu, která první pomoc ho přijme.
1: Humoriáda. Ta dnešní je na konci, jsme rádi, že jste poslouchali. Snad se vám i líbila, těším se hned na další vydání zase v pondělí. Maruško, děkuju za návštěvu, hezký víkend.
3: Já taky, bylo to dneska fakt super výběr a ještě se dívat celou dobu na krásného Patrika. Ale... to bych všem přál.
1: Jo. Já vám přeju poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Užijte si to, mějte se krásně a prostě s námi trvte ten volný čas nebo i ten pracovní. My jsme moc rádi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Pardubice koupí pozemky u základní školy v Ohrazenicích. Sněmovna schválila změnu svého jednacího řádu, má omezit obstrukce. Fotbalový klub Artis Brno bude hrát nejvyšší českou soutěž. Pražská Dukla s postupem nesouhlasí. A zítřek bude polojasný až oblačný, teploty až 24 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Základní škola Ohrazenice v Pardubicích si už nebude muset pronajímat pozemky kolem školní budovy. Zřizovatel školy, město Pardubice, se s dosavadním majitelem dohodl na jejich výkupu. Radnice za parcely utratí 36 milionů korun. Rozhodli o tom zastupitelé na svém posledním jednání.
2: Město od vlastníka kupuje 14 000 metrů čtverečních, umožní mu to investovat do rozvoje areálu školy, což doteď možné nebylo. Radnice zároveň dlouhodobě usiluje o pozemky u základní školy bratranců Veverkových. Škola by tam ráda například postavila venkovní učebnu, ale zatím nemůže. Odkup parcel komplikuje dědické řízení a neochota dědiců žijících v USA s městem se dohodnout. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
1: Cyklostezka ze Skutče do Předhradí je kompletní. Stavbaři dokončili poslední úsek přes obec Lažany. Nová trasa měří 2,5 kilometru a stála 36 milionů korun. Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát. Přes 60% Čechů plánuje i v zahraničí platit kartou, ukazuje to studie společnosti Visa, které se v dubnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Česká bankovní asociace ale varuje před zbytečnými poplatky, které se s platbou můžou pojit. Expert ČBA Tomáš Hládek lidem radí, aby při dynamickém převodu měny na terminálu volili možnost platit v místní měně a ne v českých korunách.
3: V případě, že nám nabídnou v zahraničí, že můžeme rovnou platit v korunách, tak ten převod provádí provozovatel nějaké sítě nám v tu chvíli neznámým kurzem. A pokud si nedokážeme přepočítat, kolik by to asi tak mělo být, můžeme zaplatit nemalé poplatky, které s takovým převodem jsou spojeny.
1: Sklizeň základních obilovin letos klesne meziročně o zhruba 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiků nejspíš o skoro pětinu nižší než loni. Sport. Fotbalový klub Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a bude hrát v nadcházející sezóně nejvyšší českou soutěž. Informovala o tom LFA. Majitel Dukly Matěj Turek řekl ČTK, že pražský klub rozhodnutí o doplnění první ligy neakceptuje. Obrátí se proto na soud. Dukla skončila v ligovém ročníku poslední, Artis byl v druhé lize na třetím místě. Pokračuje mluvčí Ligové fotbalové asociace Pavel Hoda.
4: Pražský klub se na LFA obrátil s podnětem týkajícím se výkladu pravidel pro doplňování míst nejvyšší soutěži. Pro posouzení celé situace však byla rozhodující skutečnost, že soutěžní ročník 25-26 byl ke dni 22. června 2026 oficiálně ukončen a Dukla se na základě konečné tabulky stala přímo sestupujícím klubem. Počasí.
1: Zítra bude nejprve jasno nebo skoro jasno, během dne polojasno až oblačno, k večeru bude od severozápadu další oblačnost přibývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď ta bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Pozor na silnici 1/37 nedaleko na Savark, zhruba na úrovni Práčova. Nehoda 4 osobních aut, průjezdný 1 jízdní pruh.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Přejeme vám krásné páteční odpoledne, je 3. července a po dnešku víme, že Heřmanovu městci hrozí, že bude muset vrátit část dotace na dopravní terminál a ta částka není vůbec zanedbatelná. Podrobnosti přidáme s Nadějou Kubínkovou už za malou chvíli, také si představíme aplikaci holických gymnazistů, která vám navrhne outfit podle toho, co máte ve skříni a navštívíme loutkářskou Chrudim. Tak to vše nás čeká v dnešním pořadu Den v kraji, který právě začíná.
0: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji s Petrem Seidlem.

0: Je přesně 8 minut po 17. hodině, posloucháte Páteční den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Ve studiu je stále Otago Twirt a připraven je zpravodajský přehled z Pardubického kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Problémy s dopravním terminálem v Heřmanově městci pokračují. Město může přijít o část dotace, kterou na stavbu získalo. A nejde o malou částku, je to skoro 30 milionů korun. Víc v našem vysílání už za chvíli. Ve svitavské nemocnici začala rozsáhlá modernizace za skoro 1,4 miliardy korun. Zhotovitel si tento týden převzal staveniště a zahájil první stavební práce. Během následujících 4 let projde areál rekonstrukcí. Součástí projektu bude taky výstavba nových pavilonů. Další podrobnosti přidává ředitel nemocnice Pavel Kunčák.
3: Začnou teďka v průběhu léta první části, takové spíš přípravné práce, to největší začne vlastně příští rok. Zatím pracujeme s harmonogramem na 4 roky. Mělo by být hotovo v roce 2030. Celá ta akce je vlastně etapově vymyšlena tak, aby nedošlo prakticky žádnému omezení lůžkové kapacity, protože my vlastně nejdřív postavíme novou budovu, které se přestěhuje část nemocnice a potom teprve se budou bouvat vlastně ty zbylá lůžková oddělení.
2: Přírodní koupaliště v kraji zůstávají čistá. Podle hygieniků jsou dobré podmínky na Písnicích, přes Hrad a Mělice, nádrží Březina na Svitavsku, Konopáči u Heřmanova městce, ale i v přehradách Pastviny a Seč. Mírně zhoršenou kvalitu vody má koupaliště v Horním Bradle, kde je snížená průhlednost. U Anenské studánky na Orlickou Ústecku by měla v srpnu nebo září začít výstavba nového větrného parku. Společnost Noho Energy tam postaví 4 větrné elektrárny s celkovým výkonem až 21 MW. Hotové mají být na přelomu let 28 a 29. Projekt už dřív podpořili lidé v místním referendu. Chrudim začíná vybírat poplatek z pobytu. Nové nařízení platí od tohoto týdne. Provozovatelé hotelů, penzionu, apartmánu i ubytoven budou radnici odvádět 30 korun za osobu a den. Vedení města předpokládá, že vybere zhruba 1 000 000 korun ročně. Stavba nového kotviště na Labi u Pardubického Zdymadla pokračuje rychleji, než se původně předpokládalo. Ředitelství vodních cest očekává dokončení už v srpnu. Na pravém břehu teď dělníci instalují speciální kotvící sloupy, pevně ukotvené do dna řeky, které budou sloužit k bezpečnému uvazování lodí. Jaký význam bude mít nová stavba pro říční dopravu, vysvětluje mluvčí ředitelství vodních cest Jan Bukovský.
4: Stavba umožní kombinaci čekacího a ochranného stání i pro velká plavidla, která začnou vodní cestu využívat po jejím připojení novým plavebním stupněm u Přelouče na splavné Labe. Bude tak zaručeno bezpečné vyvázání plavidel při přerušení plavby, zvýšených vodních stavech, ale i při standardním čekání na proplavení plavební komorou.
2: Řidiče v Moravské Třebové čekají až do konce prázdnin dopravní komplikace. U základní školy jsou uzavřené ulice Palackého a Boženy Němcové, kde začala výměna vodovodního potrubí a přípojek k okolním domům.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

budu starým mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starým mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starým

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž.
1: Problémy s dopravním terminálem v Heřmanově městci pokračují. Město může přijít o část dotace, kterou na stavbu získalo, a nejde vůbec o malou částku, skoro 30 milionů korun. Proč chtějí poskytovatelé dotace peníze zpátky? Tak to vysvětlíme společně s redaktorkou Naďou Kubínkovou. Naďo, hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: V čem je problém a proč městu hrozí tak vysoká sankce?
2: Je to o tom, že dopravní terminál u nádraží byl vlastně dokončený před 3 lety a město na něj dostalo 50 milionů korun z evropských fondů. Aby peníze vůbec mohlo získat, mělo splnit podmínku, že přestupní uzel bude využívat minimálně 40 spojů za den, jenže to se nestalo. Většina autobusů až do letošního jara využívala zastávky na hlavním náměstí. Podle kontrolního protokolu Centra pro regionální rozvoj, to je úřad, který vlastně ověřuje, jestli byly dotace využité správně, na ten terminál jezdilo do konce února jen 12 spojů. To úřad považuje za závažné porušení podmínek a žádá zpátky přes 27 milionů korun.
1: No to není vůbec zanedbatelná částka. Jak na výsledky kontroly reagovala radnice?
2: Tak starosta Aleš Jiroutek za Patrioty zveřejnil na webu Heřmanova městce prohlášení, ve kterém ostře kritizuje celý projekt terminálu, který připravilo předchozí vedení města. Upozorňuje v něm, že je v praxi velmi obtížné zachovat současně provoz zastávek v centru a terminálu u nádraží, který podle něho jako přestupní uzel ani fungovat nemůže. A na to už reagoval zastupitel za KDU ČSL Marek Výborný, který naopak kritizuje současné vedení města, že se v podstatě nesnažilo zajistit navýšení spojů, které by k nádraží jezdily. Povedlo se to až letos na jaře, tedy zhruba 2,5 roku od dokončení terminálu.
1: No a jaký tedy bude další postup? Bude muset Heřmanův městec peníze vracet?
2: To zatím není jasné. Radnice chce proti výsledkům kontroly podat námitky. Pokud neuspěje, hodlá se proti krácení dotace nějakým způsobem bránit. Současné vedení města i opoziční zastupitelé se shodují na jedné věci, že je potřeba případné následky co nejvíce zmírnit, protože vratka by zásadně zasáhla do městského rozpočtu. Ve hře je i svolání mimořádného jednání zastupitelstva, na kterém by dohodli další kroky.
1: Tak to byla Naďa Kubínková, které tímto děkuji za aktuální informace a přeji jim hezký zbytek dnešního dne a krásný víkend, Naďo.
2: Hezký víkend.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: počasí.
1: Přesně za 5 minut bude 17:30 a jak bude vypadat zbytek dnešního dne, ale hlavně ten prodloužený víkend, co se počasí týče, tak to už nám řekne pan Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
2: Tak i ta oblačnost, která je teďko na obloze, bude pomaličku s přibývajícím dnem a přibližujícím se večerem pomaličku se rozpouštět. Teploty dneska se dosáhly zhruba 23 stupňů v Pardubicích, tam bylo nejvíc 23 stupňů, 22,9 konkrétně. No a na tu noc očekáváme potom jasnou nebo skoro jasnou oblohu s tím, že pak v noci ty teploty spadnou na 14 až 11 stupňů Celsia a v noci bude vítr foukat od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. V sobotu bude poměrně slunečno, tam očekáváme po ránu jasnou nebo skoro jasnou oblohu. V průběhu dne naskáče kupovitá oblačnost, takže bude polojasno až oblačno a večer potom od severozápadu začne přibývat frontální oblačnost. V sobotu neočekáváme srážky. V nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 15 až 18 a vítr bude foukat od severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Večer zase potom bude slábnout. Takže ten vítr bude hodně podobný tomu dnešnímu.
1: Říkal jste, že v sobotu srážky neočekáváte, znamená to, že v neděli přijdou?
2: V neděli už ano. V neděli už bude i hodně oblačnosti, tam bude oblačno až zataženo, místy se budou vyskytovat přehánky nebo déšť. Výjimečně se může objevit i bouřka. V průběhu odpoledne pak ty srážky budou ustávat a zároveň i přechodně bude ubývat oblačnost. Nejnižší noční teploty budou v neděli 16 až 12 stupňů, maximální teploty 20 až 24 a vítr zase takový silnější od západu až severozápadu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu. Přechodně budou i nárazy do 15 metrů za sekundu, což je do 55 km za hodinu. A když se podíváme ještě na volný pondělí, tak tam to bude hodně podobné té neděli. Zataženo až oblačno, místy s přehánkami nebo s deštěm, nejnižší noční teploty 16 až 12, maximální 19 až 23 a vítr od západu o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu.

0: Možná to znáte, stojíte před otevřenou skříní a říkáte si, nemám co na sebe. Přitom ta skříň jde sotva zavřít. Tak na tenhle problém znají recept gymnazisté z Holic, kteří vyvinuli speciální aplikaci, kterou si můžete stáhnout do mobilního telefonu. V dnešním Dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice o ní mluvil jeden z autorů Matěj Kopecký a záznam povídání moderátora Jakuba Malého najdete i jak jste zvyklí na našem webu pardubice.rozhlas.cz.
1: Naše aplikace Fitbox funguje v momentální chvíli jako digitální šatník, dovoluje uživateli nahrát absolutně bez limitu všechny kousky z jeho šatníku, ať už je vyfotit v aplikaci nebo nahrát z galerie, potom si může člověk utvořit outfity, ať už v normálním módu nebo co máme jakoby na to sdílení, tak máme canvas mod, kde si člověk může různě ty kousky zvětšovat a vrstvit na sebe, aby to bylo hezký, když to třeba sdílí kamarádům, a pak si je ukládat různě do kolekcí, třeba na denní nošení nebo na formálnější akce a tak různě. To je zatím takové to gro naší aplikace.
2: A můžu si do té aplikace průběžně doplňovat? Koupím si třeba svetr nebo kraťasy, můžu si je tam přidat?
1: Samozřejmě a vždycky po tom přidání, tak po rozkliknutí toho kousku vidíte i info, můžete si tam dát jméno, kde jste to koupil, hodnocení, cenu, kolik to stálo a i třeba barvy, což pak uvidíte v jedné z našich nejnovějších aktualizací, která vám ukazuje tu kolekci vašeho šatníku, kde uvidíte celkovou cenu, vlastně kolik procent vašeho šatníku tvoří třeba trička, boty a to je taková spíš zábavná funkce, která vám ukáže, jak ten váš šatník vypadá celkově vlastně pak.
2: A umí aplikace třeba i hodnotit jednotlivé kousky oblečení, že by třeba doporučila tohle už nenos, to už je třeba z módy?
1: V momentální chvíli tam tyhle ty funkce ještě nejsou, stejně jako třeba samostatné tvoření outfitu, to tam vlastně ve funkci jenom randomizeru, funguje to úplně na náhodné bázi, člověk klikne a ono mu to srovná, protože ty AI funkce jsou pro nás momentálně hodně náročné na implementaci, ale je to cesta, kterou se chceme do budoucna určitě vydat. Momentálně ani ne tak nad naše síly, ale spíš na čas a finanční síly.
2: Ta aplikace má úspěch i v tom, že získala zajímavé ohodnocení, tak se pochlubte tím vaším úspěchem.
1: Tak nám se podařilo ukořistit výhru v národním finále JA studentských firm, což nás udělalo vlastně papírově nejlepší český studentský startup a budeme od 7. do 10. července reprezentovat Českou republiku na evropském kole studentských startupů v Rize.
2: Co to může přinést pro vás? Co myslíte, takové mezinárodní setkání?
1: Tak kdyby se nám to náhodou povedlo vyhrát, tak je pak ještě celosvětové kolo, ale celkově věříme v to, že pro nás ani není tak důležité to umístění, ale například tam získat nějaké kontakty, nebo kde tam byla nějaká studentská firma, co má něco dočinění s oblečením, tak s nimi navázat spolupráci a zároveň to je obrovská zkušenost.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.
4: Medicine man!

0: Regionální stopař.
1: Loutkářská Chrudim není jen o divadelních představeních. Součástí festivalu je taky bohatý doprovodný program, ve kterém si můžete sami něco vyzkoušet a zapojit fantazii. Dneska se například konala kreativní dílna Tajemství papírových masek, kde hlavně děti pod vedením zkušených lektorů objevovali, co všechno se dá vytvořit z obyčejného papíru. A právě tam byl i náš regionální stopař Milena Vápeníková, která nás dopoledne odtamtud pozdravila.
2: Dobré dopoledne ze suterénu divadla Karla Pepicha, kde se nachází klubovna Slavoj. Je to vchod ze strany od řeky Chrudimky a právě tady v klubovně Slavoj před malou chvílí začala kreativní dílna, která má název Tajemství papírových masek. Se mnou u mikrofonu to je také produkční festivalu Loutkářská Chrudim Klára Konopásková. Dobrý den.
3: Dobrý den všem.
2: A právě ta je vlastně pověřená osoba pro to, aby nám řekla ty zásadní informace, které se dílny Tajemství papírových masek týká. Co všechno se pod tím názvem skrývá? Kdo tu dílnu vede?
3: To dílnu vede italsko-španělský soubor Neamera Teatro, kteří letos přijeli proto, aby udělali dvoutřídenní dílnu pro dospělí, takovou intenzivní, a k tomu si přidali i takovou dílničku pro veřejnost, která trvá 3 hodiny. Můžou děti přijít vždycky a hodinu si vytvářet loutky nebo masky podle své potřeby.
2: Takže to je to, co se odehrává právě dnes, je to určené pro děti. Pro jak staré?
3: Je to trošku starší děti, protože tak od minimálně 7-8 let výš, protože je potřeba trošku trpělivosti vytvořit si tu masku. To není jen tak obyčejná maska, je to maska, která je velmi zdobná a trvá to třeba i hodinu, tak aby ty děti měly trpělivost a zkušenost umět stříhat nůžkama a nějak vydrželi u toho prostě.
2: Ta dílna jste říkala, že už se konala včera jedna. Jaké masky vám tam vznikly?
3: Vznikly různé masky, to člověk si ani neumí představit, co všechno ty děti si vymyslej a vytvořej různé zvířátka, nadpřirozené bytosti a nedá se to ani popsat kolikrát.
0: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám horolezeckou legendu Dinu Štěrbovou.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Halo.

0: Je přesně minuta po 6:45, pátek 3. července, začíná prodloužený víkend, protože v pondělí si připomínáme den upálení mistra Jana Husa a tak by byla škoda sedět jen tak doma. Pokud jste stejného názoru, tak můžete vyrazit na už 29. ročník Open Air festivalu Janderov. Ten až do neděle nabídne hudbu, setkávání, pohodu a prostor pro začínající i zkušenější kapely z celé České republiky. A stejně jako v minulých letech zůstává vstup na festival zdarma. Jen připomínám, že malé festivalové městečko najdete na louce mezi Chrudimí a Slatiňany. A když už budete na Chrudimsku, tak to pak vemte třeba směr Vysoké Mýto a po cestě narazíte na vesnici Mravín. Tady je možné navštívit zahradu plnou denivek a k vidění je 1000 odrůd, z nichž je řada k prodeji, doplněná sortimentem letních trvalek, ale i drobného ovoce. Zahrada bude otevřená až do 6. července vždy od 9 do 18 hodin. Z Chrudimska přidáme ještě jeden tip. Až do pondělí se totiž v zemi Keltů v Dasavrkách konají dny řemesel, kde si zkusíte, jak Keltové vyráběli keramiku, opracovávali dřevo, tkali látky, odlévali bronzové šperky, kovali železo nebo razili mince. Všem řemeslníkům, které to budou předvádět, se budete moct samozřejmě podívat pod ruce a některé z těch tradičních technik si i sami vyzkoušet. No a pokud jste romantické duše a nemáte to daleko do Pardubic, tak připomínáme, že se na ochoze Zelené brány vrátil jeden z nejkrásnějších zážitků, které Pardubice nabízejí, a to je pohled na město zalité večerním světlem. Každý pátek a sobotu za příznivého počasí bude věž otevřená od 19 do 22 hodin, takže se budete moci vychutnat podvečerní atmosféru a pozorovat, jak se historické centrum Pardubic barví do zlatých a oranžových tónů. Tak tolik pár tipů na nadcházející volné dny a víc jich najdete i na našem webu pardubice.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Přesně za 8 minut bude 18 hodin. Páteční den v kraji je u svého konce. Přehled nejdůležitějších událostí u nás ale chystáme na pondělí už teď. A připomeneme si třeba den upálení mistra Jana Husa, významného teologa, kazatele a církevního reformátora. Toho si připomene společně ve svátečním pořadu máme hosty s farářem církve Československé husitské Janem Rokytou krátce po 8:30 ráno. Během pondělního dne také přineseme reportáže ze Smetanovy Litomyšlen, která v neděli končí, i z rekonstrukce bitvy na Chlumu, která proběhne o víkendu, a o jídle, které jedli naši předci, si budeme povídat s paní Dagmar Moravcovou v pondělní radioporadně. Všechno pěkně pohromadě vám pak nabídne Jan Vamberský v pondělním svátečním dni v kraji po 17. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Slatiňany zatím velkou rekonstrukci plovárny nechystají. Opravou rychlíků z Prahy do Hradce Králové a Trutnova soutěží České dráhy a RegioJet. Maximální přípustné ceny paliv o víkendu stoupnou a zítřek bude polojasný až oblačný, teploty až 24 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Do zásadní úpravy plovárny se Slatiňany zatím pouštět nebudou. Město má od roku 2021 hotovou studii první fáze rekonstrukce. Jen ta by ale stála desítky milionů korun.
3: Původní plán zahrnoval výměnu bazénů a technologií. Odhadované náklady by přesáhly 60 milionů korun. Radnice chce hledat méně náročnou cestu, jak areál postupně modernizovat. Ze Slatiňan Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: U Anenské studánky na Orlicko-Ústecku by měla v srpnu nebo září začít výstavba nového větrného parku. Společnost Noho Energy tam postaví 4 větrné elektrárny s celkovým výkonem až 21 MW. Hotové mají být na přelomu let 2028 a 2029. Projekt už dřív podpořili lidé v místním referendu. Investor obci slíbil pravidelný finanční příspěvek a obyvatelům možnost levnější elektřiny. Firma se taky podílí na drobných investicích v obci, například do autobusové zastávky. Areál Zlaté přilby v Pardubicích má nové bezpečnostní bariéry a čeká ho taky obnova oplocení. Klub za pomoci dotací od města každoročně postupně modernizuje sportoviště. Nejvíc by podle jeho vedení potřeboval zastřešit závodní dráhu. Na to ale zatím nemá dost peněz. Náklady odhaduje zhruba na 15 milionů korun.
4: Zastřešení závodní dráhy je podle vedení klubu důležité hlavně proto, aby se závody nemusely rušit kvůli dešti. Každý neodjetý podnik totiž znamená značné finanční ztráty. Klub musí uhradit startovné a další náklady spojené s přípravou závodu, zároveň ale vracet divákům vstupné. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
2: O provozování rychlíků na lince R10 mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem mají zájem České dráhy a RegioJet. Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje 3,25 miliardy korun. Ministerstvo dopravy dnes v 10 hodin dopoledne ukončilo příjem přihlášek a teď začne obě nabídky vyhodnocovat. Vítěz tendru získá smlouvu na 6 let a provoz zahájí v prosinci 2028. Rychlíky budou z Prahy do Hradce jezdit i nadále každou hodinu, do Trutnova pak pojede každý druhý spoj. Benzín a nafta o víkendu mírně zdraží. Cenový strop pro benzín oproti dnešku stoupne o 17 haléřů na 41,10. Nejvyšší přípustná cena nafty se zvedne o 15 haléřů a řidiči budou o víkendu tankovat maximálně za 37 korun a 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat minimálně do 19. července.
1: Počasí.
2: Zítra bude v Pardubickém kraji ráno jasno nebo skoro jasno, během dne polojasno až oblačno a večer od severozápadu čekáme přibývání oblačnosti. Teploty 21 až 24 stupňů. Tlak se měnit nebude, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Stále ještě pozor na řešení dopravní nehody na silnici 1/37 nedaleko na Savrk na úrovni Práčová, nehoda 4 osobních aut.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Východočeské výlety.
5: Pěkný den při poslechu východočeských výletů. Dnes vás vezmeme do malé obce na hranici okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí. Má necelou tisícovku obyvatel a od roku 1882 v ní zastavují vlaky. Vydáme se do Cerekvice nad Loučnou. Věděli jste, že přímo v budově nádraží sídlí malé rodinné muzeum železnice? Nachází se v prostorách zrušené pokladny a většina exponátů se týká právě místní lokál Schocně do Litomyšle. Kromě muzea vás vezmeme také do kostela svatého Václava a atmosféru nedávných zimních olympijských her si připomeneme v Cerekvické základní škole. Na společný výlet vás zve Vilém Branda.
1: Východočeské výlety.

0: Vejdete na Bloučnou.
1: Posloucháte východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. Moderní motorák mě zavezl do malé obce na hranici okresů Svitavy a Ústí nad Orlicí. Právě jsem v Cerekvici nad Loučnou, která leží na trati mezi Chocní a Litomyšlí. Věděli jste, že přímo v budově nádraží najdete malé rodinné železniční muzeum? Je zřízené v prostorách bývalé železniční pokladny a já se tam teď jdu podívat. Provozovatel muzea, pan Jiří Rokos, mě muzeem provede. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tak pojďte dál.
1: Tak my právě teď vstupujeme do čekárny. Ta stále slouží cestujícím?
2: Bohužel ta už je leta letoucí zmaně zavřená. Zajímavostí této budovy je to, že leží na katastru dvou obcí. Původní název byla Cerekvice Hrušová. Je to tak zhruba tak uprostřed těch dvou obcí. Sloužila normálně pro potřeby obou dvou obcí a navíc se tady nám ještě lámou okresy.
1: My teď stojíme v čekárně, jsou tu dřevěné lavice a uprostřed stůl se čtyřmi židlemi. Takhle to vypadalo v čekárnách dřív?
2: Ano, tohle to byla běžná výbava čekáren, to znamená stůl, lavice, po pravé straně tady konkrétně u nás měli po pravé straně výdejní okénko, kde si koupili normálně lísteček na vláček a čekali, až vlak jim přijede a odveze je někde na výlet.
1: Před námi jsou jízdní řády, ale ne takové ty klasické, které běžně vídáme na nádražích. Jsou to takové otočné válce a vzhledem k tomu, že jsem se narodil na přelomu tisíciletí, tak úplně nepoznám, z jaké doby jsou.
2: Tyhle ty jízdní řády, respektive aby posluchač věděl, co je jízdní řád, tak to je vlakový jízdní řád, na kterým si našel v té dané stanici normálně svůj daný spoj, svůj daný vláček. Dneska jsou teda zvyklí spíš na jeden papír, kde to mají maně vytáhnutý, ale za našeho mládí byly takzvaný bubny, tyhle ty konkrétní jsou ze 60. let. Je to taková dřevěná bedna, kde jsou bubny potažený normálně papírem, na kterým je natištěný daný jízdní řád.
1: A dají se tedy otáčet, pokud se někdo chce podívat, otočit na další stránku?
2: Ano, nechají se normálně otočit a dávalo se vlastně na ten dřevěný rám, se dávaly popisky normálně jednotlivých tratí.
1: Já se dívám na ty konkrétní jízdní řády, ale nevidím tady Cerekvici, ale Všetaty, Neratovice a Prahu.
2: Tenhle ten náš blok celý, tenhle z těch jízdních řádů s touhletou čekárnou pomohl filmařům navodit při filmu Hořící keř, tu atmosféru těch 60. let a toho neblahého normálně osudu pana Palacha.
1: Takže to znamená, že tyhle jízdní řády ze 60. let si zahrály ve filmu v Hořícím keři.
2: Ano, tyhle ty konkrétní si zahrály ve filmu Hořící keř a bylo to na nádraží v Praze v Bubnech.
1: Posloucháte východočeské výlety. Za chvíli budeme v prohlídce malého železničního muzea v Cerekvici pokračovat.

0: Východočeské výlety dnes natáčíme v Cerekvici nad Loučnou, malým železničním muzeem, které je přímo v budově nádraží. Mě dnes provází pan Jiří Rokos. Asi můžeme prozradit, že vy sám na dráze pracujete, a to jako průvodčí. Řekněte mi, co vás k železnici přivedlo? Bylo to už od mládí nějaká láska k železnici, k dráze?
1: Samozřejmě, železnice se mi líbila. V rodině jsem měl staršího bratra, který na té železnici dělal. Přitáhlo mě to, začínal jsem s řemeslem, vyučil jsem se, jsem vyučenec, zámečník pro kolejový vozidla, ale dělám momentálně průvodčího a ta železničářská rodina je normálně hodně barevná. Takže
0: vystřídal jste během let různé profese na dráze?
1: Ano, jsou i profese, které už nejsou, jako je normálně dozorce nástupišť. Byl to člověk, který pomáhal s orientací těm starším handicapovaným na těch větších nádražích a třeba jim i našel maň krásně spojení, protože měl za povinnost najít v jízdním řádu spojení.
0: Na těch menších nádražích dřív pracovalo asi taky mnohem víc zaměstnanců, tak jak jste o tom mluvil teď.
1: Samozřejmě, na železnici pracovalo spousta lidí, moderní technologie to vytlačují, tím pádem je železnice taková konkurenceschopná, ale je to takový, normálně bych pro ty dříve narozený, takový jakoby smutný, protože ty nádraží jsou potom prázdná.
0: Kolik lidí se dřív staralo o chod například toho vašeho cerekvického nádraží?
1: Do 70. let to bylo obsazený výpravčím a v tu dobu byste tady našli pokladní, našli byste tady výpravčího, našli byste tady vyhybkáře, paní pokladní, pokladní taky v malých stanicích mizej, takže paní pokladní, byl tady pán, který se staral o sklad, skladmistr, průvodčí nákladů, vlakvedoucí nákladů, tady toho bylo spoustu.
0: Takže pokladní už tady nenajdeme, nestává se, že by někdy někdo zaťukal vám na okno a chtěl, abyste mu prodal nějakou jízdenku na vlak do Litomyšle nebo do Vysokého Mýta?
1: Tohle to se nestává, ale spíš se stává, když se mění jízdní řád, že nám ťukají na okno a žádají, ani jestli bychom jim nenašli spojení.
0: Vyjdete jim vstříc, nebo vy to možná máte i v hlavě?
1: Vyjdu jim vstříc, nemám s tím problém. Jízdní řád doma máme už jenom z tohle z toho důvodu. Ten tištěný jízdní řád si bereme normálně domů.
0: Vaše malé železniční muzeum si postupně procházíme. Už jsem tady viděl směrové tabule, vzorky kolejnic, dobové jízdenky, taky uniformy. Co dalšího si tu návštěvníci můžou prohlédnout?
1: Může si tady prohlédnout pracoviště výpravčího, to je pro návštěvníky takový docela zajímavý. Dřívější to znají, ale tahle mládež už většinou má klasický telefon s kličkou už neznají. Pamatujou spíš mobily. To je další věc, co tady máme. Máme tady i ruční nářadí na opravu lokomotiv a vozů. Máme tady telefonní ústředny, jsou tady celkem tři. Musíme si uvědomit, že dráha sloužila ještě začátkem 90. let, kdy v domácnostech nebyl pravidelně telefon, tak sloužila jako telefonní veřejná stanice, to znamená, když se doma něco dělo, úraz, cokoliv takového, tak
0: tak lidé přišli sem na nádraží a telefonovali teda.
1: Ano.
0: Jak jste zmiňoval tu mladší generaci, tak předpokládám, že když tu máte někoho mladšího, tak musíte asi tedy hodně vysvětlovat, co k čemu sloužilo. Naopak, když sem přijde nějaký starší návštěvník, tak pro něj to musí být taková dávka nostalgie určitě.
1: Evokuje to vzpomínky a bylo to taky kvůli těm vzpomínkám maně dělaný, aby se měli kde sejít maně ty generace, co byly před námi.
0: Dívám se taky na černobílou velkou ceduli s nápisem Cerekvice nad Loučnou. Takovéto cedule dřív zdobily jednotlivé výpravní budovy a nádraží.
1: Ano, je to podle starých norem, je to práce písmomalíře a opět jsme narazili na jednu profesi, která na železnici skončila, to znamená písmomalíř. Dělalo se to podle šablonek, byla udělaná na to norma a dělali se takovýhle tabule a obnovovali se.
0: Ještě mě zajímá, jestli to jsou převážně vaše předměty, nebo už třeba vaši známí vám dodávají něco, nebo se vám ozývají nějací lidé, že by měli nějakou železniční drobnost, nějaký předmět, který by se hodil právě vám do muzea.
1: Občas se ozvou, buď kamarádi, známí, a nebo s pochopením nadřízených složek odkoupí se za cenu šrotu, ale má to smysl.

0: Východočeské výlety nás dnes zavedly na trať Schocně do Litomyšle. Jsme stáli na nádraží v Cerekvici nad Loučnou a naším dnešním průvodcem je provozovatel místního železničního muzea pan Jiří Rokos. Připomeňte prosím, jak stará je celá tahle trať Schocně až do Litomyšle. Ona měla, myslím, i nedávno výročí před pár lety.
1: Měla před pár lety výročí, ročník 1882, lokálka sloužila k odvozu maně zboží, to, co se vypěstovalo na polích, bylo to i dobytek, což maně dneska spousta lidí neví, že po železnici šlo i živé zboží, zvířata. Tady u nás přímo v Cerekvici my jsme měli nakládací rampu, ovce, prasata a tohle to se všecko nakládalo maně do vozu.
0: Co se týče toho vývoje vlaků, které tady jezdily, na konci 19. století předpokládám, to byly asi parní vlaky.

0: Byla tady třeba i nějaká vodárenská věž, vodárna?
1: Vodárna byla ve stanici Litomyšl, byla tam i malá nocovna pro parní lokomotivy, remíza tu teď koupila, myslím, že obec, jináč depo bylo přímo v Chocni.
0: Říkal jste, že to nebyly jen cestující, ale samozřejmě teda i zboží, které se převážilo na této lokálce.
1: Tady u nás byly dva cukrovary ve Vysokém Mýtě a v Cerekvici nad Loučnou, které zajišťovali pracovní trh, by se dalo říct. Byly to cihelny, které přepravovali u nás. Tři cihelny ve Vysokém Mýtě, jedna cihelna byla přímo tady u nás, maně nakládala v Cerekvici nad Loučnou a v Litomyšli samozřejmě panská cihelna taky, takže nakládala. Ale nebyly to jenom tyhle velký přepravci, byly to i ti drobní, kteří přišli na nádraží a poslali si třeba babičce košík s jablíčkama. I tohle to se přepravovalo. Přepravovalo se po železnici mléko v konvích, přepravovali se vajíčka.
0: Pokud se přesuneme z historie do současnosti, jezdí ještě na této trati náklad? Převáží se nějaké zboží?
1: Ano, zůstal nám teda nákladní přeprava, převážně teda uhlí a dřevo. Uhlí je sem nejdál do Cerekvice nad Loučnou, dřevo, je to tak 2 roky zpátky, se nakládalo ve Vysokém Mýtě, jinak do Vysokého Mýta je uhlí a je tam vlečka, která vede do prostoru bývalého cukrovaru, dneska tam je recykling, to znamená kovošrot.
0: Ono se občas mluví o budoucnosti těch malých regionálních lokálek. V našem kraji máme hned několik případů zrušených tratí. Holice, Borohrádek, do Jevíčka už vlaky se taky nedostanou, nebo například Chrudim, Heřmanův Městec. Myslíte, že má budoucnost lokálka z Chocně do Litomyšle? Přežije i třeba nějaké snahy, buď politické, nebo nějaké celospolečenské?
1: Přežije, protože do ní teďkom 13. prosince 24 investovali nemalé prostředky na zabezpečení jízd vláčku. Máme tady moderní vozidla, počítá se s tou lokálkou. Teď záleží, jak zákazník bude spokojený s jízdním řádem a co ten kraj nám tady dá. A jinak, jak jste vzpomněl zrušené lokálky, tak ano, nešťastný tyhle ty holické lokálky, byla tam ještě jedna, Hrochův Týnec, Hrastu Chrudimi. Ta byla v 70. letech jako nevytížená, byla první z těch holických zrušena a musíme taky vzpomenout do Vápeného Podolu. Nejenom do Práchovic z Heřmanova Městce, ale i do Vápeného Podolu. Tam byla odbočka, jmenovala se Tasovice, a z těch Tasovic to šlo do Vápeného Podolu.
0: Tak budeme přát trati z Chocně přes Vysoké Mýto až do Litomyšle hodně cestujících a já vám moc děkuju za rozhovor.
1: Já mnohokrát děkuji a budu se těšit na návštěvu a děkuji.

0: Východočeské výlety pokračují z Cerekvice nad Loučnou. Já jsem se z nádraží přesunul do středu obce a před obecním úřadem mě už vyhlíží pan starosta Josef Abraham. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Stojíme spolu na návsi, tak tady to je asi takové centrum veškerého dění v Cerekvici. Odsud vidíme taky ty hlavní body obce.
1: Ano, v současnosti je to centrum tohoto dění, protože zde máme prodejnu, hospodu a takové ty základní věci. Na dohled máme kostel, který teda stojí v původním centru obce, takzvaná stará náves.
0: Já jsem si říkal, že bychom si Cerekvici nad Loučnou mohli představit v takových číslech a datech. Já už jsem jedno zmínil v předchozím vstupu, a to rok 1882 a zahájení provozu místní dráhy. Řekněte mi, kolik má Cerekvice obyvatel?
1: Obyvatel máme v současnosti více než 850.
0: Jsou to spíš starší lidé, mladší lidé nebo takový mix?
1: Já si myslím, že je to tak vyrovnaný mix. Máme samozřejmě hodně seniorů nebo dost seniorů, ale mladou generaci samozřejmě máme. Také díky tomu, že tady máme mateřskou školu, základní školu a občanskou vybavenost a rodinné domky, které se průběžně pořád staví.
0: Některé obce na Svitavsku trápí odliv obyvatel, tak je to i váš případ, že by mladí odcházeli do velkých měst, nebo ani tolik ne tady v Cerekvici?
1: Já si myslím, že tento problém my nemáme, protože myslím si, že se tady lidem dobře žije a díky té občanské vybavenosti, která je tady opravdu jako dostatečná a dopravní obslužnosti do okolních měst za prací, není to náš problém.
0: Když jsem přijížděl, tak jsem viděl taky docela dost nových rodinných domů, je to tak?
1: Ano, v posledních letech se nám podařilo na pozemcích, které obec vlastnila, stavět, dejme tomu za posledních 10 let jsme postavili asi 24 domů, což teda svědčí o tom, že ty lidi tady chtějí bydlet a chtějí tady žít.
0: Tak můžeme možná přidat ještě další čísla a data. První písemná zmínka.
1: Oni se datují 1132 a 1174. Je to prostě zaznamenáno, kde poprvé je Cerekvice uvedená v nějakém soupisu majetku biskupství.
0: Potom stavba kostela, další rok.
1: Současného kostela, ta je z roku 1850 byl vysvěcen a byl postaven na základě toho, že téměř celá obec 10 let předtím, to znamená 1840, vyhořela a tím byl vlastně nahrazen i ten původní kostel, o kterém byla první písemná zmínka roku již 1351.
0: Já jsem si některé roky našel na vašich webových stránkách a mě zaujal rok 1722.
1: 1722, zde působily různé církve a proto my i v tomhle roce máme v kronice zaznamenané, že luterán Martin Korda byl odsouzen k pokutě 200 zlatých za přechovávání zakázaných knih. Takže i takovouhle dobu jsme tady zažili.
0: Co ještě dalšího bychom mohli zmínit z těch důležitých datumů v historii Cerekvice nad Loučnou?
1: Tak třeba 1421 zde byl zaznamenán průchod husitských vojsk, který potom následně zničil kartuzojánský kostel ve vedlejší obce Tržek. Takže to je taková jako smutná věc. Potom v roce 1794 už se tady datuje obecná škola. 1798 zde zaznamenáváme za napoleonských válek pobyt ruského vojska. Na faře byl ubytován dokonce velitel Borodin. Pak tady máme rok 1866. To je rok, kdy probíhala bitva u Hradce Králové a jeden z našich občanů, pan Anderle, bojoval za Rakousko-Uhersko a přežil takzvaný příkop smrti a slíbil, že pokud to přežije, tak postaví sochu a od té doby tady na návsi máme sochu Madony i s věnováním.
0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, za pár minut se podíváme do cerekvického kostela.

0: S mikrofonem Českého rozhlasu Pardubice jsem se dnes vydal do Cerekvice nad Loučnou. Starosta Josef Abraham s klíčemi v ruce mi právě ukazuje kostel svatého Václava.
1: Ano, nacházíme se v místní dominantě, která byla vysvěcena v 1850. Kostel vznikl po, jak už jsme říkali, po velkém požáru, který zničil téměř celou obec. Proto ani vybavení není žádné historické, ale máme tady jednu takovou raritu. Za oltářem se nachází pamětní deska, kterou věnovala tehdejší majitelka panství se svým manželem Vratislavem II. Z Perštejna, Marie Mandrika de Lara, která byla jeho manželkou. A máme tam teda i věnování z toho 16. století 1576.
0: Možná se tam můžeme podívat. To je ta deska šedá přímo za oltářem.
1: Ano, ano. Jsou na ní samozřejmě znaky obou rodů, to znamená zubří hlava Perštejnů a vedle teda historický španělský znak erb rodiny de Lara. Byla to taková zajímavost, že pražské jezulátko se dostalo do Prahy jen díky tomu, že ona dala jako svadební dar své dceři Polixeně a ta ho pak věnovala karmelitánům do Prahy.
0: Z kostela jsme vyšli ven a pokračujeme v prohlídce Cerekvice. Ještě jsem se nezeptal na název obce. Víte, jaký má původ?
1: Ano, Cerekvice, mnoho lidí si myslí, že tady je Cerekvice, ale není tomu tak. Název pochází, aspoň co jsme se dočetli v kronikách, ze staroslovenského názvu Církvice, což byl tenkrát název pro kostel. To znamená, že už v té pradávné době, kdy vlastně Cerekvice vznikala, už tady stál kostel.
0: V naší republice ale není jediná Cerekvice?
1: Ne, není, máme ještě jednu Cerekvici a ta je nad Bystřicí, ta se nachází kousek za Hořicemi, mezi Hořicemi a Jičínem.
0: Když jsem do vyhledávače vyťukal název vaší obce, tak se mi bohužel zobrazilo několik článků o dopravních nehodách. To je tedy tou asi vytíženou silnicí číslo 35, která vede kolem.
1: Ano, silnice už naštěstí vede kolem. Obchvat té naší obce byl vybudován v 70. letech minulého století a od té doby teda máme samozřejmě trochu větší klid, ale ty nehody na té 35 jsou poměrně časté a navíc teďka s tím, že se v její vedlejší části buduje nová dálnice D35, tak ten provoz je prostě takový komplikovaný a ty nehody jsou opravdu dost častý, bohužel.
0: Na druhou stranu, ta dálnice, která tu už za chvíli vznikne, tak to bude určitě výhoda pro obci, bude propojená se světem.
1: Určitě dostupnost pro cerkvické lidi i pro okolí bude významně lepší. Samozřejmě to má další návaznosti, že nám třeba vzrostou ceny pozemků.
0: Nová dálnice by měla být hotová nejspíš do konce tohoto roku. Co ještě Cerekvici čeká? Plánujete nějaké projekty?
1: Teď jsme teda dokončili projekt poldru, který jsme dneska shodou okolností kolaudovali. Ten poldr by nás měl ochránit před přívalovými srážkami z oblasti, který leží nad naší obcí. Potom v posledním roce jsme instalovali fotovoltaické elektrárny na obecní budovy, na školu a na školku. A teď teda máme připraveny nějaký rozvojové projekty. Vzhledem k demografickému vývoji jsme nuceni přistoupit k nějaký studii na rozšíření základní školy, kapacity, protože se nám stala věc, která se nám dlouho řadu let nestala, že máme 2 roky po sobě 2 první třídy a už prostě ty dětičky nemáme kam narovnat, takže teď v současnosti řešíme studii a tak pořád se něco děje. No.
0: Posloucháte Východočeské výlety, už za chvíli se podíváme do místní základní školy.

0: Stále posloucháte východočeské výlety z Cerekvice nad Loučnou. Mou poslední dnešní zastávkou je místní základní škola. Hlavním vestibulem mě teď provází paní učitelka Anita Lisičanová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak je tu poměrně klid, po chodbách nikdo neběhá, tak to je asi proto, že teď je všude vyučování.
1: Ano, probíhá vyučování.
0: Za jak dlouho bude zvonit?
1: Za necelých 5 minut.
0: Tak to asi uslyšíme. A slyšíme tady taky zvuky přenosu z olympiády. Tady koukám na obrazovce, běží zrovna curling. Prožívá vaše škola olympiádu?
1: Určitě. Žáci sledují tady na obrazovce, sledují i doma. Máme tady i nástěnku, kde děti můžou vidět, jaký sport ten den bude probíhat, komu fandit, kdo už získal nějakou medaili. Určitě olympiádu prožíváme.
0: Tu nástěnku tady vidím, jsou tady i letošní medaile, které Česko získalo na olympiádě. Na to, že má Cerekvice ani ne tisícovku obyvatel, tak škola vaše je poměrně velká.
1: Ano, máme přes 220 dětí, máme všech 9 ročníků a dokonce poslední 2 roky máme první 2 třídy i druhé 2 třídy.
0: Je to tedy tak, že tady nejsou jen děti místní z Cerekvice, ale i ty přespolní?
1: Určitě. Naše škola stojí, dá se říct, na křižovatce a k nám opravdu dochází děti ze všech stran, nejen z vesnic, ale dokonce i z měst z Vysokého Mýta a z Litomyšle.
0: Na vašem webu jsem si našel, že dětem nabízíte řadu různých kroužků, keramický, myslivecký, pěvecký, divadelní a taky debrujářský, tak to mi musíte vysvětlit, co to je.
1: To by vám asi nejlépe vysvětlila paní učitelka, ale je to kroužek, kde vlastně děti poznávají přírodu a různé přírodní úkazy, společně chodí do přírody, jezdí i na víkendové pobyty, na Budislav, takže je to vlastně bádání o přírodě.
0: Mají zájem o to vaše místní děti?
1: Určitě. My jsme opravdu škola, která má děti sportovně nadané. Děti přírodu i pohyb velice milují.
0: Možná to i proto, že jsou třeba řada z nich je z vesnice, odsud z Cerekvice nebo z těch dalších obcí. Takže to není tak, že kdybychom se podívali o přestávce do nějaké třídy, tak bychom tam viděli jeden telefon vedle druhého rozsvícený a děti by hrály hry nebo byly na sociálních sítích.
1: Ne, to u nás neuvidíte, protože my už několik let máme zavedený zákaz mobilních telefonů ve škole. Děti to dodržují, mohou telefon využívat jenom k výuce, pokud dovolí učitel, ale jinak jsme se snažili o to, aby děti právě ty přestávky a volné hodiny netrávily na telefonu, ale spíš s kamarády, šli si popovídat nebo si šli zahrát do tělocvičení nějakou hru nebo ven před školu na hřiště.
0: Jak už jsem zmiňoval, natáčím tu v době konání zimních olympijských her, kterými škola a hlavně všechny děti doslova žijí.
2: Já se jmenuji Justýna Teplá, olympiádu mám ráda, sleduji, tak nějak na všechny sporty se koukám a baví mě.
0: Já jsem se díval, že i tady ve škole se můžete dívat na olympiádu, je to tak?
2: Jo, vždycky tam o volné hodině jdeme a koukáme se na ní. Dneska dávali, že když jsem tam okolo šla.
0: Děláš i ty sama nějaký sport, sportuješ?
2: Jo, dělám gymnastiku, plavání a atletiku.
3: Já se jmenuji Šimon Tekeli a na olympiádě mě asi nejvíc baví skoky na snowboardu v Big Airu a taky jezdím na snowboardu.
0: Ještě mi řekni, co tě nejvíc baví ve škole?
3: Tak ve škole mě asi nejvíc baví taky výtvarka nebo matika a podle mě mi moc nejde vlastní video třeba.
0: Východočeské výlety z Cerekvice nad Loučnou jsou u konce. Pěkný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Vilém Branda.
4: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.

milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Tento týden začala přestavba Svitavské nemocnice. Potrvá 4 roky. Moravská Třebová odstartovala opravy vodovodního potrubí v ulicích kolem základní školy Palackého. Prodej nových osobních aut za letošní půl rok vzrostl o skoro 6%. A zítřek bude polojasný až oblačný, teploty až 24 stupňů. Hezký pátek vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Ve Svitavské nemocnici začala rozsáhlá modernizace za skoro 1,4 miliardy korun. Zhotovitel si tento týden převzal staveniště a zahájil první stavební práce. Během následujících 4 let projde areál rekonstrukcí. Součástí projektu bude taky výstavba nových pavilonů. Další podrobnosti přidává ředitel nemocnice Pavel Kunčák.
2: Začnou teďka v průběhu léta první části, takové spíš přípravné práce, to největší začne vlastně příští rok. Zatím pracujeme s harmonogramem na 4 roky. Mělo by být hotovo v roce 2030. Celá ta akce je vlastně etapově vymyšlena tak, aby nedošlo prakticky žádnému omezení lůžkové kapacity, protože my vlastně nejdřív postavíme novou budovu, které se přestěhuje část nemocnice a potom teprve se budou bourat vlastně ty zbylá lůžková oddělení.
0: Cyklostezka ze Skutče do předhradí je kompletní. Stavbaři dokončili poslední úsek přes obec Lažany. Nová trasa měří 2,5 kilometru a stála 36 milionů korun. Řidiče v Moravské Třebové čekají až do konce prázdnin dopravní komplikace. U základní školy jsou uzavřené ulice Palackého a Boženy Němcové, kde začala výměna vodovodního potrubí a přípojek k okolním domům. Podrobnosti přidává vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Na to budou navazovat práce výměna kanalizace a celé tohle bude zakončeno výměnou a opravou povrchu. Komunikace bude uzavřena pro průjezd, pro pěší bude přístup zajištěn po stávajících chodnících, kterých se tyhle práce nedotknou.
0: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát. Prodej nových osobních aut v Česku roste. Za první polovinu letošního roku se meziročně zvýšil o skoro 6% na necelých 130 tisíc vozů. Oznámil to Svaz dovozců automobilů. Největší zájem byl o značku Škoda. Druhý skončil Volkswagen a třetí nejoblíbenější značkou byla Hyundai. Podle svazu stoupá taky poptávka po autech s alternativním pohonem.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji ráno jasno nebo skoro jasno, během dne polojasno až oblačno, večer bude od severozápadu postupně přibývat oblačnost. Nejvyšší denní teploty zítra 21 až 24, na horách 15 až 18 stupňů. Povane mírný severozápadní vítr. Tlak se měnit nebude, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky ty čekáme dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou. Průjezdná by měla být i silnice 37 u Práčova, kde byla nehoda 4 osobních aut.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Vy jste dnes do Hezky česky přišla se slovem tarhoňa. Hned si řekneme o tom, jak se skloňuje, protože tak zní dotaz, ale já se přiznám, že moc nevím, co to ta tarhoňa je, něco k jídlu.
2: No, výborně, tak to se ptáte na správném místě. Já jsem totiž pytlík tarhoně koupila, takže o tom vím všechno. Můžeme začít tedy tím, kde se to slovo vzalo. Máme ho prostřednictvím slovenštiny z maďarštiny. A ta maďarština ho má z turečtiny. A je zajímavé, že v té slovenštině i ta těstovina, i to slovo funguje od 18. století, ale k nám, jak je vidět na vás, ta móda proniká až teď.
1: Tak teď jste řekla těstovina, tak už
2: víte.
1: Je mi jasněji.
2: Je to z jazykového hlediska docela výjimečná těstovina, protože oni jsou to taková malinkatá zrníčka, menší než rýže. A tudíž se nejí po jednotlivých zrničkách a tudíž se ani nepoužívá v množném čísle. Když máme kolínka, špagety, nudle, tak vždycky je to v množném čísle, kdežto tarhoňa je jediný druh těstovin, který se užívá v jednotném čísle jako látkové jméno.
1: A podle kterého vzoru tedy skloňujeme tarhoňu? Neobejdu se bez tarhoní nebo bez tarhoně?
2: Trošku si můžeme vybrat. Jde tam o tvary vzoru žena nebo růže, ale protože je to celkem už i skupina slov, u kterých se tohle řeší, tak vznikl podvzor vikuňa.
1: Fakt, to je oficiální podvzor.
2: Ano.
1: A co je vikuňa?
2: Tarhoňa jsou těstoviny a vikuňa je taková lama, která žije v horách Jižní Ameriky.
1: Dobře, ale já stále nevím ani u toho podvzoru, jestli bez vikuní nebo bez vikuně.
2: Můžeme si vybrat.
1: Taky.
2: Kolísá to tam. V množném čísle si úplně vybíráme, jestli chceme tvary podle, zjednodušeně podle vzoru žena nebo růže. A v tom jednotném čísle je to podle vzoru žena. A druhý, třetí a šestý pád, tam si můžeme vybrat.
1: Já si dám radši špagety.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že chobotnice mají 3 srdce? Není to však kvůli lásce, ale pro efektivnější život pod hladinou. Tito zajímaví mořští živočichové mají jedno hlavní srdce, které rozvádí okysličenou krev do celého těla. Jenže jejich krevní barvivo má sníženou kapacitu pro přenos kyslíku a proto krev do žaber pumpují pod větším tlakem ještě 2 přídavná srdce. Pevnými částmi těla chobotnic jsou pouze radula, něco jako pevný jazyk a zobák, zbytek jsou jen měkké tkáně. Takže kudy projde tlama, tudy se pak protáhne celé tělo, což někdy může vypadat až neuvěřitelně. Chobotnice mají vždy 8 chapadel s přísavkami. Dlouhá chapadla jsou velmi pružná a zručná, chobotnice o ně však může snadno přijít. V takovém případě je chapadlo schopné žít ještě asi hodinu po oddělení od těla, takže až budete plavat v moři, dejte si pozor na odložená chapadla. A ještě jazyková drobnost na závěr. Ve slovanských jazycích slovo chobot označovalo ocas. Rybáři na pobřeží Jadranu vnímali chobotnici jako zvíře s mnoha ocasy. Pojmenovali ji proto hobotnica a z toho tedy český název chobotnice.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Myslím, že jste všichni pochopili, že to dnešní téma se v pořadu Veselé a zdravě bude točit kolem zmatenosti. A budeme řešit, kde jsou její příčiny, jestli se máme bát, je to něco vážnějšího nebo třeba jen chvilková věc. Ono se to totiž nejčastěji vyskytuje u starších lidí, ale i my mladší. Občas třeba stojíme v obchodě a nevíme, proč jsme tam přišli, zrovna do té které uličky a podobně. Zmatenost může mít prostě různé příčiny. Právě o tom si bude povídat i naše redaktorka Bára Kvapilová s geriatričkou Zuzanou Schneiderovou z Nemocnice milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze.
1: Existují jiné formy a příčiny zmatenosti, než je Alzheimerova choroba?
2: Samozřejmě ano. Zmatenost, když to vezmeme od toho nejjednoduššího, tak vlastně každý z nás může být někdy zmatený. Buď protože se nedostatečně v letním horku napije, nebo protože třeba studentovi dají učitelé přehršel nějakých informací, kterých se nezorientuje hned.
3: Rovnoběžka, tečna, sečna, plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus x na druhou plus a minus hyperbola, parabola.
2: Ale my tady v tom pořadu asi mluvíme spíše o té zmatenosti, která není normální, která neodezní za chvíli. A tam je potřeba odlišit, jestli je to vlastně záležitost dlouhodobá, tedy bavíme se o pacientovi s demencí, anebo jestli je to ad hoc vzniklá dezorientace, taková ta senior se málo napije v letním horku, protože se málo napije, tak se dehydratuje, v rámci té dehydratace upadne, něco si zlomí, dostane léky na bolest, dostane se do nemocnice a tam je vlastně několik příčin takzvaného delíria, tedy té akutní zmatenosti, protože jedna moje kolegyně říkala, ať se seniorovi děje cokoliv, tak se buď zmate nebo začne padat, nebo oboje dohromady a takováhle zmatenost může být právě to takzvané delirium, tedy akutní zmatenost a to je opravdu cokoliv. Močová infekce, dehydratace, bolest, některé léky to mohou udělat, ale i to cizí prostředí.
1: Se zmateným člověkem, většinou seniorského věku, se můžeme setkat nejenom jako blízcí příbuzní, ale třeba i jako kadeřník v restauraci, v kavárně. Máte pro ty lidi nějakou radu?
2: Ta rada je jednoduchá. Aktuálně běží projekt Dementia Friendly Společnost, kdy se i ti kadeřníci nebo provozovatelé restaurací mohou vlastně zapojit do projektu, nechat se proškolit, mít k tomu nějaké webináře a potom si nalepit na svoji provozovnu takovou krásnou poměnku, kdy vlastně říkají, ano, sem se nemusíte se svým trošku dezorientovaným staříkem nebo člověkem, který má třeba nějak jakou formu demence, se nemusíte k nám bát přijít, protože my to zvládneme, aniž bychom tím třeba rušili ty lidi okolo.
1: Takže třeba babičku, která už se jinak bojí někam chodit, můžeme vzít do takové kavárny a oslavit s ní narozeniny.
2: Samozřejmě ano.
4: Vesele a zdravě.
5: Já bych k tomu jenom dodala, že zmatenost, i to delirium a demence jsou stavy narušeného vědomí a poznávacích funkcí, které jsou někdy spojeny s akutními psychotickými poruchami a v tom mezinárodním klasifikačním systému je to číslo F23, přičemž to delirium, to je vážná kvalitativní porucha s kolísavým průběhem, která může trvat až 6 měsíců, ale prostě odezní. A při somatických neboli fyzických onemocněních, paní doktorka tady hovořila vlastně o těch přechodných zmatenostech, ale podobně, pokud třeba ta dehydratace trvá dlouho, změny tlaku jsou dlouhodobé, tak ten člověk se může dostat na delší dobu do delíria. A demence naproti tomu, ta má úplně jiná čísla, ta má F0 anebo F03. Tak to je záležitost, která je vlastně chronická a trvá velmi dlouho. Čili ta
0: to
5: doba...
0: To znamená déle než půl roku.
5: No ano, a ta doba, a pak jsou ještě akutní stavy, jako je schizofrenie, a to je vlastně zmatenost, která je organicky podmíněná a je to vlastně něco, co může být
0: co
5: celý
0: je teda
5: život.
0: Nejhorší z toho.
5: No, já bych řekla, že nejhorší jsou ty stavy demence, protože to je záležitost, která výrazně zhoršuje kvalitu života i toho člověka, i jeho příbuzných, ale třeba schizofrenie, pokud je dobře léčena, tak ta může vlastně tomu člověku umožňovat normální život.
0: Možná budeme hledat právě ten odpovídající stav, to, co trápí vás, když se cítíte zmatení, orientujete se špatně v čase, prostoru, na něco zapomínáte, tak co z toho to je a co by se mělo dělat. I o tom budeme mluvit s doktorkou Kateřinou Cajdanovou v pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
4: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: otevřeme dnešní téma i s naším posluchačem Petrem.
1: Zdravý Petr, jsem z toho nějak zmatený. Sice chodím po zemi, ale nevím proč a kam. Děsnou smůlu asi mám.
2: Ano, děkujeme, přesně tak. Já bych jenom znovu zopakovala, že se budeme hlavně věnovat té zmatenosti.
0: Co to je?
2: Což je kvalitativní porucha psychických funkcí a většinou je to porucha schopnosti identifikace zevního světa a je porušeno vnímání, myšlení, afekty, to znamená emoce, paměť, jednání a další. A buď máme obluzené vědomí, kterému se říká buď zmatenost nebo to delirium, podle toho, jak to dlouho trvá, anebo mrákotné stavy, těm se dneska nebudeme věnovat. A ty příznaky zmatenosti jsou trojí. Buď ten člověk neví, kdo je, nebo neví, kde je, a nebo neví, kolikátého je, nebo kdy je vlastně, že třeba si myslí, že je středověk. A je to krátkodobé nebo dlouhodobé, ale to dlouhodobé je pouze týdny. A po skončení toho stavu, kdy vlastně je zmatený, on si to nepamatuje. To znamená, on má amnézii na tu dobu, kdy si to nepamatoval.
0: To znamená, když si uvědomíme posléze, že jsme si na něco nemohli vzpomenout,
2: tak nebo to
0: jsme
2: není netušili,
0: tak to je v klídku.
2: To je v klídku, protože správná zmatenost, tedy podle těch učebnicových případů, ano, kterou opravdu musíme řešit, je, že ten člověk vlastně něco netuší, takhle zmatenýho dělá, nebo říká, nebo se prostě ztratí a pak tvrdí, že nic takového nebylo. Mně to teda trošku připomíná občas některé muže. Ale nechci být politicky nekorektní.
3: Otázka, takže, co by řekli zase muži o ženách.
2: O ženách právě. Takže je to něco, co vlastně, pokud my si to uvědomíme, čili máme-li náhled, tak to úplně zmatenost jako není.
0: Když si to tedy uvědomujeme, tyhle věci, tak je to co, přepracování, nebo je to
2: většinou
0: věk, nebo
2: co stres, to je? Je to třeba soustředění na nějakou věc, které přikládáme velký význam a ta paměť, jak se soustředí, tak se jako ztratí a my začneme mluvit trošku z cesty, ale většinou to přejde velmi rychle.
0: Na tyhle stavy může mít vliv třeba stres, jasný, asi spojený i s únavou, ale třeba i léky, jídlo.
2: Ano, ano. A to říkala paní doktorka, nejčastější příčinou je nedostatečný pitný režim. A to v těchto těch vedrech, kdy ještě slunce svítí na hlavu a ta se nám přehřívá, tak zmateností trpí kdekdo. Hmm. A ta nejjednodušší zmatenost je vlastně, že já se pětkrát vracím, něco prostě furt si říkám, sakra, kam jsem to dala a pak zjistím, že je mobil v lednici. Že?
0: Kdy jde o banalitu, kdy už jde o vážnou věc, kde najdeme tu hranici?
2: No tak pokud ty stavy jsou krátkodobé a po každé je to něco, co si ten člověk uvědomí, tak je to vlastně banalita. V okamžiku, kdy na to má tu amnézii, to znamená, nepamatuje si to, nebo je to něco, co se projevuje pravidelně, no tak se může jednat o vlastně organickou poruchu a v okamžiku, kdy tam jsou halucinace nebo vysloveně jako iluze, že ten člověk je přesvědčen o tom, že vidí nebo slyší něco, co neexistuje, no tak musíme to začít řešit.
0: Jak se to vyšetří? Kdo to pozná? Kdo to klasifikuje? Doktor? Máme někam zajít k nějakému konkrétnímu?
2: Tak, první chodíme k obvodnímu lékaři, který nejprve vyloučí, že se jedná o nějakou vedlejší vlastně důsledek cukrovky, takže nám udělá krev, udělá nám moč, udělá nám běžná vyšetření, koukne se vlastně, jestli nejsme intoxikováni, to znamená pozná třeba alkoholem intoxikaci nebo nějakými drogami.
0: Jako, že by to bylo delirium ale tremens, jo?
2: No, to může být lecos, že jo. No, a takže tohle to všechno vyšetří. Samozřejmě s náma probere, zeptá se i na objektivní anamnézu, čili je dobré tam přijít s někým, který vlastně řekne, že on to měl a on si to nepamatuje. No a vlastně dochází k tomu, že toho člověka by měl vidět neurolog, který by vyloučil, že se jedná o nějakou příhodu cévní mozkovou, protože ateroskleróza může být tohleto, nebo že se jedná právě, psychiatr se podívá, jestli se nejedná o schizofrenii, no a pokud ten člověk ohrožuje sebe nebo okolí, no tak ho odvoláme záchranku a je potřeba ho odvést k hospitalizaci.
0: Je nějaký věk, kdy bychom tohle vyšetření třeba měli automaticky podstoupit?
2: No, automaticky asi ne. Tady bych řekla, že dokud vlastně není důvod, tak je to zbytečné, je to zatěžování zdravotního systému, ale když se ptáte takhle, tak schválně, Patriku, od kterého věku se dá diagnostikovat zmatenost? To znamená, že jako my už opravdu řekneme, aha, tak tento člověk je zmatený.
0: Napadají mě dvě věkové hranice, no, tak plnoletost a pak třeba 65.
2: No, budete se divit, ale už u čtyřletého dítěte se to dá poznat. Ano, protože tříleté dítě už si uvědomuje svoji individualitu, už většinou ví, kde je, minimálně doma nebo venku nebo něco, a už ví zhruba, kdy je, že třeba je jaro, léto, podzim, zima. To znamená, už u tříletých dětí se dají kvalitativní poruchy vědomí trošku poznat.
0: Říká doktorka Kateřina Cajthamlová. Probereme i vaše dotazy a problémy na tohle dnešní téma zmatenosti, a to nejprve ty, které jste nám dopředu dali jako v psané formě, anebo jste zavolali na náš záznamník, pak se dostaneme i k vašim živým dotazům.
4: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku

Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes s námi jako vždy v tomto čase a v pátek doktorka Kateřina Cajtamová. Patrik Rozehnal ji pustí už za chvíli ke slovu, protože by měla odpovědět na dotaz, který nám přišel i přes telefonní záznamník k tématu zmatenost.
1: Dobrý den, tady Marie. Je mi v uvozovkách 20 a pár. Paní doktorko, prosím, jak rozeznat zmatenost od třeba schizofrenie nebo nějakého zoufalství, případně nenávisti, a jak se proti těmto lidem bránit nebo jak jim pomoct?
2: Páni, to je krásný dotaz. Tady slyšíme vlastně afektivní poruchy. Afekt je krátkodobá změna nálady. Paní říká od stresu nebo nenávisti, jak se to. I u stresu, i u nenávisti ten člověk vlastně úplně moc zmatený není. On je docela soustředěný na ten nějaký moment a třeba to pořád opakuje dokola a nějakým způsobem to má fixované, ale on vlastně přesně ví, že něco nenávidí nebo někoho nenávidí. Je si toho vědom a je si toho vědom dlouhodobě. U té schizofrenie tam bych opravdu doporučila tu diferenciální diagnostiku svěřit do ruky psychiatra, protože to takhle jako doma nepoznáme. A jedna z věcí, která je velmi důležitá u těch psychiatrických diagnóz, prostě tomu člověku chybí náhled. Čili když bych chtěla od sebe odlišit někoho, kdo někoho šíleně nenávidí a teď paní pravděpodobně komentuje, že co říká, nedává smysl, ale to neznamená,

0: že je to zmatenost, protože jemu to smysl dává, nebo jí. Ale u té schizofrenie, tam je to opravdu z úplně jiného světa. Jsou tam halucinace, iluze, jiný vlastně
1: vnímání. Jak se jim bránit takovým lidem?
0: No, tady bych asi doporučila opravdu se odstěhovat nebo se nějakým způsobem izolovat, protože jiným způsobem těžko člověku, který buď je zaměřená jeho pozornost, anebo nemá náhled, těžko se mu bude bránit. A u těch zmateností upozorňuji, on si to pak nepamatuje, čili to je problém.
1: Máme dotaz i z formuláře na stránkách veselé-zdravě.cz.
0: Paní Věra, dobrý den, chci se zeptat, co to je, když si občas nemůžu vzpomenout na slovíčko nebo se zastavím, nevím, proč jsem nějak šla, proč jsem tam, kde jsem. Je to jen tak, jsem tam jednou za čas, jde o něco vážného nebo jsem přetížená, no tak paní si sama odpovídá, pravděpodobně je to některý stupeň syndromu vyhoření. To, co vlastně je tady dominující, ona si to pamatuje a je si toho vědoma. To znamená, je to spíš stres a přetížení, než ta zmatenost, o které jsme hovořili.
1: Jestli podobné projevy míváte i vy, na něco zapomínáte, ať už si to uvědomujete vy přímo nebo někdo ve vašem okolí, a rádi byste se poradili s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, využijte telefonního čísla, které otevíráme právě teď, umožňujeme vám se dovolat do studia a poradit se. Dnešní téma zmatenost.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě dnes na téma zmatenost, problémy tedy, kdy se necítíme úplně komfortně, že ano. Víme, co děláme, proč to děláme, nebo na ano. něco zapomínáme. A řešíme to teď i s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den. Ještě jednou poprosíme, zopakujte pro posluchače.
2: Tak je mi 82.
1: Ano.
2: A stává se mi, že prostě si spletu, který je den.
1: Ano.
2: Tak pro sichr mám tady program na televizní program.
1: Ano.
2: Tam je vždycky napsáno, který je to den a ano. mě to dojde.
1: Krásné. Takže já vás chci uklidnit vzhledem k tomu, že jste si toho plně vědoma a dokonce to vlastně se snažíte kompenzovat, tak je to pravděpodobně úplně běžná nějaká krátkodobá porucha soustředění a zapomnětlivost. Mně se tohle stává dokonce i tak, že celý den si myslím, že je pondělí a pořád se musím koukat.
0: Ještě, že to není v pátek.
1: Ano.
0: Je to
1: takže klid, v pořádku.
0: Buďte v
1: klidu. Upravte pitný režim, ale nemusíte se bát.
2: Ano, a mě se vždycky vybaví totiž, když jsem byla před asi nevím, 50 lety hospitalizovaná na jednotce intenzivní péče, tak tam mě napsali, že pacientka se orientuje v čase i prostoru.
1: Ano.
2: A já jsem si vždycky řekla pro Krista Pána, tenkrát jsem se... No tak ono
1: Madam,
0: to je
1: prosím,
0: takový technický jenom popis.
1: Buďte tak hodná, nebuďte na sebe tak přísná, prosím.
0: A děkujeme, ať
1: děkujeme.
0: Se daří, mějte se krásně, další, kdo volá a je s námi v kontaktu v pořadu Veselé a zdravě, ptá se.
2: No,
0: poprosíme, stište si rádio, ať nám to nevazbí, jak my říkáme. A
1: rádio vypnout asi.
0: Nejlépe, tak a ptejte se.
3: No, já bych se chtěla zeptat, mám 82 roku.
1: Ano.
3: A třeba mám spoustu květin, miluji je, ale když chci někomu říct, jak se ta květ znám je z názvu.
1: Rozumím.
3: Když chci někomu říct,
1: ano.
3: tak to nevím.
1: Madam.
3: To jméno.
1: Ano, to není zmatenost, tomu se říká porucha výbavnosti, to znamená v té paměti to je. A já vám poradím trik, protože vybavování informací někdy pomáhá vlastně pohyb. Takže se doporučuje, znáte to, když se ztratí klíče, tak
0: vrátíme
1: se jde po vlastních stopách. Zkuste si třeba obejít stůl a ono se to někdy vybaví.
0: Tak jo, tak takovou radu máme. Děkujeme za to, protože
1: díky.
0: Třeba tenhle stav se týká jiných posluchačů. A ptá se někdo další. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka z Jihlavy. Paní doktorko, já bych se chtěla zeptat na svého dobrého kamaráda. Je mu 69 let a stává se teď v poslední době dost často to, že konkrétně třeba jsme byli domluveni na nějaké schůzce, no a on teda nepřišel a zapomněl, že měl přijít a bylo to třeba ze dne na den. A tak
1: ano.
4: si to nějak moc neuvědomil. A poslední věc taková, že jsme byli domluveni, že mě odveze z jedné akce, protože já nebudu nic pít, a teda já budu pít a on nebude nic pít. No a pak si sedl na místo řidiče, podáváme klíčky s tím, že jako ať jedu.
1: Jasně.
4: A vůbec si jako v tu chvíli neuvědomil, že prostě ano. to bylo domluveno jinak.
1: Ano.
4: Nechce si samozřejmě připustit, že by se mohlo něco dít.
1: Já bych se s takovým pánem asi bála jezdit autem. Asi bych ho nenechala, jako, že bych s ním nejezdila jako spolujezdec. A tady ano. jsme v situaci, a já to hrozně nerada říkám, ale dokud se něco nestane, tak ono ho to nedonutí, bohužel.
4: Ano. Jo, ještě jednou taková drobnost, budeme sedět v nějaké skupince, bude se o něčem hovořit a bude nějaké téma, všichni se mu budeme věnovat a on do toho najednou skočí otázkou, úplně se zeptá na
1: ano.
4: něco z cestního jiného.
1: Říkáte jo. vlastně přesně příznaky zmatenosti s tím, že nevíme, jestli má třeba cukrovku nebo aterosklerózu,
4: nemá.
1: No, ale může to být počínající demence, těžko říct, no, bez vyšetření a bez dalších nějakých objektivních vlastně zobrazovacích a dalších metod, těžko říct.
0: V tohle chvíli vyrazit asi s někým, kdo to dokáže
1: no,
0: popsat.
1: No, ale pozor,
0: právě.
1: Opravdu.
0: Opatrně.
1: Opatrně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdemlová, i vy se ptejte dál na různé projevy zmatenosti, ať už vážnější, drobné, prostě proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na telefonu 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamová a je připravena na další otázky od vás, kladené po telefonu s číslem 731 800 900. Od koho teď?
1: Dobrý den, tady je posluchačka z Nového Jičína. Prosím vás, paní doktorko, já bych se chtěla zeptat, mi se stává někdy, když mluvím s kamarádkama nebo s dětma, že najednou v polovině věty si nemůžu uvědomit dál pokračovat.
2: Jasně.
1: Když oni mi odpoví, tak potom nevím, co jsem chtěla říct dál.
2: Ano, zase tohleto je spíš porucha výbavnosti a paměti, ale není to kvalitativní porucha vědomí, protože vy jste si toho vědomá, vy víte, co jste říkala předtím, čili tam chybí ta amnézie. Vy to víte, že to nevíte.
1: Ano, takže mi to nejde dál.
2: Ano, přesně tak. A tohle někdy bývá, když se příliš snažíme rychle něco říct, nebo hodně nám na tom záleží, tak my si vytvoříme stres a ten nám trošku zablokuje tu výbavnost.
0: Jakoby nám ucpe nervy celé vymyšlenky.
1: No, se mi stane, když jsem u pana doktora, na preventivní prohlídce.
2: Jo.
1: A tak on normálně hovoří a na jedenkrát mi řekne tři slova.
2: Jasně.
1: No a já jsem si to poprvé neuvědomila, on se mě potom řekl, co jste říkal. No já jsem věděla jenom jedno, ty další dvě ne.
2: Ano, čili to jsou prosím opravdu poruchy soustředění a výbavnosti. Nedělejte si starost, zmatenost to není.
0: Uklidňuje doktorka Kateřina Cajdamlová a ptá se jí někdo další na telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: No, dobrý den.
0: Ptejte se.
2: Poslouchám.
3: No. Paní doktorko, mám takovou prosbu. Mám kamarádku a ty našli korovou atrofii mozku.
2: Ano.
3: A každý jí řekne něco jiného, ale ona si přečetla něco na internetu, něco o doktoru. Můžete mi k tomu něco povědět?
2: No, co se týče tak korové dysfunkce, to je záležitost vlastně kůra mozková, je racionální kůra nejčastěji. A ty příznaky, kromě poruch chování, můžou být, že má třes a může mít poruchy výslovnosti a může mít nějaké poruchy paměti a nepozná a podobně. A ten
3: to spíš někdy prostě ta paměť, ona říká, že to prostě jako vidí, co to je, ale nemůže si vzpomenout, jak se to jmenuje.
2: Mozková kůra je vlastně ta racionální naše kůra, která nám pomáhá vlastně věci vysvětlit, pochopit, popsat, týká se analýzy i syntézy, to znamená krok za krokem a nebo vidět celkový obraz a podobně. No. Nemusí to, tam záleží, jak velké množství a v které oblasti je ta kůra atrofovaná, proto každý říká trošku možná něco jiného.
0: Tak vysvětleno.
3: Ona si právě přečetla na internetu, že má 2 roky života.
2: Ale to určitě ne.
0: Ať nečte na internetu a probírá to s odborníky.
2: No, raději, ať opravdu, ale hlavně tyhle ty sebenaplňující proroctví, že se řekne nějaký deadline a ten člověk to potom splní, to fakt nemám ráda. Jo. Takže existuje spousta studií na prodloužení doby života, pokud ten člověk je optimistický, má naději, věří, že se to zlepší.
0: Ještě jeden dotaz před další písní v pořadu Veselé a zdravě. Od koho dobrý den?
4: Tady Hana od Kroměříže a Dobrý den, paní doktorko, mám dotaz. Nemůžu si vzpomnět třeba na nějaké příjmení, ale vytvořila jsem si takovou pomůcku, třeba to příjmení je Vrtichvostová příklad.
2: Ano.
4: A protože jsem si na to nemá smět, tak jsem si pomyslel takovou pomůcku že si vzpomenu, že to má vrčet, to jméno.
2: Výborně.
4: Tak existují nějaké takové pomůcky?
2: Ano, existují a je velká spousta odborníků, kteří vlastně říkají, že pomůže třeba, když si jako procházíme zámkem a představujeme si různé věci. Existuje odborník na telefonní čísla, Kukla, který vlastně říká, a díky němu já si pamatuju telefonní číslo svého partnera a své dcery a svého syna, ano. Ale je to vlastně povídačka dlouhá. Já když to komkoliv
0: dát
2: říkám...
0: Dát těm číslům nějaký
2: význam.
0: Příběh?
2: Ano, příběh. Jo? Takže je to záležitost velmi individuální a toto jsou přesně věci, které máme se zvyšujícím se věkem dělat, protože když tu paměť trénujeme, tak ona funguje. Funguje lépe, než když ji necháme být. Čili opravdu jakýkoliv rozvoj, jakýkoliv schopností je na hranici komfortu. Čili my to musíme opakovat, říká se, přečtu si, zopakuju si to druhý den ráno, zopakuju si to za dva dny, zopakuju si to za týden a ono se to vštípí.
0: Takhle k tomu všichni přistupujeme a k tématu zmatenosti se budeme ještě za malou chvíli věnovat na závěr našeho pořadu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
7: a Petr Kostka.
5: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Budeme se ještě chvíli povídat, budeme radit a dělat takové, řekněme, závěrečné povídání a shrnutí dnešního tématu o zmatenosti s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Paní doktorko, co dělat nebo nedělat, tedy když se občas ztrácíme v tom čase, prostoru, děláme něco znovu nebo si na něco nemůžeme vzpomenout?
1: Tak pokud se to týká nás samotných, tak je dobré věřit svému okolí, pokud nás na to upozorní. Brát to vážně, jednak teda, jak říkala paní doktorka, zkusit upravit pitný režim, zkontrolovat glykemii, pokud máme diabetes, nechat si vyšetřit třeba štítnou žlázu nebo hormonální stav, může se jednat o lecos. To znamená nepodceňovat to a poslouchat, když nám někdo říká, tyjo, já mám o tebe starost, ty jsi mimo trošku někdy a tak. Tím lékařem první volby je náš obvodní lékař, ten udělá základní diagnózu a potom vlastně nás pošle na specializovaná vyšetření, ať už na neurologii, nebo k psychiatrovi, nebo za psychologem. To, co nedoporučuju, aby dělali lidé, kteří jsou v okolí pacienta se zmateností, nepřesvědčovat ho, nesnažit se mu vyvrátit, že je to takhle onakle, protože tam může docházet k výbuchům emocionální reakce a ten člověk může být nebezpečný sobě nebo okolí.
0: A teď ho třeba chceme dostat k lékaři, aby ho vyšetřila, on nechce, co s tím?
1: Tam je důležité, pokud máme pocit, že jsme ohroženi my nebo on, tak opravdu zavolat tu záchranku a nechat na posouzení zdravotního personálu, jak je ten stav vážný.
0: Jsou na to nějaké vitamíny, léky na to, abychom to mírnili třeba?
1: Tak zaprvé je dobré vědět, jestli někdo u nás v rodině něčím podobným trpěl, protože tam bude možnost, že se to stane. No a samozřejmě léky existují, ale my nejdřív vždycky musíme znát příčinu, čili podle příčiny se dává
0: léčba. A s tím pomáhá právě ten lékař, proto ta návštěva u něj radí lékařka tady u nás ve studiu, doktorka Kateřina Cajdanová. Moc za to děkuju, za dnešní odpovědi a pobyt tady u nás ve studiu.
1: Já moc děkuji všem, kdo se dovolali a významně převažovali lidé v věku 82 let. To bylo fascinující, ženy, ano.
0: Na koho se nedostalo, klidně zavolejte na záznamník 221 553 770, nechte nám vzkaz a my se k tématu rádi někdy vrátíme. Mějte se hezky, přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas zprávy.
1: Pražské metro nepojede na části linky C, nahradí ho autobusy. Do povinného registru psů v první oficiální den přibyly tisíce zvířat. Zítra bude postupně přibývat oblačnost, později může přijít déšť nebo přehánky a teploty budou do 26 stupňů. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Kvůli obnově zabezpečovacího zařízení nepojede v následujících dnech pražské metro na části linky C. Dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání zajistí autobusy s označením XC. Výluka potrvá do 10. července, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Podrobnosti o výluce se cestující dozví třeba z letáku na zastávkách, v autobusech a tramvajích, ale třeba i zhlášení ve vozech. V ulicích jim pomůžou informátoři v reflexních vestách.
1: První den oficiálního fungování veterináři do centrálního registru psů zapsali 3000 zvířat. 10 000 jich registrovali už v testovacím provozu před začátkem července. Zápis zvířat je povinný a lidé ho vyřídí třeba při očkování. Přihlásit se o něj musí majitel psa, jak ve vysílání Českého rozhlasu připomněla prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová.
3: U psů, kteří jsou starší, tak chovatel má povinnost vlastně jej nechat zapsat nejpozději při další vakcinaci na vzteklinu. U štěňat tam se ta povinnost vztahuje vlastně na štěňata narozená od 1.7. a tato štěňata musí být zavedena do evidence ve chvíli, kdy jsou opatřována mikročipem, tedy vždy před předáním novému chovateli.
1: Americká herečka Maggie Gyllenhaalová převzala v Karlových Varech cenu prezidenta filmového festivalu. Ve Varech uvádí film Nevěsta, ke kterému napsala scénář, režírovala ho a taky je jeho producentkou. Diváci ji znají taky z filmu Temný rytíř o Batmanovi. Gyllenhaalová v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas vzpomínala na své začátky a na svou filmovou rodinu.
4: My parents both make movies.
5: Rodiče točili filmy. Doma jsme se na ně vždycky dívali. Když jsme s Jakem byli malí, tak jsme se dívali na videokazety. Neměli jsme jich ale zase nějak moc, takže jsme si pouštěli stále to stejné. S mamkou jsme milovali třeba hollywoodské muzikály. Ovlivnil mě muzikál Zpívání v dešti. Myslím, že bych ho dala z paměti.
1: Maggie Gyllenhaalová pochází z umělecké rodiny. Její otec je režisér, matka scénáristka a její bratr Jake je taky herec. Aubrey objevil se například ve sci-fi thrilleru Den poté.
0: Počasí.
1: Zítřejší den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibyde a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 na jižní a střední Moravě kolem 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 pozor na překážku před Turnovem ve směru z Prahy. Za Svijany na 70. kilometru leží na vozovce balení geotextilie. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína pozor za Nošovicemi. Na 58. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: To byly zprávy, po nich je tady další díl pořadu Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Láska hory přenáší. To platí také o vztahu dvou zamilovaných lidí, o kterých vám budeme vyprávět.
7: Jejich láska se zrodila před více než půl stoletím. Dříve než ona, zamilovali se do jejího nastávajícího její rodiče. Jakoby věděli, že v něm jejich dcera najde silného hrdinu do těžkých časů a něžného tátu pro své děti.
6: Je to jak příběh z Červené knihovny, který jsme pro vás dnes vybrali.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a

0: Slyšte zamilovaný příběh, který začíná u 17leté Květoslavy a 20letého Vladimíra. Celý svůj život zůstali v hostinném v Podkrkonoší.
1: Zamilovali se, vzali se, přivedli na svět děti, přestáli nemoci, vychovali vnuka a měli se dobře a mají. Nebojí se jeden druhému říci, miluji tě.
0: To zasáhlo i nás u srdce a poslali jsme za nimi Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: To máme přivítání. Dobrý den.
4: Den.
3: Vy budete paní Květoslava?
4: Určitě.
3: Pro vás květiny Květoslavy.
4: Takovou nádhernou. Děkuju moc.
3: Už jenom za ten příběh, který budeme společně vyprávět.
4: Jo, dobře.
3: A tohle bude pan manžel, to bude pan Vladimír. Dobrý den. Půjdeme dál, jdeme za vámi. My musíme říct hlavně, kam jsme se to dostali, protože to není jen tak obyčejný domek. Už uvnitř vypadá nádherně, kamenné stěny, cihelné, trámový je vidět, hezky, citlivě zrestaurováno. Kde to jsme, v jakém domě?
4: To je bývalá vodárna. Bývalá vodárna pro vlaky.
3: Na nádraží.
4: Na nádraží hostinné.
5: 16 000 litrů bral každý štogr. Takže měli na dvě mašiny tady, kdyby se náhodou potkali dvě, tak aby mohli je pokračovat, že jo.
3: Pak to tedy přestalo sloužit, protože parní už nejezdí. Jak jste se sem dostali vy?
5: No, my jsme byli zamilovaní do ty věže. Ta je z těch velkých kvádrů a to je nádherný.
3: Člověk by řekl, že vy jste se zamilovali do sebe a že si budeme vyprávět vaší lásce a začínáme tím, že jste se zamilovali vlastně do věže a do historického domku.
4: My vždycky do stejných objektů nebo to máme rádi cihly, kameny, jak jste říkal, když jste vcházel. A klidně vám tu věž ukážem, jak to vypadalo.
0: Představme si naše dnešní hrdiny, manžele Květoslavu a Vladimíra Kučerovi. Blíž se poznali, když Vladimír, co by voják prezenční služby, přijel k rodičům na opušťák a navštívil svého strýce.
1: Jeho děti chodila tenkrát hlídat obětavá Květoslava. Mladého Vláďu viděla s krátce přistřiženými vlasy a v zelených trenýrkách, ve kterých ji přišel otevřít. Popravdě trochu se lekla.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Mně se líbila, že jo, jenomže jsem byl voják, no.
3: Takže vy jste pokukoval po květě.
5: Jo, to jsem pokukoval, no.
3: Jak se vám zdála, jak vypadala jako mladá?
5: No, hubeňonká byla, hubeňonká. 50 kilo, já jsem ji takhle sem jibral do ruky v pase.
3: Verze Květoslavy.
4: Já jsem opravdu u strejdy hlídala děti a nevěděla jsem, že on má opušťák a že je u nich. A teď mě šel, já jsem zazvonila u toho strejdy, někdo mě šel otevřít a on tam byl kluk, vhubený nohy, velký trenky a plešaté, jo. A já jsem věděla, že to je to. A tak jsem nic neříkala. Ale oni mě ho trošku nutili a já jsem ho fakt nechtěla, jo. Přišel ne na námluvy, ale přišel za mnou, jestli s ním nejdu na tancovačku. A já jsem řekla, že ne a utekla jsem. A on potom hromosvodu na paneláku les k nám nahoru.
3: Kam až jste les?
5: Do pátého patra.
3: To jste se nebál?
5: Ne.
4: Až nahoru nevylez. Můj otec s ním sympatizoval, tak ho pustil dovnitř. No a už to začalo. Trošku jsme mluvili jako a to. Já jsem ho fakt vůbec neznala.
3: Takže to je taková láska s dohazovačkou, řekněme. Někdo vám vlastně Vláďu dohodil?
4: No já nevím, líbil se taťkoj, zakazoval mě kluky a tohle mě dohodil, jo.
3: Co se mu na něj tak líbilo?
4: Já nevím, asi oba dva měli rádi pivečko a hned si jako padli do oka, no.
3: No a chodit oficiálně jste začali kdy? Ještě v době, kdy jste byl na vojně, anebo až potom?
5: Když jsem byl na vojně, no. Když jsem byl na vojně, to jsem si pak už hlídal ty vlasy, no, abych měl aspoň ježurku takovou malinkýho.
3: Byly ty vlasy důležité pro Květoslavu?
4: No docela jo, na mladým klukoj.
3: První rande, jaké bylo, kde?
4: Ježiš, já si nepamatuju.
5: No, asi od sklepě.
4: Tam byla jenom líbačka.
5: No, tak
4: No.
3: Dobře, jak vypadala první líbačka? Já zavřu oči.
4: Zezadu u výtahu, viď? Tam byla taková koje, tak tam byl takový hezky něžný, no.
5: Jenom za ruce, že jsme se vodili a takový hodný jsme byli.
4: Jo, takový čunťové jsme byli oba dva, neskušený.
5: Nejlepší byly ty dopisy, máš je schovaný.
4: Máme někde schovaný, ale vůbec nevím kde.
6: Krásný.
3: Vláďa vám psal dopisy?
4: No, mám všechny schovaný, krásný, něžný. Jo, on byl takový něžnej, no, tak tím mě asi taky získal. Měl krásný modrý oči, dlouhý řasy a já vždycky koukám u mužských na zuby. A ty měl dobrý.
5: A měl jsem 63 kilo. A celou vojnu jsem nepřibral kilo nebo dvě.
3: Kam jste k Větoslavu tak jako poprvé vyved, že jako je moje a já ji někam přivedu, ukážu, vyrazíme se někam?
5: To asi bylo na nějakým tom na nějaký ty zábavě, že jsme chodívali do národňáku. Tam jsme měli 5 stolů vždycky a to bylo nádherný. To bylo, když byl člověk 19, 20 roku, tak to je paráda.
3: Když jste tak byli sami spolu, jak to tehdy vypadalo? Vodili jste se za ruce, sedávali jste někde na louce, vyprávěli jste si. Jak vypadaly romantické chvilky dvou zamilovaných lidí před 50 lety?
4: A my jsme hodně chtěli být jako sami. No, no. Poprvé mě, jako, jak se říká, dostal, tak to bylo na ty jejich... Tam nikdo nebyl v té chatě, viď? Tak jsme tam jsme poprvé... Jako to bylo krásný, no. Na to si vzpomínám.
3: Vy jste vlastně museli hledat místa, kde můžete být sami spolu i v té intimní chvíli.
4: Museli, no. A o to asi bylo hezčí, ale. No, dneska si to přivedou domů a co? Je to tak, ale, no.
3: Co tomu říkali rodiče? Té vaší lásce, tomu, že jste začali chodit, jaké to bylo?
4: Jo, naši nám přáli, oba dva, a jeho otec mu řekl, běda, jestli ji přivedeš a bude těhotná, protože se mu asi půl roku předtím vdávala dcera. A my just, viď, my jsme chtěli miminko. Tak jo, bylo do roka.
3: Co rozhodlo, nebo kdo rozhodl, že bude svatba a kde bude?
4: No, my jsme řekli, že jako jsem těhotná, že jo. No, našim to nevadilo, mamka byla taková, to, ona byla mladěnka, asi 36 roku, kdy se stala babičkou. No a oni si ho oblíbili. Manžel potom třeba po 20 letech říkal, že má moje rodiče radši jak svý. Je to blbý, ale opravdu. No a tak jsme bydleli chvíli u nich a do půl roka jsme měli být ošklivej, ale my jsme byli šťastní.
0: Svatební zvony se na kostelní věži v Hostinném rozezněly pro Květu a Vladimíra Kučerovi 21. dubna 1973. Tehdy si řekli ano na radnici i v kostele.
1: Svatba to byla veliká. Hudba hrála a 80 hostů jim přijelo poblahopřát.
4: A byla pěkná svatba, hudba, povedla se. Akorát, když mě chtěli uníst, jak se dřív dělávalo, tak manžel skočil na auto a takhle se držel a oni s ním jezdili a vevnitř já.
3: Nechtěl vás pustit?
4: Nechtěl mě pustit.
3: Ten den jde pro vás, Květoslavo. Jak jste se chystala, ať už šaty, kdo vám pomáhal, přijela kadeřnice, jela jste někam, jak to probíhalo?
4: No, přišla ke mně kadeřnice, od ní jsem měla půjčený šaty, protože na svatbu má být něco půjčeného a hlavně jsem už přibírala a chystala mě mamka i jeho maminka. Jako to bylo takový dojemný, no. Mamka byla taková citlivá.
5: Nejlepší ženská na světě, nejlepší. Paní máma. Pan tata taky, ale. A to bych se rozbulal. Fakt byli nejlepší na světě.
3: To člověka jitří ty vzpomínky, ale je to hezké zase, že na ty lidi může člověk takhle vzpomínat, ne? Že vlastně mu spoustu věcí dali a v dobrém vzpomíná i po těch letech. Tady si myslím, že není třeba se za slzy vůbec stydět. Vy jste také říkala, že dojemná chvíle.
4: Akorát jsem přemýšlela furt, kde je on. Jsem se bála o něj už.
3: Tak na druhou stranu drží se to, že se nesmí vidět, ne? Do obřadu ženích s nevěstou.
4: Ano. Taky se to drželo.
3: Měla jste třeba strach, že by nepřišel?
4: Ne. Mm-mm. Fakt ne, to mě nenapadlo.
3: Kdo vybíral prstýnky?
4: Spolu, viď?
3: Obřad proběhl. Kostel tedy i ten obecní úřad, pak hospoda. Co svatební dary, jaké jste dostali?
4: Jo, pěkný. Talíře se dávali a takový cojchy, že jo, takový starý ty. Takový maminky to skládali, že jo, a to, a babičky a takovýhle věci. No, já jsem měla našetřeno 30 tisíc a tenkrát to bylo dost peněz. No, to je všechno. A sebe jsme měli.
3: Co první taneček?
4: Jo, on chodil do tanečních asi dvakrát nebo třikrát, já teda ne, ale a nechala jsem se nýst, no. Bylo to hezky.
5: To jo, já jsem v Hradci chodil do Koruny a já jsem tam vyhrál taneční. Já jsem byl tancmajster, dobrý.
3: Byl Vláďa v mládí bouřlivák nebo ne?
4: Jo, jako v rodině, výchova a to, to jako kluci šli vždycky radši za mnou. No, táty se báli. A oni mu to teď v dospělosti i řekli. Já jsem se tě táto bál. Přitom je nemlátil nic, ale když jako zakřičel, tak to stálo za to, no.
3: Měl autoritu. Takový byl začátek životního putování, tedy Květoslavy a Vladimíra Kučerových.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj příběh nám dnes vypráví Květoslava a Vladimír Kučerovi. Vzali se přesně před 50 lety. Na začátku jejich života bylo vše zalito sluncem.
2: Ještě netušili, že Květu čekají dlouhé měsíce odloučení od rodiny a Vladimíra náročná role táty. První půl rok po svatbě bydleli u rodičů Květy, než získali své vlastní hnízdečko lásky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A bylo to za náměstím u kostela, byl takový starý dům, už to je zbouraný, je tam teď parkoviště, no teklo nám i do postele, my jsme tam měli lavor.
4: Starý barák to byl, bývalá klášterní škola.

0: léky, bylo to dobrý. A teď jsme měli ještě na řadě toho druhého, že jo? To byla sranda, protože všichni nám říkali, to chce dítě, Květa, ať to porodí a uvidí, že bude zdravá, chlípa. Táta říkal, že jo, je, ten byl dobrý. No.
1: Co to bylo za problémy? Revma tedy nějaké přišlo, nebo?
2: No, svalový a kloubový. No, a tak mě nejdřív uzliny hledali rakovinu a to se nepotvrdilo. Já jsem byla i v Praze, ležela na slupech 2 měsíce asi nebo 3 a doma už byl 3měsíční Michal.
1: To znamená, vy jste byla v nemocnici, dítě doma, samo, s manželem, nebo někdo pomáhal? Dvě děti
2: moje
1: už?
2: Moje maminka hodně pomáhala a ten dostal jesličky na 3 měsících a vozil děti do školky a do jesliček. A ještě chodil do práce, že jo?
0: Já jsem v té práci ráno utek z toho, jsem dělal v tiskárně, utek jsem na tu půl hodinu domů, děti u dveří a já jsem jen vzal. Ten větší, ten cupitel, ten malinký, toho jsem posadil na sedačku a odvedl jsem je do jesliček a honem do chrpy, že? A to bylo každý den. Jsem měl takovou praxi, že se normálně babi u doktora se divili, jak to je možné, že to umím. Já jsem toho kluka takhle v oblík a už byl v plínkách, že? Ustrojený.
1: To nebyly plínky jako dnes, že by se byly plátěné, předpokládám, a takové. To znamená, vy jste se stal vlastně otcem, matkou v jednom z nutnosti postarat se o děti.
0: No na ten půl rok to asi bylo. Na ten půl rok to bylo, že byla v nemocnici, ale pak už byla doma. Ona se to postarala, nechodila do práce, ale postarala se o ty děcka. Že mě ustrojila, připravila.
1: Vláďo, klobouk dolů před váma. V té době takhle se postarat o děti, myslím si, že i zvládnout ten postoj třeba před kamarády, že zastáváte roli otce starostlivého, musíte se o ty děti postarat od A do Z, aby opravdu dostali, co měli, to by asi ne každý zvládnul.
0: No, ono to u nás ale takhle vzniklo, že jsou tak ochotní, jsou oba synové.
1: Myslíte si, že vám ta intenzivní starost o vaše děti tehdy z nutnosti pomohla k ním víc přilnout a naopak děti zase přilnuli k vám, že tam to pouto bylo silnější, to otcovské, než třeba v jiných rodinách?
0: To posoudím, jak to bylo v jiných rodinách, ale myslím si, že ty děti mě šly ke mně. Jako. Jo, ještě takovýhle malinký podstřeh, když jsme byli, to už byla doma, jo, a teď jsme měli toho malinkýho 8 měsíců nebo 10 a on měl zánět středního ucha doma a řoval jako kráva, bolestí, jo. A teď jsem dal sestře toho mýho kluka a ona ho odvezla do těch ležáků tam mezi ty děti. A když jsem si pro něj přijel, tak ten kluk mě poznal. Byl mu rok, ani ne, možná 10 měsíců. A ona mě natáhla ruce. A budu bolet.
1: No mně se to stá, tak bolím hned.
0: No. Sestra říkala, to jsem ještě neviděl, tohleto. Aby poznal tátu. Malej, že jo, to jsou kojenci ještě. Kdybych ho aspoň kojil, ale já jsem ho ani nekojil. A přesto mě měl rád.
1: Jak to prožívala Květa? Protože nemocná děti nechala na starost, věděla, že určitě o ně dobře postaráno, ale přece jenom to mateřské pouto tam muselo být to srdíčko hodně jako tklivé, citlivé, no, musela jste to hodně citlivě prožívat. Tak si to myslím já, a to jsem chlap.
2: To myslíte dobře, protože když už to trvalo dlouho, já jsem pořád brečela v nemocnici, že to bylo šílený, tak si zavolala paní primařka a říkala manželoj a mému otci, ať mě okamžitě napomenou, nebo něco se mnou udělají, že hrozí, že si přivodím srdeční nějakou tu, tak mě to pak řekl a on to stejně nepomohlo. Já jsem chtěla jenom domů furt, že jo.
0: Se zavidoli, říkali. V Praze na tom, na výzkumáku byla.
1: Připadalo vám to delší, než to bylo, ten čas v té nemocnici, ten relativní skutečný čas pro vás, právě protože jste to tak prožívala?
2: Dlouhý. Mhm.
1: Dostávala jste zprávy, jak se Vladimír doma stará o děti, volal vám, jezdil za vámi, jak to bylo?
2: Nebyly mobily, takže vždycky musel objednat hovor u sestřičky a ta mě řekla, že v tolik a tolik budu mít hovor, No

0: A jinak jezdil stopem i do Prahy. Vždycky dal, mojí mamce dal děti a přijel za mnou.
1: Ve středu a v neděli byly návštěvy, že jo, jinak týdno nemělo šanci.
0: A když jsem ležela v Hradci, tak to byl zrovna 1. máj, tak přijel i s tím starším synem. A já na ně koukala z okna, to bylo krásný, no. A tam, jak jsem ležela v Praze, tak tam jsou študáci hodně, tak tam chodili kolem a mladí lidi jako my, že jo, tak jsem jim tak záviděla.
2: Pomohla k tomu okamžiku najít sílu, přežít vlastně, vzít ten život tak, jak je a do vlastních rukou. I to vědomí, že máte Vladimíra, muže, na kterého se můžete spolehnout, který se tak skvěle stará o děti a lec, která ženská by ho mohla vám závidět.
0: Taky zlobil, ale všechno jsem mu za to odpustila. Všechno. Vždycky říkám, postaral se mě o děti, neodešel, tak já jsem ho hrozně milovala a fakt mě to pomohlo. Já jsem přemýšlela, jak nejsem pobožná nebo nechodím do kostela, tak jsem vždycky, Pane Bože, než mě vyrostou děti, udělají školu a pak si mě můžeš vzít. Fakt to člověk spadne do takových strašných situací, že nevíte, jak z toho. Ale chtěla jsem se uzdravit, tak jsem všechno zvládla a to.
2: Když jste přijela z té nemocnice domů, co bylo to první, co jste udělala? Běžela jste k dětem, objela jste muže, děti jste zahrnula láskou pusu. Co bylo to první?
0: Určitě děti, že jo? No, ty na mě visely a manžel potom.
1: Taky jsem visel, no, ale ne tak dlouho.
0: No, takhle to u nás probíhalo, no.
2: Byly i slzy?
0: Bylo hodně, hodně, no. Já jsem pak dostala i zakázáno brečet a nervovat se, že jo, ale to nejde. To prostě nešlo. Takhle to dopadlo, no. 50 let.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Zamilovanými manželi jsou už 50 let. Květoslava a Vladimír Kučerovi z Hostinného. Jak se po tak dlouhé době znají navzájem a vzpomínají na svůj život podobně?
2: Patrik Rozehnal si to ověřil stejnými otázkami, položenými každému zvlášť. My jsme vám jejich odpovědi dali za sebe. I manželé Kučerovi je dnes uslyší prvně.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Vladimíre, jak vám třeba v začátcích něžně říkala Květa?
4: Ona mě to říká do dneška. Ona mě říká Míšo. Táta můj vždycky říkal, jak mu můžeš říkat Míšo, když je Vláďa? A ona říkala, no protože je chlupatej, tak jsem mu říkala, že je jak Míša.
5: A říká mu dodnes tak? No, já se, i když jsme se pohádali, tak já jsem nikdy neuměla říct Láďo. Vždycky Míšo nebo Míšane, když tě naštval.
3: Když se naštvete, jak se zachováte v tu chvíli?
5: Jo, zalezu někde do kouta a buď brečím, anebo jsem steklá.
4: Přitom já za 5 minut už říkám, tak se nezlob, já to umím. A ona to neumí.
5: Já jsem paličatá, ale teďko už v těchto letech už občas uznám svoji chybu a přijdu za ním.
3: Vaše oblíbená květina?
5: No, asi pivoňky a růže.
4: Růže, karafiát, no.
3: Kolikátá jste byl její láska, jestli předtím s někým chodila třeba?
4: No, no, já myslím, že nevím, že...
3: Takže první?
4: Asi, no.
5: To mám prozradit, jo. A na to mám manžela nemohl... Jo, on zase... Jo, jasně. Asi 5.
3: Takže Míšan je 5. v pořadí.
5: No, tak nevím, kolikátý přesně je, ale asi tak, asi 6.
3: Jméno vašeho nejlepšího kamaráda v životě, kterého jste měl?
4: Joska, Pepík.
5: No, asi jo. Pepa Leider a Pepa Jasenský.
3: Co byl váš první kus do společné výbavy do domácnosti po tom, co jste se vzali? Co jste si jako první koupili společně?
4: No, my jsme tenkrát dostali, kde jsme nic neměli a dostali jsme novou manželskou půjčku, takže jsme za tu novou manželskou půjčku za 30 tisíc pořídili zhruba jednu místnost vybavenou. A to bylo dobré, za 30 tisíc to bylo věcí.
3: Co jste si koupili jako to první?
5: No, asi obývák. A pak jsme si vzali tu novou manželskou půjčku a dokoupili zbytek.
3: Co si myslíte, jak on vás vnímá? Jako co mu voníte?
5: Ježíš, to bych chtěla vidět, co on řekl. Já nevím. Mě vždycky přičuchne k vlasům, buď řekne, máš pěknou barvu, nebo voníš, ale neřekne konkrétně čím, nebo...
3: Ty jsi vařila guláš, nebo tak něco?
5: Taky. On má rád guláš, jak jsi to poznal?
3: Si říkám, že uvaření se to natáhne do těch vlasů, ale tak u vás by to mohlo být třeba štrudl, třeba jabka, ne?
5: No, on miluje štrudl, no.
3: Říká se, že lidé se dají dohromady taky proto, že si takzvaně voní. Po čem voní nebo čím vám voní vaše žena?
4: Jablíčka strouhany, ty vonějí všude.
3: Při jaké příležitosti má pro vás ten nejhezčí, nejromantičtější pohled vaše žena?
4: No asi, když přijdou domů šata nějak, když přijedou od někud, nebo dlouho jsme je neviděli.
3: U čeho máte podle vás ten nejhezčí zasněný pohled?
5: Tu malinkou, když vidím. Tu malinkou.
3: Vnučku.
5: Ta je boží, to je jako děti, no.
0: Zlatá láska.
1: Láska ukázala Květoslavě a Vladimírovi Kučerovým, co je v životě důležité? Že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáte s kým dělit? A smutek dvojnásobný, když vám s ním nemá kdo pomoci?
2: Poznali, co znamená opravdu milovat a jaké to je, když je láska opětována.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Který ten okamžik ve vašem životě, po pokládáte za to nejšťastnější období, kdy vám bylo tak jako nejvíc hej, nebo k čemu se rádi obracíte ve vzpomínkách? Květo.
5: No na prvního vnuka. To je vždycky, že jo. Na toho vnuka, protože tam to nehrálo mezi mladejma, tak my jsme ho hodně vychovávali. Od 3 měsíců spal s náma všechno.
3: Když přijde vnuk, je to jiné, než když přijde syn? Vzniká jiné pouto, je tam jiný cit, jiná síla, člověk to prožívá jinak?
5: Je to jiný. Syn je syn, vnuk, taky bych za něj dala život, ale přijdou kluci, já jsem šťastná, že vidím, já mám furt jak malý, že jo. No.
4: Vojta, to je nejstarší vnuk, ale je vidět, že prostě maká rukama, jo? Že je zednický. To je dobře a já jsem měl představu, že zednický, když bude ještě kovář, tak to se nedá ničím nahradit. To prostě jde do sebe, jo? To řemeslo. No, to se mě nepovedlo, ale to nevadí, on je šikovnej. On už umí všechno. Umí všechno už.
3: Vy máte rád manuální práci?
4: Já jo, já jsem byl vždycky dělník. Ale vyučil jsem se při zaměstnání tiskařem, jezdil jsem do Prahy do školy, a takže já jako jsem spokojený, protože jsem dělal asi 22 roku tady v Krpě v tiskárně nebo na tiskové mašině, spokojený. A jinak jsem vyučený kotlář, řemeslo černý, že jo, proto mě ten oheň mě tahá úplně před, jo, to jsem to miloval, že jo, jenomže se mě to nepodařilo. No.
3: Co dělala Květa v životě?
5: Já jsem prodávala v textilu, když děti jako pak šly do školky a to mě taky strašně bavilo, protože já jsem byla v dámským, nebyly punčocháčky a takový, já měla všechno, nechávala pod pultem. A pak mě bavilo, s manželem jsem chodila, měli jsme vinárnu ve městě, 2, a to mě bavilo. A pak spolu tu hospodu, no. A pak už jsem toho ke konci měla dost, už jako pořád jedny a ty samé řeči poslouchat.
3: Je ta láska na začátku a teď po těch 50 letech stejná u dvou lidí, co se mají rádi? Nebo se to nějak mění, síla, to prožívání, ten dojem, věm?
4: Já si myslím, že to je pořád stejný. Mám je rád stejně.
3: Co Květa?
5: No, takový to chvění v bříšku, jo, když se potkáte, to už moc jako není, ale když mi je špatně, jako mě teď hodně bývá špatně, tak brečím a myslím na něj, co tady bude dělat, až odejdu.
4: Já jsem na zadě, já to vím, já to cítím a nemůžu nic dělat.
3: Ale to je, Květo, podle mě ten projev té lásky, když vlastně při takových věcech, kdy vám je hůř, šoufl, tak myslíte na toho druhého hlavně.
5: No určitě, ale když potom, protože on je hodně společenský, já jsem vždycky spíš byla zamlklá a vidím, jak přijdeš spokojený z té hospody, tak říkám, on se nestratí.
3: Kdy jste tak v životě měli ten největší strach jeden od druhého?
5: No, když jsem byla ze začátku nemocná. Víš, ze začátku. Teď jako ho odváželi na Vánoce a on mě ještě z té sanitky odpovídal, jak jel už jako rychlou. Tak to se mi ještě v životě nestalo. Úplně jsem cítila vnitřek takovou šílenou bolest jednu a pak jsem spadla. To jsem ještě nikdy nezažila. Jak je člověk starší, tak tím víc se bojí asi. Jako mladá jsem říkala, když se z toho musím dostat a to, ale jako už nemám ten strach, ale bylo to hrozný.
3: O to víc, když s časem přichází zdravotní problémy, ubývá třeba i sil, než měl člověk ve 20, o to víc cítí, že toho druhého potřebuje a ten druhý tomu prvnímu pomáhá?
5: Jo, bez něj bych to nedala.
3: Čeho si na tom druhém nejvíc ceníte?
5: Já si, jak byl pracovitý celý život, že umí uznat chyby svoje.
4: No, tak děti máme krásný. Vychovala je, no, dobře.
3: Řeknete si i takhle po letech jeden druhému, že ho máte rád nebo že ho milujete?
4: Já to říkám furt.
5: Je pravda, že každý ráno já dělám snídaní a oni tady zezadu obejme, jo. A já vím, že to je za tu snídaní. A já teda ráno jsem protivná. Já nemám ráda, když sama jako ráda to dělám a to. A když už pak sedím a on přijde, tak to už jsem spokojená. Ale když mě takhle zdržuje. Ale jo, říkáme si, fakt jo.
3: Je to důležité v tom vztahu?
5: Hodně, hodně. Protože člověk už si teď nemůže, nebo nemá tolik co říct, jako za mladá, že jo. A tak tohle to stačí na celý den, mám tě rád. Fakt.
3: Je to hezký slyšet, ne?
4: Jo, jo, já to rád poslouchám.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Jsou to příběhy, které přinesl život. Spojil dva lidi a nechal propuknout opravdovou lásku. O jedné takové mezi Květou a Vladimírem Kučerovými si dnes vyprávíme.
2: Jejich příběh nás tak chytl u srdce, že jim chceme říct, jak je obdivujeme a zaslouží si naši úctu.
1: Proto jsme jim po Patrikovi poslali dárek. Velký domácí kávovar, protože víme, že chvíle u kávy pod pergolou jsou pro ně svátkem. A protože milují rozhlas, posíláme i nové digitální rádio.
3: No, jsem milý.
4: To znamená, že my teď vstoupíme dovnitř a tam máte od nich nachystaný dárek a já doufám, že vás to potěší.
5: Hurá, určitě. Každý dárek mám rád.
4: To jste správný chlap, to jen tak nikdo nemá.
5: Protože já jsem taky někdy jako dáreček, že jo?
4: Tak jdeme na to?
5: Jdeme na to.
4: A říkali jsme si, že partneři jsou nejčastěji spolu třeba u stolu a že by si měli připravit něco dobrého.
3: No, asi jo.
4: Třeba kafe.
3: Kafe?
4: Máte rádi kávu?
3: Tamhle něco vidím.
5: No.
3: To je kávovar, ne?
4: Jo, velký.
3: Ježíš. Čím jsme se zasloužili?
4: Tím, že jste spolu 50 let v tak úžasném
3: hezky
4: vztahu. Vladimíre.
3: Ty jsi kávovar chtěl, víš?
5: No jo, já jsem kávovník. Nádhera.
3: No to jsme dojatý, teda fakt.
4: Takže no. Díky Petrovi a Carmen.
3: No, my máme taky hrozně rádi.
4: Velký kávovar, který umí malý i velký kávový hrneček naplnit, umí připravit horkou vodu na čaj, umele vám kávu, všechno to připraví. A k tomu ještě vedle taková malá krabička, dnes už stačí taková malá, abyste si i tenhle ten pořad mohli třeba příště a další díl poslechnout v digitální kvalitě, malé přenosné ano, digitální jo. Rádio.
3: No na to budu muset pozvat kluka, protože to je nešikovnej, no. To jsme vůbec nečekali. Když jsem vám říkala, že jsem vůbec nevěřila tomu, že můžem něco vyhrát. Já jsem psala, jenom jsem byla doma sama s takový, jenom říkám, tak když o tom furt mluví, tak to zkusím. No fakt krásný.
4: Vladimír teď Květu drží za ruku, stiskává a je tak jako tiše spokojený a možná asi dojatý.
5: No já jsem dojatý. Já jsem dojatý vždycky.
3: Dneska trošku víc je dojatý.

0: Láska kvete v každém věku, jak jsme zjistili u kávy v Pergole od Květoslavy a Vladimíra.
1: I po 50 letech společného manželství se mohou mít lidé rádi, milovat se a užívat si každého okamžiku. Jak prožívají svou lásku dnes?
2: No, sedíme rádi v ty Pergole, posloucháme rádio, Hradec, ano, a čteme novinky, kafíčko a my si dáme i dortík. Viď?
3: Neměl bych taky, ale trošku.
2: A to je docela hezký takový den, no.
4: Co vám dělá radost? Jaké činnosti? Co tak rádi děláte?
2: No, já ráda na zahrádce sekám travičku, když už povyroste trošku, stříhám stromy, kam nedošáhnu, tak volám Mišana, manžela teda, a to asi všechno. My už to nepřeháníme.
4: Co vám dělá radost?
3: Těžko říct. No, když můžu sekat, výjimečně, že mě nechá k sekačce. A dřív jsem si vždycky dělal svoji práci. Já mám tamhle kousek garáž a tam mám spoustu věcí rozdělaných, nedodělaných, co už ani nebudu dodělávat.
4: I v tomhle věku je ten čas, že si sednete, držíte se za ruce, dáte si pusu třeba někdy?
2: No určitě. A manžel dost často by chtěl víc, ale...
3: A co bych chtěl jako víc?
2: Řekli jsme, že o sexu nebudeme mluvit.
3: No, to je jenom hubaná. No. Hubaná dost.
4: A toho hubana umí dát ještě vášnivě?
2: Jo, když mě blahopřeje a to, tak jo.
4: Tak vás malem porazí, jo?
2: To zas už ne.
3: Já bych řekl, že radši už moc ne, protože mě vypadávají zuby.
4: Váš muž je šprýmař.
2: Je, no. Jo, ale je to fajn.
4: Kdybyste se přenesli v čase zpátky, těch 50 let, ale vlastně v té mysli jste měli ty zkušenosti, které jste nazbírali doteď, myslíte si, že byste se znovu vy dva do sebe zamilovali, kdyby Květa viděla ty zelené trenýrky a Vladimír ten trochu možná odmítavý obličej Květy na začátku?
2: Jo, vzali, určitě. Já ho fakt mám ráda, no. Co jsme spolu vybudovali a nás to oba dva bavilo hlavně, že jo. A to taky drží vztah pohromadě, no.
4: Zamiloval byste se znova do Květy?
3: Asi jo.
2: A jinak byl dobrý. A je. I když to je teďka už mrzout, no, tak chlapi v 70 už máme taky svoje chyby, že jo. Tak.
4: Něco za sebou a životní moudrost.
2: To je pravda, no. Ještě chvilku, kdybychom tady byli, tak bychom byli jako asi spokojení. Člověk neví.
4: Takže se dá říct, že jste oba romantické duše.
2: No asi jo. Já určitě. Tím si komplikuju i život. Že všechno moc prožívám a to. No, manžel to vždycky lepší snášel, všechno. Ten to nedržel v sobě jako já. No, ale třeba bychom spolu nezůstali, kdyby jsme nebyl každý jiný, že jo?
4: Ale jakými slovy byste označila těch svých 50 let s ním?
2: Že to strašně uteklo. A že bych některé věci řešila i jináč, no.
3: Ale to ví moc dobře, že jí mám rád. Nevím, co říct, abych si nevymýšlel.
4: I ticho někdy řekne hodně věcí.
2: Já jsem nikdy nevěřila, když jsem ho poprvé viděla, že může být mužský tak jemný, a na mě byl vždycky jemný, něžný, no, něžný. To je všechno. Stojí za to žít.
3: Jo, to je pravda.

0: Květoslava a Vladimír dobře vědí, že pravá láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá celý život.
1: Vždycky tu byli jeden pro druhého. Svou lásku dávali dětem, vnoučatům. Dokázali nám, že srdce je sice malé, ale vejde se do něj tolik citu jako hvězd do vesmíru.
0: Ani vy nezapomínejte na něhu pohlazení. Nezapomínejte vnímat duši toho druhého. Láska má mnoho podob a stojí za to je objevovat celý život. Tak se o to snaží i
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Dětský domov v Jemnici žádá organizátora zrušeného tábora o vrácení peněz. Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a 1 firmu. Zítra bude postupně přibývat oblačnost a později může přijít déšť nebo přehánky, teploty do 26 stupňů. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. První dětské domovy podávají trestní oznámení na organizátora tábora Aurora. V polovině týdne zrušil první turnus v den odjezdu a přestal komunikovat. Domovy zaplatili na zálohách dohromady stovky tisíc korun. Z Jemnice mělo jet 6 dětí a tamní domov zaplatil 130 tisíc korun. Ředitelka Jiřina Kýnelová musela pro děti sehnat náhradní program. Organizátora vyzvala, aby vrátil peníze.
3: Včera jsem mu psala informativní mail, že požaduji na vrácení peněz do 6.7. a v případě, že tak neučiní, tak budeme jednat s policií České republiky.
2: Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
4: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
5: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přičin obecného ohrožení z nedbalosti.
4: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
6: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
4: Jedna z kabin lanovky na Ještědce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát.
0: Sport.
2: Třetí tým druhé ligy Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a bude hrát v nadcházející sezóně nejvyšší českou soutěž. Majitel Dukly, která skončila v uplynulém ročníku poslední a sestoupila, Matěj Turek řekl, že pražský klub toto rozhodnutí neakceptuje. Obrátí se proto na soud.
0: Počasí.
2: Zítřejší den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibyde a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní a střední Moravě kolem 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s kratším zdržením okolo Mirošovic. Provoz zpomaluje zúžení na mostě Šmejkalka od 23. kilometru. V Brně je až do rána uzavřena dálnice D2 v obou směrech, a to kvůli stavbě nového přemostění. Zdržet se můžete kvůli omezení i na D1.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy. Po nich už začíná pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer. To mi takhle nedávno napsal jeden z vás posluchačů. Milý pane Tamchino, to už teď budete v Divadle pro vaše uši vysílat jenom samé povídky s Sherlockem Holmesem? Tak já se budu těšit a budu si je nahrávat. Tak děkuju, ale dramaturgie našeho divadla je pravda bohatší. S Sherlockem Holmesem bychom si nevystačili, ale na druhou stranu proč se čas od času na londýnské Baker Street nezastavit a nezaklepat. Pěkný večer.
8: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoly, služební nadšení, nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V Divadle pro vaše uši mají dnes prim pánové Sherlock Holmes a doktor Watson. No a protože vybírám jejich příběhy z rozhlasového meteoru, nemůže tu chybět pokaždé ani vědecká zápletka. Právě tak, jako v případu s podivnou známkou.
2: Když jste ráno odcházela k sestře, nevšimla jste si něčeho nápadného, paní...
3: Lamlíjová, prosím.
2: Paní Lamlíjová.
3: Jak to myslíte, pane?
2: Na panu Kolejovi přece.
3: Byl jako jindy, pane.
2: A jaký byl jindy?
3: Klidný a zdvořilý, byl to vůbec jemný a pořádku milovný člověk. Chudák.
2: No tak. Byla byste tak laskavá, paní Lamlíjová, a přinesla mě i seržantovi čaj.
3: Ráda, pane.
2: Je to vlastně logické. Jemný a pořádku milovný člověk si nevezme život, aniž by zanechal dopis na rozloučenou. To je dobře, že se vám konečně podařilo ten dopis otevřít, seržante.
4: Promiňte, pane, že to trvalo tak dlouho.
2: Já vím. Jinak by nás laboratoř znectila až hrůza. Tak ukažte. Vážený pane, přiznávám se, že jsem zavraždil slečnu Jay Hollisterovou bytem v Great Rand číslo 10. Nebudu se rozšiřovat o motivech svého činu, uvedu jen, že jsme se měli vzít. Aspoň jsem si to myslel, ale hluboce jsem se mýlil. Přesvědčil jsem se, že po tom, co jsem udělal, už nedokáže žít a rozhodl jsem se dobrovolně skončit se životem. S úctou... Obedias Coley.
4: Vy jste ho znal?
2: Nikoliv.
4: Vždyť je to adresováno vám, vrchní inspektor Kevigan z Scotland Yard.
2: Jako advokát mne mohl znát od soudu. Návštěva? Tak pozdě v noci.
5: Dobrý večer.
6: Dobrý večer.
7: Prosím, odložte si.
5: Děkujeme. Inspektore, vy zde?
2: Bohužel, Holmesi. Ale co vy zde? Nebo snad máte s doktorem Watsonem schopnost přicházet na místa zločinu ještě dřív, než vás zavolají?
6: Jakže? Místo zločinu?
5: Kdybych vás neznal, řekl bych, že nevhodně žertujete. Pan Coley nás pozval tak pozdě, protože nám chtěl ukázat svou pozoruhodnou kolekci novozélandských skalniček. Většina těch rarit kvete pouze v noci, jak jistě víte.
2: Nevím, ale pan Coley vám to už nebude moci ukázat, proto jsme tady.
5: Vražda?
2: Sebevražda, milý Holmesi. Zjistila to hospodyně, která byla celý den u sestry a vrátila se předčasně, sotva před půl hodinou. Přečtěte si na stole ten dopis.
3: Váš čaj, pane inspektore.
2: O, díky. Paní Lamlíjová, znáte slečnu Jay Hollisterovou?
3: Myslíte naši sousedku? Jistě, že ji znám.
2: Pan Coley s ní byl v těsných vztazích.
3: Nevím, co ti myslíte, pane. Byl dobrým sousedem, pozorným, ochotným pomoci, ale nebyla to pro něho vhodná osoba.
2: Tak? A proč?
3: Promiňte, že neodpovím, pane.
2: Holmesi.
5: Netušil jsem, že se tu setkám s Donaldem Evensem.
2: S kým?
5: Je to autor té známky na obálce dopisu.
6: S vyobrazením Conium Maculatum bolehlavu plamatého. Memento Socrates je nad tou kytkou napsáno...
5: Vy se nezajímáte o filatelii, milý inspektore, že?
2: Až na penzi, milý Holmesi.
5: Škoda.
6: Ani o filozofii?
2: Taky na penzi.
6: Rovněž škoda.
2: Teď musím, pánové, se seržantem do vedlejšího domu. Obávám se, že nás tam nečeká nic pěkného. Doprovodíte nás?
5: Rádi. Dovolíte však, abych se tady trochu porozhlédl.
2: No, jak dlouho?
5: Jen co dopijete ten šálek čaje, drahý inspektore.
2: V takových situacích se nikdy nemůžu zbavit tísně z očekávání toho, co spatřím.
5: Budete možná překvapen.
2: V domě se svítí, že by o ničem ještě nevěděli. Je velmi pravděpodobné, že sebevražedné myšlenky se ho zmocnily až nějaký čas po zločinu.
5: Myslíte?
2: Je to přece jasné. Podívejte. Dobrý večer. Policie. Můžeme vstoupit?
8: Viděla jsem policejní vozy a sanitku. A tak jsem už stejně chtěla jít ven, zeptat se, jestli mohu v něčem pomoci. Pak jsem si uvědomila, že bych jenom překážela a že pokud budete něco chtít, že sem stejně přijdete.
2: Bohužel. Můžete nás zavést slečně Jay Hollisterové?
8: To jsem já?
2: Vy?
8: Ano. Jsem Jay Hollisterová. Pojďte ale dál, pánové. Chtěli jste přece dál. Nebo snad ne? Nerozumím. Absolutně tomu nerozumím. Napsal, že mě zavraždil. Mě? A taky jsme nikdy nebyli zasnoubení.
2: Snad jste o tom ale mluvili.
8: Ne, nikdy. Protože mě to nikdy ani nenapadlo.
9: Je to smutné. Velice smutné, slečno.
8: Asi nesprávně pochopil naše přátelství. Byl přece o hodně starší a některé zvyky měl přímo staromódní.
5: A nakonec se mu to všechno popletlo v hlavě, když si dokonce myslel, že vás zavraždil, vidíte?
8: Možná, ale jinak to byl velmi inteligentní člověk.
2: Kdy jste ho viděla naposledy?
8: Včera. Zašel ke mně před večeří kvůli zahradě.
2: Zahradě?
8: Ohromně tomu rozuměl. Když jsem se sem před rokem nastěhovala, byla jsem ze zahrady zoufala. Hodně mi pomáhal.
2: Dnes u vás nebyl?
8: Ne.
5: Věděla jste, že bude celý den sám doma?
8: Paní Lamliová odcházela každou druhou sobotu na celý den k sestře. Všichni to tady víme.
2: A včera vám připadal normální? Myslím, jestli nebyl nervózní, deprimovaný, přepracovaný.
8: Ne, nevšimla jsem si. Snad byl mlčenlivější než jindy.
5: Když napsal ten dopis na rozloučenou, udělal pan Kohli něco velmi zvláštního?
9: Ano, zcela nezvyklého v skutku.
5: Na obálku nalepil známku.
8: A co je zvláštního na nalepení známky?
5: Za normálních okolností nic, samozřejmě. Jenže kdo měl odeslat ten dopis? Přece ne pan Kohli osobně. A kdyby ho našla hospodyně? Musel přece pan Kohli vědět, že uvědomí policii telefonicky a nikoli v tím dopisem.
2: Což se také stalo.
8: Mohl být ale zcela vyveden z míry, když se mu dokonce zdálo, že mě zavraždil. Známka je proti tomu maličkost.
5: Jak jste strávila dnešní večer, slečno? Řekněme, od 7 do 9 zejména.
8: Byla jsem na večeři u Herivelů, tady v naší ulici. Vrátila jsem se těsně před vaším příchodem. Bylo nás tam 5 a všichni dosvědčí, že jsem se vůbec nevzdálila. Stačí vám to?
2: Zajisté.
8: Nejsem vrahem, inspektore. A myslím, že tu vůbec nebyl vrah. Pan Kohli vám to přece jasně napsal.
5: Jen klid, klid, slečno Hollisterová.
2: Ano, pan Kohli byl člověk pořádku milovný a metodický. Mohl si všechno předem promyslet a naplánovat. Tak nejdříve napsat dopis, protože Bůh ví, jak to potom v rozrušení zvládne. Dopis vzít s sebou, usmrtit vás, hodit dopis do schránky, která je na protějším domě, a nakonec se usmrtit sám.
5: Výborně, inspektore. Jenže teď mi vysvětlete, proč to neudělal takto a hlavně, proč ten dopis v nové situaci zcela nesmyslný nechal na stole.
2: Něco mu zabránilo udělat všechno tak, jak si to naplánoval.
5: Něco? Nebo někdo?
8: Ne, pan Kohli spáchal sebevraždu.
5: Kam pak, slečno Hollisterová?
8: Promiňte, ty moje nervy.
5: Nikoliv. Ptám se, proč máte pod županem sportovní sukni, kterou jste rozhodně nemohla mít na večeři. Máte pravdu. Nejste povinna mi odpovědět. Inspektore, doporučuji vám, pošlete své muže do zahrady, aby ji důkladně prohledali. My to též uděláme tady v domě.
10: Chtěl nás zastrašit, abychom ho nechali uprchnout, a tak vystřelil. Nepodařilo se mu to.
8: To on, to všechno on. Já jsem ho varovala, je to hlupák, vždycky to byl hlupák.
5: Můžete mi představit toho muže, slečno Hollisterová?
8: Je to můj nevlastní bratr.
10: O, podívejme, Hobart. Tedy aspoň naposledy Hobart. Ale jeho pravé jméno Holmesy je Parker, Jed Parker.
5: Cože? Ten lupič z Hansonova klenotnictví? Vždyť ten je ve vězení.
10: Byl. Do včerejška, nebo do předvčerejška? Kdy pak se vám podařilo utéct, Parker?
8: Neměla jsem s tím nic společného. Přišel za mnou a tady ho potkal pan Coley.
5: Kdy?
8: Dnes před tou večeří. Jed říkal, že ho soused určitě poznal, že si ho pamatuje od soudu a že ho musí proto odstranit.
5: No ano, firma Coley a Robin zastupovala tehdy poškozenou stranu Hansonovo klenotnictví. Řekněte mi, pane Parker, hodně dlouho hledal pan Coley známku na ten dopis?
11: Váral se s tím věčnost, jako kdyby to nebylo jedno. Známka jako známka.
5: To právě ne.
9: To právě vůbec nemilý, pane. Tedy pane obviněný.
10: Zatím jen zadržený, doktore Watson.
8: Nebyla bych šla na tu večeři, kdybych byla tušila, co se stane.
11: Nežváň, věděla jsi o všem jako já.
8: Tohle jsi neměl udělat, hlupáku.
5: Ne, v skutku neměl. Ale takový hlupák, jak to zdůrazňujete, slečno Hollisterová, taky není. Měl zřejmě důvod zbavit se i vás. A zatímco jste poklidně večeřila u sousedů, vymyslel a zčásti i provedl plán, aby se bez rizika zbavil nepohodlného svědka i vás. Nebýt předčasného příchodu hospodyně pana Coleyho, bylo by se mu to zřejmě i podařilo.
8: Ty mizero, ty vrahu!
11: Zákeřná zmije.
8: Chtěl jsi dědit, chtěl jsi moje peníze.
11: Jo, chtěl jsem po tobě dědit svoje peníze.
8: Mizero, ty darebáku.
5: Tato rodinná neschoda je ale pořád přijatelnější než vražda. Není-liž pravda, inspektore?
10: Paní Lamliová, můžeme poprosit ještě o čaj?
3: Jistě, pane vrchní inspektore.
5: Pojďte se podívat, inspektore, na skalku pana Coleyho.
10: Z okna? A v noci?
5: Chci vám ukázat, že dobrá polovina skalky září různě bílými a žlutými skvrnami. Rozmanitost a přitažlivost novozélandské přírody je dána množstvím původních druhů, endemitů, a valná část z nich kvete právě v noci. A víte proč?
10: Ne, to nevím.
5: Neboť rostliny se tak přizpůsobily převažujícím nočním opylovačům.
10: Musím vás zklamat, Holmesy. Více než o skalničky se teď zajímám o filatelii. Přesněji jen o jednu jedinou známku, o tuhle.
5: Z obálky dopisu pana Coleyho.
9: Ale to není známka, inspektore.
10: Ale jděte, doktore. Tenhle korunní důkaz, který vám dvěma spolehlivě prozradil, že nešlo o sebevraždu, že není známka, podceňujete důvtip Scotland Yardu.
5: Což by bylo o to povážlivější, že to už na začátku poznal dokonce i přítel Watson. No tak mluvte, příteli, je to přece váš koníček.
9: Ano, je to miniatura malíře Donalda Evense, inspektore. Nic jiného nemaloval. Miniatury v podobě známek pro 42 vymyšlené země. Grafická dílka plná zvláštního půvabu a poezie, neobyčejně ceněná znalci a milovníky miniatur, přírody i filatelie.
10: Conium maculatum memento Socrates.
9: Ano.
10: Co to znamená, pánové?
9: Conium maculatum, čili bolehlav plamatý, poskytl přece jed, kterým byl otráven filozof Socrates. Násilná smrt. Už rozumíte?
5: Pan Obadiah Coley, krom vzácné kolekce novozélandských skalniček, měl totiž i vzácnou kolekci miniatur Donalda Evense.
9: A jedna z nich teď zřejmě poslouží jako korunní důkaz v soudním procesu. O, jak smutný úděl.
10: Jak vznešený úděl vydat svědectví pravdy.
3: Váš čaj, pánové.
10: Přála jste si, paní Lamliová?
3: Promiňte, prosím, ale jak se mohlo stát, že pan Coley napsal ten zvláštní dopis o své sebevraždě?
5: Napsal ten dopis, aby se vyhnul utrpení. Věděl, že ho Parker stejně zabije. Proto psal, co mu diktoval. jenže se mu podařilo něco mimořádného. Chladnokrevně pomstil svou smrt ještě dřív, než zemřel. Díky Bolehlavu.
10: A Sokratovi.
9: To jest známce Donalda Evense.
4: Nádherný.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Cízlera jako doktora Watsona v následujícím příběhu Sherlocka Holmesa v dnešním Divadle pro vaše uši teď vystřídá pan Miloš Kopecký. Ovšem jeho přítel, geniální detektiv, zůstává stále týž. Svatopluk Beneš se v hlavní roli nemění, stejně jako Holmesova celoživotní vášeň pro včely.
2: Dobrý den, Holmes.
3: Buďte zdrá, Watsone. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
3: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmes. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
3: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Nyní ne, ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
3: O, ano,

0: Deník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
1: Kde?
0: U kompostu, na konci své zahrady.
1: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.
0: Samo o sobě jistě ne, avšak...
1: Byl ten člověk nepochybně zavražděn?
0: O, ano. O tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
1: Sprostá vražda ze zadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
0: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě. Kradl tam všechno možné. Všichni to o něm vědí.
1: To je špatně.
0: Ano. Inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
1: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
0: O, ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen zblízka a s jiným těžším kamenem.
1: Našel se ten kámen?
0: Ne.
1: Stalo se to určitě v noci?
0: Ano. Doktor řekl, že smrt nastala nejpozději o půlnoci a nejdříve v 8 večer. Blíže prý to určit nemůže.
1: Zahradník nemá žádné alibi?
0: Má perfektní alibi na celý včerejšek. Ovšem jen do 7 hodin večer. Prodával celý den na tržišti a viděla ho tam spousta lidí. Ovšem po 7 hodině už ho nikdo neviděl.
1: Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
0: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
1: To je velice zlé.
0: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
1: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčko?
0: Ano. A mám nové pérování. Prokleté mouchy.
1: Neproklínejte mouchy, Watsone. Jsou velmi užitečné.
0: A dejte pokoj, mouchy a užitečné. To jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
1: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
0: Pro pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy? Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz tak obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
1: Nevocné. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnoval-li se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, a nebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Sacrophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
0: Trochu to přeháníte.
1: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
0: Ale ovšem, hmyz vegetující na mrtvolách a mršinách. Ale nemusíme snad hovořit o tak nechutných věcech.
1: Kriminalisté, Watsone, musí se velice často zabývat záležitostmi zdánlivě nechutnými. Jakož ostatně i jiní vědci. Nedívejte se na to laskavě očima povzneseného laika, ale očima vědce. Pak nebudete vidět nechutnost, nýbrž pozoruhodnost této speciální. idealizace. Což to není vskutku pozoruhodné, že hmyz je vybaven tak vysoce citlivými smysly, zejména čichem?
0: O, prosím, uznávám, že to je pozoruhodný a pro mnohé možná zcela nový a nečekaný poznatek. Avšak...
1: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
0: Nemohli byste pro boha

0: mluvit o něčem jiném.
1: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste, jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel, Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd a je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
2: Neunavujte mě, Gardnere. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi, znám vás, ale ta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
3: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
2: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
3: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána do 5:30. Pak jsem...
2: Dobrá, dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
3: Ovšem, že ne. Teď víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
2: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Noční hlídače nemáte?
3: Pro Krista pána, pane inspektor, proč se mě na to ptáte? Teď přece dobře víte, že nemám.
2: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že noční hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
3: Nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady. Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho. No, já vím o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No, ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
2: Vstupte. Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
1: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
4: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Gardnere.
2: Říkejte mu, obžalovaný.
1: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Gardnerova nevina.
2: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu? Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
1: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
2: Ale ano, ovšem. 4 další lidé byli v podezření, jenže všichni 4 mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
1: Od 8 do půlnoci?
2: Ten jeden od 8, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
1: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
2: Jen ti 2, co byli hostinci. Jeden pak až do 1 hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
3: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
1: Nevěřím, Gardner. Ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
2: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo.
1: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pickwick.
5: Těší mě, pane kolego.
6: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
5: Ne, jsem entomolog.
6: Každý se nějak živí.
1: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
6: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
2: Nezlobte se, doktore, ale...
6: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
5: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
6: To není nic objevného. Hmyz to dělá vždycky.
5: Jistě, jistě. Vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
6: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
5: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
6: To bych prosil.
5: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím kaliforidy, sarkofagidy a muscidy.
6: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muši vajíčka.
5: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. A kladou vajíčka, doktore Pickwicku, zásadně jen ve dne.
6: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
5: Určil jste ji poněkud nepřesně.
6: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodin je přiměřené okolnostem.
5: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
6: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou. Tedy na chladném, zastíněném místě. Rozumíte?
5: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
6: No dovolte, co vy si...
5: No pardon, doktore Pickwicku, není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
4: Ono totiž...
5: Ne, ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to mohli odhalit.
4: A podle čeho vy jste to tedy poznal?
5: Podle vajíček vysoce teplomilného druhu Lucilia sericata, ten se totiž vykládá...
1: Řekněme raději, klade vajíčka, ne?
5: Prosím, prosím, je to pro laiky srozumitelnější. Tedy tento druh klade vajíčka až tehdy, když povrchová teplota substrátu dosáhne asi 30 stupňů Celsia.
4: Včera byl sice mimořádně teplý den, nicméně...
5: Pozor, Watsone, neříkám teplota vzduchu, nýbrž teplota mrtvoly. Z oněch vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo. A že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci. Nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že...
6: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
1: A ty 3 hodiny, doktore... mohli rozhodnout o odsouzení nevinného, nebýt mého přítele entomologa?
3: Teda, páni, že bych tomuhle rozuměl...
1: To... Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin, nemohl jste ji spáchat vy?
3: Ne.
1: Protože máte nevyvratitelné alibi.
3: Jistě, no, to jsem byl přece na tom trhu.
4: Ano, to máme ověřeno.
3: Takže to tedy...
1: Jste volný, Gardner.
4: Zdá se, že jste v skutku nevinen a já se vám omlouvám.
3: Rome, já z toho mám teď v palici takový tohoto...
1: Dilema. Gardnere, tak. Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dál ničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že autoři povídek v rozhlasovém vědecko-technickém magazínu Meteor občas neodolali pokušení a k příběhům Sherlocka Holmesa přidali tu a tam nějaký vtipný odkaz na českou historii. Třeba jako v případu s ovčím sýrem, kde je pro změnu doktorem Watsonem Jiří Adamíra. No a já už se teď jenom rozloučím s přáním, abychom se ve zdraví při poslechu Divadla pro vaše uši zase brzy potkali.
2: Vypadněte. Totiž chci říct, vstupte.
3: Buďte zdrav, Holmesi.
2: Vítám vás, Watsone. Začněte se souvislým výkladem.
3: Znáte pana Barnese?
2: Říkal jsem souvislým, Watsone. Toho starého hypochondra.
3: Neřekl bych, že...
2: Ale dejte pokoj. Vždyť ten člověk každému na potkání vykládá o svých nemocných játrech, ledvinách, žlučníku, slezině, podágře, skrytých nádorech. Prostě... Typický hypochondr.
3: Neřekl bych, že je...
2: Přišel jste se se mnou hádat, nebo co?
3: O, nikoli. Mým úkolem je přece nechápavě se ptát a ne se hádat.
2: No proto. Tak co má být s ovcemi a s tím starým hypochondrem?
3: Neřekl bych, že je hypochondr.
2: Vocne.
3: On totiž včera večer v pánu zesnul.
2: No to snad ne.
3: To snad ano.
2: Pak tedy musel být nepochybně zavražděn, protože při jeho železném zdraví...
3: Nebyl zavražděn. Skonal velice přirozenou smrtí.
2: Pro pána. Tedy opravdu ty jeho ledviny, nebo co?
3: Ne.
2: Nebo snad žlučník?
3: Ne. Infarkt myokardu.
2: Srdce? To byl snad jediný jeho orgán, na který si nikdy nestěžoval.
3: No, vidíte. Tak už to někdy bývá. Někdo si zase třeba myslí, že jediným jeho zdravým orgánem je mozek a zatím
2: kvěci,
3: je to
2: tak. Kvěci, kvěci. Co to má člověče společného s ovcemi a s mými detektivními schopnostmi? Nebo snad jsou nějaké pochybnosti o Barnesově přirozené smrti?
3: Ne, ani stín podezření. Skonal totiž řádně. Přímo před očima dvou skutečně důvěryhodných svědků. Řekl bych, že to tak má být.
2: Cože? Byli u toho policisté?
3: Řekl jsem skutečně důvěryhodných. Byli u něj právě na návštěvě pánové Pickwick a Pym.
2: Advokát a lékař.
3: No právě, doktor Pym také hned provedl ohledání a na místě vystavil úmrtní list. Nevolal ani sanitku, nýbrž rovnou pohřební službu. Ostatně majitelem pohřební služby je jeho synovec, takže to je...
2: To sem snad nepatří.
3: Jistě. Chci jenom říci, že zřízenci před oběma svědky naložili neboštíka do... No, naložili ho a odvezli. Pánové Pickwick a Pym se vzdálili současně. Nepovažovali ani za nutné informovat policii, protože skutečně nebylo o čem.
2: Mm-hmm. A to má být všechno?
3: I všechno, pokud jde o včerejšek. Avšak během dnešního dopoledne vyšla najevo nová skutečnost a proto jsem právě... Za vámi přišel.
2: Aha, zjistilo se, že Barnesovi ovce...
3: Ale Barnes přece nechová ovce. Chová pouze ovčácké psy.
2: Já, pravda, pravda. Tak jaká je ta nová skutečnost?
3: Jistě víte, že Barnes byl náruživým sběratelem sýrových nálepek a obalů.
2: No to není nová skutečnost.
3: Jistě, ale je podstatná. Včera večer se totiž pan Barnes právě zabýval tříděním svých nálepek. Měli je tedy rozložené v pracovně na stole, když oba jmenovaní pánové přišli na neohlášenou návštěvu, která se týkala připravovaného bridgeového turné.
2: A to je něco jiného.
3: Vášnivý sběratel se ovšem neudržel a začal hned oběma návštěvníkům zaníceně vykládat o znamenitosti a výjimečnosti své sbírky.
2: Chápu,
3: no
2: chápu.
3: A pan Pym se rovněž neudržel jako vy a řekl panu Barnesovi naplno své mínění o jeho podivné zálibě.
2: To jest?
3: Že taková hloupost jako je sbírání sírových nálepek, je dobrá leda tak pro malé kluky a jemu, panu Pimovi, jsou všechny ty potištěné papírky s kravskými ksichty jen k smíchu. A pan Barnes pláčí.
2: To byla ovšem bezpříkladná hrubost nehodná gentlemana.
3: Jistě. Však také pan Barnes se prý velmi rozhorlil a začal svou zálibu obhajovat s vehemencí hodnou vznešenějších věcí. A rozčílil se přitom do té míry, že po chvíli řečnění dostal onen osudný záchvat.
2: Padl za své přesvědčení.
3: Padl, ale hlavou na stůl a porazil přitom i svou lahev s minerální vodou.
2: Jakou?
3: No, karlovarskou. Ta je prý nejlepší proti žlučníkovým záchvatům. Pan Barnes ji měl neustále po ruce. Doktor Pim si velice vyčítá, že svou neomaleností vlastně nepřímo zavinil Barnesovu smrt.
2: To je mu ke cti.
3: A utěšuje se tím, že když ani on jako lékař neměl nejmenšího tušení o Barnesově srdeční slabosti, že to vlastně...
2: V pořádku, nechme svědomí doktora Pima na pokoji. Stále ale nevidím nic, co by vyžadovalo v této zcela jasné záležitosti jakéhokoliv přispění z mé strany.
3: Již se k tomu blížím. Mezi oněmi nálepkami, rozloženými po stole, byla totiž i jedna velice vzácná nálepka z ovčího síra značky Beda. Tento vzácný importovaný sír pochází z Čech a jestli si vzpomínáte, tak náš první publikovaný případ se nazýval...
2: Samozřejmě, ovšem, že si vzpomíná.
3: Sláva.
2: Skandál v Čechách.
3: Výborně.
2: Táhne mi sice na 150, ale sklerózou dosud netrpím. Co má být s tou nálepkou?
3: Ztratila se. Totiž, abyste rozuměl, Barnesův komorník John se na mne obrátil s prosbou, abych jej zprostil hanebného nařčení. Vmetli mu do tváře, že tu nálepku prý nejspíš ukradl on.
2: Kdo?
3: No John, přece.
2: Myslím, kdo mu to vmetl do toho...
3: Do tváře.
2: Ano.
3: No, ti pánové, Pickwick a Pim, zmíněná exkluzivní nálepka byla tím prvním, co jim pan Barnes ukázal, takže si ji vštípili v paměť.
2: Tudíž z hlediska selektivnosti paměťových stop...
3: Zkrátka jim ten blbej ovčí ksicht padl do oka, jak by řekl pan doktor Pim. A když se potom za přítomnosti notáře a obou svědků sepisovala pozůstalost, neušlo jim, že mezi nálepkami na stole chybí právě onen klenot Barnesovy sbírky. A hned unáhleně obvinili komorníka, že jej v nestřežené chvíli ukradl.
2: A mohl to učinit?
3: Mohl. V tom zmatku, když odvážili nebohého Barnese, nikoho ani nenapadlo starat se o nicotné sírové etikety, ke všemu ještě polité. Takže kdokoliv ze služebnictva mohl bez rizika jednu z těch nálepek sebrat, nebo třeba i dvě, i tři.
2: Kdokoliv ze služebnictva?
3: No jistě. V domě byl v tu dobu i záhradník, šofér a uklízečka.
2: Proč tedy obvinili právě komorníka?
3: Protože on také sbírá sírové nálepky. Třeba s tím začal jenom proto, aby se vlichotil pánovi, kdo ví, i jiní podřízení někdy předstírají stejnou zálibu, jakou má jejich šéf, aby si tak říkajíc šplhli. Nicméně John tu sbírku prostě má a nebylo by tedy nic divného, kdyby ji chtěl obohatit takovou zácností, jako je právě český ovčí sír Beda.
2: Něco na tom je.
3: A že se obrátil na vás, na tom také není nic divného.
2: Ovšem. Obává se, že kdyby na něm zůstal třeba jen stín toho jednou již vyřčeného podezření, nikdo v širém okolí by jej pak nevzal do služby. No, nemýlím-li se, jediným dalším sběratelem ovčích sírových nálepek v celém hrabství je Sir Altkin z Gildorfu. Vidíte?
3: Ano. takové to pošetilé zábavě propadá jen málo kdo.
2: Výborně. Přestrojím se za starého žebráka, v mém věku a při mém vzhledu mi to ani nedá moc práce.
3: Ne. A co z toho?
2: Posadím se na roh u Oldkinova domu a uvidím. Ačkoliv tam budu za slepce. Vyle jste už moc, ne? Viděl jste ho?
3: Neviděl. Z kanálu je špatně vidět.
2: Muž s vyhrnutým límcem napřed se opatrně rozhlédl a pak vešel k siru Oldkinovi.
3: Myslíte, že to byl John?
2: Řekl bych, že ano. Za chvíli se o tom přesvědčíme. Jdem.
3: V přestrojení?
2: Ne. Už to sundávám. Tak, teď už mě může John poznat. Jsem zvědav, jak se na to bude tvářit. Ohlaste nás, prosím, u sira Oldkina. Zde je navštívenka.
4: Už tam čeká jeden pán. Sir Oldkin zatím...
2: Nevadí, počkáme také. Vy u sira Oldkina? Johne?
5: Ale co vy tady děláte, pane Holmesi? Netušil jsem,
2: že... Za to já jsem tušil, že vás tu najdu. Přišel jste zřejmě prodat svou sbírku, vidíte?
5: O ne, přišel jsem se pouze o něčem poradit. Víte, dříve jsem se vždycky v případě potřeby radil se svým pánem. On byl velice ochotný, když šlo o mou sbírku, ale teď...
2: Poradit, říkáte. Máte asi nějaké nové přírůstky, že?
5: Ano, zde tyto tři.
2: Ale proč pak skrýváte tuhle nálepku?
5: Neskrývám ji přece.
2: Béda. To je táž, jaká se ztratila panu Barnesovi.
5: Pardon, to není táž. Je to pouze týž druh. Ale...
2: Tak jsem to nemyslel.
5: No přece si nemyslíte, že bych...
2: Ne.
5: Můj pán měl prostě dva exempláře a jeden mi laskavě věnoval. Tohoto pédu mám ve sbírce již několik měsíců. Potíž ovšem je v tom, že dosvědčit by to mohl pouze můj pán, ale ten nebo žák.
2: Ano.
5: Jistě teď chápete ještě líp, proč mi tak záleží na tom, abyste mě očistil z toho ohavného nařčení.
2: Chápu to velice dobře. A když si tak vzájemně rozumíme a důvěřujeme, jistě mi rád na chvíli zapůjčíte tu vzácnou nálepku, abych mohl provést důkaz vaší neviny.
5: Důkaz? Což je to možné?
2: Ovšem, jen chvilinku strpení.
5: Probůh, co to děláte? Vždyť tu nálepku zničíte.
2: Nebojte se, nezničím. To je jen pár kapek 10% roztoku kyseliny dusičné. Vidíte? Takhle to rozetřeme vatičkou a už není nic vidět.
5: Ano. Takže je to v pořádku.
2: Moment. To ještě nebylo činidlo. Tohle je činidlo.
5: Ale co je to zase za neřádstvo?
2: Ale Johne, činidlo povídám. Rodanit draselný. Trochu ukápneme a budeme...
5: Ale vždyť ta nálepka bude celá nacucaná.
2: Nebude to poprvé. No, vidíte?
5: No, prosím, ale dělá se na ní skvrna.
2: Ano, krásná hnědočervená skvrna.
5: Co to má znamenat? Pane Holmesi.
2: To znamená, Johne, že důkaz vaší neviny se nezdařil. Za to se však zdařil důkaz, že tato nálepka je totožná s tou, kterou měl váš pán na stole, když na něj padl a polil všechny nálepky minerálkou.
3: Karlovarskou?
5: Ale to snad...
2: Ale ano, Johne. To je nezvratný důkaz. Karlovarská minerálka přece obsahuje železo. Na štítku dokonce máte napsáno, v jakém množství. No a část minerálky i s tím železem se vsákla do všech nálepek.
5: Rodanit Draselný je známý a velice citlivý detektiv na přítomnost železa, abych tak řekl. Zkrátka, je to důkaz, který by uznal každý soud, kdybych měl v úmyslu vás před něj hnát. Vy však, myslím, teď urychleně vrátíte tu nálepku do pozůstalosti a učiníte dodatečné prohlášení o nálezu, vidíte.
6: No, mohu snad udělat něco jiného?
5: Nemůžete. A po druhé, až zase budete chtít napálit starého Holmesa...
4: Oh, Sir Oldkin, prosím.
6: Ne, děkuji, už není třeba. Omlouvám se, omluvte mě, hrozně spěchá.
5: My také již na návštěvě netrváme. Vyřiďte laskavě naši omluvu. Pojďte, Watsone, zajdeme si někam na skleničku minerálky.
7: Karlovarské.
5: Správně, zdá se... že mi z toho padoucha poněkud rozbolel žlučník.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dámy a pánové, přeji vám krásný páteční večer. Zdravím vás na Prahu další prázdninové noční linky a navíc na začátku prodlouženého víkendu. Máme pátek, stále ještě platí datum 3. července a já bych měl vlastně pogratulovat Radomírům a Radomírám, které ještě hodinku na svoje, kteří ještě na svoji oslavu mají tu poslední hodinu dnešního dne. Od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitánček. Jakéže je téma našeho povídání, tedy jakéže může být téma vašich příběhů, které zavoláte anebo napíšete? Chutě a vůně prázdnin. Řekl bych, že s letními prázdninovými zážitky, které máme dodnes uloženy v paměti, bývají mnohdy spojeny právě chutě a vůně. Možná z toho svého paměťového šuplíčku vylovíte vzpomínku na dobrodružství, když jste jako malí přinesli čerstvě natrhané třešně, ze kterých babička upekla voňavou bublaninu. A možná si dodnes pamatujete na to, jak jste poprvé ochutnali bulharský tarator nebo šopský salát. A nebo si vybavíte chuť první řecké olivy. A třeba vám dodnes prázdniny voní opalovacím olejem, jehličím, na němž jste nacházeli ty nejvoněvější hříbky? A nebo třeba, jako v mém případě, odérem kravína, v němž jste si na letní brigádě vydělávali na magnetofon. Na příběhy o chutích a vůních prázdnin budu čekat ve studiu Noční linky až do zítřejší 1 hodiny. Telefon je 731 800 900. Psát své příběhy na téma chutě a vůně prázdnin můžete na web rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma chutě a vůně prázdnin. Já jsem někde četl, že z lidských smyslů je, co se týče vzpomínek, nejčastěji používán, řekněme tedy k tomu, abychom si hodně uložili onu vzpomínku, právě tenhle duet, tedy chutě a vůně. Tak jsem zvědavý, jestli na tohle téma paní Nora, která jako první volá na číslo 731 800 900, bude mít co říct. Přeji vám dobrý večer, paní Noro.
1: Já vám také přeji dobrý večer a posílám všem posluchačům Noční linky pozdrav z ochlazeného Frenštátu.
0: No teď schválně už, jsem teď se byla, už, ano.
1: Ano, schválně jsem se byla podívat a na venkovním teploměru mám 13 stupňů. To ještě před několika dny, to je pokles o tolik stupňů, kdy to bylo ještě i večer kolem 26, 27, 28. A tady v místnosti, kde sedím, mám teďka 24,5 stupňů, což je příjemné teplo. To v zimě si nikdy nedovolím topit na tak vysokou teplotu. Už díky těm cenám to jsme mohli topit tak na 21, jestli maximálně na 22 stupňů.
0: Paní Nuda, pojďme se podívat na chutě a vůně prázdnin. Tedy pojďme si poslechnout váš příběh na tohle téma. Kdyby to měla být třeba jenom jedna chuť nebo jenom jedna vůně vašich prázdnin v dávné minulosti, ve vašem mládí či dětství, která by to byla?
1: Máte pravdu, to není jenom jedna, to je směsice, protože když si na to vzpomenu, tak naše zahrada to byla louka, plná lučních kytek, takže staříček kosil kosou a ta pokosená tráva voněla. A potom, když bylo slunečno, tak pěkně to schlo. My jsme předraceli se stařenkou hráběmi, takže krásně vonělo to seno, takže vůně zase toho sena. A když jsme jezdili do Podhůří, Radhoště, do Ráztoky, do Trojanovic, pod Noříči, vůně mateřidoušky, ty velké palouky mateřidoušky a úplně takové, já bych řekla, koláče lesních jahod. Ty dodneška cítím, jak voněly. No a další vůně na naší zahradě, to je spojeno i s těmi chutěmi. Dozrával rybíz, dozrával angrešt, potom v průběhu prázdnin zrály mirabelky, ještě doznívaly třešně, protože tehdy to bylo trochu jiné, ta doba květu i potom toho dozrávání. A potom ringle a mirabelky. No a letní jabka, měli jsme jeden strom skleněné žluté. To byly první letní jabka. A to nezapomenu do dneška, jak jsme šli s bratrem na zahradu a v trávě už byly popadané tyhle ty žluté jabka, jak oni voněly a jak byly proteplené tím slunkem. Tam jsme sedli u ohniště na lavičku a pojídali jsme tyhle ty teplé jablíčka. No to byl požitek. No a pochopitelně, tak jak se vzpomínal, tak se taky upekl buď to nějaký koláč na plech nebo bublanina s třešněmi, s rybízem nebo i s těmi ringlemi a dělali se kompoty a marmelády. No to byla
0: člověk byl celý marmelá. Upatlaný, když pomáhal, že jo?
1: Ani upatlaný, ne, nevím. Stařenka to vždycky tak zvládla, že jsme to měli všecko v pořádku, ale bylo to velmi pěkné, bylo to zajímavé, vonělo to. Mně se potom líbilo, jak byly naplněné ty sklenice, odnášelo se to do sklepa, kde jsme měli regály a tam jsme to měli zaplněné těmi kompoty a marmeládami. To bylo nádherné. No a zelenina, to ještě byl květák začátkem prázdnin. Ty chutě, když chci přeladit z těch vůní. Květák, ať to byla květáková polévka, anebo potom vysmažený květáček, nebo květákový mozeček. No a rajčata, ty se dostali běžně u nás koupit na trhu. My jsme rajčata doma nikdy nepěstovali. Kořenovou zeleninu, to ano, měsíční jahody, ale hlavně, že jsme měli tu velkou ovocnou zahradu. Ale rajčata, to dodneška cítím, tu jejich vůni a dělali jsme, to jsme neměli tehdy, jsme nevěděli vůbec, že jsou nějaké caciky a šopské saláty. Já jsem ročník 41, ale běžně se dělal okurkový salát, hlávkový salát ještě, když byl, a rajský salát s běžnou zálivkou, trochu octa, trochu vody, trošinku cukru, osolit, no to byly přece lahůdky.
0: Teď jste mi něco připomněla na základě toho, co říkáte. Vzpomínáte si na tu chvíli, kdy jste, ať už to bylo v mládí, v dětství, anebo třeba i v pozdější dospělosti, kdy začaly být ty nové brambory na trhu třeba a dali jste si je třeba s kysaným mlékem nebo s tvarohem?
1: Ano,
0: jak krásně voněly ty nové brambory vařené ve slupce?
1: Ano, to na to vzpomínám do dneška. To jsme byli úplně šťastní, když byly nové bramburky, jak to krásně vonělo. Mm-hmm. Do vody se dala jenom sůl a kmín, ale vždycky, já do dneška to vidím, jak Sařenka dala na mísu tady v jídelně ty uvařené brambory, jak z nich šla ještě taková skoro ta teplá vůně a jakoby pára nad tím
0: právě,
1: byla. A jenom jsme si to třeba trochu přisolili a k tomu hrnek mléka nebo kyšky nebo podmáslí nebo když tak někdy potom osmaženou cibulku k tomu nebo hlávkový salát. Zrovna dneska jsem si taky na pozdní oběd, to mám pozdní obědy jako večeři, uvařila pár bramborů, které mám tady z našeho regionu ze dvou farem ve slupce, pak se to jenom ohloupla, jak jsou chutné a jak si vždycky říkám, bože, kéž bychom měli pořád. A onehdy to někdo říkal taky, jeden náš ekonom. Když to je základ českého živobytí, brambory a mléko, no a vajíčka eventuálně k tomu, ty nesmím taky zapomenout, no ale tak to už není taková
0: vůně. Myslím, že jsme vyčerpali hodně vůní a hodně chutí, tak aby ještě i ti ostatní měli o čem mluvit, si říkám, paní Noro.
1: Ale ty vůně, to cítím do dneška, ta letní zahrada, i když popršelo, jak tohle to vonělo a slunkem, jak to bylo všechno proteplené, provzdušněné, takové lahodné, krásné. A ty měsíční jahody, jak nádherně voněly. Mám takový pocit, že i trošku i ty vůně se vytratily, ale něco jsme si z toho zachovali a já jsem šťastná, když dostanu tady koupit něco, co ti soukromí zemědělci pěstují a těším se už taky na ty rajčata, které budou z trhu a okurky. Teď okurkový salát tak nádherně voní. Já vím, vy jste ještě teďka sytý všeho z Řecka, když jste se vrátil a proto vzpomínám některé ty saláty, které, na které oni jsou zvyklí. Ale mě stačí ty prahobyčejné, které jsem jedla od dětství a já bych s nimi vystačila i teďka. Takže vše přeji dobrou chuť a hlavně, ať máme ještě takové počasí, ať dýcháme i ty letní vůně a ať nám to prospěje.
0: Děkuji.
1: Všem to přeji. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, paní Noro, a naslyšenou. Chutě a vůně prázdnin, téma noční linky, kterou právě posloucháte, téma, ke kterému můžete říct ten svůj příběh, třeba na tomhle telefonním čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o chutích a vůních prázdnin. A můj druhý pozdrav směřuje do okresu Děčín k panu Láďovi. Dobrý večer, pane Láďo.
1: Dobrý večer.
0: Čím vám vonily prázdniny jako malému nebo jako většímu a čím vám voní dodnes a čím vám chutnají?
1: No tak kdybych sám začal, jako když bych byl malej, tak mamča pracovala v zemědělství, brášku hlídala sousedka, mě mamča vzala de facto do kravína. Někam mě tam postavila a řekla, abych jsem se jenom koukal. Mm-hmm. Šla si po své práci, de facto se svou kolegyní, byly tam jenom dvě. Já jsem po chvilce šahal do toho koryta k té krávě a bral jsem seno. Mm-hmm. Mamča se na mě koukala z té dálky. Akorát říkala prej tý svý kolegyni, no a jsem mu říkal, aby nikde stál a jenom se stál a koukal. No, ale mamča mě za to vůbec nic mě o tom neřekla, já jsem akorát povídal, že jsem krmil krabičku senem. A potom,
0: taky
1: když
0: vás...
1: jsem byl starší,
0: ano,
1: tak jsme de facto chodili česat borůvky nebo chodili na huby, potom na podzim. A nebo na koláče, jak od mamče nebo od babičky. Koláče, jakoby s drobenkou.
0: Mm-hmm. S čím byli ještě? S tvarohem nebo s nějakým ovocem?
1: Ovocem, s tvarohem, prostě se vším, co babička jakoby tvořila v tom. Mm-hmm. Nebo mamča. Ale v Děčíně, tam naproti nemocnici, tam byl takový malinkatý parčíček. A tam byla třešeň. Teď už tam nestojí, protože už jí před haforokama si pokázali, ale vždycky jsme tam s lukama lezli a česali jsme třešně.
0: Dávali jste si je za košily, jo?
1: No taky.
0: No tak
1: taky
0: nejdřív samozřejmě do pusy, ano, ano.
1: Za košily, nebo jsme nosili de facto domů, aby se z toho něco udělalo, anebo s nějakou kamarádkou někde v Mutířově a dojdeme si... Něco se tam jakoby pěstovalo, tak jsme si tam došli na pole a totálně jsme si to načesali. Takže plný krásný dětství. Dědeček měl zahrádku v Huntířově, měl tam i hospodářská zvířata, takže se pomáhalo se vším, se senem. Jak říkala ta paní přede mnou, taky jsme chodili otáčet seno, nebo jsme tu kupu jakoby rozhodili, sušilo se. Úplně krásný dětství to, co... A nebo i de facto tábory jakoby na tři týdny, teďka jsou jenom na dva, že jo. Tenkrát byly na tři týdny, když jsem třeba jezdil na tábory před několika rokama, když jsem tam říkal dětem, že se jezdilo na tábory jakoby na tři týdny, že tam v tom oddíle bylo 25 dětí, že tam bylo nějakých jakoby 9 oddílů a každý zvlášť, vždycky holky, kluci. A kde jsou ty tábory a kde se jezdějí? Už. takže dětství úplně krásný, jak co jsem jakoby vyrůstal, nebo co jsem byl menší, nebo co jsem byl starší, tak prostě krásný. Hmm. A de facto, co jsem byl třeba ještě jako kluk, nevím, jestli mě bylo 4-5, tak nás mamča vzala jakoby ke svýmu dědovi, k mýmu pradědečkovi a ten mě, a mýmu bráškovi a mamče dělal míchaná vajíčka. A jestli mu bylo 85 nebo 86 let.
0: Tak to byly Láďovi chutě a vůně prázdnin, ale vy jste mě přivedl k dalším vzpomínkám, které mám spojeny s vůněmi a s chutěmi. Když jste mluvil o táborech, za mé doby to byly pionýrské tábory, tak já si vlastně z táboru vybavuju tedy několik vůní, několik chutí, to ano, ale já si vybavuju hlavně to, jak jsem poprvé cítil tu vůni spáleného petrole z petrolejových lamp.
1: No, petrolejové lampy jsme taky měli, ale mamča nás, jakoby, i co jsme jezdili na tábory, tam jsme taky měli petrolejové lampy, ale těch už tam moc jakoby nebejvalo. Protože my jsme měli buď jakoby táborák a těch petrolejových lamp tam bylo jakoby míň. Mm. Ale i co jsme jezdili třeba na tábory, i co jsme byli jakoby menší, tak nás jakoby mamča bara jakoby brala ještě s naším jakoby tátou jakoby na nějaký ty strazy těch, jakoby těch čundráků, takže to bylo strašně hezký. A když manče šla jakoby umýt nádobí jakoby do řeky, protože nic jiného tam nebylo, tak mě jenom postavila na kámen a řekla, aby jsem počkal a byl ticha. Manče šla, jakoby pro něco dostanu, a než přišla, tak já jsem zval jako svině, když to řeknu takhle. A bylo to slyšet úplně všude, ale úplně v pohodě. A mamče přišla, já jsem ti říkal, aby si jenom stál, já za chvilku přijdu. No.
0: Bylo vám smutno, nevěděl jste, co máte dělat. Ale to, jak vás maminka odložila třeba i v tom kravíně, to mě napadla ještě jedna věc, jak jste krmil kravičku. Nenapadlo vás, nevím tedy, kolik vám bylo roku přesně, ale nenapadlo vás, když už jste jí dával...
1: Tři
0: roky. Nenapadlo vás zkusit, jak to vypadá, když vám třeba olízne ruku? Když měla ten krásný mokrý čumáček přímo před vámi?
1: To nevím. Já jsem ty prsty měl jakoby roztažený, tak jako nevím. A de facto ty prsty mě nikdo jakoby neříkal, aby jsem ty prsty roztáhnul. Já už jsem to věděl ve třech letech, ale mě to nikdo neříkal.
0: Instinkt. Láďo, moc krát vám děkuju a přeju vám krásné prázdniny, které vám budou vonět a chutnat.
1: Já taky všem. Děkuju moc. Na
0: Mějte se hezky. Naslyšenou. Mimochodem, o borůvkách napsal tedy velmi krátkým vzkazem, jak jeho zvykem, i posluchač Bedřich. Cituju, o velkých prázdninách jsem chodil na brigádu na borůvky. To byly časy. Bedřichu to byly. Pořád ještě jsou. Tedy borůvky. A časy taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po písničce je v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte, znovu čas na další příběh na téma chutě a vůně prázdnin. Každý z nás je omylný, ale já myslím, že se nebudu tak úplně mýlit, když řeknu, že Martin, který čeká na telefonu 731 800 900, je spíše mladšího věku. Typoval bych vás tak do třicítky. Martine, typuju správně, dobrý večer.
1: Jasně, typujete správně.
0: Výborně.
1: Je mi 22 let.
0: Krásných 22. To znamená, že vaše chutě a vůně prázdnin, na které se vás teď ptám, čím vám voní prázdniny, jsou poměrně čerstvé oproti, řekněme nám, dříve narozeným. Čím vám voní a chutnají prázdniny?
1: Vlastně těma vyšněma, to vždycky, když si vzpomenu na ty prázdniny, tak si vzpomenu na vyšně. S klukama chvíli brát. To bylo vždycky skvělé.
0: Chodili jste na pajtl takzvaně, jo, jak se říká v Brně, to znamená do cizích zahrad. Já jsem to dělával, to klidně přiznám.
1: To jsme na tom stejně, my jsme vždycky chodili s holkama, ty byly vždycky krásný.
0: Ty vyšně nebo ty holky? Nebo obojí?
1: Oboje.
0: Vůně a chuť vyšní. Pro Martina chuť prázdnin. A je něco, co naopak nemáte moc rád? Na vůních a chutích prázdnin. Já totiž jednu věc mám, ale nechám nejdřív říct vás.
1: No hlavně to, že musím čekat, vždycky jsem čekal na to, než zase budu muset dělat ty školy za těma skurvenýma učitelma.
0: Tak některá slova bych možná nepoužíval, jako vy, ale máme to trošku podobné. Vždycky na konci prázdnin mi vůbec nevoněla papírnictví, protože jsem musel jít koupit nové sešity, nové obaly a už zase do školy. Ale i to je vzpomínka. Martine, moc krát děkuju a až uvidíte vyšně, vzpomeňte si na všechny krásné holky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. A krásně si vyhundí kára.
0: Naslyšenou. Za malou chvilku bude 11:30. Posloucháte noční linku a povídáme si v ní o chutích a vůních, které máte spojeny s prázdninami. Tahle vůně, o které napsal Michal, tady ještě zmíněna nebyla. Cituju. Vůně melty z dávných dní, zpívá Hana Zagorová v písničce Bourá se dům. A vůni melty si připomínám dodnes, nejenom v létě. Piju ji totiž častěji než kávu. Moje čichové vzpomínky na prázdniny mě ve vzpomínkách vedou k máminu stolku s parfémy, do nichž se oblékala, takzvaně, když jsme někam o prázdninách společně vyšli. Například do pizzerie v Jevanech, která dnes už neexistuje. A vůně italské kuchyně je vlastně také vůní mého dětství. A rovněž vzpomínám na svoje eau de toilette, které jsem rád používal já a používám je dodnes. Ač jsem si od máminy smrti žádnou lahvičku nekoupil. A čím to u mě voní letos? No, třeba květákovou nebo brokolicovou polévkou, jako právě nyní. Ale přiznejme si, to je poněkud jiná kategorie čichových věmů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Tradičně v té poslední hodině starého a první hodině nového dne máme čas na noční linku. Právě ji posloucháte a jejím dnešním tématem jsou chutě a vůně prázdnin. A já při tom prvním rozhovoru, když telefonovala paní Nora, měl trochu obavu, zda jsme nevyčerpali skoro všechny možné vůně a chutě prázdnin. Nikoliv, ještě plno jich zbývá. Konec konců před chvílí to byl Michal s Meltou a různými vůněmi. Před malou chviličkou telefonoval na 731 800 900 Martin, který zmínil hlavně ty višně a taky holky, se kterýma chodívali na višně. Paní Marie napsala na rozhlas.cz/Linka, že má ráda vůni růží v zahradách, o prázdninách. Těch vůní se dá najít samozřejmě moc a moc. Petra Skladna, cituju, vůně léta je pro mě jahody, borůvky, kopřivy, nebo když je po dešti. Přeji hezký večer, Petra Skladna. A co má k tomuto tématu říct, co může k tomuto tématu říct Pavel? Dobrý večer, Pavle.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače a i vás.
0: Děkuju.
1: A ještě bych narychlo k tomu, jak jste mluvili o těch krabičkách, když, jak jste říkal, že olíznout, tak já jsem jednou, to jsme byli u tačky na prázdninách, on tam dělal na statku, tak jsem nabídl prst teleti a to jsem měl strach, že se z toho nedostanu. Jako jo, to bylo,
0: no ono dokáže se vříct, to je pravda. Já jsem byl na brigádě v teletníku, takže vím, ale když už tedy vy jste začal s těmi kravičkami, tedy vrátil se k ním, tak víte, když potom ta brigáda skončila, nebo když skončila ta směna, a já mohl jít na pastvu, kde přes den kravičky byly, tak tam po nich samozřejmě byly, víte co, pozůstatky. A na nich nejlépe rostly žampiony. Takže to byla taková zvláštní směs jednak kravinců, ale potom taky těch čerstvých žampionů. No Pavle, já vás přerušil a nechci vám brát slovo. Čím vám třeba dodnes voní nebo chutnají prázdniny?
1: Ano, ano. Tak my jsme hodně vyjížděli, nás rodiče brali 3 roky po sobě na Orlickou přehradu a tam si pamatuju, že byly ty, tam bylo to sociální zázemí, jakože toalety a sprchy. Tam si pamatuju, že když jsem šel kolem, nebo když jsem se začal sprchovat, tak tam to strašně krásně vonělo, protože tam byli hodně zahraniční turisté, třeba z Německa a různě. Oni měli prostě takový ty úplně jiný šampony, mít takový ty klasický ten březovej, jo.
0: No tak ten náhodou voněl krásně, jo, ale tak je fakt, že solvina je solvina, no.
1: Ale tohle byla fakt jako exotika taková trošku, jo, to byly takový ty vůně takových těch, fakt jako těch šampon, že to bylo cítit, že to není prostě naše provenience, tak to, když šel člověk kolem, nebo když byl tam přímo, tak to byla taková směsice takových jako docela nádherných vůní, to jsme vždycky až záviděli, jak oni mají, jaký oni mají ty šamponky a to hezky vonělo.
0: No já si vzpomínám na konci 80. let, že se dokonce šampony s jablečnou vůní dovážely z Maďarska tehdy, že to byla velká móda.
1: No ano. No a taky tam dováželi melouny a vždycky u toho stánku byly stolky, kde se prodávala i limonáda a prodávali se ty melouny. Tak to vím, si pamatuju, že jsme u toho seděli, vždycky hezky to tam vonělo. Právě těma melounama, čerstvýma, to když to nařezávali a prodávali ty půlky nebo čtvrtky nebo něco takového. No a my jsme tam vždycky seděli s bráchem jako malí děcka a tam hodně lítali kolem vosy a my jsme to zabíjeli rukama.
0: Jej.
1: A to si pamatuju, že mamka, jako, že jsme se zbláznili, jako úplně ne, co tam vyvádíme. Ale taky ta vůně těch melounů, no a taky hezky voněla, hezky mě voněla restaurace, kam jsme vyjížděli, to byla taková obec u té přehrady Solenice, se to jmenovalo, a tak tam to vždycky krásně vonělo, tam se si těšil, protože zaprvé to tam hezky vonělo dobrým papáním.
0: Okurkovým salátem taky, už jsme tady o něm mluvili, že?
1: Okurkovým salátem taky.
0: No jo. No počkejte, ale to je salát, co jste si dával na jídlo, když tady jsme u těch chutí a vůní?
1: No já právě se chtěl říct, že brácha se sestrou si dávali takový spíš ty obyčejný, jako smažený sýr, jo, a brambory a to, a já jsem si dával Já jsem si dával, to bylo přes celý talíř obrovský kolo dušené šunky s bramborem. A byl to nejdražší oběd tam vůbec, co jsem si tam vlastně mohl vybrat. To mě vždycky říkali naši, Ježíš, ty si s tím musíš vybrat úplně, a stál 12 korun, jo, to byla.
0: Tak to byl tehdy drahý oběd, ano.
1: To byl hodně drahý oběd. A jo, fakt nejdražší a 12 korun, tak to si pamatuju do dneška. No a pak jsem chtěl říct ještě, že u babičky, když připravovala jídlo pro zvířátka, tak strouhala dýni, dávala tam sušený mlíko a dávala se tam a řezala se kopřiva. Mm-hmm. A na té řezačce těch kopřiv, tak to strašně krásně voní. Jo, to je prostě, když se řezají kopřivy, to je strašně hezká vůně. Nebo když se seká dřevo, mám pocit, že asi to bude takový smrkový, nebo tak to je čerstvě nasekaný dřevo, nařezaný, tak to je taky hezká vůně. A taky vím, že mě nevadí vůně, nebo nevím, jestli je to přímo vůně, ale nevadilo mi, to bylo takové zajímavý odér, když jsem procházel kolem koněvny. Jo? Prostě...
0: Koňský pot, ano. No.
1: Kolem krav je to takový trošku horší, ale kolem té koněvny je takový trošku jiný, takový speciálnější, a vůbec mi to nevadilo, vždycky taková zajímavá vůně, prostě taky si pamatuju, že jsme chodili kolem těch koníren.
0: No, občas si tady v Brně zajdu do Líšně a tam čichám u té ohrady s koňmi. Pavle, moc krát vám děkuju, to čerstvě nasekané dřevo, to se mi taky vlastně vybavilo, jakmile jste to řekl. No a ty drcené, respektive sekané kopřivy, vlastně taky pro slepičky a vůbec. No, mějte se hezky a ať vám voní a chutnají prázdniny. Jsme na jejich začátku.
1: Tak já děkuju moc krát, ještě bych teď, když jsou ty prázdniny a dovolený, tak strašně hezká vůně je na grilu třeba takovej steak, jako masíčko, když se griluje pěkně.
0: No jo, to jo.
1: To je taky moc hezká vůně. Tak jo, dobrou noc, vše upřejem.
0: Dobrou noc.
2: Naslyšení. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dát.
1: Pro účely dnešní noční linky musím bohužel konstatovat, že rozhlasové vlny neumožňují přenos vůní a už vůbec ne chutí, ale na druhou stranu stále platí, že vlastně ono rozhlasové vysílání si každý v té své fantazii může dotvořit. Takže pokud jste třeba jen jednou, jedenkrát cítili čerstvě rozkrojený, opravdu sladký, vonavý meloun a někdo to řekne, že tohle je pro něj vůně a vlastně i chuť prázdnin, tak si to snadno doplníte. Tak jsem zvědavý, jak si budete doplňovat to všechno, o čem teď chce v naší noční lince na téma chutě a vůně prázdnin popovídat Vicky. Já vás vítám, Vicky.
2: Dobrý večer vám všem, kteří posloucháte dnešní senzační téma.
1: Děkuji.
2: Protože opravdu prázdniny to bylo pro mě něco. Škola, tak ano, samozřejmě, to bylo každodenní, ale potom prázdniny to byl prostě pokoj, klid. A my jsme s tatínkem a s maminkou chodívali hodně do lesa na houby. Tady jsme přijeli do Pisárek a naproti Antroposu už jsme šli tam doprava nahoru směrem k Myslivně. No a tam už prostě rostly, to nebylo jak dnes nikde nic, to je blízko Brna. To tenkrát tak moc asi lidé nechodili do lesu, takže opravdu to bylo, jak se říká, u každého patníku, když to tak řeknu, zkresleně. No a tak jsme sbírali houby, košíky jsme měli každý, já pochopitelně nejmenší, tatínek největší, maminka. No a tatínek na zádech měl bagel jako baťoch a pak jsme si sedli a posnídali jsme nebo jsme obědvali podle toho, když jsme vyšli jako ven. A teď se stalo to, že tatínek jako onemocněl a těžko na srdce, asi infarkt to byl, no a maminka už se potom bála jako chodit s náma, ale mě pouštěla teda s ním, ale vždycky byla ráda, když jsme se v pořádku vrátili. No a tak vám řeknu ještě to, že když jsme potom přišli domů, tak celá rodina zasedla kraje lahouby a teď jsme rozprostřeli balící papír, jsme měli jako velký pokoj 6x6 metrů a tak jsme tam jako sušili ty houby a to vám kolikrát byla tak strašná vůně, tak těžká, že já jsem se kolikrát vzbudila v noci a prostě jsem se převalovala, nemohla jsem spát, protože jako sušičky tenkrát tak nebyly, nebo aspoň nevím o tom, že by byly. No a takže prostě jsme to sušili takhle, pak se to jako různě rozdrtilo, měli jsme takový moždíř velký, no a sušený houby jsme měli potom celý rok, jako jsme přidávali maminka omáčky, dělala do polévky a tak. Yeah. Ale co vám řeknu, co mě upoutalo z té vůně, huby, ano, všechno, křemenáče, janci, neboli řečeno brněnský, nebo potom třeba i praváci a tak, holubinky, ale co mě strašně upoutalo, kuřátka.
1: Jo.
2: To byla tak strašně krásná, taková zvláštní, taková až trošku jako aromatická, taková jak kořeněná vůně, že to cítím ještě dnes. Když si na to vzpomenu, tak to cítím ještě dnes.
1: Já pro jistotu řeknu, kuřátka rovná se lišky. Ano?
2: Ano, dobře, dobře, já to říkám ano.
1: No, ono je to, myslím si, nářečový výraz, tak aby rozuměli všichni, kteří jsou naladěni na noční linku. Ano. Děkuju, Vicky. No, úplně ano. Jsem dostal chuť na omáčky vaší maminky.
2: No, prostě nádhera, úplně balada.
1: Děkuju moc krát za tuhle vaši chuť a vůni prázdnin. Ano. Ať vám voní ano. I ty letošní, i když už asi do lesa tolik nechodíme.
2: No já už, mě dělá problém už chůze, takže já každou nerovnost, já hypnotizuju očima zem, takže radši to nepokouším ani s hůlkou. A ještě musím říct jenom jedno. Tatínek vždycky, jako když našel někde nějakou hůl, tak ji tak jako ořezal a tak a poznačil a pak jsme si ji schovávali do křovy tam v těch pisárkách a zase příště, když jsme přišli, tak ona tam byla, tak jsme se opírali o ní, tak to ještě takový poznatek.
1: Krásná vzpomínka. Vicky, děkuji vám. Přeji vám krásné léto.
2: A taky vám všem. Senzační program máte vždycky. Děkuji moc krát.
1: Není zač. A naslyšenou. Na zážitky o prázdninách a žních, to už cituju vzkaz Františka, který tradičně napsal na rozhlas.cz Lomit Kolinka. Tedy na zážitky o prázdninách a žních si dobře pamatuju. Dřív, než se začalo sect obilí samovazačem, tak se to obilí obseklo kosou. Při této práci jsme pomáhali pokládat provázky na zem, no a na ně se potom kladlo posečené obilí a vázali se snopy. Potom se pole sekalo samovazačem. A nezapomenu na momenty, když mamka donesla na pole baštu, to nám to chutnalo. Mamka taky dělávala tvarohový sýr s kmínem. Ten nám moc chutnal. No a u nás v dědině jsem věděl o každé rané třešni. Na některé jsem se bál chodit, protože majitel byl zlý. Jen část z toho, co se vlastně týká dnešního tématu a z toho, co napsal František Švaříček, jsem vám právě ocitoval. A my se můžeme pomaličku, ale jistě podívat směrem k novému dni. Za 10 minut budeme už psát 4. červenec.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Pokud jste právě naladili noční linku Českého rozhlasu, tak vězte, že si v ní dnes povídáme o tom, jaké chutě a jaké vůně máte spojeny s prázdninami. Ať už z dětství, z mládí, nebo třeba i z nedávné minulosti. Chutě a vůně prázdnin s našimi posluchači a posluchačkami buď na webu rozhlas.cz/linka, tam písemné příběhy, glosy a poznámky, anebo na telefonu 731 800 900. A řekl bych, že Tomášovi, který teď využívá služby téhle telefonní linky, už prázdniny začaly. Říkal, že je na chatě. Já původně slyšel na sloupě, ne, na chalupě, jo? A já slyšel na sloupě, ale to jsou ta sluchátka už skoro 40 roků na hlavě. Takže Tomáši, omlouvám se, jste na chalupě a co vám tam voní?
1: Dobrý večer, přeju.
0: Dobrý večer. Pozdě.
1: Já bych chtěl jenom to zmínit, že ty lišky nejsou kuřátka. Jsou hubová. To je jiná hubová.
0: A jak to tedy je?
1: Slyšíme se?
0: Ano, slyším vás. Vy mě tam máte se zpožděním, to asi bude internetový poslech. Jo. No, poslouchám.
1: No, jo, přesně tak, přesně tak. Počkejte. Chtěl bych tý vůni a chuti těch prázdnin připomenout to, že nevím, jestli to někdo už zmínil. Počkejte, vypadá to rádio, já musím trošku bokem.
0: Rádio vypněte úplně, to je základní poučka. Voláme-li do rozhlasu, vypínáme rozhlasový přijímač.
1: Je to tak, máte pravdu. Tak, počkejte. Tak, nevím, jestli to, já to neposlouchám od začátku, nevím, jestli někdo zmínil už třeba, že chuť a vůně je táborák, bursty, operkání pěkně, bandu kamarádů, vyrazit do lesa. Slyšíme se?
0: Já vás slyším, poslouchám, nechci vás přerušovat. Dobře, nejlepší dřevo na táborák, aby byl voňavý, je podle vás které?
1: Tak většinou je to ovocný strom, třeba třešeň. A nebo takhle, co vy považujete za nejlepší jako vůně a chuť prázdnin?
0: Já jich mám moc a moc. To bychom tady byli hodně dlouho a důležité jsou vaše příběhy, ale já už to částečně naznačil, ať už se jedná o ten někdo by řekl dokonce nevůni, já se vyhýbám slovu smrad, ale dobře, já prostě mám spojený s prázdninami pachy kravína, jo? Protože jsem tam byl vlastně každé prázdniny u babičky, když jsem byl na východním Slovensku, tak jsme tam pomáhali tetce a mám to spojeno. No potom jsem mluvil taky o těch žampionech a kravincích na pastvině, protože tam žampiony nejlépe rostou. A samozřejmě, že jsou to třešně, samozřejmě, že jsou to, že to je vůně tvarohových vdolků mé babičky, té druhé. No, je toho víc, ale okurkový salát, když tady zaznělo, tak jsem řekl, ano, to taky.
1: Jo. No, mě to připomíná většinou táborák, jakoby to opekání těch bustů. A vlastně jako...
0: No, ale tak to stačí, stačí. Děkuju. Děkuju, Tomáši. Zdravím vás. A naslyšenou.
1: Já mám hrozou trému, já se opomluvám.
0: To je v pořádku. I když já vás neukousnu, tak si to pamatujte pro příště. Naslyšenou. Nemám jak. Mám implantát. Naslyšenou. Já jsem si mezi tím našel to, o čem Tomáš mluvil na začátku našeho hovoru a už jsme to dále nerozváděli. Na webu to recepty tady čtu. Houby, které nazýváme kuřátka. Je to liška obecná nebo jedlý druh kuřátek žlutých podobající se korálům? No tak ano. Měl pravdu, Tomáš, já si to jdu nastudovat a už vás nebudu mystifikovat. Ale co je opravdu faktem, je, že za 2 minuty máme nový den a že bude pokračovat noční linka dalšími příběhy na téma chutě a vůně prázdnin.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: její druhá část, tentokrát už s datem 4. července 2026. Svátek mají Prokopové a už je v plném běhu ten prodloužený víkend. Možná jste se na něj vydali, podobně jako Tomáš, který před malou chvílí byl slyšet v našem vysílání někam na chalupu. Možná už balíte na hodně dalekou dovolenou, možná jste se z ní už vrátili, ale pokud posloucháte a klíčovým slovem jsou prázdniny, ovšem nejenom ony, možná se přidáte k našemu povídání na téma chutě a vůně prázdnin. Já už to jednou řekl, ale pro jistotu to řeknu ještě jednou. Nevím jak u vás, ale obecně se říká, u mě to platí, řekl bych, skoro až dvojnásob a je pár takových, kteří jsou na tom podobně. Za chvilku se dostanu k Silvininu zkazu. Tedy pokud máte vzpomínky spojené s chutěmi a s vůněmi, tak v paměti vydrží hodně dlouho. Prostě chutě a vůně jsou ty nejlepší smysly pro vzpomínky. I v téhle hodině si můžeme povídat o tom, čím vám voněly a čím vám dodnes třeba voní prázdniny. Ty dva letní měsíce, které jsme dřív prožívali, zároveň s oddechem od školních povinností. Silva napsala na tohle téma na rozhlas.cz/Linka. Protože jsem o prázdninách jezdívala s maminkou do různých lázní, vzpomínám si, jak jsem se z procházky blížila k restauraci, odkud do dálky voněly řízky a okurkový salát. Ale než jsme do lázní přijeli vlakem, nesnášela jsem v něm pach zelených sedadel, ze kterého se mi dělalo špatně. Nejkrásnější vůně mého dětství ovšem vydávaly květiny z babičiny zahrádky, třeba pivoňky, turecké hřebíčky. U vchodu rozkvétal bílý šeřík s plnými květy. Dodnes mám nejraději vůni všech bílých květů. Ono se říká, že vůně bílých růží je vůní andělů. A co mi vadí, když se ráno probudím a otevřeným oknem se do bytu line pach kouře z cigaret od sousedů? To vezmu dvě voné tyčinky a zapálím je na balkoně. Kuřákům to nevoní a jdou smradit jinam. Pokud jde o voné tyčinky, oblíbila jsem si ty skořicové. Mají trochu orientální nádech. Vůni koření a zvláště skořice mám ráda a je zdravá. Tou si ochucuji kávu. Abych nezapomněla na to nejdůležitější, vyrobila jsem si přírodní repelent, který nevoní klíšťatům, ale nám lidem ano. Do skleničky Alpy jsem nasypala koření, hřebíček, na 2 deci je jich potřeba 30, po 2 dnech je hotovo, naliji trochu do malého rozprašovače, nastříkám a můžu vyrazit do přírody. Konec Silvina psaní. Vidím, vlastně slyším, vy slyšíte a já vidím, že Silva je v oblasti olfaktorických věmů opravdu doma. Máme to podobné. Jak jste na tom vy s chutěmi a vůněmi prázdnin? Zavoláte? Číslo je 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkné léto, vážení přátelé. To je to, co vám přeju především. A samozřejmě úspěch při telefonování na číslo 731 800 900, ale ani zdaleka se nedostane na všechny, takže už teď se musím omluvit mnoha těm, kteří to zkoušeli a zatím to nejde. Ale komu to vyšlo, je Radomil a já ho zdravím na Prostějovsko. Dobrý večer, hezké ráno, Radomile.
1: Krásné dobré ráno i vám, Božku, a taky všem ponocníkům.
0: Děkuju za pozdravy pro všechny. Čím vám voní a chutnají prázdniny dodnes?
1: No, vzpomínám si a mám to stále v živé paměti, takovou tu typickou vůni vody v zatopeném lomu. U nás na Prostějovsku máme, dejme tomu, XY těch lomů zatopených, ale jeden je pro mě taková srdeční záležitost, je to zatopený lom v obci Hradčany, katastr Hradčany Kobeřice. Je to taková malá půlhektarová voda, nemá žádný přítok, respektive přitíká ze spod, protože to je prostě lom, kde narazili na spodní vodu a jakmile skončili těžbu, tak ho nechali zatopit. Možná už je ta díra v zemi zatopená skoro 80 roků. Takže je to voda plná překvapení na dně. Někdy pro potapeče nemilé, ale někdy třeba pro rybáře jako zajímavé, co se v té vodě pohybuje a co tam žije. Každopádně ta voda má takovou specifickou vůni a musí si to člověk asi zkusit načichat. Každopádně já si vybavuju, když mi bylo možná 12 let, 10, tak jsme tam jezdili k babičce do Kobeřic na prázdniny, proto prázdninová vůně. Podívali jsme tam s klukama chytat ryby a když se tam koupal člověk, tak prostě to jako čichal tu vodu. Není to ani tak jako vůně třeba rybiny, nebo že by to jako bylo někomu nepříjemný. Má to prostě ta spodní voda, ta lomová voda má specifickou vůni, je bezesporu i chuť, ale nedoporučuju hltat.
0: To se stane, to každý ochutnal. Já si vzpomínám na tu příchuť chloru na koupališti v Brně na Dobráku, jo? Takže vy máte o něco lepší vzpomínky v tomhle ohledu.
1: No. Věřím, že jo, protože ta voda jako je nijak neupravovaná a ta příroda tam prostě je hezká. Když jsme byli kluci, tak ten lom byl aktivně využíván rekreanty nebo respektive lidma, kteří prostě potřebovali se někde schladit domácíma nebo přespolníma. Řeknu, když ve 2 hodiny jste přišel o prázdninách k vodě, tak nebylo kam dát ručník, jo? Takže to bylo dost navštěvované místo na takové to osvěžení letní, prázdninové. I nějaký ohně tam plály a stanaři tam občasněcí byli. A tenkrát nebyly akvaparky, nebyly domácí bazény, málo kdo měl doma bazén. Takže se tam jako hodně lidí koncentrovalo a pak to nějak utichlo, ten lom, jakoby na něho lidi zapomněli a dneska už se zase vrací, takže je to dneska voda pod mým dozorem, jako rybářská stráž se tam realizuju a naháním různý vidry.
0: Já jsem si mezi tím našel obrázek toho zatopeného lomu v Hradčanech, o kterém mluvíte. Ten už je krásně na všech stranách obrostlý dřevinami, stromy. Tady vidím takový krásný kamenný sráz přímo, ano, takže to je pozůstatek toho lomu. A ten je, říkáte, půl hektaru to má?
1: 0,5, no.
0: No to je pěkně velký, jo, pěkně velký, pěkně velký.
1: No, nepatří mezi největší, ale taky není úplně nejmenší vodou. Dneska jsem byl v Třebíči. A nedaleko Třebíče je zatopený lom Vápenka a to je opravdu malá voda, to je tak pětinově, jedna pětina toho našeho hradčanského lomu. Ale u nás je ten lom takový zajímavý, jedna, která dnem reliefem, že to je od 9 metrů hloubky, největší hloubka až po nějakých o půl metra. Není tam teda moc jako OK pro neplavce, protože tam je strašně málo míst, kde je mělko. Ale chodí tam maminky s dětma, jako takový nějaký brouzdání se těsně při krajíčku. A je to tam fajn, dokonce tam už máme, myslím, 3. rokem nějaké občerstvení, který je sem tam otevřený, takže si tam člověk může dát i točený pivko, nebo si dát cigáro z dírny. Takže doporučuju, kdo by chtěl objevit. A je to zajímavý místo, Božku, protože je to asi 2 minutky z dálnice, když si jedete na Brodek u Prostějova, tak za 2 minutky tam jste. A máme tam takový odstavný parkoviště u toho kiosku a je to dokonce zaneseno někde v mapách těch, jakoby, jak to mám pomenovat. To jsou takový ti, co vozí ty obytné vozy a spíjou v těch obytných autech a že to je jakoby bez kempu, jo, jako nocování bez kempu.
0: Já se právě dívám na City View a vidím, že při příjezdu, respektive od silnice, dělí ten lom jakýsi pozůstatek něčeho zděného, jestli se dívám správně.
1: To je pozůstatek těžební technologie, která kdysi tahala vozíčky na úzkokolejné železnici s vytěženým kamenem nahoru z hloubení toho lomu. Takže to je pozůstatek těžební technologie a to už jsou jenom ty kamenné zdi a nějaký pilíř je tam, ale je tam nuda pláž. To je
0: no tak to jste měl říct na začátku.
1: Jedna z mála míst, sice teda z té pláže do vody je to jako rychlá, když skočíte, tak to z těch 7 metrů máte do vody během vteřinky, ale nelze tam slíst nuda pláže jakoby pomáličku, musí člověk skočit. No.
0: Jo. No tak při takovém skoku stejně člověk většinou přijde o plavky, tak je to v pořádku. Radomile, moc krát vám děkuji za tuhle vaši vůni prázdnin a přeju vám nádherné léto.
1: Děkuju nápodobně a hlavně se neupečeme a třeba se zase někdy brzo uslyšíme.
0: Děkuju a doufám v to taky. Naslyšenou. Teď se chvilku péct nebudeme, ale ještě se má vrátit. Minimálně jedna horká vlna. No, to mělo být spíše varování než výhruška. Zpět k tématu noční linky. Chutě a vůně prázdnin. Monika napsala na tohle téma. Letní vůně v sobě nesou atmosféru teplých, sluncem zalitých dnů. K nejpůvabnějším patří pro mě vůně růžových růží, mých nejoblíbenějších květin. Je vzdušná, elegantní, sladká a hřejivá, mnohem jemnější než vůně klasických rudých růží. Aroma růžové růže je komplexní a snoubí v sobě několik různých tónů. Květinový základ, bohatá, sametová a velmi jemná ženská vůně – ovocné a svěží podtóny, často připomíná liči, hrušku, maliny nebo zelená jablka. Sladké a hřejivé akcenty. Lze v ní cítit lehký nádech medu. Na tomto místě je třeba pozdravit Olina z Kopřivnice. A příjemné jsou i svěží citrusy, pokračuje Monika. Vůně pomeranče, mandarinek, sladká vůně broskví, ananasu a slaná vůně moře. K mému dětství patřila vůně babičina pečiva, krému na opalování kontraviol a také vůně myči, ne kočky, ale tradiční rumunské grilované válečky z mletého masa, které připomínají malé klobásky bez střívka. Jde o nejpopulárnější rumunské pouliční jídlo, které se tradičně připravuje na grilu a podává s hořčicí, chlebem a pivem. Zkrátka zeči myči, 10 myči. To bylo léto mého dětství, napsala Monika. Všem přeje krásné letní zážitky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

ja, dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích.

0: fiabry, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Tam musela vonět. O vůních a o chutích prázdnin si povídáme v noční lince, kterou právě posloucháte. Ať už to byla pokosená tráva, nebo lesní jahody, višně, sprchové gely na Orlické přehradě, nebo třeba vůně táboráku, opékání buřtů či voda v zatopeném lomu v Hradčanech na Prostějovsku, tak to všechno byly příběhy našich posluchačů a vzpomínky spojené s těmito vůněmi a taky někdy chutěmi. Já jsem zapomněl třeba na koláče s drobenkou. A jsem zvědavý, co nám k tomuhle přidá náš další volající. Haló, dobrý večer, nebo
2: ano,
1: dobré ráno.
2: Dobrý večer.
1: Je to Jindra z Rakovníka. Ano, mám to napsáno, jenom jsem hledal, jestli je to opravdu Rakovník. Jindro, tak ano. Čím vám chutnají a voní prázdniny?
2: Ano, tak tady bylo řečeno už mnoho slov o těch krásných věcech, jako jsou jahody a všechno. Mluvila tam ta paní, já jsem slyšel pozdě k rádiu ze začátku, myslím, že je ze Frenštátu.
1: Paní Nora.
2: Myslím, že to je lékařka. A tu velice rád poslouchám. A mě zaujala na těch prázdninách jedna věc, a to je mikroklima, anebo možná i pikoklima. Já hlavně to je cítit v noci. Já jsem hodně jako kluk, když jsme jezdili na putovní tábory, anebo potom na čundry jsem jezdil, jsem byl větší. Hodně jsem chodil v noci. A je to strašně zajímavé, když jdete letí přírodou a teďko je teplo, teplá noc a najednou se ocnete na louce na nějakým místečku, malinkatým, kde je absolutně zima. A je to malinkatý místečko a přejdete ho a jdete dál. A jdete třeba po polní cestě, jako si koukáte na ty hvězdy, těchy je a meteority a máte radost. A najednou cítíte zatuchlý obilí. Na jednom místečku zase, jo, tam prostě nějaký obilí prostě spadlo, padlo teda, zatuchlo, začalo plesnívět a taky je to vůně, není to žádnej smrad. A je to chvilička a zase z toho vylezete a jdete dál a už dál vidíte vesnici a teďko cítíte najednou les. A to, jak je les, tak to se vždycky musím zastavit a zhluboka dýchám. To je tak něco pořádního, ta vůně z lesa. To je tak něco poctivého, že to člověka úplně omámí. A teď, když jdete dál a to, a teď jste úplně nadšený, najednou nedaleko už je vesnice, cítíte kravín. Kravín to není smrad. Je to taková zvláštní vůně, pokud je to cítíte z dálky.
1: No, pokud přijdete blíž k té sečce, a když je ještě zapařená, tak už to není zase taková ideálka. Ale já vám rozumím a já jsem to zažíval každé prázdniny.
2: Jasně. A jdete zase dál a cítíte konírnu. Konírna to je vysloveně vůně. Já teda nevím, ale to je to fakticky voní, jo. To je úžas. A jdete zase dál a jste nadšenej a ty hvězdy a člověk by v nejlepší vyletěl a najednou drc. Prasečák. Ale to je teda výživa, to vám teda řeknu.
1: To jo.
2: Prasečák, to je nejhorší, co může být. Není to nejhorší. Nejhorší je v září, když jdete po vsi a cítíte kozla. Tak to je jako vůbec nejhorší teda. To jsem zažil jako veterinární technik. Jsem byl dokonce nutný takovýho kozla vykastrovat, ale smrděl ten týden. Jo? Tak to ale... Takže začal jsem dobře, končím špatně, ale není to pravda. A tohle to mě strašně vždycky zajímalo, když jsem šel tou přírodou a někde bylo trošičku zima, někde zase víc teplo, někde to obilí a prostě takovýhle zvláštní, no, a nebo koncem, když už byl třeba srpen, tak už zase byla trochu zima a zase se přišel do nějakého místečka, kde bylo to trošičku teploučko a bylo to fakticky hrozně zajímavé. Tak to mě jako napadlo, takovýhle vůně, do dneška to cítím a umím si je představit.
1: Já vám moc krát děkuju, Jindro, a jsem moc rád, že posluchači a posluchačky Noční linky jsou na tom v mnoha případech podobně jako já, že právě ty nejzarytější vzpomínky mají spojeny s chutěmi a ještě více s vůněmi. Já bych k tomu vlastně teď mohl přidat ještě jednu. Teď mě zrovna napadla, já si dopřávám toho komfortu, že to, o čem jsem mluvil, že si mnohdy při poslechu rozhlasového vysílání dotváříme ve své vlastní hlavě a fantazii to, co vlastně slyšíme, třeba i obrázkem moderátorky či moderátora, tak já si teď dopřávám něčeho podobného. Vy jste o tom mluvil a já jsem si to všechno představoval a znovu jsem byl na prázdninách na východním Slovensku, kde jsme každé ráno dostali ty nejčerstvější rohlíky, které byly a ty byly. A to se všechno, tahle vůně, jejich vůně míchala s tím, no, pachem toho umělohmotného nebo prostě pogumovaného ubrusu.

0: Když cítím tuto sladkobolnou vůni, i hned si vybavím, jak sedím pozdě večer na parapetu okna v mém rodném domě a hltám vůni těchto kvetoucích lip na náměstí městyse v Doubravníku. Bohužel tyto doby jsou již dávno pryč. Dobrou noc přeje Michaela.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Je 4. červencový den, tedy jeho počátek, zatím tedy ještě za tmy, ale platí datum 4.7.2026 a my si v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, povídáme o tom, čím vám chutnají a voní prázdniny. A v drtivé většině případů jsou to vůně, které jste načerpali v dávných dobách, ve svém mládí, ve svém dětství. Já se k tomu hned znovu vrátím, ale musím říct, že zhruba ve chvíli, kdy ke svému pěveckému partu nastupoval Andrea Bocelli, a to je drobné odbočení od dnešního tématu pro všechny

0: milovníky fotbalu, kteří třeba nemají možnost sledovat utkání Argentiny a Kapverd. Tak zhruba ve chvíli, kdy začal zpívat Andrea Bocelli, Messi vstřelil první argentinskou branku. Byla to 29. minuta. Ale teď naspět chutím a vůním prázdnin. Je připravena paní Lída, která nám o tom chce povědět. Přeju vám krásný, voňavý večer.
1: Já vám též, pane redaktore, krásný večer.
0: Děkuji.
1: Já vzpomínám, jak jste řekl, o těch rohlíčích na Slovensku. Tak já, když mi bylo taky tak těch 10 roků, pocházím z vesnice, ze Senice, tak paní, která pomáhala do malého obchůdku vozit z pekárny přímo chleba a rohlíky, tak když jsme s ní přijeli do té pekárny, tak to byla tak nádherná vůně. Těch pečínků, těch rohlíků. Vždycky, než jsem přišla domů, tak jsem si okousala.
0: To se ještě opravdu vynuli, respektive zamotávali ty rohlíky, takže tam opravdu byly ty, no řekněme, bylo co okousávat,
1: ano.
0: Že?
1: No. No, to byla nádhera. Ano. Vždycky maminka říkala, no, to jste nemohli nechat celé a tak dál.
0: Nemohli.
1: A tak jsme s tím chlebíčkem se dávali před barákem. Vždycky jsme, maminka nám nakrájala krajíčky a my jsme si to pocukrovali kryštalovým cukrem tehda. A tak my jsme seděli před barákem a jenom jsme si okusovali chlebík. No, to je vedlejší už. A dále vzpomínám na tu lípu. My jsme potom, jak jsme trochu odrostli se sestrou, chodili také trhat lípový květ, který jsme si doma sušili a vařili jsme si čaj výborný proti nachlazení. Nebo když jsme chodili do lesa, tak to jsme si sedávali na břeh kolem cesty tři holky a maminka a tam jsme měli třeba chleba se sádlem a seděli jsme v trávě a v mateří doušce. No to byla nádherná vůně. Nebo na vůni modřínu z květnu. To je taky nádherná vůně. A chodili jsme na houby, na kuřátka. My jsme taky říkávali kuřátka.
0: No oni jsou to, já, holuby. Pardon, že vám do toho vstupuju, no, oni jsou to opravdu dva různé druhy. Já jsem to možná trošku zamotal, což jsem samozřejmě nechtěl. Ale ano, někde je to prostě jenom nářeční výraz a někdo prostě, když se řekne kuřátka a lišky, prostě vidí něco jiného, každý houbař. No,
1: jo.
0: Omlouvám se dodatečně.
1: Ne. Tak my ty kuřátka to vždycky v takovým údolíčku. A maminka vlezla do toho údolíčka trochu níž a už volala pí, pí, pí a my, mami, na koho voláš?
0: Kuřátka. A potom...
1: A tam bylo plno žlutých kuřátek kolem dokola.
0: No a když náhodou nebyla kuřátka, tak potom jakékoliv další houby a ta čerstvá smaženice.
1: To
0: je vůně prázdný.
1: Teď je cítím. A nebo holubinky, syrověnky, víte, co to bylo? Syrovinky, takové oranžové, teklo z nich mléko.
0: Ryšce.
1: Ne, ryšce. Ryšce jiné. Toto bylo jak holubinka velká.
0: Nejsem zdatný houbař, se mnou byste se otrávila brzo. No,
1: to. Jo, a tak stopka pryč a... Na pánvičku a tak na sucho z toho teklo mléko, tak takovou zvláštní vůni to mělo. Ale s kmínem pokminované, tak to bylo výborný. Tak jak růžovky, když se dělají třeba.
0: A nebo bedle.
1: A bedle tak též. No. A jahody lesní, no to je taková vůně, že to jsem už jako nečichala dlouho, tak abych se vyjádřila. Protože teď jsem už taky mám 1,80, tak do toho lesa málo mám problém s nohou.
0: Ono taky těch hub je čím dál tím míň, že všeho je čím dál tím míň, akorát daní je čím dál tím víc. No tak to nechme být.
1: Ano, to je pravda.
0: Paní Lído, moc krát vám děkuju. Myslím si, že nejen ve mně jste probudila další zasuté vzpomínky pomocí vůní a chutí. A o to mi vlastně šlo v dnešní noční lince. Mějte se
1: hezky. I ta melta, na kterou jste vzpomněl, dělám do dnes. Dobře, já vám moc krát děkuji, že jsem vás slyšela. Jste moc příjemný moderátor. I všechny poslouchám ráda. Děkuji vám moc a nashledanou.
0: Díky za celý náš vysílací tým. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: A vy také. Dobře.
0: Chutě a vůně prázdnin. Čím vám třeba dodnes chutnají a voní prázdniny? Telefonujete o tom na číslo 731 800 900, za chvilku ho uslyšíte ještě jednou. A taky píšete, a já bych si neodpustil, kdybych neocitoval to, co napsala Daniela z Prahy. Vzpomínkám na prázdniny mého dětství dominují dvě vůně. Především vůně sena, kterému se věnovalo v hospodářství hodně času, a děda nás posílal na louku seno obracet, což znamenalo, že jsme se v něm nejdřív pořádně vyváleli a pak teprve obraceli nebo hrabali do kupek. Ta nejintenzivnější vůně byla na půdičce, kam se seno ukládalo a kde jsme moc toužili spát. Byla to nezapomenutelná vůně. Jen nevím, co by tomu dnes říkali požární předpisy. Druhá vůně a chuť je rozkrojený meloun. Jakmile babina položila na stůl meloun, bylo jasné, že budeme balit a prázdniny končí. Tenkrát nebyl meloun pomalu celý rok, ale přišel na trh až s koncem srpna ze Slovenska. Jistě bych mohla připomenout chuť švestkových knedlíků, kterých se ke stolu vařilo 50, nebo foukanců a jiných dobrot z babičiny kuchyně. Taky bych neměla zapomenout na smrad z Pragovky, který se rozlehl slepou uličkou, když přijeli na prázdniny děti z Prahy. Jejich táta byl drogista a měl jedno z prvních aut v okolí. Budiž popravdě řečeno, že nás v něm občas vzal i na houby a jiné výlety, což na konci 40. a začátku 50. let mělo docela jiné kouzlo než dnes. Mládí bylo vonavé, bezstarostné a roztoužené. Tak na něj dodnes vzpomínám. Napsala Daniela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná, že jste někdy o prázdninách byli v Paříži. Tohle bylo Bonsoir Mademoiselle Paris, proto to říkám. A tím pádem možná máte společně s prázdninami uloženou vůni francouzských sýrů. Kdo ví? Já to říkám taky proto, že Jana, která čeká na telefonu 731 800 900 se svým příběhem na téma chutě a vůně prázdnin, slíbila, že se budu lekat. Až nám řekne, jaké chutě a vůně má spojeny s prázdninami. Tak jsem zvědavý, začněte, paní Jano, dobrý večer.
1: Dobrý večer, srdečně vás všechny zdravím. Já tady jsem si to měla siskovat, to jsem ani neměla říkat. Já vám něco řeknu. Vůně je krásná věc. Včera si pořídila kocourka. Je mu rok a snad bych ani neměla říkat dál. Máme plný balkon, hadrů vyprané, všechno možný. Jestli jste to někdy zažili, to je něco strašného.
0: Myslíte kočičí pozůstatky, řekněme, ano?
1: Ne, vůbec to nejsou. Jo, čuránky, něco strašného.
0: Tak to jsem zažil na vojně, ještě. Jo.
1: Fakt, jo. No je to hrůza, tak já od toho odskočím už, no.
0: Dobře.
1: Je to taky tvoreček a je bonda, to nemůže. Já začnu tady s těma prázdninama, ty vůně. Já jsem se narodila v Radotíně, na idylickém místě. Tenkrát to byl městys a byla to slepá ulice, vrátka do lesa. Chodili tam k těm vrátkům srnky. Babička vylezla do lesa, za chvíli přinesla tu zástěru plnou hub. Rostly tam všechno možné, co se dalo. No i byla úplně nádherná. No uplynulo pár let a Radotín se změnil, je součást Prahy. Takže tam tohle ta idyla už není. Byly tam dvě hájovny tenkrát. A Palouk u nás, tam je teď zastavený všechen kout. Dokonce v centru tam stavějí 10 podlažní dva baráky. 10 podlažní, jo. No, ale tak já to pominu, ale tak já mám vzpomínky na ten Radotín. A vůbec na to nádhera. My jsme měli houpačku v lese. Chodili jsme do lesa, my jsme byli v lese, vlastně jsme žili.
0: Takže i jehličí tam určitě hraje nějakou roli, když mluvíme o vůních.
1: No určitě, určitě. To bylo cítit, to bylo prostě, my jsme byli jako lesní lidi, no.
0: Ano, je pravda, že v dobách, kdy mi bylo o nějakých 50 méně, tak i ty brněnské žabovřesky vypadaly trošku jinak.
1: No, přesně tak, všude to tak bylo. Já jsem taky byla jednou v Blansku, tam nahoře někde a tam to bylo taky, teď je to tam prej taky všechno zastavené. Ale ještě bych tedy nebudu vzpomínat na minulost, ale já jsem se teď na Ladislava 27. června vrátila, byla jsem v Polsku. A sice na té straně Krkonoš na Sněžky, koukali jsme na Sněžku, Karpač se to tam jmenuje. Nádherné místo, překrásný les, kde jsme tam byli, to je úplně úžasný. Takže to mám čerstvé vzpomínky. A tedy 27. jsme jeli a v tom největším horku a ještě teď mě pálejí ruce a už uplynul skoro týden. A já jsem tedy blondýna, no od přírody, to vůbec něco, to byly můka.
0: Takže fototyp a... číslo 1 nebo 2, tak to se vám musím obdivovat, že jste to vydržela.
1: Tak vydržela,
0: paní Jano,
1: tak to jsem měla dělat.
0: Děkuju za vaše vzpomínky na Radotín v dobách vašeho mládí a dětství a za vůně a chutě, které jste mnohým připomněla. Mějte se pěkně a přeji vám krásné
1: Mějte
0: léto.
1: Mějte se také hezky.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je čas noční linky Českého rozhlasu, ale už dlouho nepotrvá. Je tu poslední posluchačka, která dnes může říct, čím jí chutnají a čím jí voní prázdniny. Paní Mileno, jestli mě slyšíte, měla jste drobné problémy s telefonem, tak můžeme začít. Přeju vám dobré ráno, hezký večer, dobrou noc.
1: Také přeji všem dobré ráno a všem poslouchajícím a vám také, pane moderátore. Děkuji. Já jsem měla překrásné dětství a překrásné prázdniny. Narodila jsem se v Rohací u Hodonína a tam jsem měla babičku, které se říkalo Stařenka a Stařeček, a které jsem s kamarádkou jezdila od útlého dětství, asi od první třídy, na prázdniny. Měli takový domek a prostě, když už jsme přijížděli, tak jsem cítila tu strašně krásnou vůni, nejenom chleba, ale ona dělala takové zvláštní, jako dnes jsou dalamánky a něco podobného, které mělo kmínky, se to jmenovalo, a to mělo strašně krásnou vůni. Pak dělávala takové placky přímo na plotně a to se jmenovalo Béleše, to jsme vůbec neviděli, co to je. Tak to k té vůni. A oni měli velké zahradnictví, které ústilo až do Borovicového lesa. A do toho Borovicového lesa jsme také chodili, měli jsme takové pytle od babičky a tam jsme sbírali šišky. A to byla tak strašně borovicová, krásná, omámná vůně, že to úplně cítím ještě dneska a děti tam chodili s námi, prostě jsme si z toho pak, i když jsme ty šišky nazbírali, tak jsme si dělali různé zahrádky a různé prostě pokojičky pro panenky s dětskama ostatníma a tak. No a chci říct ještě to, že Stařeček měl obrovské zahradnictví, které vonělo úžasnými květy. On to prodával buď to pro produkt jako pro hřbitov, jako pro to hřbitovní kvítí na hrobí, anebo na ty svatby, no to byly nádherné vůně. Měl takové malé zemědělství, nádherné stromy tam byly a všechno to pěstoval. A co mě taky zaujalo velkou vůní, tak to bylo agátí. Stařenka říkala, že ty květy, když si za války svým dětem prostě, když nebylo ničeho za války, tak jim dělala z toho řízky. To jsme se strašně udivovali, jak je to možné.
0: Mšice,
1: no a
0: že?
1: Pak nám dělala skutečně řízky, ale vídeňské z telecího masa, které taky voněly úžasně a k tomu takový zvláštní salát. Ona tomu říkala, dnešní je to vídeňské. No tak to byly nádherné prázdniny, to si nedovedete vůbec představit. A pak jsme někdy zase jezdili i do Brna, do Králova pole, kde zase měla nejmladší sestru a ta nás brala na prázdniny a tam zase ukazovala prostě celé Brno a do Bystrce koupání a tak. A já, že jsem uměla zpívat, tak jsem chodila prostě na Veveří k Antonínu. Teď si nemůžu vzpomenout, se mě úplně vypadlo z hlavy prostě zpěv a tak oni prostě pracovali v divadle, tak nás někdy brala, ona byla vlásenkářkou i do toho divadla. I to mělo takovou zvláštní, prostě opravdu neopakovatelnou vůni. No a tak to jsem chtěla k tomu prostě povědět.
0: Paní Mileno, takže vy máte vlastně prázdniny z jedné části spojeny i s vůní divadelních šminek. No to je krásný, já jsem to něco takového vůbec nečekal. Děkuji za váš telefonát a přeju vám krásné léto.
1: Já vám taky přeju, pane Borku, krásné dny příští a všechno dobré.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Za všechny, kteří se podíleli a stále ještě podílí, včetně třeba našich techniků v Karlíně, na vysílání noční linky vám přeju nádherné prázdniny, i když jsme ve věku, kdy už se nás prázdniny jako takové příliš netýkají. Ať vám voní, ať vám chutnají a v tuhle chvilku už budu muset jen předat pomyslné žezlo, protože tu příští noční linku pro vás bude moderovat Honza Macoun už za 22 hodin a 5 minut a jejím tématem bude, cituju, moje úchylka. Poslechnu si aspoň začátek a přeju vám dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitánček.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují dva druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
2: Tak on to taky zadarmo nedělá.
1: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony.
2: No, tak to snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se neboj.
1: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
2: No, to je celý on.
1: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Je jich tolik...
2: Že už je neměl kam dát?
1: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
2: No jo, to je celý on.
1: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
2: To je celý on, jak povídám.
1: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
2: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat.
3: No.
1: Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
2: Tak pro čestné uznání to já jsem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Hele, co mu dát takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
1: Ale kšt, potichu, bude písnička pohádková.

s písničkou jdu jako ptáček. Ptáčku vyleť až nad obláček. Zaspívej tam sluníčku, tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí. Kdo se nerad usmívá, ten je starý protivá. Hej, na světě je přece krásně, tra la la la la la la la.

S písničkou jedu jako ptáček, hije, hije osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli, přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku Obušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje příště. Jsem já ale čtverák. Co? Chtěl bys? Víš?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A domy už to pusne.
1: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
4: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
5: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
6: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
4: No, líbila se mi. Moc.
5: A proč tam na ní nepočkal, aby si to řekl?
7: To jsem nemohl. A kde pak, to jsem nemohl.
4: Proč pak?
7: Protože jsem se bál, že by se zlobila.
5: Ale dí, jak ty ses bál?
7: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
5: No vidí. Tak už nikam nemusíš. Sedr se a hajdu zpátky do mlejna.
7: Kveruce. Kde bát? Já mám teď vážně strach.
5: To by bylo pěkný. Když ses naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přebát.
7: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
5: Tak na co čekáš?
7: Držte mi palce!
1: Josef Bejvl byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu kdysi mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
8: jak to říkal pan Bejvl, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let, a oni mu v Lázních nařídili redukční dietu. On, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co, na to se můžete panem doktorem vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
1: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání režisérů Jána Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to, pane ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvl.
9: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
10: Kdo vám tohle říkal?
9: Tam, přece jeho šofér.
10: Ministru?
9: Ano.
10: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet. Jede se až na Šumavu.
11: Soudruhu řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
12: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano. Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co?
10: No a teď běžte, běžte.
12: Ministři na radě čekají.
10: Ale já... Čest práci, soudruhu řediteli. Čest práci. Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.
12: Slyšíte? Tak jsou duzi lovu zdar a ať jsou aspoň takovýhle. Vy tajnostkáři.
10: Já přesto připomínám.
12: Naschledanou. Naschledanou. Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka.

0: tichý, skromný chlapec.
1: Prosím.
0: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
2: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
3: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
5: V zamlklé ulici na malé straně stojí starý dům jako hrad. Ten, kdo se nechová jak v chrámu páně, nesmí v něm vůbec zůstávat. Jako by zakletý dům ten vždy býval, sluníčko nezasvítlo

domě tom bydleli tři staré pany, kocour, dvě kočky, jeden psík. Potom

ale straně vždy bylo ticho, jak chrám páně. Tam, kdyby srdce víc zabušilo, jistě by důten z klidu vyrušilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly,

Děťátko, oči jak nebe, jemuž Bůh lásku v srdce vnul. V mansardě zašeptal, rád mám tebe. Zhasnul.

0: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák, za okamžik jako herec televizního seriálu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
2: Tak spuste.
3: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malý. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapi, jednoho velkého a jednoho malého, do Berouna na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
2: No, no tak to je od vás velice správné.
0: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
3: Já jsem si jeho mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
2: No jo, že? No jo. No a co takhle? Jak vypadali, myslím, jako oblek?
3: Tak... No tak šoufl oni nebyli.
2: No.
3: Ale elegance nějaká to zas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co ti myslím.
4: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
3: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že já bych neměl péči.
2: No, tak nám je teď hezky popište oba, tedy myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
3: Jo, tak ten malej no. Byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
5: Čum jsem? Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, který mu galérka říká... Čum jsem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
2: No dobře, no. A co ten druhej, ten? Jako ten velký, podle vás?
3: Ten velký.
2: No, vypadal. No,
3: tak ten velký byl takovej tlustej.
2: No.
3: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
6: A byly to tyhle?
3: No. Pokažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
6: A co vlasy? Nebyl on takovej...
3: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všimnul, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
6: A vlasů měl hodně?
3: No, ani ne. Spíš...
6: Málo?
3: Jo, tak.
6: A teď pozor, co tadyhle?
3: No jo, sakra, počkejte, teď si vzpomínám, na čele on měl jizvu a jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená. To jsem si všim dobře, to jo.
6: No tak to je jasný. Valínek Václav, vulgo tlustej Venca. Ten nebezpečný lum, pane Rado.
0: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habšperk v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfredem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdiše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Vincorských a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale Tři chlapy na cestách. vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejblovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
7: Kapák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
8: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
7: Ale to ne, ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvy ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má plánu a než mají všechny okolní farmy.
8: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit, mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
7: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulej týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
8: Ale...
7: No a? Co vám mám povídat? Sedí tam ve dne v noci.
8: Kde?
7: No tady, v našem přijímacím prvním pavilonu.
8: A co tam dělá?
7: To je to. Nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale... Jinak... Co vám mám povídat? Moje stará uši tam začala nosit obědy.
0: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco podvousy povídá.
7: Sakryš, to je špatný.
0: A luští u toho křížovku.
7: Tak nevím, co myslíš, drahouš, mám obětovat dámu, nemám obětovat dámu.
9: Obětuj dámu.
7: Jak myslíš? Ale teď... To byl tak.
10: Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
7: Ale teď.
9: Jsem počestná žena.
7: To jo.
9: V sobotu nemohu?
7: Tak to ne.
9: Snad v pondělí odpoledne.
7: A jo, ono by to šlo.
9: Probůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
7: Tak to jo. No vidíš. Vidíš, jak to jde.
11: Pardon, promiňte laskavě. Nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
7: No tak co děláte, člověk?
11: Ano. Porazil to pindíka. Tady vedle táhne. Je tady, prosím pěkně, volné místečko.
9: Ano. Že tady máme volné.
11: Děkuji vám.
7: Ale to je po partii.
11: Děkuji vám.
7: Uložte.

0: Jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a to je tady hned ten tácek s těma čtyřma pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže, tak se dobře podívejte a dejte sem
1: to. Ale co by si pláděl, tak jak jsou to takovou
0: právo, co to říkám, že to je pořád
1: nějakého povídání.
0: Dejte se ten tácek! Dejte se to jasný. Prosím, podívejte. Tadyhle. V sobotu nemůžu, snad až v pondělí odpoledne. Buďte oprt. Opatrný. Kolka, ty škrábeš to jednoho. Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A dvě piva. Žádný čtyř. Tohle je můj tácek. To psala moje žena. Ten blbec vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a čtyři piva, jo. Miluju vás a... No, vždyť je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má čtyři piva. Vždyť je to jasný jako paska. On miluje a má čtyři, já jsem blbec a mám dvě. No ne? Herbu, teď mě to došlo. Co ty to dělá? A co ty si to dovolíte?
2: Po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou dvě ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.
3: Mladá paní mě dneska k vaření pomalu ani nepustí.
4: Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit.
3: Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky.
4: Něco takového jsem ještě neviděla. To jsem dělala skoro sama, že?
3: No, abyste ve byla taková boubelka.
5: Jen mu nadejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci... On to jak...
3: Pane Madrindáček.
5: On se potřebuje nadlábnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kruci tyrknu.
6: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudný den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde a bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zase vrátí. Vždyť je to blázen.
3: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky, vysmototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
5: Je, František.
6: Jasný případ inzultační mánie. Holna, Valota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: Nevlá po mně schánka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Tak fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
2: Teče nahoru.
3: Počkat, počkat. Co má na sobě?
2: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: Karlíku, tak už ho mají. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, tak už ho mají.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí ochechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Co pak?
3: Rádi bychom koupili trošku vínka, vidíte, tak 15 litrů.
2: Moment.
3: Pojď.
2: Počkejte. Ty, kvasnička. Přijeli z Ostravy. Potřebuji trochu na švarbu. A já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
2: Asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
2: Děkuji. Posaďte se.
4: Děkuji. Dej jim okoštovat, já to přichystám.
2: Jo. Tož poslušte si. Prosím.
4: Děkuji.
2: No.
5: Tak, na zdraví.
2: Zdravíčko.
3: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
2: Není špatné. Je vidět, že tomu rozumíte.
5: Neměli bych rozumět.
3: Není to bude stačit.
4: Proboha, co jim to? Tomáš Fuk, Jožko.
6: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
5: Vidíš, v krámě je za 19.
6: No a to ještě nevíte, co kupujete, víte?
5: To je pravda.
3: Tady je to ze záruku.
6: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
2: To teda je.
1: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
7: Slečna Violka Drobná!
5: Dobrý den!
8: Teď to, co? Jak co, budu potrestán nebo vyznamenám?
5: Slavný soude! Tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
8: Slavíčku, Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro. Kolibříko, můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
9: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
5: Ano, ano, slavný soude. Pekla si mu buchty, no řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
8: No, tedy ty byly. Pardon, promiň, tedy ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klasníkem a drobil si je do kafe.
5: A likér se mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
8: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
9: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
8: Prosím.
9: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
5: Ano.
8: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
5: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
8: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
5: To se nám.
8: Co chceš dělat, drahá?
5: Že tvůj slib stále ještě platí?
8: No, samozřejmě, přece nemluvím dovět.
5: Ach, ty můj.
10: Já bych mi srdce krajta, ty hrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já matce se nezázím. Vzduch.
8: Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
5: Ach, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
9: Prosím.
5: Viktorek se ke mně vrátí. Napeču mu boh, ty milou.
8: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
5: Ach, ty můj.
8: Ach, ty moje.
5: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
8: To jsou radosti.
1: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
11: Český rozhlas Pardubice. Rádio Vaš.

Tam na věži novoměstské bydlení je tuže hezké. Bydlela tam Baruška, Hlásníková dceruška. Byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, ilu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

Měla svého mládenečka, který vklouz do srdéčka, když šla jednou poraní. Od Ignáce zkázání, vždy když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl.

wesołą, jak panence. Mi 112 byl 10, mládenec si ani nese, když mu za ty more si

0: milostivou dispensí. Odešel pak na penzi.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle Makovec, že jo?
3: Sedíte pak Makovec ve vládě.
4: No právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Čestnej.
4: O to by se tak někdo drál.
6: Pojďo.
3: Jasné. Prachy. Co, jste neviděli, že to berou v takový ty, jako rouře? Mm-hmm. Aha, proč asi?
7: Roura, to je pouzdro.
8: Utrál.
7: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec sám veřejně rozbalil?
7: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
8: A když dostanou plechovej pohár, tak ho taky otočej takhle dnem nahoru, aby bylo vidět. No.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorný, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takovej ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
3: Potřebuju obraz na dárek, víš. Musíme se nechat vidět.
9: Teda jako dokdy?
3: No do večera.
9: No stejno to já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle tak snížit.
3: A děti, prosím tě, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
9: No nemám, no.
3: Počkej, co je tohle tady, no? Třeba.
9: No tak to si u mě nechal dělat jeden vododráhy, ale 250 kámu bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co?
3: To je... Že se mu ani nedivím.
9: Cože?
3: No ale že seš to ty, tak stovku ti za něj dám.
9: Jste dobrý.
3: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obráz.
9: Teda strejdo, já nevím, jaký vy máte představy. Pomalování? Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
3: Já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchovy jezero, že jo?
9: Tak.
3: Pojď sem. Hele, tady přimaluješ, přimazni tady dvě srnky, jedna jak se pase, a
6: a druhá, jak se kouká.
9: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva?
3: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
9: No, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
3: Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku. A ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než tyhle ty tvý trati.
9: A pro koho to je?
3: Pro Bohouše.
9: Je pro Boha.
3: Na tu dnešní poslavu, víš?
9: Ale Bohuš přece dostává orchestrion. Ne.
3: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tady seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
10: Jaký loket se bude operovat? Jaký loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
11: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
10: Že to se nesmí stávat, tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu o rok díl, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
11: Pan primář není přítomen.
10: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
11: To je doktor Strossmayer.
10: Tak toho.
11: Prosím.
12: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí jen to nejlepší.
10: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
12: No.
1: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby Magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby Magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.